0: Objeví se tam spoustu zajímavých lidí, že jo? A Jaromíra Vomáčku například. A
1: toho jste neznal do té doby?
0: Ne, ne, ne, já jsem nikam nechodil, ale bylo pěkný, že já jsem chodil do školy a učil nás pan Heger. A ten jednou přišel do školy celý rozesmátý a říkal, včera jsem se tak smál, že jsem spadnul ze židle. A řekl nám, že to bylo divadle na Zábradlí na Adamském náměstí a řekl, abychom tam šli, tak já jsem nelenil. A šel jsem tam a stáli jsme vzadu úplně, to bylo ještě takový menší než teď. Tam, co teď jsou záchody, tam byla pokladna, prodávala tam paní Havlová. A vedle mě stál takový kožený bundičce a v džínech Forman. A já ho ještě tenkrát neznal, já jsem říkal, co to je za playboy tady. A oni mi řekli, že to je absolvent té školy, do které chodím já. A já jsem říkal, no, ta škola produkuje pěkný blbce. Protože on tak vypadal jako on byl strašně, on to byl hezký člověk, že jo, já jsem hezký kluky nikdy neměl rád. A byl takový jako suverén, jo. A to mě strašně, dokud jsem neviděl jeho film, tak jsem ho neměl rád, no. Pak už, jo.

0: divadelních klarinetech hrála a zpívala Ljuba Hermanová, doktor Ivan Vyskočil, Ladislav Fialka, Jiří Suchý, Zdenka Kratochvílová se střídala s Ludmilou Kovářovou a Muže s trubkou hrál Jiří Sehnal, herec, který se po roce 1961 ztratil ve světě, aby se po listopadu 1989 vrátil zpět do své vlasti s novým jménem Jethro Spencer McIntosh a aby se zde po 37 letech stal opět hercem v Západočeském divadle v Chebu. Jethro Spencer McIntosh vydal v Čechách v průběhu 90. let několik knih, mimo jiné i své vzpomínky z Holešova do Hollywoodu. A právě v této knížce popsal i svůj příchod do divadla na Zábradlí.
1: Jednoho dne jsem potkal na rohu dlouhé a hradební Tondu Moskalíka. Dal mi jakýsi text a povídá, přečti si to. Bylo to scénické Leporello, kdyby tisíc klarinetů, napsal Jiří Suchý. Mělo to být zahajovací představení nového divadélka na Zábradlí. Zatržena byla hlavní role Muž s trubkou. To bylo tak. Tonda byl pověřen režií a hledal představitele pro hlavní roli. Sovák ho s ním vyrazil, Vladimír Menšík podepsal smlouvu na film, Tonda Šúra byl na turné a tak dále. Až zoufalý Moskalík, zkoušky měli začít pozítří, potkal Jána Roháče a ten mu poradil, daj to prečítať Ďurovi. Klarinety nebyla hra, nýbrž jen volné seskupení výstupů a písní a proto scénické Leporello. Většina písní v klarinetech byla nová, několik tu bylo klasiků. Ano, ten kluk Suchá to dokázal. Některé jeho pouhé 2 roky staré písně už byly považovány za klasické. Když jsem se textem pročetl až k pověrčivému Uzenáři, byl jsem lapen. Hlavními postavami klarinetů byly Zuzana, lehká, ale hluboká dívka, a Muž s trubkou. Zuzanu měla hrát

0: Ljuba Hermanová. Ljuba Hermanová. Znal jsem ji samozřejmě velice dobře. V Karlíně jsem ji viděl jako paní Mariánku, matku Pluku. Byla báječná, k zamilování. Říkalo se o ní, že je makropůlka a čí bylo pouhých 45 let. Jednou uváděl Vladimír Dvořák nějakou estrádu a uzavřel: doufám, že jste se všichni dobře pobavili, od toho nejmladšího až po Ljubu Hermanovou. Ljuba měla postavu pohádkovou, mladice by jí mohla závidět. Už tenkrát, stejně jako za mlada, stříhala na jevišti svou oblíbenou hvězdu a, jak slyším, dodnes jí s úspěchem metá. Ljuba nesnášela staré lidi. A když jsem se jich zastával s tím, že i my budeme jednou staří, Ljuba odpověděla s očima přivřenýma: já nikdy nebudu stará. Tož vydají mladíci. Skvěle se s ní pracovalo, ke mně byla laskavá, neodmítla hrát s neznámým pahercem. Milovala srandu a dodnes ji ráda dělá. Ljuba byla kamarádka, uměla pomoci a ráda pomohla. Výtečně vařila a občas přinesla do divadla velký hrnec dobroučké polévky zabalený do peřiny. No, a pak se konala slavná premiéra. V hledišti prťavoučkého divadelka se sešla naprostá kulturní smetánka. Verich, Trnka, Fabiánová se Záhorským, Forman s Brejchovou, Janko Roháč a samozřejmě všudy přítomný Svíťa, Vladimír Svitáček. Chyběl jen ten Vrchlický a Karel Hašler. Po představení přišli gratulanti. V šatně se objevil Jan Verich, takže pro jiné už nezbylo místa. Hele, povídá, kdyby se mi to nelíbilo, tak za váma do šatny v životě nepřijdu. Žertoval s Ljubou nad postupujícím věkem. Co se dá dělat, Ljubo? Musíme zatnout zuby. Voba. Ljuba plakala smíchy a když Verich odešel, říkala: dědek jeden, ale jen se objevil, už mi začalo bouchat srdce. A já? No co já? Byl jsem špatný. To jsem věděl už během zkoušek a představení to jen plně potvrdilo. Když jsem vyšel na jeviště, ovanulý mě rozpaky hlediště. Když jsem z jeviště odcházel, cítil jsem všeobecnou úlevu. Cítil jsem víc než dobře, jak se gratulanti museli přemáhat, aby ze sebe vysoukali aspoň nepatrnou chváličku.
1: O svém komediálním umění přesvědčil Jethro McIntosh, Jiří Sehnal, o dva roky později semaforské publikum ve hře Taková ztráta krve. Ale to už je jiná kapitola, takže zpátky do začátku zábradlí.

komína, leč nevzpomíná si kudy. Nikdy se nevrátí, musí tam zůstati uprostřed tmy a nudy. Rád

Sousede se často diví, sedíce se u desítky, proč kuzenář pověrčivý věří stále na skřídky. V noci strachem třese bradou a zle skřídky proklíná, domnívá se, že mu kradou zeniny z komína. Lid si říká, je to trouba, že se honí za skřídkem.

0: zavřený.
1: Další premiérou na zábradlí vedle prvního celovečerního představení Ladislava Fialky byla hra Faust, Markétka, Služka a já. V hlavní roli doktora Fausta se v ní představil neherec, hudební skladatel Jaromír Vomáčka. Počas se s ním začal alternovat tehdy rovněž ještě neherec, scénický výtvarník Dalibor Pokorný.
2: Zábradlí tam mě ochočila na herce Ljuba Hermanová. A to se stalo tak, že Jaromír Vomáčka, který hral Fausta, což byla tedy hlavní role.
3: To byla hra Faust, Markétka, Služka a já.
2: Ano. A to psal brácha, že jo? S Ivonem Vyskočilem, jako, a oni si pak dali nějak vzájemně, prostě se tak jako neměli už tak rádi, že jo?
3: Řekl si to velmi šikovně.
2: No a takže jako, on pak jako zaplať pámu, on pak založil Semafor, že jo, Jirka a to. No a já jsem se tam objevil hned ze začátku, když tam byla taková ta parta, tak já jsem tam nastoupil jako přes ty kulisy. Jako tedy stage design, jak se říká anglicky a česky se říká scénograf, jako a to jsem měl vyštudovaný, jsem měl to teda vysvědčení takový.
3: Byl jsi tam přes kulisy, ale i jako herec.
2: No a to právě způsobila Ljuba Hermanová, když Vomáčka odešel do Laterny Magiky, kde měl daleko větší prachy a jezdil po světě třeba do Ruska taky, jako, a jo, anebo třeba jako tam, co jsou ty Židi a ty Arabové, jo, já nevím, to je někde tak jako, jo, no prostě do Ázie a tak. No tak on odjel a teď nesehnali herce doopravdického. A Ljuba Hermanová říká, to bude ráda Libor, on mu bude ten kostým, jako, a jako, a teď, já jsem říkal, Ljuba, já jsem nikdy nehrál. Jako, ani s ochotníkem, ale. A Ljuba říká, to tě naučím za dvě odpoledne. No taky mě to naučila.
3: Takže ty jsi hrál postavu Fausta.
2: Já jsem hrál hlavní roli asi 70krát. A byl jsem tak ješitnej, že v programu byl natisnutý Jaromír Vomáčka a já jsem si přál, aby bylo na kase napsáno, že to hraju já.
3: Správně. Dalibore, tam bylo spousta písniček, pamatuješ si na některou?
2: No, pamatuju si na písničku a začínalo to hlubokým kaňonem, pádí kuň za koněm, jiskrým a seší skopit, muži se jedou opí. A pak to zpíval Karlík Reštovka, který už nežije, to byl umprumáček, takový malý umprumáček, který pak hrál za Jirku tu roli, to byl Mephisto a Tvefisto. A Tvefisto měl být Jirka, že jo, a Mephisto byl Ivan Vyskočil.
3: Divadlo na zábradlí, tam potom ještě byla hra Smutné Vánoce.
2: Smutné Vánoce, ke kterým jsem dělal kulisy, jako tam byl takový, jako vypadá jako Lenin, tak jako byl to Ivan Vyskočil, jako a také tam byl takový, jako svíčky okolo něj byly a tak. A já jsem na to udělal takovou výpravu, o který říkal Neboštík Neděla, že to vypadá jako hokejová branka. Takový tam byli prostě takový, jo. Asi to tak vypadalo, jako to bylo jediný a nejlacnější, co se na tom zábradlí dalo pořídit. Já se tím musím přiznat, jak jsem měl malér, první jevištní malér s kredenciózní dámou, kterou myslím taky miloval tvůj bracháčku, byla od Bělavy větší, ona byla i větší než já a bylo jí 17 a zpívala písničku Včera mi bylo 17, už 17 a jmenovala se Zuzana Stivinová a pak byli večery se Zuzanou a tak dále. A tam byla taková kredenciózní a tam byla taková scéna, kdy teda se rozsvítí na jevišti a Faust tam líbá tu Wagnerovou, což byla tady místo Wagnera, byla Wagnerová.
3: No a kdy hrála Zuzana Stivinová?
2: Zuzana hrála Wagnerovou, místo Wagnera, jako který je tady ve Faustovi od pana Guetta, tak ona hrála Wagnerovou. A tam se jako rozsvítí a Faust jí líbá, což jako se na jevišti nedělá doopravdy. A pak ta Zuzana se mi líbila, pak jsem ji taky chtěl provokovat, tak jsem ji vždycky skutečně dával pusu, jako, a tak, jako, aby, že se mi ta doopravdy líbá. Jednak to bylo docela mně příjemný a jiné. Ona na mě žalovala Ljubě Hermanovi. A jako říká, Ljuba mě říká, ale moje čeče, to nejde, rozumíš, divadlo, to se všechno jako jenom hraje, to by se pak muselo ty vraždit, že jo, jako opravdu. Já jsem říkal, ale počkej, já jí sjedu tu holku. Jsem si nechal nastoupit před Ljubou, jako a říkal jsem, tak co, Zuzano, ty chceš jít do realistického divadla. A když já s tebou tady hraju realistické divadlo, tak teď jsem se rozčílil, že jo. A Ljuba mě také položila ruku, říká, jsi pomluvený. To jsem si děsně vážil.

chyby, proč mě nemají rádi. Co se jedním na mě líbí, druhým na mě vadí. Špatná spustá jsem až běda, klesám níž a níže.

0: Tak to byl Dalibor Pokorný a posléze Zuzana Stivínová s již zmíněnou písní Včera mi bylo 17. Na začátek Divadla na zábradlí jsem se pochopitelně vyptával i svého sourozence Jiřího. Přestože brzy odešel a založil Semafor, občas se tímto divadlem v budoucnu ještě prolnul. A tady je otázka, kterou jsem si na něj přichystal, abych jej donutil do role pro něj nikoli běžné, do role recitátora. Na zábradlí se čas od času objevovali zahraniční umělci, kteří zde víceméně neoficiálně v noci nebo odpoledne vystoupili pro své přátele a příznivce. Vzpomínám si, že to byl například arménský mim Leonid Jengibarov, anebo německý básník a písničkář Wolf Biermann. On překládal tebe do němčiny, ty jeho do češtiny. Budeš ochoten zarecitovat nějaký překlad svůj?
1: No tak slíbil jsem to tak, co mi zbývá.
0: Ale já se musím zeptat.
1: Samozřejmě, já budu velice
0: ochoten. Mohl jsi to rozmyslet cestou?
1: Ne, vzal jsem si sebou světovou literaturu číslo 4 z roku 65, myslím. A přečtu jeden z těch svých překladů. Balady o Biermannovu hostu Františkovi Villonovi. Nevím, mám číst Villon, jak se on původně jmenoval ve starofrancouštině, anebo Villon, jak se mu říká. Co byste mě doporučovali? Villon asi, že jo? Já si taky. Dneska, když někde řeknu Villon, tak na mě koukají, jako že jsem negramotný. Takže já přečtu o Villonovi. Můj bratr François Villon podnájem se mnou sdílí. Když někdo u mě slídí, zmizí Villon v tu chvíli. Před každým hostem nezvaným schová se do skříně a trpělivě celý čas tam čeká při víně. Dřív jistě voněl po růžích. Opak je pravdou dnes, protože dlouho zahrabán byl v zemi jako pes. Když někdy přijde kamarád nebo tři krásné dámy, vyleze Villon ze skříně, do rána pije s námi a někdy si i zaspívá a struny hladí nechtem. Když zapomene vlastní verš, vypomůžu mu Brechtem. Můj bratr François Villon s vrchností mýval hádky. Chtěli mu za to nejednou dát hlavu do oprátky. To vypráví a směje se, pak chvilku pláče zas a tlustou Margot proklíná a chvěje se mu hlas. Co pak mu asi provedla, to dneska nikdo neví. Vyptávat se však nebudu. Se svými žalospěvy, se svými zpěvy vyprosil se Villon z hrobky temné, úpěl tam občas pro dluhy, což bylo nepříjemné. I z oprátky se vyspíval ten člověk, jehož věší, a jehož krk prý nechce znát, o co je zadek těžší. Když nechtěl život prosedět a nechtěl bydlet v cele, tak jednoduše básničkou vlez pánům do prdele. On, bratr François Villon, když vypil víno do dna, tu drzej byl a nevolil vždycky jen slova vhodná. Pak zpíval dál a dál se smál a jeho srdce mladé lítalo volně jako pták, co miluje a krade. A když si pošle provodku, naráz si vysaje, pak čte si Noe z Deutschland, německy neznaje. Taky nám dlouze vykládal, aniž by přestal pít, jak prošel školu vysokou, jak rád měl nízký lid. Když ke mně přijde Marie, tak místo do skříně vyleze Villon na tu zeď, co stojí v Berlíně. A samopaly štěkají, když pozdě Villon bloudí, leč místo krve z jeho ran červený víno proudí. Pak drnká na ostnatej drát harfeník pošetilej a stráže přitom do rytmu a do Villona střílej. Kránu, když zatím Marie mě vypla až do dna, tiše, abych se nevzbudil, jde pryč ta holka hodná. A zpět se vrací François, tváří se spiklenecky a sem tam střelu vyplivne, jako se plivaj pecky. V naší zemi je pořádek, snad je to síla zvyku, žijem si jako v chaloupce u sedmi trpaslíků. A proto ve 3 hodiny, ještě než slunce vyšlo, pár policejních strážníků mě navštíviti přišlo. Koukněte, pane Biermanne, jste velmi dobře znán, co věrný občan NDR. Volá vás národ sám. Řekněte nám to upřímně. Kdo je to a co je zač? Jakýsi Filaun František, provokatér a štváč. Tím nejdrzejším způsobem už po několik neděl plaší nám chrabré vojáky. Tiše jsem odpověděl. Zpočátku snad mě trochu zmát tím, co tak drze zpíval. Teď vám však řeknu důvěrně, je lump a lumpem býval. Kdybych si jednou nepřečet, jak pan Kurela skromně před Francem Kafkou varuje, bylo by dneska po mně. Ve skříni sedí si ten pes. Ne, nechci už ho v bytě. Jeho drzost jsem nesnášel už jako malé dítě. Jsem pobožná jen ovečka a pro otčinu žiji. A vonná kvítka opěvám svou něžnou poezií. Dopravil jsem a pánové skříň otevřeli rázem. Nic. Jenom dveře poblitý a kapalo to na zem.
0: Dovolte mi, abych u svého sourozence ještě chvíli zůstal, neboť rok předtím, než se zúčastnil malé šemánovické oslavy zábradlánských čtyřicátin, do kterých také dnes nahlédneme, vzpomněl si na své začátky v tomto divadle u zcela jiné příležitosti. Tehdy, v prosinci 1997, si totiž mohl s kapelou Steamboat Stompers zaspívat jednu z nikdy nenatočených písniček z klarinetů Ples na dudců v černošské čtvrti.
2: Já vám mám tady takovouhle zvláštní věc. Jednak je to pro mě taková sváteční událost, že si zaspívám nejprv s kapelou, se kterou jsem ještě neměl tu čest. A jednak jsem si vytáhl text k písničce, kterou jsem v roce 1958 zpíval ve hře divadla na zábradlí Kdyby tisíc klarinetů. Tam byly úplně jiné písničky než z toho filmu, to byly americké písničky většinou, které jsem otextoval. Tam jsem působil v tom divadle na zábradlí asi čtvrt roku a něco, pak mě vylili, takže jsem tu písničku zaspíval, já nevím, 50krát, 60krát a od té doby ne, až dneska po 39 letech ji zkusím zaspívat. Radši jsem si ji vzal takhle na papírku, poněvadž si nejsem jistý, jestli třeba mě něco nevypadlo, ale když jsem jel autem do Šemánovic, tak jsem si jí zpíval za volantem a já jsem ji ještě uměl, jak to v té šedý mozkový kůře je naložený. Stačí to jenom vydloubat. Tak zkusíme to, pánové.

0: Tak a teď už je, myslím, čas jen na divadelní historky. Veselé historky divadelní, jako byly veselé paničky Vincorské. Koncem 60. let nastoupili na zábradlí někteří mladí novopečení herci a tak si hned dva z nich, Jana Kanizu a Vítězslava Jandáka, poslechněte.
1: To bylo ještě za mého působení v divadle na zábradlí a dávali jsme hru Dáma s kameliemi. A nikdo nevěděl, proč se tato hra má dávat na zábradlí. Jo? Po všech těch kafkových procesech, králi Kubu a já nevím, vyrozumění a stížená možnost soustředění. A po této éře, pravda, již nám pěkně zuřila normalizace, tak proč by ne? No ale přeci jenom Dáma s kameliemi, tento sentimentální melodram, který, když lidé vyslechli, tak odcházeli s cukrovkou. Se zvýšeným obsahem cukru v krvi. Tak jsme to nechápali. A navíc to představení bylo pozoruhodné, nebo nebylo pozoruhodné tím, že já jsem roli mladého Armanda Divala alternoval s Ivanem Palůchem. Takže to byla vlastně svým způsobem československá koprodukce. A otce, našeho otce, starého, pana Divala, hrál Eduard Kohout pohostinsky a já si myslím, že to bylo jedno z jeho posledních vůbec divadelních představení. A jednou jsme seděli po nějaké generálce, ještě před premiérou, ve foaje v divadle a povídali jsme si, bavili jsme se, my jsme mu viseli na rtech, pač přece jenom to byl doajen český herců. A on najednou povídá, víte, pan Palůch jako představitel Armanda Duvala je typ spíše erotický, kdežto pan Kaniza je typ ryze sexuální. Mě svým způsobem dodnes mrzí, že jsem se ho tenkrát ostýchal zeptat na ten rozdíl. No ale s odstupem let dneska už je to jedno. Ale s tou Dámou s kameliemi, nejen jako s Eduardem Kohoutem, byla spousta jiných věcí. Již zmíněný Josef Chvalina, když jsme přečetli tu hru, když byla takzvaná ta první čtená zkouška, jak jsme to přečetli, a režisér Jaroslav Gilar tehdy se zeptal, co k tomu herci mají, co k tomu, jako, jak soudí o té hře a to a teď všichni koukali, jestli mají zašněrovaný polovodky a že už by měli být v rádiu nebo v dabingu nebo tak. Nikdo se k tomu neměl a jedinej Pepiček Chvalina se přihlásil, řekl, no Pepičku, prosím. A on říkal, no, já nevím, víte, já si myslím, že když hrajeme Mlynář a jeho dítě, což bylo v režii Menzla, kde hlavní hrdinka a její otec umírají na tuberkulózu, potom hrajeme Gorkého na dně, kde jedna z hlavních představitelek umírá na tuberkulózu. No a teď budeme hrát Dámu s kameliemi, kde hlavní hrdinka umírá na tuberkulózu. Já bych navrhoval, abychom se přejmenovali. Když může existovat divadlo ABC, my můžeme být divadlo TBC.
2: Tady na zábradlí byla to hezká práce, protože to divadlo, ač prošlo různými, řekl bych, tlaky a vlivy společenskými a vždycky bylo trošku tak, jak si, a to byl Semafor, zábradlí, že jo, paravána, vůbec v té době, kdy ty divadla vznikaly, tak to divadlo samozřejmě taky čnělo trochu, takže se do něj různě strkalo všechno, ale celkem bych řekl, že tam vládla vždycky taková hezká tvůrčí atmosféra. A pro nás to divadlo bylo pro ty kandrdasy, který tam přišli, což byla Prajzová, Petr Štěpánek, ten potom se trošku přeorientoval, tak Petr šel do Národního divadla, že jo, a zůstal tam Kaniza, Jana, já, pak přišli ještě další, takže my jsme si šli v podstatě v takovým, od těch úplných začátků, jo, to znamená, že jsme hráli třeba v jednom kuse 3 role, 4 role, vymlátili s náma absolutně všecko, ale bylo to hezký a mělo to si myslím smysl, že člověk prošel i tím řemeslem. Střídali se na nás zajímaví režiséři, to divadlo začalo dělat už tehdy takovou věc, která se dělá dneska běžně a objevuje se, že například tam byl malý soubor, k tomu byl ještě soubor pantomimy a ten soubor si bral spousta hostů. Jo? Takže já jsem měl štěstí, že jsem se sešel třeba s takovým Peškem Láďou, že jo, Lála Pešek, což je legenda. Já jsem hrál jeho syna. Tady musím říct tu příhodu hezkou, kterou jsme s Lálou měli, když jsme hráli Les, ruskou klasickou hru, Helenka hrála Gurmišskou statkářku a ten Lála, který už tam byl, bylo mu okolo 70, když začal hostovat, celý život vlastně hrál v Národním divadle, to je obrovský divadlo, a teď hrál tady. A to zábradlí je takový malý divadlo, to znamená, že tam přesně sedí ty diváci jako vy tady. No a my jsme měli první vejšlap, jak se říká, a jdeme tam s tím Lálou, sedli jsme si jako my s Ondřejem na židli a teď měl Lála Pešek začít mluvit dialog s Helenkou Růžičkou, jakožto s Gurmišskou, já se k tomu připojit a normálně věc pokračuje. Teď jsme tam přišli, sedli jsme si a to bylo krásné a ten Lála vám koukal do těch diváků a nic. Já zase v duchu naivní blbec si říkám, to je herectví. V něm se to taví, to je ono. No jo, ale ono, když už se to tavilo zpomalu 5 minut, ta Helena furt dělala, kašlala, strkala s tím stolem, teď se chudák nemohla napnout v té šněrovačce. Bylo to hrozný a já si tak jsem do něj takhle ťuknul, on nic. Tak si říkám, tady se něco stalo, protože on měl vytřeštěný pohled a koukal na ty lidi. Tak jsem si říkal, no, klasik, neklasik, říkám, tatínku, aby mi jako skočil řeči. A on jako profik samozřejmě skočil a hned oslovil Helenku a pokračoval. Pak jsme šli z toho jeviště a já říkám, Lálo, co to, já jsem měl takovou možnost, že jsme si tykali, že jsme byli spolu v šatně, pro mě to byla velká čest. Já říkám, Lálo, co se to stalo? On říká, Slávečku, to byl šok. Já říkám, co nějaká baba tam se, já on říká, co baba? Čověče, já jsem prvně po 50 letech v divadlech viděl živýho diváka. Já v tom národním jsem vždycky viděl prostě ten orchestr, tmu a nic. A já viděl živý lidi, kteří reagovali. Takže to je jenom taková jemná připomínka toho, že tam člověk měl možnost s Iliou Radskem, s Karlíkem Augustou, který pak byl v souboru, s Pepíčkem Chvalinou, což byl pan herec Pepa Chvalina. A to bylo taky krásný. My byli nuceni dělat takový večery poezie. No večery, my byli nuceni dělat oslavný večery k VŘSR, jako každý divadlo, že jo? Ale protože většinou na tom repertoáru nebyla úderná hra, která by na to seděla, tak ten Gilar tehdy, ještě než emigroval Jarda, režisér, vymyslel pásmo ruské poezie. My jsme si, různě jsme se rozestavili po jevišti a do toho každý vždycky jenom osvětlovač, to byla taková avantgarda, ale jako víte, avantgarda v úvozovkách, vždycky osvětlovač nasvítil někoho a ten začal recitovat a pak nastoupil druhýho a takhle a jsme byli různě a ty diváci tam seděli a to se posílalo funkcionářům. Samozřejmě ty na to kašlali a poslali tam svý šoféry a sekretářky, uklízečky a ty tam přišli a aby si teda jako podívali do divadla, o 5 minutách je to začalo nudit, takže chrápali. A my recitovali o 106 ten, a Pepíček Chvalina tehdy recitoval chudák zlatý báseň o samovaru. A teďka jsme v krásném rádiu, ale já to říct musím, že ten Pepa, který byl recitátor, ale skutečně nádherný, stál a teď recitoval, poslouchejte, já to tak neumím. A on říkal, na stole stál samovar. Bylo ticho, vylište mi prdel. A teď dál, ale prosím vás, já jsem byl vulgární, ale nejsem vulgární, já to pouze interpretuju. A teď dál, říkal, otevřel jsem dveře. A teď zase do toho šupě poslal, zase tam, kam jsem to řekl. Myslíte si, že to jediný, kdo vyprsk a stuhnul, jsme byli my na jevišti. Ty diváci tam seděli, takhle chrábali. Pepa se uklonil a celý sál obrovsky zatleskal. To bylo krásný. Takže se omlouvám za to slovo, ale to je přesná interpretace toho, jak probíhaly oslavné večery. Někteří si to mysleli, Pepa Chvalina na to řekl rovnou. Tak.

0: z růže květ. A kdo nemá špetku rytmu v těle, ten se otrpíchne hned.
1: Prvním mnohaletým ředitelem, který divadlo Na zábradlí převedl přes nesčetná úskalí, byl doktor Vladimír Vodička, jinak též hudební skladatel. Také on, ač se vyprávění historek bránil, nakonec na jednu z mých otázek odpověděl příhodou, která se odehrála, pravda, až začátkem let 80.
2: Pane doktore, víme o vás, že jste byl blízkým přítelem Bohumila Hrabala. Nevzpomínáte si, jestli byl Bohumil Hrabal někdy na nějakém představení ještě předtím, než i on zde byl uváděn jako autor?
3: Nespomínám si přesně, vím, že v divadle dvakrát, třikrát byl, protože ovšem pro něj ta hodina večerní, když odjížděl od Tygra, to znamená po té 7. hodině, už divadelně byla velice komplikovaná. Ale vlastně jsme ho uváděli, první byly Bambíny, potom byla Hlučná samota, to byla krásná příhoda, když se hrála Hlučná samota, vím, že to bylo na Mezinárodní MDŽ roku 1983. No a teďko seděl tam jakýsi pan Miller, což byl takový Buddha přes kulturu českou, který hra se dohrála a on beze slova se zvedl a odešel. Teda netleskal a odešel. Jako všichni ministerský a magistrátní úředníci prostě uprchli těma dveřma na ten dvorek, ale já jsem byl tenkrát na nějaký nemoci a chodil jsem v holi, takže jsem toho holího takhle manévroval do toho foaje, k tomu stolu pod tím oknem, kde byl taky Hrabal, kde najednou začala ta lahvička za lahvičkou a teďko tam došlo k neskutečné scéně, že ten Miller s drzostí, která prostě nemá hranic, s tím Hrabalem mluví jako s kolegou. My spisovatelé, bohužel si to máme těžký, že? Nicméně se to ukecalo, že jo, protože o půlnoci byl ten 8. březen, tak si přišla flaška šampaňského a ta dáma, že jo, v tom krimplénu, co tam s ním seděla, ta byla pohoršená některými hrabaliánami. No a tak se to jako svezlo a my ženy a my muži a takhle dohromady a všechno, jak Bohuši, tak tohle. A Bohuši říká, jestli chceš, Mirku, já to škrpnu, tě to jen, hlavně se to hraje, že jo. Takže se to ukázalo, ale to úřednictvo ministerské a magistrátní, co vyprchalo mezi tím na ten dvorek, tak to myslelo, že došlo ke katastrofě. Takže ráno okamžitě ministerstvo, magistrát, divadlo se zavře, divadlo se nezavře. No tak já jsem měl zase už několik zavření divadla, že? Takže jsem to celkem ve zdraví přežil, ale to bylo to nádherné setkání Hrabalovo teda se stranou a vládou, se stranou a vládou u nás. No a potom samozřejmě jsme spolu sedávali denně až chudák. Skončil, jak skončit nemusel, což je zase další historka, která odpovídá Pavlíčkovi, jak se v Čechách pohřbívalo. Mohl tu být ještě mezi náma.

0: tak to byla zrovna jedna písnička, kterou složil na slova Pavla Kopty doktor Vladimír Vodička. O její interpretaci jsem požádal textařova syna Václava Koptu, aby si tak spolu s námi zavzpomínal na svého tatínka, který už bohužel na tomto světě chybí. Oslava 40. divadla Na zábradlí se odehrála, jak už jsem se tuším zmínil, v Šemánovické nostalgické myši začátkem prosince 1998. Mezi zúčastněnými byli i herci Jaroslav Wiesner a Oldřich Velen.
1: Poslední otázka na vás, na oba. Kdybych se vás zeptal, kterou postavu jste hráli Na zábradlí nejraději, co byste mě odpověděli? Je to možné takhle?
2: Ty, po kterých jsem toužil a nedostal. No tak je.
3: No pokračuj.
1: Ale jo, vzpomeneš.
2: No já si myslím, že se mi nejvíc líbily ty roky paní Hermanové, přestože to jako byly lepší představení, zajímavější představení pro práci hereckou, ale ten kontakt s tím hledištěm, který byl unikátní na tom divadle, ta nutnost pracovat v tom, jak říkal pan Grossman, scizování, že jo? To prostě bylo úžasné a já si vzpomínám, protože v těch nejlepších rocích paní Hermanové s Vaškem Sloupem jsme diskutovali, já jsem byl autor, on byl dramaturg, nebo opačně, já už si to přesně nepamatuju. A diskutovali jsme a měli jsme jako s publikem veliký kontakt a to já myslím, že pro herce je velice zajímavý.
3: No a já jsem tam hrál samozřejmě ve všech hrách v té době, ale takovou nejmilejší vzpomínku mám na Krále Ubu, kde pan Grossman prostě si mě obsadil do role ruského cara, ale přišel za mnou a říká: pane Velen, prosím vás, poraďte mě. Ten car, že jo, všichni tam mluví jedním jazykem, to je jedno jakým, ale jedním. Ale ten car je přece cizozemec, ten nemůže mluvit tím též jazykem, že jo. Jak by, samozřejmě nemůže mluvit rusky, říkal pan Grossman, to by nám nikdo nám nešel. Ale vzpomeňte, co, řekněte mě, jak by měl mluvit. Jo, pane Grossman, já jsem byl 17 roků v angažmá v Olomouci, já ho budu mluvit hanácky. Opa, ježiš, to je krásný, ano, on bude mluvit hanácky, výborně, ano. Já pám, no, jednak hanácky znám, že jo, no a jednak, aby to bylo, jo, perfektně, ta hanáčtina, tak já tam se znám v jedné takové vesnici, jmenuje se to Hlušovice, s nejvzornějším dojíčem krav na světě, který má všechny možný tituly od řádu republiky, práce a rytíř zlaté hvězdy a všecko možné. A já si nechám tu jeho hanáštinu prostě oznámkovat. A pan Grossman říkal: ježiš, to by bylo výborné. Co říkáte, pane Velen, kdybychom tam napsali do toho meziakti, do toho programu, že do hanáštiny to přeložil nositel řádu práce a nejzornější ošetřovatel krav v republice. Já vám, pane Grossman, tak to ne, to bychom dlouho nehráli. Takže zůstalo to tak, že jsem mluvil hanácky. A zřejmě ta hanáština výborně tedy zabrala, protože i když jsme pak jezdili po světě, tady díky panu doktorovi Vodičkovi, tak jsme přesně poznali, kde sedí emigranti. Protože když jsme to hráli třeba v Německu nebo kdekoliv jinde, no tak na tu hanáštinu nikdo nezabral, protože jim to bylo jedno, oni tomu stejně nerozuměli. Ale jak se ozvali tam smích, jednotlivě jsme říkali: ježiš, tam jsou Češi, tam jsou Češi. No, ale jestli bych mohl ještě něco
2: můžu
3: dodat.
2: Můžu přání, než to bude dodaný.
3: No, pokračuj.
2: Nemohl by Olda říct tu větu svinský, jak to bylo?
1: To hanácký.
3: Vstupní věta byla, když tam přišel, přeučil, že jo, tak já jsem mu říkal: tož to jste ve, nesto dne dobrodruho, které jste zabil našeho bratranca Václava, no a tak dále. A jen jsem to...
0: Pro... Čas je, přátelé, neúprostný. Tady musí naše vyprávění o divadle Na zábradlí končit. Neboť končí i první vydání pořadu Nostalgické muzeum zábavy Extra. Mějte se moc pěkně a brzy zase naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Vítejte u dalšího dílu pořadu z cyklu Životopisy, ve kterém vám tentokrát představíme nevšední osud slavného francouzského herce Gérarda Philippa. Jeho život proběhl v závratném tempu. Divadelní prkna střídal s natáčením jednoho filmu za druhým, přičemž řada z nich dosáhla světového úspěchu. Mezitím ještě cesty po mnoha zemích a šťastný rodinný život. Stejně tak rychle během několika týdnů zasáhla zhoubná choroba a ukončila jeho život krátce před jeho 37. narozeninami 25. listopadu roku 1959. Pořad životopisy věnovaný Gérardu Philippovi připravila v plzeňském studiu Českého rozhlasu Eva Viligová. V režii Miroslava Buriánka účinkují Bronislav Kotiš a Kristýna Hlaváčková.

0: Chtěl zemřít v kráse a zatím 25. listopadu 1959 byla Paříž již třetí den bičována prudkým deštěm. Kráčel smrti vstříc jako dítě. Pokojná tvář již bez života. Na nočním stolku svazek školního vydání Euripida je rozřezán až ke straně 213. Tam je tuškou podtržená Hekubina replika. Ne, dcero moje, není možné vidět ještě den a být mrtev. Smrt to je nicota. Život je pro ní naděje. To už je 50 let.
1: Dál jsem to opravdu nedočetl.
0: Vy?
1: Už je to tak. Gérard Philip. A po 50 letech, jak jsem měl možnost právě zaslechnout, studujete? A filmografie. A pokud se nemýlím, tak moje.
0: Ale promiňte, jak je to možné? To přece nejde.
1: Víte co? Ponechme si svá drobná tajemství. Třeba vás uspokojí, když vám povím, že moje matka se úspěšně zabývala spiritismem.
0: Ta Češka?
1: Vidím, že lecos víte, ale ne úplně přesně.

0: Tedy moje maminka Marie Elise Josephine Jean, které ale nikdo jinak neřekl než Mano či Minu, tak jsem ji oslovoval i já, byla Češkou z poloviny, po své matce. Babička se narodila v Praze a Minu po ní zdědila bohaté, temně černé vlasy, které si stáčila v pletencích nad ušima, nebo je nosila svázané do uzlu, nádherné černé oči a dokonalou bradu. Tu jsme s bratrem měli po ní. A moje děti také. Minu se narodila v Chartres.
1: Podle fotografií, na kterých s maminkou jste, vím, že byla skutečně krásná. Řekla bych, že měla takový slovanský původ.
0: Vy tedy Češku nezapřete. Ano, byla neskutečně krásná, navíc byla bystrá a srdečná.
1: Velmi jste jí miloval, že?
0: Byli jsme něco jako spiklenci. Byla nejmladší z pěti sourozenců. Její otec, cukrář, měl v Chartres přímo naproti katedrále čajovnu. A sem do této čajovny velmi často přicházel mladý voják. Bylo mu sotva 20 let, pocházel z jižní Francie a do kasáren v Chartres jej zavála náhoda. Odbýval si tu vojenskou základní službu.
1: Váš otec.
0: Byl to vysoký chlapec a svých 180 cm nosil s elegantní rozhodností. Měl velice krásné ruce, šedé oči, k tomu licenciát na právnické fakultě. Mano ani moc neposlouchala, když jí svěřoval, že pochází ze zámožné rodiny na Riviéře. Byla už lapena.
1: Voják a krásná cukrářka. Název pro limonádový příběh.
0: Bohužel zapracovala historie a tuto idylu zničila.
1: To snad ne. Vždyť vy jste důkazem, že románek měl pokračování.
0: Dobře, tak tedy přesněji. Přerušila. Píše se totiž rok 1914.
1: První světová válka. Na jak dlouho se tatínkovi vojenská služba protáhla?
0: Na 6 let. A nebyla už vojenskou službou, ale 6 lety ve zbrani. Takový byl osud celého vojenského ročníku 1913.
1: A Mano na něj celou tu dlouhou dobu trpělivě čekala.
0: 30. srpna 1920 podepsali snoubenci svou svatební smlouvu. Obřad se konal 4. září v Mentonu. To už byli rozhodnuti usadit se v Cannes.

0: Bydleli jsme ve vile Lesinant. Jmenovala se podle amerického kolibříka a mý rodiče v ní prožili snad nejšťastnější chvíle svého života. Po roce se jim tu narodil první syn, můj bratr Jean, a pak 4. prosince 1922 já. Ale na svůj rodný dům se vůbec nepamatuji. Otec v sobě objevil obchodního ducha, otevřel si banku, pak založil pojišťovací kancelář, vybudoval síť čajoven, začali jsme se stěhovat a kolibříci z života naší rodiny navždy odlétli. V červnu roku 1924 přišel na svět ještě bratříček Iber, ale jeho život skončil dříve, než mohl doopravdy začít. S Jeanem jsme na něj celý život vzpomínali.
1: Vila Lesinant už nestojí. Na jejím místě je moderní pětiposchodový dům. Ale máte na něm mramorovou desku, kde píší, že město Caen chce uchovat vzpomínku na nesmrtelného herce, jenž se stal pro všechny symbolem věčného mládí.
0: Opravdu?
1: Můžete mi věřit, prostudovala jsem si to. Deska byla odhalena v roce 1972 a byl u toho starosta města a pracovníci Mezinárodního filmového festivalu. Ráda bych se vás na něco zeptala. Narodil jste se ve znamení Střelce s ascendentem ve znamení Býka a toho dne v Caen sněžilo. Prý vaše první slovo bylo čokoláda a chodit jste začal až v 18 měsících, je to pravda?
0: Dám vám dobrou radu. Ponechme pověstem, co jejich jest.

0: Páté poschodí, Venizelosova ulice. Věšák v hale, dlouhá chodba a za ní vlevo komora se zamřížovanou spižírnou na síry. Kuchyň zařízená na plyn, království naší služebné. Byla to Chorvatka a říkali jí Marika Ivanuska. Milé oddané stvoření. Neustále nosila na hlavě veliký šátek, jak bylo zvykem v její zemi. Pamatuji se, že měla v kuchyni klec s andulkami. Vždycky, když některá umřela, Marika na ní provedla kuchyňskými nůžkami pitvu, aby zjistila příčinu smrti, což se jí samozřejmě nikdy nepodařilo.
1: Kde pak jste tohle zjistila?
0: Vzpomínky vašeho bratra.
1: Bezstarostná doba dětství. Ovšem až na to, že babička, která s námi bydlela, rozhodla, že budeme s bratrem chodit do houslí. Nedovedete si představit, jak pomalu jsem se coural do hodiny, abych si výuku alespoň trochu zkrátil. A potom bylo to 1. května roku 1936, to datum nikdy nezapomenu. Přišel otec a vzal Žána i mě beze slova za ruku a zavedl nás do prvního patra. Tiše zaťukal na dveře. Babička ležela ve svém pokoji s voskově bledou tváří. Zaváhali jsme, ale taťka nás postrčil kupředu. Museli jsme vylézt na lůžko, stoupnout si na pelest a mrtvou naposledy políbit. Tehdy mi dětství nenávratně skončilo.
0: Nastala doba studia, viďte.
1: V Cannes přicházela pro syny z buržoázních rodin v úvahu pouze jediná škola. Ústav svatého Stanislava. Tam jsme bydleli s Žánem na internátě. Doma jsme byli zvyklí na služebnictvo, šoféra, posluhovačku. Ale přizpůsobili jsme se. A já tam byl v podstatě šťastný. Ale jen do roku 1939. Pak byl ústav svatého Stanislava zabrán pro vojenskou nemocnici.
0: Dočetla jsem se, že jste u maturitní zkoušky nejprve propadl.
1: Co vy všechno nevíte. Ano, 30. června 1939 jsem skutečně první část maturitních zkoušek nezvládl. Tak jsem strávil léto v nalejvárně, totiž v Monteňově ústavu ve Vans. S 20 stejně starých chlapců jsem tam byl zavřený až do září. Školní dvůr byl ale oddělen od lesa jen drátěným plotem a tak jsme přes něj každou noc utíkali a vraceli se až k ránu, načichlý slabým pachem cigaretového špačka v kapse. Maturitu jsem složil úspěšně, což určitě víte.
0: 29. července 1940. Předtím jste ale onemocněl zánětem pohrudnice s následky na celý život.
1: Nicméně mne to o 3 roky později zachránilo před povinností totálního nasazení.
0: Mám na srdci takový problém, ale musím se zeptat. Uvědomoval jste si vůbec všechny ty změny, které se kolem vás dály? Charles de Gaulle na vlnách BBC volal, že absolutní povinností každého Francouze, který unese zbraň, je pokračovat v odboji. A váš otec jakoby neslyšel. A vy?
1: Tu výzvu, o které mluvíte, uposlechlo tehdy jen málo Francouzů. A mý rodiče mezi nimi nebyli. Je pravda, že taťku politika fascinovala vždy, ale jeho sympatie byly orientovány směrem jiným. Když převzala na Riviéře moc Lidová fronta, to bylo v roce 1936, bral to jako katastrofu. Prodal banku, protože se obával hromadného znárodňování a v Grasse postavil hotel Park Palace, důležité středisko místního společenského života 30. let. Později mi vyprávěl, jak při jedné cestě do Marseille upoutal jeho pozornost zhluk lidí u starého přístavu. Nějaký chlapík v modré košili tu promlouval k davu. Byl to Jacques Doriot, přeběhlík komunistické strany hlásající francouzský národní socialismus. Pro otce byl opravdovým zjevením, nechal se pro věc zcela získat a od té chvíle začal sám šířit ideje profašisticky orientované francouzské lidové strany. Schůze, mítingy, setkání. A já, mladý maturant s kýženým diplomem v kapse? Ne, tehdy jsem si to neuvědomoval. Tehdy ještě ne.
0: Z Ze vzpomínek vaší matky vím, že jste zásadně odmítal vystoupit na jeviště, a to i při školních slavnostech. Ale jednou ta změna nastat musela, když jste se stal hercem.
1: To bylo tak. Minou se v hotelu Park Palace spřátelila se Siza Devoadovou, bývalou členkou Comédie Française, která pořádala charitativní akce. A při jedné takovéto dobročinné slavnosti nečekaně zmizel jeden z účinkujících a paní Devoadová na mne naléhala s takovou přesvědčivostí, abych za něj zaskočil, že jsem odmítnout prostě nedokázal. Čekala mne ale dráha advokáta, ne herce. To bylo přání taťky, abych kráčel v jeho šlépějích, a tak jsem se zapsal na právnickou fakultu v Nice a začal chodit na přednášky. Riviera tehdy byla jakýmsi ostrůvkem života a svobody. Nebyla okupována, a tak se tu dali sehnat na severu zakázané knihy, promítaly se americké filmy stažené z pařížských a byla tu spousta intelektuálů a umělců, mezi nimi i spisovatelé a herci a režiséři. Všichni jsme zcela propadli filmu, to nadšení bylo asi nakažlivé, navíc práva mne opravdu moc nezajímala. Oznámil jsem rodičům, že mám v úmyslu studia opustit a stát se hercem. Asi v tomto mém rozhodnutí bylo i trochu ješitnosti. V obavách z nejisté budoucnosti jsem zatoužil vidět své jméno vytištěné velikými písmeny na plakátech.
0: Skoro se bojím zeptat, co vašemu plánu řekli rodiče.
1: Minou pro mne měla pochopení vždycky, byla tehdy velmi vyhledávanou, uměla fantasticky číst z karet a, jak jsem vám už říkal, věnovala se spiritismu. Díky tomu se u ní slavní hosté střídali jeden za druhým. Nebyl pro ní problém domluvit mi schůzku s filmovým režisérem Markem Allegretem, ale ten nedoporučil na přednášky o herectví do střediska mladých filmových adeptů v Nice. A tam jsem jednou provždy pochopil, že herectví je především otázka houževnatosti, pracovitosti a nadání, a přestal jsem myslet na plakáty.
0: No a otec? Co ten tomu říkal?
1: Do hereckého kurzu jsem chodil tajně bez jeho vědomí. Ale kdo ví, zda se nám ho podařilo ošálit. Když potom Mark Allegré Minou řekl, že o mém nadání nemusí pochybovat, šla prý za ním. Nemůžeme nutit Gérarda do něčeho, co nechce, Marceli. Od dnešní noci vím určitě, že divadlo je mu souzeno.
0: Takže váš otec před touto věštkyní a její neochvějnou jistotou ve vaší budoucnost složil zbraně.

0: Otec vám tedy v herecké kariéře nebránil?
1: Nejenom to, podporoval ji. Nebyl jsem ještě plnoletý, když za mne podepsal mou první divadelní smlouvu, znějící na honorář 500 franků. Hrál jsem tehdy v Rusénově hře úplně obyčejná dívka 18-letého Mika. Byla to jenom malá rolička, ale půvabná. Po premiéře připravila matka pro mé herecké kolegy v Park Palace malou oslavu a všem vykládala karty, předpovídala štěstí, lásku, peníze. Mně doporučila přidat si nakonec jména E, Filipe místo Filip, aby jméno mělo 13 písmen a pomohlo tak osudu. A já, opilý úspěchem, recitoval La Fontaineovi bajky a předváděl jedno imitátorské číslo za druhým.
0: Toho dne, 11. července 1942, se v několikaminutové roli zrodil veliký herec.
1: To jste opět někde vyčetla?
0: V časopise Film Magazine. Philippe Gérard ve vedlejší roli předvedl takovou prostotu a nevyumělkovanost výrazu, spojenou s neobyčejně půvabným zevnějškem, že navzdory svým skvělým kolegům působil ve hře jako zjevení. Pouhý fakt, že se tento debutant objevil na scéně, stačil prozradit výjimečnou osobnost, jež se záhy plně rozvine a zařadí mezi nejskvělejší herce své doby. Slova vpravdě věštecká, i když novinářská.

0: Hned na samém začátku herecké kariéry se Gérard dostal do jakéhosi strhujícího víru. Od té doby jsem ho již vídal jen velmi málo. To napsal váš bratr Jean.
1: Co na to říci? Má pravdu. Nejprve jsme s úplně obyčejnou dívkou odjeli na turné po jihu Francie a po Švýcarsku a pak s jinou dívkou, mladá dívka věděla, na další turné. Cesta začala uprostřed zimy 1943 a podmínky byly drsné. Ledová divadla, vyhladovělé restaurace, přecpané vlaky, improvizované noclehy mezi zavazadly ve špinavých čekárnách. Také jsem udělal své první krůčky před kamerou. Do hotelu Park Palace jsem za rodiči už tak často nechodil, bydlel jsem se svými hereckými přáteli.
0: Dočetla jsem se, že se v té době atmosféra v Park Palace změnila. Během více než 6měsíční okupace si tam italští pohlaváři udělali hlavní stan. Když se potom z Riviery stáhli, nastoupila hitlerovská vojska. Razie, zatýkání, domovní prohlídky. Váš otec prý díky svému proitalskému politickému smýšlení dostal do opatrování pokladnu okupační armády. Když se jí pak prý italská tajná služba pokusila dostat zpátky, nepodařilo se jí to. Můžete mi k tomu něco dodat?
1: Víte, na otce vyvíjeli nátlak fašisté i republikáni a on se uchýlil pod německou ochranu. To je všechno. O pokladu nic nevím, ale v životě mých rodičů nic nenasvědčovalo tomu, že by otec ve svůj prospěch něco zpronevěřil. Právě naopak. Nečekaně, dalo by se říci ze dne na den, Park Palace opustili a odstěhovali se do Paříže. Tam si otec zařídil skromný penzion. Petit paradis, malý ráj. Žádná velká sláva toto stěhování neprovázela.

0: Scházelo mi do plnoletosti už jen několik týdnů a tak za mne taťka podepsal v Ébertotově divadle v Paříži další smlouvu.
1: To bylo na tu slavnou roli anděla v Sodomě a Gomoře od Žána Žirodu?
0: Ano, už se ani nepozastavuji nad tím, co všechno víte.
1: Já vám něco přečtu, chcete? Oslnivý anděl vzal město Stečí. Nemluví se o ničem jiném, než o jeho poněkud zasněném půvabu, o jeho nosovém hlase, který umí zaznít jako šlehnutí bičem, a o jeho temných kadeřích, které odhazuje rychlým pohybem hlavy jako běžící kůň. Paříž, město milostné, nalezla toho, jemuž se oddá. Stal jste se slavným a pak udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. Nebylo to zbytečné?
0: Vy jste jako Jacques Héberto, ten mi to také rozmlouval. To víte, že to nebylo zbytečné. Měl jsem malé zkušenosti, chyběla mi technika, potřeboval jsem se učit. Svůj čas jsem pak dělil mezi konzervatoř a divadlo. Bydlel jsem v Petit Paradis v malém podkrovním pokojíku. Tam za mnou chodili přátelé z divadla, posedali po zemi a já improvizoval různé bláznivé scénky. 20. dubna 1944 nás v jednu v noci vyburcoval hrozný hluk. Okna v domě drnčela, vyběhli jsme na střechu, já první. Naskytla se nám podívaná strašná i velkolepá zároveň. Obzor planoucí požárem a osvětlovaný blesky, hřmění letadel, fičení střel. Byli jsme jako uvytržení. Křičeli jsme, skákali a náhle jsem vkročil na prosklenou střechu kryjící dvůr. Skleněné výplně praskly, vysypaly se, jen tak mne stačili zachytit za paži. Byla to apokalyptická vize. Anděl ze Sodomy dštil na lidstvo oheň a síru. Byl jsem tenkrát na té střeše hotelu ve svém živlu.
1: Vy jste se do odboje nikdy nezapojoval, vidíte?
0: Politika mne nezajímala, žil jsem jenom divadlem. Když se ale v srpnu bránila radnice, musel jsem jít na pomoc. Nemohl jsem ani nechtěl dál stát stranou.
1: Stal jste se hrdinou osvobozeneckých bojů. Tlumočil jste hromadné rozkazy k demonstrujícím, když kapitán francouzského odboje Roger Stefan ztratil hlas. Vzpomíná na to i po letech. Prý vám museli dokonce dávat kofeinové injekce.
0: Byly to těžké, ale radostné dny.
1: A vaši rodiče? Muselo vám být jasné, jaké nebezpečí jim hrozí. Park Palác, kde se veřejně scházeli okupanti, byl proti ním sám o sobě důkazem.
0: Okupanti odtáhli ze země a tak se hněv veřejnosti obrátil proti těm, kteří byli obviněni z kolaborace. Zatýkalo se, střílelo. Otec, na rozdíl od mnoha svých přátel s Němci, neodešel. Skrýval se. Stěhoval se z bytu do bytu, aby unikl svým pronásledovatelům, ale marně. Kruh se stáhl. Koncem října, když ho dovezla dodávka do tábora Saint-Denis, leč končí. Byl z něho schrbený muž. 11 měsíců byl ve vězení. Minou se v té době stala obětí opravdového vydírání. Různí přátelé jí tvrdili, že mohou otce, samozřejmě za tučnou úplatu, osvobodit, a Minou strachem bez sebe platila. Ale veškeré jmění odsouzeného bylo zabaveno a tak bylo brzy po penězích. Dělal jsem všechno možné, abych uplatil své známosti a dosáhl podmínečného propuštění svého otce na dobu do zahájení soudního procesu. Ten byl krátký a jeho verdikt nelítostný. Smrt. Soud ho však musel vynést v nepřítomnosti. Otec byl dávno na cestě do Španělska.
1: Prý jste to byl vy, kdo mu 24.12.1945 pomohl překročit španělskou hranici.
0: Na repertoáru v Ébertotově divadle byl v ten den Caligula se mnou v hlavní roli. Co myslíte, mohl jsem si dovolit tam nebýt?

0: taťkou jsem se setkal už jen ve španělském exilu.
1: Určitě vás potěší, když vám řeknu, že podle článku 6 zákona ze dne 31. července 1968 byl váš otec amnestován a 25. ledna následujícího roku mu byla udělena milost. Vrátil se i do Francie. Bylo to 10 let po vaší smrti.
0: Měli jsme toho tolik na srdci, ale při mých krátkých cestách za ním do Barcelony jsme si nestačili říct skoro nic. Pravdu má Victor Hugo, když píše: žel, chybí-li otec, ubohý je syn. Od té doby jsem se přátelil se staršími zkušenými muži. Podvědomně jsem v nich hledal za otce náhradu.
1: Anděl, Caligula, idiot, Marianiny rozmary, ďábel v těle, Federico, u náhody, a to není ani zdaleka úplný výčet všech vašich divadelních rolí a filmů tehdejší doby. Vaše popularita byla zázračná. První milovník, dělící se o sympatie veřejnosti s Jeanem Marais a Georgem Marshallem. Opakovaně jste byl vyhlašován nejlepším francouzským filmovým hercem. Celá poválečná generace se s vámi ztotožnila. Řekla bych, že v postavách, které jste hrál, objevila svůj vlastní obraz, jakousi směs romantiky a cynismu.
0: Šel jsem opravdu z role do role. Neměl jsem ani den volna, nemohl jsem ani na chvíli vysadit a začalo to být znát na mém zdraví. Zoufale jsem si potřeboval odpočinout. Jacques Seguir mne odvezl do Haute Pyrénées k přítelkyni Nicole Furcadové. Znal jsem ji už z dřívějška. Poprvé jsme se setkali v Nice v roce 1943, pak několikrát v Paříži. Jednou za mnou přišla do herecké šatny po představení Caliguly. Vysoká, štíhlá, veliké oči. Intelektuálka. Byla provdána. Za synologa a budoucího diplomata Françoise Furcada, kterému ještě před válkou porodila syna Aléna.
1: Vaše životní láska. Anne-Marie Nicole Ghislain.
0: Rodina Furcadových vlastnila v malé pyrenejské osadě v Orském údolí usedlost, kde Nicole pobývala. Ubytoval jsem se v místním hostinci a tak učinil přítrž klepům. Bylo to poprvé, co se objevila na veřejnosti po mém boku. Procházky, četba, nekonečné rozhovory. Chystala se odjet do Číny za manželem, pověřeným kulturní misí na ambasádě v Nankinu, tehdejší metropoli, kde sídlil maršál Chiang Kai-shek. Máme-li někoho ztratit, stává se pro nás dvojnásob přitažlivým. Tenkrát ještě odjela a zůstala v Číně rok. Po návratu pak zažádala o rozvod.

0: Trápila mne samota. Nikol daleko, otec v Barceloně, bratr Žán na statku v Grasse a Minů. S velkým zoufalstvím se odhodlala k rozvodu, aby zabránila konfiskaci zbývajícího majetku. Vybavil se mi dopis od otce z vězení. Musíš mne zastoupit, věnuj se matce. Najal jsem tichý byt se třemi místnostmi.
1: A novináři to samozřejmě okamžitě zjistili. Chviličku strpení, prosím, chci vám něco přečíst. A tady to je. Svůj třípokojový byt si vkusně zařídil. Přivezl si sem své knihy i skvělou sbírku desek. Přistěhovala se sem k němu matka. Zařídila si svůj pokoj, tu a tam položila nějakou květinu či bibelot, vnášejíc tak ženský prvek do osobitosti, již Gérard dokázal vtisknout prostorám, v nichž pobýval. Postupně se v ulici de Tocqueville zabydleli. Gérard pozdě vstával, přečetl objemnou poštu a napsal milé odpovědi na všechny dopisy svých obdivovatelů s přiloženou fotografií a věnováním. Tak, takhle se psalo o životě hvězd. O tom si dnes můžeme nechat jenom zdát.
0: O Minů jsem se postaral, byl čas odjet do Říma. Čekal tam na mne filmový štáb s věznicí Parmskou. První poválečný film, který se točil v Itálii. Produkce, rozpočet i obsazení rolí byly velkorysé. Vše se dělalo proto, aby se film zalíbil co nejširšímu publiku, počínaje okázalými kostýmy přes scénickou výpravu a konče samotným námětem. Bohužel scénář si liboval ve zvratech, které Stendhal nenapsal. S Marií Casarézovou, mou hereckou partnerkou, jsme si toho všimli a raději hledali původní dialogy přímo v knize. Podle našeho názoru Stendhala nebylo třeba ani popularizovat, ani vulgarizovat. Zblížilo nás to.
1: Že by románek?
0: Informace tohoto druhu se za mých časů do studijních prací neuváděly. Teď snad ano. V každém případě jsme se znali dlouho, pojilo nás přátelství a vzájemný obdiv a setkali jsme se ještě na jevišti v Paříži v divadelní hře neznámého dramatika Henriho Pichetta. Svátek tří králů. Stačí?
1: Tak se na mě nezlobte. Vím, že s uvedením hry byly problémy. Místo v divadle Teatr Eduard Set se hrála v malém sálku Noctambile v latinské čtvrti. Ale vy určitě nevíte, že se na této malé scéně vytvářelo celé divadlo druhé poloviny 20. století. Eugène Ionesco, Boris Vian, Dürrenmatt, Ugo Betti.
0: Byl to můj nápad, když nás Kamenné divadlo odmítlo pronajmout si tento sál. Ostatně na mé náklady. V každém případě to bylo echo pro novináře.
1: A ti se vám odvděčili. Pár Casarézová Filip je tak krásný, tak vroucí. Ona černě oděná, rozechvělá, že nesrozumitelná řeč milenců dosáhla největších vrcholů poezie. Adrienne Monnierová pro literární časopis Mercure de France.

0: Natáčení skončilo. Vrátil jste se do Paříže a přijela Nicole Furkadová.
1: Po dobu její nepřítomnosti jsem se snažil na ní zapomenout. Marně. Kdyby nás spojovala pouhá vášeň, nic by z ní nezbylo. Musela to být opravdová láska. Láska, kterou nemohlo nic zahubit. Opustil jsem ulici Tocqueville a nastěhoval se do Neji. S Nicole měli jsme trojpodlažní apartmá se třemi terasami, prostorným balkónem, kde v kleci vrkal párek holubů a u nohou nám ležel buloňský lesík.
0: A od té doby se ve vaší herecké šatně o večerních premiérách a při filmovém natáčení přestala objevovat Minu. Nahradila ji jiná žena. 29. listopadu 1951 přijala Nicole Furkadová jméno Anne Filipová. Svatba byla na radnici v Neji. Je to pravda, že jste se svou rodinou omezil styky a neřekl jim, že se ženíte?
1: Ano, svatba proběhla v nejužším kruhu. Anne, já, dva svědci. Náš přítel René Clair a jeho manželka Broňa.

0: Zmínil jste Reného Kléra, slavného filmového režiséra. Pokud ale vím, tak se vaše přátelství rodilo jen velmi pozvolna a zpočátku se o něm nedalo mluvit ani náhodou, nemám pravdu?
1: Potkali jsme se v Nice v roce 1946. Viděl mne v Caligulovi a nabídl mi roli ve filmu Ďáblova krása. Odmítl jsem. Nezaujalo mě to. Pokud si vzpomínám, tak jsme se tehdy v dobrém nerozešli. Naléhal však dál a já nakonec svolil. Když začal o 3 roky později film točit, panovala mezi námi navzdory horkému létu atmosféra ledová. Čím déle jsme ale spolupracovali, tím více ledy táli, až jsme nakonec spolu zašli na večeři. Od té chvíle se datuje naše přátelství.
0: Odmítl jste více rolí i slavného Corneova Sida, kterého vám nabídl Jean Villard a kterého jste nakonec hrál 199krát. Vaše žena jednou v rozhovoru pro jakýsi časopis na otázku, jaký byl důvod vašeho odmítání, jež pravidelně předcházelo vášnivému souhlasu, řekla, v práci vždycky říkal napřed ne, jakmile šlo o něco důležitého. Možná se nečekaného návrhu zalekl.
1: Sid byla role, již jsem považoval za nedosažitelnou. Ano, hrál jsem Caligulu, ale to byl modernější jazyk, hovorovější, abych tak řekl. Postava byla pro mne také nezvyklá, zároveň však vším, co s ní souvisí, velmi blízká mojí generaci. Sid mi ve srovnání s ním připadal velmi vzdálený. První setkání s Jeanem Villardem bylo opravdu nešťastné. Sida jsem odmítl málem povýšeně. No a za 2 roky na to jsem přišel Villardovi své služby nabídnout. Kdybyste o to stál, jel bych do Avignonu, řekl jsem mu. Tehdy ještě Villard neměl ani divadlo, ani stálou skupinu herců. Měl avignonský festival, kde se každé léto objevilo několik jeho věrných pomocníků, výtvarníků, herců. Pořádal ho léta. Vysvětlil mi, že už není možné dělat z divadla setkání několika vyvolených, představení vyhrazené jedné společenské vrstvě, naopak divadlo se musí zpřístupnit všem. Naprosto mne pro svou představu získal.
0: Proč právě Avignon?
1: Papežský palác, místo pro divadlo jako stvořené, akustika, vysoké zdi kolem jeviště, improvizovaná scéna pod širým nebem. To všechno dohromady nám umožnilo přímý kontakt s velkým počtem diváků. Avignonský festival navíc předznamenal nejúžasnější dobrodružství francouzského divadla 20. století. Le Théâtre National Populaire. Nezdolnému Jeanu Villardovi se pro něj podařilo na předměstí Paříže v paláci de Chaillot získat sál a s herci podepsal smlouvy. Přišly krásné role. Princ Omburský, Sid, Matka Kuráž, Richard II, Rybla. Zakotvil jsem v souboru Théâtre National Populaire pevně a nadlouho.
0: A byl jste nejskvělejším a nejslavnějším jeho členem. Na filmové příležitosti jste také čekat nemusel. Ztracené vzpomínky, Julie a Nepsnář, Krásky noci, Červený a černý, Velké manévry, Pod pokličkou, Nebezpečné známosti, a to jsem jich vyjmenovala slabou třetinu. Nejslavnějším ale byl Fanfan Tulipán, plný statečných hrdinů a padouchů, nečekaných zvratů, ušlechtilých citů a bláznivého veselí. Viděla jsem ho několikrát.
1: Vede nás Fanfan Tulipán, vede nás Tulipán, vede nás. Neohrožený svůdce dívek, miloval jsem ho. Nebudete mi věřit, ale neuměl jsem jezdit na koni ani zacházet s kordem. Obojí jsem přitom dělal každou chvíli od začátku až do konce filmu. Můj učitel jezdeckého umění se nechal slyšet, že jsem tak dobrým hercem, že kůň mi věří, že jezdit umím.
0: A určitě vám věřili i diváci. Všude, kam Fanfan Tulipán zavítal. Procestoval jste nejenom s ním, ale i s divadlem, dalo by se říci, celý svět? Vzpomenete si, že jste byl také u nás?
1: To víte, že ano. Bylo to na mém evropském turné v roce 1955. Hrál jsem tehdy Sida a s ním navštívil Prahu, Brno a Bratislavu a poznal řadu vynikajících kolegů.

0: Je neuvěřitelné, co všechno jste za svého života stačil stihnout. Angažoval jste se i v mírovém hnutí, patřil mezi první signatáře Štokholmské výzvy, požadující zákaz jaderných zbraní, a v letech 1957 až 1959 stál v čele francouzských hereckých odborů a nebylo to ani v nejmenším členství pasivní. Měl jste při tom šíleném pracovním tempu a vypětí vůbec čas na soukromí, co vaše rodina?
1: Byl jsem šťastně ženat, narodili se nám dvě děti, Anne-Marie a Olivier, a upravovali jsme La Ruyère, prostý venkovský provencálský statek, hrubě omítnutý, dřevěné okenice, okolo něho 29 hektarů vinic a pinií. Patřil Anině rodině a dlouho v něm byl nájemník, kterého nebylo možno vystrnadit. Když se to konečně podařilo, pustili jsme se nedočkavě do práce. Pomáhali nám přátelé z Ramatiel. Začali jsme úpravou parku. Bavilo mě občas si sednout za volant traktoru a pomáhat. Žili jsme velmi prostě. Brzy chodili spát, brzo vstávali. Bylo to krásné léto roku 1958. V říjnu jsem pak odletěl do New Yorku a připojil se k turné z Théâtre National Populaire po Severní Americe. Odehrál jsem celkem 9 představení, 6x Lorenzača a 3x Sida.
0: Přišel rok 1959 a poslední dva filmy, které jste natočil. Nebezpečné známosti s Rogerem Vadimem v únoru a v květnu s Luisem Buñuelem Horečka stoupá v El Pao.
1: Ani nevím, jak dopadla premiéra. Film se točil v Mexiku za velmi obtížných klimatických podmínek a já se cítil velmi unaven. Cestou do vlasti jsem se ještě zastavil soukromně na Kubě a léto pak strávil v Ramatiel. V prvním říjnovém týdnu jsme s Anne odjeli na výlet do Anglie do Stratfordu na Avoně. Na vlastní oči jsem viděl Laurence Oliviera v Shakespeareovi a mohl mu aplaudovat. Byla to moje poslední cesta. Pak už to šlo rychle a o tom se mi mluvit nechce. Stejně si myslím, že jsme si už všechno řekli. Co bylo dál, určitě víte. S Bohem.

únava nemizí. Rentgenová vyšetření žádný nález nepotvrzují. 9. listopadu operace. Po 10 dnech propuštění domů jako beznadějně nevyléčitelný případ. Diagnóza: rakovina jater. Pohřben v Ramatiel v divadelním kostýmu Rodriga ze Hrysit. To už je 50 let. Pokojná tvář, již bez života. Na nočním stolku svazek školního vydání Euripida je rozřezán až ke straně 213. Tam je tuškou podtržena Hekubina replika. Ne, dcero moje, není možné vidět ještě den a být mrtev. Smrt to je nicota. Život je pro ní naděje. Kráčel smrti vstříc jako dítě. Chtěl zemřít v kráse. A zatím 25. listopadu 1959 byla Paříž již třetí den bičována prudkým deštěm.

0: Vyslechli jste další díl cyklu Životopisy, který jsme tentokrát věnovali osudům francouzského herce Gérarda Philippa. Pořad v plzeňském studiu Českého rozhlasu připravila Eva Viligová. V režii Miroslava Buriánka účinkovali Bronislav Kotiš a Kristýna Hlaváčková.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte srdečně pozdraveni, milí přátelé. Mé jméno je Jiří Kasal a tentokrát za vámi přicházím s miniportrétem muže, jemuž se podařilo celkem 15krát usadit ve vyšších patrech hitparád. Získal 5 cen Grammy, 2 platinové, 12 zlatých desek za prodej 50 milionů výlisků. Ovšem musím vzhledem k záběru pořadu Světla Ram hned na úvod zmínit skutečnost, že tento zpěvák z tváří sladkého hrdiny jako stvořené pro obálky společenských magazínů se podílel na nahrávce jedné z nejslavnějších filmových písniček všech dob. Jeho publikum bylo velmi široké, protože stylově obepínal standardní pop music, country, rock i duchovní hudbu. Ještě vám po těch všech pochvalných slovech dlužím maličkost. Jméno B.J. Thomas.

Místem narození interpreta první písničky Billyho Joe Thomase bylo nezajímavé malé město Hugo v Oklahomě. Jeho rodina se často stěhovala, ale nakonec se usadila v Roseburgu poblíž texaského Houstonu. Thomas si v jednom rozhovoru rozpomněl, že první malá deska, kterou si koupil, nesla písničku Miss Hen od rock'n'rollového bouřliváka Little Richarda. Billy Joe v dětství zpíval v kostelním sboru a v době dospívání se stal členem skupiny Triumphs, které se dokonce vlastními silami podařilo vydat několik singlů, ale jinak po sobě výraznější stopu nezanechala. Přesto byla pro Thomasův život jistým způsobem důležitá. Jednou s ní vystoupil ve státním parku v Houstonu, kde si jeho nadání všiml majitel jedné nahrávací společnosti. Pod jeho přímým vlivem se v polovině 60. let B.J. Thomas rozhodl pro solovou kariéru a zakrátko se prosadil se stařičkou písničkou Henka Williamse I'm so lonesome I could cry. Jsem tak osamělý, že bych plakal. K tomu dodejme, že ji věnoval svému tatínkovi.

Skladba s jednoznačným názvem Mama také uspěla v roce 1965 na hitových žebříčcích. Rok 1968 přinesl BJ Thomasovi životní píseň Raindrops keep falling on my head, dešťové kapky padají na mou hlavu, kterou jsme vám jednou pod světly ramp už připomněli. Dnes by bylo zajímavé říci, že ještě den před jejím natáčením vše vypadalo chmurně a nejasně. Thomas totiž onemocněl zánětem hrtanu a jeho lékař mu zakázal namáhat hlasivky po dobu 2 týdnů. BJ se však dobře míněné radě vzepřel a doktorovi vysvětlil, že příštího rána natáčí píseň pro film s nedávno zesnulým Paulem Newmanem a Robertem Redfordem. Šlo o jeden z nejpůvabnějších westernů o 2 unikajících desperátech, spojených navíc jedním dívčím srdcem. Film se podle nich jmenoval Butch Cassidy a Sundance Kid. Muž v bílém plášti se nakonec nechal obměkčit a poskytl BJ Thomasovi dosti účinné léky, aby zpívání a natáčení ve studiu vůbec vydržel. Thomas písničku, která vyšla z autorské dílny renomované dvojice Bacharach David, na zítří opravdu nahrál. Paul Newman se s uznáním vyjádřil o jeho zvláštně chraplavém hlase, což Billy Joe přijal s povděkem, ovšem za několik týdnů po úplném hlasovém uzdravení jel tento song raději natočit znovu, tentokrát pro vydání na desce. My vám ji nyní zahrajeme a vy si můžete k tomu vybavit kouzelně neumělou jízdu Paula Newmana na stařičkém bicyklu.

Dešťové kapky padají na mou hlavu, ale to neznamená, že by mé oči měly brzy zčervenat. Pláč není nic pro mě, protože naříkáním déšť nikdy nezastavím. Jsem volný a nic mě netrápí. Tak tato slova se vznášela nad příhodami pánů Cassidyho a Kidda v nesmírně úspěšném romantickém westernu režiséra George Roy Hilla, který v roce 1970 obdržel Oscara za scénář, kameru, hudbu i titulní píseň, kterou jste před chviličkou poslouchali. Robert Redford nazval podle postavy Sundance, kterou ve filmu vytvořil, na vlastní náklady zřízený ekologický, zemědělský a relaxační areál a také filmařské a festivalové centrum. Obraťme však ještě pozornost ke skladbě Raindrops Keep Falling on My Head, jež k filmu neodmyslitelně patří, a zejména k jejímu interpretovi B.J. Thomasovi, jen s ní před téměř 40 roky po celý měsíc vedl americkou hitparádu. O přízeň ale neměl nouze ani v dalších letech, a když k příjemnému hlasu přidáme vzhled lva salonu, nedivme se, že se Thomas stal na dlouhou dobu stálicí mnoha show v řadě zemích světa.

Billy Joe Thomas se ocitl v polovině 70. let v těžké psychické krizi. Nevydržel otupující tlak show businessu a dal se na drogy. Ve své knižně vydané autobiografii uvedl, že tehdy utrácel týdně $3000 za kokain, valium a amfetamin. Doslova napsal: je zázrak, že jsem ještě zůstal naživu. Neštěstí se někdy rádo rychle množí, ale někdy třeba i rychle odejde. Thomas byl tenkrát na dně i z citových důvodů. Svazek schotí prakticky nefungoval, oba žili tenkrát již nějaký čas odděleně, když jednoho dne přijel navštívit dceru, která žila společně s matkou. To, co následovalo, vypadá skoro jako náboženská agitka. Gloria, jak se Thomasova manželka jmenovala, byla zapalená křesťanka a vnitřně rozvrácenému Thomasovi domluvila setkání se dvěma křesťanskými misionáři ze sousedství. Jejich promluva někdejší hvězdě pop music očividně pomohla, neboť BJ se pak cítil zcela očištěný. Nechal drog a začal nový život. K jeho znovuzrození jistě přispěl i obrovský úspěch písně, která dnešní setkání pod světly ramp uzavře. Hey, won't you play?

Světla rám tentokrát nad BJ Thomasem rychle pohasínají. Přátelé, Jiří Kasal vám děkuje za přízeň a přeje dobrou pohodu při poslechu dalších pořadů vašeho Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, zdraví vás Jan Rosák. Pohled na hodinky prozradí, že teď je ta nejsprávnější chvíle rozjet náš tandem. No a když tandem, tak to se rozumí, že ve dvou. Můj dnešní host bez přehánění patří těm vynikajícím odborníkům, kterým samozřejmě nechybí talent, ale také mají to správné nasazení, odhodlání i vůli, protože jinak by nikdy nedosáhli těch výjimečných met svého oboru, který dosáhli. Vítám plastického chirurga, docenta doktora Jana Měšťáka. Vítám tě, Honzo.
3: Ahoj, Honzo.
2: Naposledy jsme se tady spolu viděli téměř před 3 lety. Utíká to strašně moc, takže já si myslím, že bude určitě o čem povídat.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
2: Honzo, prosím tě, zkus si tak zazpomínat, zrekapitulovat alespoň ty stěžejní body toho období, co jsme se na tandemu neviděli a neslyšeli. Bylo to konkrétně 20. září 2007, kdy jsme takhle seděli proti sobě.
3: Čas letí,
2: ale na tobě to není vidět.
3: Na
2: tebe taky ne. Děkuju. Teď jsme si složili komplimenty a můžeme se pustit do toho rekapitulování. Zkus tak říct, co se stalo. Tak určitě samozřejmě pilně pracuješ. Jedna operace za druhou. A to nejenom na jednom místě. Ty přejíždíš z jednoho operačního sálu do druhého, ale kromě toho si taky vlastně, dá se říct, veřejně činný, protože se objevuješ i na televizní obrazovce v roli arbitra přes krásu.
3: Nejsem politicky činný, jsem tam někdy, otevírám vernisáže malířů a samozřejmě, i když je toho poskrovnou, stále sportuju. To znamená, že co se stalo za posledních asi těch skoro 3 roky, skoro 2,5 let, tak bych řekl, že neubylo práce, bohužel, i když si myslím, že mám pro to věk, abych už nemusel tak pracovat, více věnoval třeba sebevzdělávání a sportu, ale je pravdou, že stále přibývají nové a velice čestné a velice vážné funkce na úrovni toho medicínského pole, které neodmítám a možná proto je tady tak velká zátěž.
2: Co je teď jaksi středobodem tvé činnosti? Co tě teď nejvíc zaměstnává?
3: Práce.
2: A pracuješ proto, že tě to pořád tolik baví, nebo že si tak žádá?
3: Moje žena, která je chirurška, manželka, tak říká, že nemusím tolik operovat a já dělám 800 operací ročně, což je obrovský číslo, ale ono to je těžký, když někdo na mě hodně dlouho čeká a stávalo se dřív, teď už tolik ne, že třeba na konzultaci přes rok a potom jsem řekl, máte termín za 1,5 roku, tak mě ta dotyčná řekla, ještě abych žila, až mě budete operovat.
2: Teď mě to nepadlo, že? To se může stát.
3: Ale ne, to si myslím si, že ne, ale je to těžký, když zkrátka někdo chce, proto děláme tu medicínu, to není otázka jenom estetické chirurgie, a samozřejmě děláme vážné věci, když si se ptal na to, co a když bych teda z toho soudku té medicíny, tak je nádherná věc, co se nám podařilo prosadit, a tenkrát už to bylo v té době, kdy jsem tady byl posledně, že se na univerzitní klinice na Bulovce vytvořilo Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu jako jediné v republice, kdy na plastické chirurgii je chirurg, mamolog takzvaný, který se stará o prsa, který operuje i vážná onemocnění, je tam plastický chirurg a buď dokážeme okamžitě rekonstruovat ten prst, což pro ženu je úžasný, anebo vytvoříme takovou strategii už při té první operaci, protože tam mám 6 lůžek pro tyto ženy, že můžeme potom udělat určitý výkon, který ji zase vrátí do života osobního, společenského a zkrátka zase zvedne to sebevědomí.
2: V současné době se i v tisku objevily další případy, kdy se

0: 14 měsíců už to mají doporučeno i onkologem, a protože jich je tolik a vrací se do toho života, tak si myslím, že pořád je tady ta šance a pořád ty ženy žijou a mohou být rekonstruovány, zatímco třeba před 25 lety, 30 tomu tak nebylo.
1: V tandemu s Janem Rosákem.
2: Plastický chirurg doktor Jan Měšťák je osobnost, která je velice, jak si řekl bych, exploatována tiskem, médií. Dost často jsem četl o tebe různé rozhovory, takže už si toho řekl opravdu hodně. Ale víš, v našem tandemu my máme takový formulář, který vyplňujeme, a pro hosty, kteří přicházejí jako ty už po několikáté, tak máme speciální otázky. Já vím, že ty si ke svému současnému povolání přišel takovou neúplně přímou cestou a že jsi si vyzkoušel i jiná povolání, než které teď vykonáváš. A já se tě chci zeptat na toto téma. Čím by si byl, kdyby si teď zrovna třeba nedělal to, co děláš, nebyl by si plastickým chirurgem, a kterým povoláním, nebo které povolání si vážíš v životě? Znamená, ke kterému zhlížíš tak, jak si, že to je opravdu to prvé.
0: Já se domnívám, proč došlo k těm změnám. Já samozřejmě jsem se vyučil jemným mechanikem, dělal jsem 5, respektive 6 let černý řemeslo, jsem nesmírně rád, jinak, že si umím všechno opravit, všechno si vyrobím, a to myšlení i v té chirurgii je dobré, když člověk předtím dělá něco s tou mechanikou a trošku s jiným materiálem, bych řekl. Ale je pravdou, že si vážím jakéhokoliv oboru. Nemyslím si, že když někdo má bílý plášť, nebo když má funkce či tituly, že je to zkrátka osobnost. Vždycky záleží na tom, jak se chová, jak jedná, jak je skromný, pokorný a i svým způsobem vděčný, protože to, ta vděčnost souvisí s určitou empatií, která se vrací. A já si připomínám, když jsem dělal v dílnách ještě před medicínou, vlastně v 5. ročníku ve vrnářské nemocnici, tak tam byl nějaký Olda Vitík, už dávno nežije. Byl to elektrikář, prostý elektrikář. Kam se všichni hrabeme, my lékaři, na to, jak byl kulturně vzdělán. Čili nezáleží vůbec na tom, jestli má titul. A já se vracím, když už o tom hovořím, třeba k takovým velikánům, jako byl, kterého jsem dobře znal, Radovan Lukovský. Seděl v čekárně, nikdy nepředbíhal, vždycky s neuvěřitelnou pokorou čekal na to, až bude zavolán v té skromnosti, stejně jako třeba Hrabata Kolovratova. Úžasný. A to byly osobnosti. Když někdo jakoby je osobnost, ale přitom nemá tyto vlastnosti, tak zkrátka není tou pravou osobností. Takže to si vážím. Čili jemný mechanik. A protože jestli mohu chvilinku, Honzo, ještě se
2: samozřejmě.
0: Tak bylo zajímavé, že jsem velice dobře hrál volejbal, byl jsem reprezentačním mužstvu volejbalovým a šel jsem jednou tohletou cestou, která je dána tím sportem. Docela jsem byl dobrý, byli lepší než já, ale já jsem měl tu vůli a vytrvalost, takže jsem se dostal hodně vysoko. A v určitém období právě mého učňovského života přišla na mě nějaká stížnost, maminka z toho plakala a řekli, že nejsem takový, jak maminka si myslí. Tam byl ten obrovský přelom. Já jsem začal, vím, že to bylo v 16 letech, začal jsem na sobě hodně makat. Byl jsem nejlepší na učňovské škole, dělal jsem většině gympl, dvouletý, závodně jsem tancoval, hrál jsem vrcholový volejbal, pracoval jsem, přesto jsem absolvoval tuto školu, která nebyla dobrá, a chtěl jsem dělat matematiku, fyziku, protože matematika je jediná věda, která mě do dneška drží, vzhledem tomu, že je neměná politicky a jinak.
2: To nás velice rozděluje, Honzo, tohle.
0: No a na to jsem se nedostal na matfis, tak jsem šel na vojnu a do klubu Kolín jsem hrál volejbal, no a pak jsem dělal medicínu, a když jsi se ptal, jak bych vypadal asi teď, byl bych černolasej, byl bych nevzrásej, kdybych nedělal tu medicínu. Možná to souvisí s manželstvím, prvním i druhým, ale rozhodně si myslím, že bych našel si svoje místo, i kdyby byl kopáčem a i jemným mechanikem.
2: Já si myslím, že by si možná u toho sportu, teď říkám skončil, ale to je samozřejmě dobrý konec, možná, že by si teď někde trénoval volejbal vrcholově třeba. Vidíš to? A to nás zase spojuje, protože já jsem zase toužil kdysi hrát Wimbledon a vyhrát ho. Bohužel už se nám to oběma nepovede.
0: Ale snažíme se.
1: Tandem Jana Rosáka.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

slyšet, jak zvlástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvlástit komu,

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Doktor Jan Měšťák už tady složil hold vlastně všem lidem, kteří něco dokáží, přestože třeba nemají funkci nebo, jak si hezky řekl, nenosí bílý plášť. Ale rád bych od tebe znal teď takový tip na osobnost z historie, kterou obdivuješ a kterou, kdyby to šlo, by si mohl vyzvat ke schůzce, dejme tomu, v kavárně, ve vinárně a popovídat si s ní. Tak kdo pak to je? Někoho, s kým se třeba ani neznáš?
2: Já přemýšlím, s kým se neznám a kdo by byl velice zajímavý.
1: Vím, že se znáš spoustu lidí.
2: Ale já si myslím, že k životu patří humor. Pokud jsme moc vážní, máme plno nemocí, nedokážeme brát svět, jaký je, a samozřejmě působíme na to naše okolí tak, jak bychom neměli. To znamená, že i pro mě, i když třeba teď vypadám před tebou hodně vážně a vím, jaký ty jsi, tak myslím, že si konvenujeme v něčem, co nám odlehčuje ten život. A takže kdybych mohl, tak velice rád jsem poslouchal Felixe Holzmana, protože mě vždycky nesmírně rozesmál. Nemůže tady být, ale mám rád, protože vždy, když jsem poslouchal některé jeho dialogy nebo monology, tak mě nesmírně bavil a nesmírně jsem se těšil z toho, že nejsem jenom já takový, který myslí trošičku jinak, i když někdo se může trošičku taky dívat na to tak, že není úplně přirozený, když někdo se hodně směje a jenom bych řekl, víš, co to je Morio?
1: Má to něco společného se smrtí?
2: Nemá, no trošku v něčem jo. A toho se velice obávám, ale já si myslím, že to doprovází mě už dávnou, dávnou dobu. Morio znamená moriáctví, že je tady někdo, třeba mužský, který už je letitej, vypadá velice dobře, ale už je sklerotický. A teď řekne nějaký strašný vtip. Směje se tomu až slzí, ale všichni ostatní jsou stuhlí. To je nejapné vtipkování. To znamená, že tady toho bych se vždycky rád vyvaroval a kdyby to někdy přišlo, tak říkám těm mým nejbližším, aby mě včas zarazili, já jsem si dával pozor. Morio.
1: Takových já znám. Dokonce jich pár v politice.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Docent doktor Jan Měšťák už prozradil, koho obdivuje z klasiků českého humoru, že to je Felix Holzmann. Tak v tom se samozřejmě shodneme nejenom my dva, ale spousta našich posluchačů, taky to je zvláštní fenomén, který přestože už tady spoustu let není, tak jako by tady byl a pořád zraje. Řekl bych. Máš doma pár kazet, nebo?
2: Mám kazety, dokonce jsem je koupil i těm, které mám rád, protože ten, jak si říkám, ten humor, ten osvěží tu duši a když někdy je nějaký smutek, takovej trošičku navenek, tak si myslím, že právě když si člověk pustí tu kazetu, najednou zapomene a směje se.
3: Tak co je, halo, další?
4: Co říkáte?
3: No, co si přejete, chci vědět.
4: Já? Jo, tak co jsem to chtěl?
5: Lístky do kina.
4: Lístky do kina, lístky do kina.
3: To je mě jasné, ale na co?
4: Na co? Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
3: No, to já vím také, ale na co chcete jít? Na jaký film?
4: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl na ten, jak se jmenuje ten film, ten nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
3: Včera, dnes a zítra?
4: Co?
3: Na včera, dnes a zítra?
4: Ne, jenom na zítra, ale na včera to už bych neslyšel, jo.
3: Na zítra,
4: ano. A co hrajete zítra?
3: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Co?
3: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano, jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
3: No ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
3: No ano.
4: Ano.
3: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
4: Ano. No. Já nebudu to hrát taky v neděli ráno. Že bych chtěl v neděli ráno.
5: Nevím, jak chceš, ale v neděli.
4: No jo, to je pravda, to ještě spím, že jo.
3: Tak na kdy teda to chcete?
4: Co říkáte?
3: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky.
4: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mi dejte dva lístky na sobotu.
3: Teda, dobře,
4: no, ano.
3: Dobře.
4: A co hrajete v sobotu?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Co?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
3: No, teď vám to říkám.
4: Ano.
3: To hrajeme máme včera, dnes a zítra.
4: Ano, a po zejtří?
3: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
4: Ano. A v pátek nehrajete nic?
3: Ano.
4: A co hrajete v pátek?
3: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
4: A v pátek odpoledne?
3: To hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
3: Teď už jsem vám to řekla aspoň pětkrát.
4: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? Název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
3: Ano, ale to už jsem vám několikrát řekla. Tak? Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
4: Ano, no, tak buď na zítra, nebo na pozejtří, vidět, ano.
3: No, tak zítra hrajeme v sobotu večera, ano? V neděli ráno a pozejtří hrajeme včera, dnes a zítra.
4: Ano, ano. Já nebo na mě podle říká, kdy to hrajou. Já jsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zejtra, dva na pozejtří. Na včera už nechci žádný. A sobotu, neděli a v neděli ráno taky dva. No tak já si to tam jak se kouknu, co hrát, teď druhý zahodím. Rozumím. To dobrý, tak jo.
3: Toto trvalo.
4: Jo, no, tak,
3: 114 korun mi dáte.
4: To je dobrý. Tak.
3: To není dobrý, ještě 14 korun.
4: To jdem ještě dvačku. Ještě 14 dostanete, ano. Tady tu máte, dobrý je to, no. Buď jsem blbej já, nebo ona, teď se to schválně kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.
0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
6: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vím bezpečně o místě, kde se vyskytuje docent doktor Jan Měšťák nejčastěji. To je na operačním sále. Případně možná ve své pracovně, kde se na tu operaci připravuje. Ale teď se tě, Honzo, chci zeptat, které místo je na světě, jestli to není teda samozřejmě intimní tajemství, kde je tě opravdu nejlíp? Kam se třeba rád vracíš, kam rád zajíždíš a podobně.
2: Myslíš si, že jsem workoholik?
1: Já si myslím, že seš.
2: No tak...
1: A nebo to dobře předstíráš.
2: Na tuto otázku, když mi to řekla manželka, že jsem workoholik, tak jsem ji položil mým nejbližším, co se mnou pracují vlastně celý den. Jenom jedna lékařka řekla, že ano, ostatní řekli, že ne. Říkám to proto, že ty máš rád sport, já také. Nenávidím telefony. Já když slyším, jednou jsem přišel domů takhle večer a moje maminka zazvonil telefon a já zkrátka po té činnosti, kterou mám, zazvoní telefon mezi dveřma a já jsem si trošku ulevil. Maminka říká, prosím tě, ty neslušňáku, jeden telefon a ty takhle vyvádíš. Člověk je přecitlivělej, ty asi možná taky. Dívám se, jak jsme hráli Lugano, myslím, jsme hráli s Kanadou tenkrát na olympiádě. A zavolal mi jeden pan doktor, už nežije, z Německa. A zrovna jsme hráli s Kanadou. On to nevnímal. Já jsem byl šíleně nepříjemný. To znamená, já utíkám od... Já si jdu zahrát volejbal, slíknu ze sebe všechno, mám třeba poloroztrhané trenky, nevím jak ty, jestli máš to nejlepší vyšperkovaný na sobě, když
1: já to nemám teda, už dávno ne.
2: No, ale vezmi si to a najednou odfoukneš to, co je v tobě a najednou si v jiném světě a to je droga teda velká i pro mě. Čili sport, který jsem teď dlouho nemohl dělat, protože v raftingu jsem měl zničený koleno z Turecký hor, ale začal jsem ho zase, ale kde kam jezdím nejraději, protože tam není signál. Jezdím na chalupu, kterou jsme vytvořili, vyrobili jsme takovou krásnou roubenku v Podkrkonoší a tam se dívám do lesa, když tak si jdu zaběhnout a hlavně není tam ten signál a já se nadechávám a stačí mi jeden, dvě noci tam a už jsem zase plný elánu, je mi krásně, čili klid, příroda, sport, to jsou místa, která mám nejradši.
1: Já mám tu zkušenost, že taky ten sport miluju tak jako ty, že jsem schopný teda, přiznávám se teď veřejně k tomu, někdy i trošičku zalhat, když je mi nabízena nějaká práce a já mám před sebou nějaký zajímavý sport, tak zalžu, že mám jinou práci, abych se tomu sportu věnovat mohl prostě upřednostním to. Myslím, že jsi na tom asi podobně.
2: Stejně s různýma pozvánkama, když se mi zvoní, tak že ne, protože to nejde, to je droga a bez tý bych byl, jsou tam ty nějaké endorfiny, které se vyplavují a jakmile to není, člověku je až z levo žaludku.
1: Tak to je ten azyl doktora Jana Měšťáka.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Doktor Měšťák patří určitě mezi takové silné osobnosti, které jsou schopny si poradit ve spoustě ošemetných životních situací. Nejenom teď, ale bylo tomu tak určitě i v minulosti. Dá se říct, že jsi takový, tuším, že tomu říkají self-made man, Američani, že si prostě vyvzdoroval to, co si ty chtěl dělat, přestože se ti to na začátku nedařilo. Ale myslím si, že i přesto, že si se o spoustu věcí ve svém životě postaral sám, dokázal si postarat sám, tak si nepohrdnul tím, že ti v životě někdo dobře pomohl. Zkus vzpomínat na lidi, kteří tobě byli v životě oporou a nebýt jich, tak třeba by všecko nedopadlo tak, jak dopadlo.
2: Myslím si stejně jako ty, je to jistě rodina, rodiče, možná moje ségra, já si beru, kde je, já nemyslím, že jsem úspěšný. Spíš je to otázka toho nasazení a toho odhodlání. Vy jste k tomu vedli ten sport, protože člověk, i když je průměrný, dosáhne hodně, když je průměrný a já nejsem nějaký výjimečný, tak třeba dosáhnu víc než někdo jiný, kdo třeba to odhodlání nemá. Takže 100% rodiče, kteří mi dali něco, co zkrátka je nevymazatelný. Pak je to i to poznání, o kterém jsem hovořil, že tam vlastně člověk může vyrůstat i od vlastně základů určitých, i když nemá ty možnosti. Ty jsi se ptal, ale kdo mi hodně dal. Vždycky mi dal ten, který mě něčím upoutal. Takovým, když každý má určitý projev. A ten projev se projeví v tom, že si spolu povídáme, pak je něco pod tvojí slupkou, když se na tebe podívám, vím, co tam asi je, a pak ještě něco trošičku níž. A když to níž, najednou se dostane na ten venek, nahoru, což nikdy nikdo neočekává. V tu ránu je to něco, co je hodně silné. Já samozřejmě bych jmenoval primáře Krtičku, který byl největším bohem v životě medicínským, který nežije. Mluvil jsem s profesorem Pavkem o něm, protože ho velice dobře znal v Mostě na chirurgii. Úžasný člověk, skromný, který jednal stejně s Romy anebo s vrchnostmi, nebyl tam rozdílu a úžasný byl sportovec. Pak ten mi dal hodně do té medicíny. Pak mi jsem někde četl, že člověk, a to netýká se jenom medicíny, musí nejen člověka pozorovat, ale vidět ho. Nejen mu naslouchat, ale slyšet. Protože spousty lidí, kteří se podívají nebo poslouchají a nevnímají toho druhého. Takže tak jeden profesor, neznám jeho jméno, ale vím, že na jedné přednášce mě hodně zaujal. A pak jsou to samozřejmě Tomáš Kolovrat, Jindřich Kolovrat, hraběnka Kristýna Kolero-Mansfeld, neuvěřitelná žena, neuvěřitelná. No a kdybych se dostal do současnosti, tak jistě to jsou moje děti, což je taky na rovině rodičů. A pak je to také moji nejbližší spolupracovníci, kteří jsou kolem mě, zvláště na soukromé klinice, na univerzitní také, ale na té soukromé, protože my dohromady jsme jedno tělo, jedna duše. A ty mi dávají tu jistotu, že když jsem pozitivní a že nejsem skeptik, jsem skutečně optimista a pořád věřím dobro, tak právě tyto, těch se držím a ty mi dávají tu sílu.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Mám takový pocit, že s doktorem Měšťákem jsme se poprvé potkali při některé z mis.
2: Byl jsi porotě, mám fotografii s tebou krásnou.
1: Ano, byli jsme porotě, to jsme se tak zdravili, tak jako dobrý den, byli doktore, byli Rosáku. No, od té doby jsme se postupně jaksi zbližovali a jsme se zpřátelili, ale já už tedy v porotě dávno nezasedám, ale ty pořád smysl máš něco společného. Teď jsi byl dokonce přítomen při té československé mis. Teď je trošičku taková inflace těch mis. Jedna mis za druhou. Už to taky malinko v tom ztrácím přehled. Jak to vidíš ty, dokonce tak ty války mezi mis, není to tak trošičku jaksi zbytečné?
2: Je to zbytečné. Já jsem, když Miloš Zapletal, když si řekl, že v 20. výročí, že končí smys, tak jsem řekl, že Miloši, já taky budu končit, protože samozřejmě je tady nádherný pouto jak s Milošem, tak s Aničkou Hotovou. Moje přátelské s Jirkou Adamcem překvapivě taky velice silné. A on tam zůstal s tím, že mě požádala potom i Taťána Kuchařová, abych tam byl dál, teď i Dušan Konovský a pak spoustu jiných přátel tam mám. A já tak i mý ženě, která mi to vyčítala, protože logicky spousty konkurentek je tam, ale vůbec neví, že už mám Zenit za sebou, tak je pravdou, že jsem o tom mluvil i s Pavlem Kolářem, docentem. A on taky jezdí na olympiády, jezdí na Davis Cup, jako vždycky vidíš, protože, ale on si odfoukne zase, co jsem o tom mluvil, stejně jako při mis, tam je úplně náparta lidí, úplně jiný prostředí a já se tam cítím, jako kdybych byl blázník v něčem, protože neřešíme tu pravou medicínu, tu tvrdou a nejsou tam ty telefony takový. Ale máš pravdu, že určitá válka tady je, tož už byla před 5 lety, před 7 lety, možná i dřív. A jistě je to tak, že lidi se podívají a už to není takovej ten náboj, jako to bylo před těmi, když tam ty byly, ale jestli to 10, 12 let,
1: možná, no.
2: Možná asi, tak už to ten náboj nemá. Už to je taková jakoby jednak stagnace, možná i jako show stagnace. A tím, když je něčeho přehršle, pak už to nemá ten punc, jako to bývávalo dřív, takže s tebou naprosto souhlasím.
1: No, já už jsem před časem jaksi přestal vnímat ty souvislosti v tom, ale samozřejmě se rád podívám, kdo to vyhrál, ale tím to taky končí. Mimochodem, byla zvolena dobře ta letošní, ta československá.
2: No, ono,
1: podle tebe tedy.
2: Ono to bylo tak, že volili diváci ze Slovenska, kteří měli dvojnásobný počet hlasů a když jednou pípli a volili skupinu, to znamená, byli tam Češi a byli tam Slováci. Byl bych špatný vlastenec, bych řekl, že je škoda, že nevyhrála ta skupina česká, protože i tak se mi líbila víc, ale jak říkám, bylo to spíš takový show, aby se tady něco obnovilo nebo vytvořilo, aby tady to mělo určitý náboj a v něčem to splnilo asi ten účel, který to mělo předtím.
1: No, ale dlužno dodat jedním dechem, že to není samozřejmě to gro tvé práce, že si tam opravdu jenom odpočíváš, což samozřejmě asi každý z našich posluchačů chápe. Myslím si ale, že stejně jako já, kvitovali velice s povděkem tvoji návštěvu a to je nesmírně zajímavé povídání. Ostatně jako vždycky. Zase jsi mě překvapil jenom příjemně.
2: Honzo, ty mě nemůžeš překvapovat příjemně, protože vždycky jsi byl takto příjemný.
1: Já ti děkuju, moc děkuju za návštěvu a někdy zase.
2: Taky děkuju, ať se ti daří. A vám všem.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

ta naše písnička aneb Trupte nám trumpety. To nejlepší z české a moravské lidovky a dechovky zahájila polka Jaromíra Vejvody a Václava Zemana s názvem Černý kos, kterou zpívala a hrála Šohajka pod vedením Vojtěcha Ducháčka. Od mikrofonu zdraví Vláďa Brandt a připraveny jsou hezké známé písničky. Další Vejvodovu a Zemanovu polku Já ráda tancuju zpívají a hrají Skoroňáci. Hezký poslech.

Valčík Karla Vacka, Skřivánek zpíval, nám nabídnou Blanka Odcházelová a Petr Opatrný za doprovodu pražské kapely Petra Finka a lidové tango Křemešníček s úpravou textu Františka Chadima přidají Lucie Černá, Antonín Jandejsek a kapela Sebranka.

Před námi jsou dvě písničky v podání dvou kapel od písmene V. Valaška, kterou řídí Antonín Pechanec, nabídne Valčík Josefa Růžičky a Antonína Pavlů s názvem Ten Valašský kraj, a Vlčnovjanka, kterou vede Pavel Nevařil, přidá českou klasiku Vejvorovu a Jacurovu polku Jednou dvakrát.

Josef Poncar a František Voborský jsou autory valčíku s názvem Kdo jednou miloval. Pěvecké duo Ivana Slabáková a Josef Zíma doprovodí Moravanka Jana Slabáka.

Jak začnou hrát? To je polka Ladislava Kubeše s textem Miloně Čepelky, který zpívá a hraje Veselka Ladislava Kubeše. A následovat bude písnička Václava Krutilka a Věry Filgasové s názvem Rozloučení. A rozloučení v pořadu Ta naše písnička a neb trupte nám trumpety nám nabídnou Anna Pechalová, Vojtěch Trčka, kapela Kotáranka a v pozadí u mikrofonu Vláďa Brandt. Naschledanou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Jiří Suchý, divadelník, režisér, herec, hudebník, textař nebo také výtvarník a člověk velmi úzce spjatý s českým, potažmo československým rozhlasem, slaví v těchto dnech své 95. narozeniny. Děkujeme za dlouholetou výjimečnou spolupráci a přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví. Nezaměnitelný hlas Jiřího Suchého si můžeme připomenout v Českém rozhlase Pohoda v následujícím pořadu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Vítám vás, vážení a milí, u necelé hodinky úsměvů, vzpomínek a písní ve zvláštním vydání Nostalgického muzea zábavy Extra, tak zní celý název, kde se dnes vše bude točit kolem vzniku a prvních desetiletí existence divadla Na zábradlí. Všechny historky a vzpomínky, které tu zazní, vyprávěli aktéři při svých návštěvách Šemánovic u Kokořína, v místním společenském minicentru zvaném Nostalgická myš, anebo v jeho blízkosti při srazu posluchačů zábavného rozhlasového týdeníku Padesátník. Divadlo Na zábradlí zahájilo svoji činnost premiérou hry Kdyby tisíc klarinetů 9. prosince roku 1958. Na jedno představení přišel jako divák tehdy ještě studentík Jiří Menzel, aniž by jen tušil, že si jednou zahraje ve stejnojmenném filmu Vojína Schulzeho a v Divadle Na zábradlí o desítku let později začne též režírovat. Na své první setkání s touto scénou si u nás takto zavzpomínala.
1: Koncem 50. let, v době, kdy se vyrojila takzvaná divadla malých forem, rokoko zábradlí Semafor Paravan, v Brně pak Večerní Brno, jste byl studentem FAMU. Pamatujete si ještě, které z těch divadel jste navštívili jako první a jaký ve vás zanechalo ono představení dojem?
2: No to bylo Na zábradlí, ten těch 9000 klarinetů.
1: Ano.
2: A bylo to krásný, protože byla to veliká sranda. Bylo tam, objevilo se tam spoustu zajímavých lidí, že jo? A Jaromíra Vomáčku například. A
1: toho jste neznal do té doby?
2: Ne, já jsem nikam nechodil, ale bylo pěkný, že já jsem chodil do školy a učil nás pan Heger. A ten jednou přišel do školy celý rozesmátý a říkal, včera jsem se tak smál, že jsem spadnul ze židle. A řekl nám, že to bylo v divadle Na zábradlí na Adamském náměstí a řekl, abychom tam šli, tak já jsem nelenil. A šel jsem tam a stáli jsme vzadu úplně, to bylo ještě takový menší než teď. Tam, co teď jsou záchody, tam byla pokladna, prodávala tam paní Havlová. A vedle mě stál takový kožený bundičce a v džínech Forman. A já ho ještě tenkrát neznal, já jsem říkal, co to je za playboy tady. A oni mi řekli, že to je absolvent té školy, do které chodím já. A já jsem říkal, no, ta škola produkuje pěkný blbce. Protože on tak vypadal jako on byl strašně, on to byl hezký člověk, že jo, já jsem hezký kluky nikdy neměl rád a byl takový jako suverén, jo, a to mě strašně, dokud jsem neviděl jeho film, tak jsem ho neměl rád, no, pak už jo.

ta jasna, kde se vzal, tu se vzal a byl tu kousek po kuse, zhon a křik, tak jako v cirkuse. No ne, co to? Vozy, prkne, látky, alačky, dráty, lana, šrouby a matky, zvěř a lidi z

0: listopadu 1989 vrátil zpět do své vlasti s novým jménem Jethro Spencer McIntosh a aby se zde po 37 letech stal opět hercem v Západočeském divadle v Chebu. Jethro Spencer McIntosh vydal v Čechách v průběhu 90. let několik knih, mimo jiné i své vzpomínky z Holešova do Hollywoodu. A právě v této knížce popsal i svůj příchod do divadla na zábradlí.
1: Jednoho dne jsem potkal na rohu dlouhé a hradební Tondu Moskalíka. Dal mi jakýsi text a povídá, přečti si to. Bylo to scénické leporelo, Kdyby tisíc klarinetů, napsal Jiří Suchý. Mělo to být zahajovací představení nového divadélka na zábradlí. Zatržena byla hlavní role Muž s trubkou. To bylo tak. Tonda byl pověřen režií a hledal představitele pro hlavní roli. Sovák ho s ním vyrazil, Vladimír Menšík podepsal smlouvu na film, Tonda Šúra byl na turné a tak dále. Až zoufalý Moskalík, zkoušky měly začít pozítří, potkal Jána Roháče a ten mu poradil, daj to prečítač Ďurovi. Klarinety nebyla hra, nýbrž jen volné seskupení výstupů a písní a proto scénické leporelo. Většina písní v klarinetech byla nová, několik tu bylo klasiků. Ano, ten kluk Suchá to dokázal. Některé jeho pouhé 2 roky staré písně už byly považovány za klasické. Když jsem se textem pročetl až k pověrčivému Uzenáři, byl jsem lapen. Hlavními postavami klarinetů byly Zuzana, lehká, ale hluboká dívka, a Muž s trubkou. Zuzanu měla hrát Ljuba Hermanová. Ljuba Hermanová. Znal jsem ji samozřejmě velice dobře. V Karlíně jsem ji viděl jako paní Mariánku, matku pluku. Byla báječná, k zamilování. Říkalo se o ní, že je makropůlka a čí bylo pouhých 45 let. Jednou uváděl Vladimír Dvořák nějakou estrádu a uzavřel, doufám, že jste se všichni dobře pobavili, od toho nejmladšího až po Ljubu Hermanovou. Ljuba měla postavu pohádkovou, mladice by jí mohla závidět. Už tenkrát, stejně jako za mlada, stříhala na jevišti svou oblíbenou hvězdu a, jak slyším, dodnes jí s úspěchem metá. Ljuba nesnášela staré lidi. A když jsem se jich zastával s tím, že i my budeme jednou staří, Ljuba odpověděla s očima přivřenýma, já nikdy nebudu stará. Tož vydají mladici. Skvěle se s ní pracovalo, ke mně byla laskavá, neodmítla hrát s neznámým pahercem. Milovala srandu a dodnes ji ráda dělá. Ljuba byla kamarádka, uměla pomoci a ráda pomohla. Výtečně vařila a občas přinesla do divadla velký hrnec dobroučké polévky zabalený do peřiny. No, a pak se konala slavná premiéra. V hledišti prťavoučkého divadelka se sešla naprostá kulturní smetánka. Verich, Trnka, Fabiánová se Záhorským, Forman s Brejchovou, Janko Roháč a samozřejmě všudy přítomný Svíťa, Vladimír Svitáček. Chyběl jen ten Vrchlický a Karel Hašler. Po představení přišli gratulanti. V šatně se objevil Jan Verich, takže pro jiné už nezbylo místa. Hele, povídá, kdyby se mi to nelíbilo, tak za váma do šatny v životě nepřijdu. Žertoval s Ljubou nad postupujícím věkem. Co se dá dělat, Ljubo? Musíme zatnout zuby. Voba. Ljuba plakala smíchy a když Verich odešel, říkala, dědek jeden, ale jen se objevil, už mi začalo bouchat srdce. A já? No co já? Byl jsem špatný. To jsem věděl už během zkoušek, a představení to jen plně potvrdilo. Když jsem vyšel na jeviště, ovanulý mě rozpaky hlediště. Když jsem z jeviště odcházel, cítil jsem všeobecnou úlevu. Cítil jsem víc než dobře, jak se gratulanti museli přemáhat, aby ze sebe vysoukali aspoň nepatrnou chváličku.
0: O svém komediálním umění přesvědčil Jethro McIntosh, Jiří Sehnal, o 2 roky později semaforské publikum ve hře Taková ztráta krve. Ale to už je jiná kapitola, takže zpátky do začátků zábradlí.

0: probuzený.
1: Další premiérou na Zábradlí vedle prvního celovečerního představení Ladislava Fialky byla hra Faust, Marketka, Služka a já. V hlavní roli doktora Fausta se v ní představil neherec, hudební skladatel Jaromír Vomáčka. Počas se s ním začal alternovat tehdy rovněž ještě neherec, scénický výtvarník Dalibor Pokorný.
2: Zábradlí tam mě ochočila na herce Ljuba Hermanová. A to se stalo tak, že Jaromír Vomáčka, který hral Fausta, což byla tedy hlavní role.
3: To byla hra Faust, Marketka, Služka a já.
2: Ano. A to psal brácha, že jo? S Ivonem Vyskočilem, jako, a oni si pak dali nějak vzájemně, prostě se tak jako neměli už tak rádi, že jo?
3: Řekl si to velmi šikovně.
2: No a takže jako, on pak jako zaplať pámu, on pak založil Semafor, že jo, Jirka a to. No a já jsem se tam objevil hned ze začátku, když tam byla taková ta parta, tak já jsem tam nastoupil jako přes ty kulisy. Jako tedy stage design, jak se říká anglicky, a česky se říká scénograf, jako to jsem měl vyštudovaný, jsem měl to teda vysvědčení takový.
3: Byl jsi tam přes kulisy, ale i jako herec.
2: No a to právě způsobila Ljuba Hermanová, když Vomáčka odešel do Laterny Magiky, kde měl daleko větší prachy a jezdil po světě, třeba do Ruska taky, jako, a jo, anebo třeba jako tam, co jsou ty Židi a ty Arabové, jo, já nevím, to je někde tak jako, jo, no prostě do Ázie a tak. No tak on odjel a teď nesehnali herce do opravdického. A Ljuba Hermanová říká, to bude ráda Libor, on mu bude ten kostým, jako, a jako a teď, jako, já jsem říkal, Ljuba, já jsem ale nikdy nehrál. Jako, ani s ochotníkem, ale. A Ljuba říká, to tě naučím za dvě odpoledne. No taky mě to naučila.
3: Takže ty jsi hrál postavu Fausta.
2: Já jsem hrál hlavní roli asi 70krát a byl jsem tak ješitnej, že v programu byl natisnutý Jaromír Vomáčka a já jsem si přál, aby bylo na kase napsáno, že to hraju já.
3: Správně, správně. Dalibore, tam bylo spousta písniček, pamatuješ si na některou?
2: No, pamatuju si na písničku a začínalo to hlubokým kaňonem, pádí kuň za koněm, jiskrým a seší skopit, muži se jedou a jedou opí. A pak to zpíval Karlí Kraštovka, který už nežije, to byl umprumáček, takový malý umprumáček, který pak hrál za Jirku tu roli, to byl Mephisto a Tvefisto. A Tvefisto měl být Jirka, že jo, a Mephisto byl Ivan Vyskočil.
3: Divadlo na Zábradlí, tam potom ještě byla hra Smutné Vánoce.
2: Smutné Vánoce, ke kterým jsem dělal kulisy, jako tam byl takový, jako vypadá jako Lenin, tak jako byl to Ivan Vyskočil, jako a také tam byl takový, jako svíčky okolo něj byly a tak. A já jsem na to udělal takovou výpravu, o který říkal Neboštík Neděla, že to vypadá jako hokejová branka. Takový tam byli prostě takový, jo. Asi to tak vypadalo, jako, ale to bylo jediný a nejlacnější, co se na tom Zábradlí dalo pořídit. Já se ti musím přiznat, jak jsem měl malér, první jevištní malér s kredenciózní dámou, kterou myslím taky miloval tvůj bracháčku, byla od Bělavy větší, a ona byla i větší než já, a bylo jí 17. A zpívala písničku Včera mi bylo 17, už 17, a jmenovala se Zuzana Stivínová, a pak byli večery se Zuzanou a tak dále. A tam byla taková kredenciózní, a tam byla taková scéna, kdy teda se rozsvítí na jevišti a Faust tam líbá tu Wagnerovou, což byla tady místo Wagnera, jak byla Wagnerova.
3: No a kolik hrála Zuzana Stivínová?
2: Zuzana hrála Wagnerovou, místo Wagnera, jako který je tady ve Faustovi od pana Guetta, tak ona hrála Wagnerovou. A tam se jako rozsvítí a Faust jí líbá, což jako se na jevišti nedělá doopravdy. A pak ta Zuzana se mi líbila, pak jsem ji taky chtěl provokovat, tak jsem ji vždycky skutečně dával pusu, jako, a tak, jako, aby, že se mi ta doopravdy líbá. Jednak to bylo docela mně příjemný a jí ne. Ona na mě žalovala Ljubě Hermanovi. A jako říká, Ljubo mě říká, ale moje čeče, to nejde, rozumíš, divadlo, to se všechno jako jenom hraje, to by se pak muselo taky vraždit, jo, jako opravdu. Já jsem říkal, ale počkej, já si jedu tu holku. Jsem si nechal nastoupit před Ljubou, jako a říkal jsem, tak co, Zuzano, ty chceš jít do realistického divadla. A když já s tebou tady hraju realistické divadlo, tak já, teď jsem se rozčílil, jo. A Ljuba mě také položila ruku, říká, jsi pomluvený. To jsem si děsně vážil.

chyby, proč mě nemají rádi. Co se jedněm na mě líbí, druhým na mě vadí. Špatná spustá jsem až běda, klesám níž a níže.

0: Tak to byl Dalibor Pokorný a posléze Zuzana Stivínová s již zmíněnou písní Včera mi bylo 17. Na začátek Divadla na zábradlí jsem se pochopitelně vyptával i svého sourozence Jiřího. Přestože brzy odešel a založil Semafor, občas se tímto divadlem v budoucnu ještě prolnul. A tady je otázka, kterou jsem si na něj přichystal, abych jej donutil do role pro něj nikoli běžné, do role recitátora. Na zábradlí se čas od času objevovali zahraniční umělci, kteří zde víceméně neoficiálně v noci nebo odpoledne vystoupili pro své přátele a příznivce. Vzpomínám si, že to byl například arménský mim Leonid Jengibarov, anebo německý básník a písničkář Wolf Biermann. On překládal tebe do němčiny, ty jeho do češtiny. Budeš ochoten zarecitovat nějaký překlad svůj?
1: No, no tak slíbil jsem to tak, co mi zbývá.
0: Já se musím zeptat.
1: Samozřejmě, já budu velice
0: ochoten. Mohl jsi to rozmyslet cestou?
1: Ne, nerozmyslel. Vzal jsem si sebou světovou literaturu číslo 4 z roku 65, myslím. A přečtu jeden z těch svých překladů. Balady o Biermannovu hostu Františkovi Villonovi. Nevím, mám číst Villon, jak se on původně jmenoval ve starofrancouštině, anebo Villon, jak se mu říká. Co byste mě doporučovali? Villon asi, že jo? Já si taky. Dneska, když někde řeknu Villon, tak na mě koukají, jako že jsem negramotný. Takže já přečtu o Villonovi. Můj bratr François Villon pod nájem se mnou sdílí. Když někdo u mě slídí, zmizí Villon v tu chvíli. Před každým hostem nezvaným schová se do skříně a trpělivě celý čas tam čeká při víně. Dřív jistě voněl po růžích. Opak je pravdou dnes, protože dlouho zahrabán byl v zemi jako pes. Když někdy přijde kamarád nebo tři krásné dámy, vyleze Villon ze skříně, do rána pije s námi a někdy si i zaspívá a struny hladí nechtem. Když zapomene vlastní verš, vypomůžu mu Brechtem. Můj bratr François Villon s vrchností mýval hádky. Chtěli mu za to nejednou dát hlavu do oprátky. To vypráví a směje se, pak chvilku pláče zas a tlustou Margot proklíná a chvěje se mu hlas. Co pak mu asi provedla, to dneska nikdo neví. Vyptávat se však nebudu. Se svými žalospěvy vyprosil se Villon z hrobky temné, úpěl tam občas pro dluhy, což bylo nepříjemné. I z oprátky se vyspíval ten člověk, jehož věší, a jehož krk prý nechce znát, o co je zadek těžší. Když nechtěl život prosedět a nechtěl bydlet v cele, tak jednoduše básničkou vlez pánům do prdele. On, bratr François Villon, když vypil víno do dna, tu drzej byl a nevolil vždycky jen slova vhodná. Pak zpíval dál a dál se smál a jeho srdce mladé lítalo volně jako pták, co miluje a krade. A když si pošle provodku, naráz si vysaje, pak čte si Neues Deutschland, německy neznaje. Taky nám dlouze vykládal, aniž by přestal pít, jak prošel školu vysokou, jak rád měl nízký lid. Když ke mně přijde Marie, tak místo do skříně vyleze Villon na tu zeď, co stojí v Berlíně. A samopaly štěkají, když pozdě Villon bloudí, leč místo krve z jeho ran červený víno proudí. Pak drnká na ostnatej drát harfeník pošetilej a stráže přitom do rytmu a do Villona střílej. K ránu, když zatím Marie mě vypila až do dna, tiše, abych se nevzbudil, jde pryč ta holka hodná a zpět se vrací François. Tváří se spiklenecky a sem tam střelu vyplivne, jako se plivají pecky. V naší zemi je pořádek, snad je to síla zvyku, žijem si jako v chaloupce u sedmi trpaslíků. A proto ve 3 hodiny, ještě než slunce vyšlo, pár policejních strážníků mě navštívit přišlo. Koukněte, pane Biermanne, jste velmi dobře znán, co věrný občan NDR. Volá vás národ sám. Řekněte nám to upřímně. Kdo je to a co je zač? Jakýsi Filaun František, provokatér a štváč. Tím nejdrzejším způsobem už po několik neděl plaší nám chrabré vojáky. Tiše jsem odpověděl. Zpočátku snad mě trochu zmát tím, co tak drze zpíval. Teď vám však řeknu důvěrně, je lump a lumpem býval. Kdybych si jednou nepřečet, jak pan Kurela skromně před Francem Kafkou varuje, bylo by dneska po mně. Ve skříni sedí si ten pes. Ne, nechci už ho v bytě. Jeho drzost jsem nesnášel už jako malé dítě. Jsem pobožná jen ovečka a pro otčinu žiji. A vonná kvítka opěvám svou něžnou poezií. Dopravil jsem a pánové skříň otevřeli rázem. Nic. Jenom dveře poblitý a kapalo to na zem.
0: Dovolte mi, abych u svého sourozence ještě chvíli zůstal, neboť rok předtím, než se zúčastnil malé šemánovické oslavy zábradlánských čtyřicátin, do kterých také dnes nahlédneme, vzpomněl si na své začátky v tomto divadle u zcela jiné příležitosti. Tehdy, v prosinci 1997, si totiž mohl s kapelou Steamboat Stompers zaspívat jednu z nikdy nenatočených písniček z klarinetů Ples na dudců v černošské čtvrti.
2: Já vám mám tady takovouhle zvláštní věc. Jednak je to pro mě taková sváteční událost, že si zaspívám nejprv s kapelou, se kterou jsem ještě neměl tu čest. A jednak jsem si vytáhl text k písničce, kterou jsem v roce 1958 zpíval ve hře divadla na zábradlí Kdyby tisíc klarinetů. Tam byly úplně jiné písničky než z toho filmu, to byly americké písničky většinou, které jsem otextoval. Tam jsem působil v tom divadle na zábradlí asi čtvrt roku a něco, pak mě vylili, takže jsem tu písničku zaspíval, já nevím, 50krát, 60krát a od té doby ne, až dneska po 39 letech ji zkusím zaspívat. Radši jsem si ji vzal takhle na papírku, poněvadž si nejsem jistý, jestli třeba mě něco nevypadlo, ale když jsem jel autem do Šemánovic, tak jsem si jí zpíval za volantem a já jsem ji ještě uměl, jak to v té šedý mozkový kůře je naložený. Stačí to jenom vydloubat. Tak zkusíme to, pánové.

0: Tak a teď už je, myslím, čas jen na divadelní historky. Veselé historky divadelní, jako byly veselé paničky Vincorské. Koncem 60. let nastoupili na zábradlí někteří mladí novopečení herci a tak si hned dva z nich, Jana Kanizu a Vítězslava Jandáka, poslechněte.
1: To bylo ještě za mého působení v divadle na zábradlí a dávali jsme hru Dáma s kameliemi. A nikdo nevěděl, proč se tato hra má dávat na zábradlí. Jo? Po všech těch kafkových procesech, králi Kubu a já nevím, vyrozumění a stížená možnost soustředění. A po téhleté éře, pravda, již nám pěkně zuřila normalizace, tak proč by ne? No ale přece jenom Dáma s kameliemi, tento sentimentální melodram, který, když lidé vyslechli, tak odcházeli s cukrovkou. Se zvýšeným obsahem cukru v krvi. Tak jsme to nechápali. A navíc to představení bylo pozoruhodné, nebo nebylo pozoruhodné tím, že já jsem roli mladého Armanda Divala alternoval s Ivanem Palůchem. Takže to byla vlastně svým způsobem československá koprodukce. A otce, našeho otce, starého, pana Divala, hrál Eduard Kohout Pohostinský a já si myslím, že to bylo jedno z jeho posledních vůbec divadelních představení. A jednou jsme seděli po nějaké generálce, ještě před premiérou, ve foaje v divadle, a povídali jsme si, bavili jsme se, my jsme mu viseli na rtech, pač přece jenom to byl doajen český herců. A on najednou povídá, víte, pan Palůch jako představitel Armanda Duvala je typ spíše erotický, kdežto pan Kaniza je typ ryze sexuální. Mě svým způsobem dodnes mrzí, že jsem se ho tenkrát ostýchal zeptat na ten rozdíl. No ale s odstupem let dneska už je to jedno. Ale s tou Dámou s kameliemi, nejen jako s Eduardem Kohoutem, byla spousta jiných věcí. Již zmíněný Josef Chvalina, když jsme přečetli tu hru, už byla takzvaná ta první čtená zkouška, jak jsme to přečetli, a režisér Jaroslav Gilar tehdy se zeptal, co k tomu herci mají, co k tomu, jako, jak soudí o té hře, a to a teď všichni koukali, jestli mají zašněrovaný polovodky a že už by měli být v rádiu nebo v dabingu nebo tak. Nikdo se k tomu neměl a jedinej Pepiček Chvalina se přihlásil, řekl, no Pepičku, prosím. A on říkal, no, já nevím, víte, já si myslím, že když hrajeme Mlynář a jeho dítě, což bylo v režii Menzla, kde hlavní hrdinka a její otec umírají na tuberkulózu, potom hrajeme Gorkého na dně, kde jedna z hlavních představitelek umírá na tuberkulózu. No a teď budeme hrát Dámu s kameliemi, kde hlavní hrdinka umírá na tuberkulózu. Já bych navrhoval, abychom se přejmenovali. Když může existovat divadlo ABC, my můžeme být divadlo TBC.
2: Zavě na zábradlí, byla to hezká práce, protože to divadlo, ač prošlo různými, řekl bych, tlaky a vlivy společenskými a vždycky bylo trošku tak, jak si, a to byl Semafor, zábradlí, že jo, paraván, a vůbec v té době, kdy ty divadla vznikaly, tak to divadlo samozřejmě taky čnělo trochu, takže se do něj různě strkalo všechno, ale celkem bych řekl, že tam vládla vždycky taková hezká tvůrčí atmosféra. A pro nás to divadlo bylo pro ty kandrdasy, kteří tam přišli, což byla Prajzová, Petr Štěpánek, ten potom se trošku přeorientoval, tak Petr šel do Národního divadla, že jo, a zůstal tam Kaniza, Jana, já, pak přišli ještě další, takže my jsme si šli v podstatě v takovým, od těch úplných začátků, jo, to znamená, že jsme hráli třeba v jednom kuse 3 role, 4 role, vymlátili s náma absolutně všecko, ale bylo to hezký a mělo to si, myslím, smysl, že člověk prošel i tím řemeslem. Střídali se na nás zajímaví režiséři, to divadlo začalo dělat už tehdy takovou věc, která se dělá dneska běžně a objevuje se, že například tam byl malý soubor, k tomu byl ještě soubor pantomimy a ten soubor si bral spousta hostů, jo. Takže já jsem měl štěstí, že jsem se sešel třeba s takovým Peškem Láďou, že jo, Lála Pešek, což je legenda. Já jsem hrál jeho syna. Tady musím říct tu příhodu hezkou, kterou jsme s Lálou měli, když jsme hráli Les, ruskou klasickou hru, Helenka hrála gurmišskou statkářku a ten Lála, který už tam byl, bylo mu okolo 70, když začal hostovat, celý život vlastně hrál v Národním divadle, to je obrovský divadlo, a teď hrál tady. A to zábradlí je takový malý divadlo, to znamená, že tam přesně sedí ty diváci jako vy tady. No a my jsme měli první vejšlap, jak se říká, a jdeme tam s tím Lálou, sedli jsme si jako my s Ondřejem na židli a teď měl Lála Pešek začít mluvit dialog s Helenkou Růžičkou, jakožto s Gurmišskou, já se k tomu připojit a normálně věc pokračuje. Teď jsme tam přišli, sedli jsme si a to bylo krásný a ten Lála vám koukal do těch diváků a nic. Já zase v duchu naivní blbec si říkám, to je herectví. V něm se to taví, to je ono. No jo, ale ono, když už se to tavilo zpomalu 5 minut, ta Helena furt dělala, kašlala, strkala s tím stolem, teď se chudák nemohla napnout v té šněrovačce. Bylo to hrozný a já si tak jsem do něj takhle ťuknul, on nic. Tak si říkám, tady se něco stalo, protože on měl vytřeštěný pohled a koukal na ty lidi. Tak jsem si říkal, no, klasik, neklasik, říkám, tatínku, aby mi jako skočil řeči. A on jako profik samozřejmě skočil a hned oslovil Helenku a pokračoval. Pak jsme šli z toho jeviště a já říkám, Lálo, co to, já jsem měl takovou možnost, že jsme si tykali, že jsme byli spolu v šatně, pro mě to byla velká čest. Já říkám, Lálo, co se to stalo? On říkal, Slávečku, to byl šok. Já říkám, co nějaká baba tam se, on říká, co baba? Čověče, já jsem prvně po 50 letech v divadlech viděl živýho diváka. Já v tom národním jsem vždycky viděl prostě ten orchestr, tmu a nic. A já viděl živý lidi, kteří reagovali. Takže to je jenom taková jemná připomínka toho, že tam člověk měl možnost s Iliou Radskem, s Karlíkem Augustou, který pak byl v souboru, Vašikem souboru, s Pepičkem Chvalinou, což byl pan herec Pepa Chvalina. A to bylo taky krásný. My byli nuceni dělat takový večery poezie. No večery, my byli nuceni dělat oslavný večery k VŘSR, jako každý divadlo, že jo? Ale protože většinou na tom repertoáru nebyla úderná hra, která by na to seděla, tak ten Gilar tehdy, ještě než emigroval Jarda, režisér, vymyslel pásmo ruské poezie. My jsme si, různě jsme se rozestavili po jevišti a do toho každý vždycky jenom osvětlovač, ono to bylo taková avantgarda, ale jako víte, avantgarda v úvozovkách, vždycky osvětlovač nasvítil někoho a ten začal recitovat a pak nastoupil druhýho a takhle a jsme byli různě a ty diváci tam seděli a to se posílalo funkcionářům. Samozřejmě ty na to kašlali a poslali tam svý šoféry a sekretářky, uklízečky a ty tam přišli, aby si teda jako podívali do divadla, o 5 minutách je to začalo nudit, takže chrápali. A my recitovali o 106 ten, a Pepíček Chvalina tehdy recitoval chudák zlatý báseň o samovaru. A teďka jsme v krásném rádiu, ale já to říct musím, že ten Pepa, který byl recitátor, ale skutečně nádherný, stál a teď recitoval, poslouchejte, já to tak neumím. A on říkal, na stole stál samovar. Bylo ticho, vylište mi prdel. A teď dál, ale prosím vás, já jsem byl vulgární, ale nejsem vulgární, já to pouze interpretuju. A teď dál, říkal, otevřel jsem dveře. A teď zase do toho šupě poslal zase tam, kam jsem to řekl. Myslíte si, že to jediný, kdo vyprsk a stuhnul, jsme byli my na jevišti. Ty diváci tam seděli, takhle chrápali. Pepa se uklonil a celý sál obrovsky zatleskal. To bylo krásný. Takže se omlouvám za to slovo, ale to je přesná interpretace toho, jak probíhaly oslavné večery. Někteří si to mysleli, Pepa Chvalina na to řekl rovnou. Tak.

0: životě jako z růže květ. A kdo nemá špetku rytmu v těle, ten se o ten píchne hned.
1: Prvním mnohaletým ředitelem, který divadlo na Zábradlí převedl přes nesčetná úskalí, byl doktor Vladimír Vodička, jinak též hudební skladatel. Také on, ač se vyprávění historek bránil, nakonec na jednu z mých otázek odpověděl příhodou, která se odehrála, pravda, až začátkem let 80.
2: Pane doktore, víme o vás, že jste byl blízkým přítelem Bohumila Hrabala. Nevzpomínáte si, jestli byl Bohumil Hrabal někdy na nějakém představení ještě předtím, než i on zde byl uváděn jako autor?
3: Nespomínám si přesně, vím, že v divadle dvakrát, třikrát byl, protože ovšem pro něj ta hodina večerní, když odjížděl od Tygra, to znamená po té 7. hodině, už divadelně byla velice komplikovaná. Ale vlastně jsme ho uváděli, první byly Bambíny, potom byla Hlučná samota, to byla krásná příhoda. Když se hrála Hlučná samota, vím, že to bylo na Mezinárodní MDŽ roku 1983. No a teďko seděl tam jakýsi pan Miller, což byl takový Buddha přes kulturu českou, který hra se dohrála a on beze slova se zvedl a odešel. Teda netleskal a odešel. Jako všichni ministerský a magistrátní úředníci prostě uprchli těma dveřma na ten dvorek, ale já jsem byl tenkrát na nějaký nemoci a chodil jsem v holi, takže jsem toho holího takhle manévroval do toho foaje, k tomu stolu pod tím oknem, kde byl taky Hrabal, kde najednou začala ta lahvička za lahvičkou a teďko tam došlo k neskutečné scéně, že ten Miller s drzostí, která prostě nemá hranic, s tím Hrabalem mluví jako s kolegou. My spisovatelé, bohužel si to máme těžký, že? Nicméně se to ukecalo, že jo, protože o půlnoci byl ten 8. březen, tak si přišla flaška šampaňského a ta dáma, že jo, v tom krimplénu, co tam s ním seděla, ta byla pohoršená některými hrabaliánami. No a tak se to jako svezlo a my ženy a my muži a takhle dohromady a všechno, jak Bohuši, tak tohle. A Bohuši říká, jestli chceš, Mirku, já to škrtnu, tě to jen, hlavně se to hraje, že jo. Takže se to ukázalo, ale to úřednictvo ministerské a magistrátní, co vyprchalo mezi tím na ten dvorek, tak to myslelo, že došlo ke katastrofě. Že? Takže ráno okamžitě ministerstvo, magistrát, divadlo se nezavře. No tak já jsem měl zase už několik zavření divadla, že? Takže jsem to celkem ve zdraví přežil, ale to bylo to nádherné setkání Hrabalovo, teda se stranou a vládou, u nás. No a potom samozřejmě jsme spolu sedávali denně až chudák. Skončil, jak skončit nemusel, což je zase další historka, která odpovídá Pavlíčkovi, jak se v Čechách pohřbívalo. Mohl tu být ještě mezi náma.

0: tak to byla zrovna jedna písnička, kterou složil na slova Pavla Kopty doktor Vladimír Vodička. O její interpretaci jsem požádal textařova syna Václava Koptu, aby si tak spolu s námi zavzpomínal na svého tatínka, který už bohužel na tomto světě chybí. Oslava 40. divadla Na zábradlí se odehrála, jak už jsem se tuším zmínil, v Šemánovické nostalgické myši začátkem prosince 1998. Mezi zúčastněnými byli i herci Jaroslav Wiesner a Oldřich Velen.
1: Poslední otázka na vás, na oba. Kdybych se vás zeptal, kterou postavu jste hráli Na zábradlí nejraději, co byste mě odpověděli? Je to možné takhle?
2: Ty, po kterých jsem toužil a nedostal. No tak je.
3: No pokračuj.
1: Ale jo, vzpomeneš.
2: No já si myslím, že se mi nejvíc líbily ty roky paní Hermanové, přestože to jako byly lepší představení, zajímavější představení pro práci hereckou, ale ten kontakt s tím hledištěm, který byl unikátní na tom divadle, ta nutnost pracovat v tom, jak říkal pan Grossman, scizování, že jo? To prostě bylo úžasné a já si vzpomínám, protože v těch nejlepších rocích paní Hermanové s Vaškem Sloupem jsme diskutovali, já jsem byl autor, on byl dramaturg, nebo opačně, já už si to přesně nepamatuju. A diskutovali jsme a měli jsme jako s publikem veliký kontakt a já myslím, že pro herce je velice zajímavý.
3: No a já jsem tam hrál samozřejmě ve všech hrách v té době, ale takovou nejmilejší vzpomínku mám na Krále Ubu, kde pan Grossman prostě si mě obsadil do role ruského cara, ale přišel za mnou a říká: pane Velen, prosím vás, poraďte mě. Ten car, že jo, všichni tam mluví jedním jazykem, to je jedno jakým, ale jedním. Ale ten car je přece cizozemec, ten nemůže mluvit tím též jazykem, že jo. Jak by, samozřejmě nemůže mluvit rusky, říkal pan Grossman, to by nám někdo nám nešel. Ale vzpomeňte, co, řekněte mě, jak by měl mluvit. Jo, pane Grossman, já jsem byl 17 roků v angažmá v Olomouci, já ho budu mluvit hanácky. Opa, ježiš, to je krásný, ano, on bude mluvit hanácky, výborně, ano. Já pám, no, jednak hanácky znám, že jo, no a jednak, aby to bylo, jo, perfektně, ta hanáčtina, tak já tam se znám v jedné takové vesnici, jmenuje se to Hlušovice, s nejvzornějším dojičem krav na světě, který má všechny možné tituly od řádu republiky, práce a rytíř zlaté hvězdy a všechno možné. A já si nechám tu jeho hanáštinu prostě oznámkovat. A pan Grossman říkal: ježiš, to by bylo výborné. Co říkáte, pane Velen, kdybychom tam napsali do toho meziakti, do toho programu, že do hanáštiny to přeložil nositel řádu práce, nejvzornější ošetřovatel krav v republice. Já vám, pane Grossman, tak to ne, to bychom dlouho nehráli, tohle. Takže zůstalo to tak, že jsem mluvil hanácky a zřejmě ta hanáština výborně tedy zabrala, protože i když jsme pak jezdili po světě, tady díky panu doktorovi Vodičkovi, tak jsme přesně poznali, kde sedí emigranti. Protože když jsme to hráli třeba v Německu nebo kdekoliv jinde, no tak na tu hanáštinu nikdo nezabral, protože jim to bylo jedno, oni tomu stejně nerozuměli. Ale jak se ozvali tam smích jednotlivě, jsme říkali: ježiš, tam jsou Češi, tam jsou Češi. No, ale jestli bych mohl ještě,
1: ano, ano.
3: Ještě něco
2: dodat. Můžu mít přání, než to bude dodaný.
3: No, pokračuj.
2: Nemohl by Olda říct tu větu svinský, jak to bylo?
1: Je,
3: ne.
2: To hanácký, no.
3: Jo, no. Vstupní věta byla, když tam přišel, přeučil, že jo, tak já jsem mu říkal: to, što jste ve, nestodné dobrodruho, které jste zabil našeho bratranca Václava, no a tak dále. A jen jsem to...
0: Ne. Čas je, přátelé, neúprostný. Tady musí naše vyprávění o divadle Na zábradlí končit, neboť končí i první vydání pořadu Nostalgické muzeum zábavy Extra. Mějte se moc pěkně a brzy zase naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dobré jitro, začíná pohodové ráno s datem 12. října. Já vás vítám u jeho poslechu. Víte, že Praha se už brzy promění v galerii pod širým nebem? Signál Festival opět rozzáří ulice, náměstí, ale také historické budovy světelnými instalacemi a videomappingem. Kam se letos vypravit, co stojí za vidění a která místa jsou dobře dostupná i pro seniory, to všechno probereme s projektovým manažerem Signál Festivalu Daniel.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Světlo dokáže proměnit známá místa k nepoznání. Právě na tom staví Signál Festival, který přináší do pražských ulic současné umění, světelné instalace a také nevšední zážitky. Jenže při plánování takové večerní procházky je dobré vědět nejenom to, co uvidíme, ale také kam pohodlně dojdeme a kde nás nečekají zbytečné překážky. A to nám prozradí projektový manažer Signál Festivalu Daniel Burda. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Danieli, tak co je hlavním lákadlem letošního Signál Festivalu?
3: No, za mě je to určitě Davidská trasa. Znamená, Signál Festival je vlastně poprvé ve své historii v Davidích. Takže máme úplně nové lokace, objevujeme úplně novou městskou část, kde jsme nikdy nebyli. Součástí té Davidské trasy je například prezentace studentských projektů, které jsou vlastně součástí kampusu Davidce. A myslím si, že ta trasa bude moc příjemná jak pro rodiny s dětmi, nebo i pro dospělí, protože tam je více těch neplacených lokací a obecně se tam dá strávit příjemně ten čas v rámci toho kampusu. Nejezdí tam auta, je to vlastně jedna velká pěší zóna. Takže to si myslím, že je velice zajímavá procházka, protože je hezký sobotní večer.
2: A byl právě ten kampus důvodem, proč padla ta trasa na Davidce?
3: Myslím si, že to je mix. V Davidcích je spoustu moc hezkých míst. My jsme třeba i ve starý čistírně odpadních vod, vlastně až u vlastně kanálu vlastně Troja pod Baba a vlastně v chráněné památkové budově starý čistírny, takže tam jsou moc hezké lokace i kromě kampusu. Ale to lákadlo jako obecně bylo vlastně objevit novou čtvrtí. Já byl například ve Vršovicích, na Vinohradech, v Karlíně. A tak to už všechno umíme, ale myslím, že máme vždycky každý rok trošku půzení vlastně zase zkoušet něco nového. A na ty Davidce padla volba, protože už jsme měli dlouho v hledáčku, ale ty synergie nebo ty různé vlastně spolupráce, které to nabízí, tak ty tam byly přirozeně obsaženy. Takže nejen kampus, ale i spousta jiných zajímavých lokací, ale i institucí, se kterými spolupracujeme.
2: Tak já to velmi kvituji, protože já v Davidcích bydlím, takže mě jste udělali velkou radost. Ale možná začněme tím, vlastně v jakém čase, v jakých termínech Signál Festival vlastně bude se konat. Když vy už vlastně takovéto zahájení jedno máte za sebou, pokud vím.
3: No, dneska je pondělí a vlastně ve čtvrtek večer vlastně všechno začíná a festival samozřejmě rychle začne a rychle uteče, ale jsou to teda 4 večery od čtvrtka do neděle, každý den od 7 do půlnoci. Takže probíháme v těch večerních termínech. Máme i různé doprovodné programy, máme třeba v pátek, máme celodenní konferenci, která bude v Národní technické knihovně a máme přes den otevřenou vlastně jednu instalaci v kampusu Iberská, ta je otevřená vždycky ještě speciálně od 2 hodin, protože zaměřená na dětské diváky.
2: Tak kdybyste měl vypíchnout třeba úplně ten největší tahák, který alespoň za vás letošní program nabízí a kde tady asi logicky bude také nejvíce lidí?
3: Určitě je to videomapping. To je samozřejmě nejpopulárnější formát vlastně projekce na velikou budovu. Ten letošní jsou 2, je na Staroměstském náměstí, tak jako by letos, ale jako za mě ten můj osobní typ je vlastně budova arcibiskupského semináře právě na Tákurově v Davidcích, která připomíná ten americký kapitol, a tak tam si myslím, že za prvé to ten mapping tam bude poprvé, a jinak si myslím, že se velice povedl, dělal ho německý umělec Felix Frank, budou tam světla nahoře na kupoli a bude tam projekce vlastně na tu střední část té budovy, je to obrovská budova, takže si myslím, že tam nás čeká velký zážitek.
2: Prozraďte, kolikátý ročník Signál Festivalu už to letos bude?
3: Je to už 14. ročník.
2: A je stále něco, co vás jako organizátory dokáže překvapit?
3: No, myslím si, že ta intenzita té divácké návštěvnosti a samozřejmě ono je to trošku nahodilé někdy, nedokáže se úplně nikdy vypočítat, kolik těch lidí přesně přijde, taky závisí někdy na počasí. Letos se nám to trošku pokazilo.

0: Ale ono to zase je takové dvojsečné. Ono může být třeba jako hezky a lidi třeba jedou spíš na výlet a ono někdy ta Praha v tom večerním světě třeba v lehkém mrholení, ona vypadá ještě romantičtěji než normálně. Takže samozřejmě to, jak a kdy a v jakém počtu ty lidi přijdou, to je někdy trošku loterie a musíme se na to hodně připravovat z hlediska nějaké bezpečnosti a koordinace dopravy. I přes to všechno plánování, tak jsou tam prostě takové body jako dost problematické přechody na velkých jako tazích. Tomu se prostě vyhnout nejde, ale děláme všechno pro to, aby ten festival si lidi užili v bezpečí a v pohodě.
1: No a co se týče toho programu jako takového, chápu, že když se začínalo, tak vlastně to bylo něco úplně nového. Přišel takový wow efekt, přeci jenom 14. ročník, to už je jako velká a dlouhá tradice. Lidé už také něco zažili, tak z tohoto hlediska dokáže vás ještě něco překvapit? Přicházejí umělci stále s novými a novými věcmi? Dá se to?
0: Myslím si, že umění vždycky reaguje na nějakou aktuální situaci. Letos máme třeba dvě instalace, které se vlastně odkazují nějakým způsobem vlastně k tomu výročí, který máme letos, to jsou ty Havlovy, nebo nedožité narození Václava Havla. Ale obecně si myslím, že umění je vždycky aktuální, i třeba tím svým tématem. Technologie se posouvají dopředu, ale myslím si, že lidi za náma nejradši chodí právě z toho důvodu, že pomáháme vlastně objevit to město trošku jinak. Že můžete znát kampus, můžete znát čistinu odpadních vod, ale to, že se tam dostanete večer a ta budova je nějak nasvícená, nebo se tam odehrává nějaká světelná show, tak vám vlastně umožňuje to město znova poznávat jinak. A myslím si, že v tomhle se to asi nikdy nevyčerpá, doufejme, protože to je prostě takový speciální zážitek, který těm lidem přinášíme. My si do toho právě často vnášíme tenhle ten element toho objevování toho města jinak a znova, aby jsme pořád nechodili na ty stejná místa. A to nás, to myslím, že nás taky drží ten napětí a ve snaze to pořád dělat jako lépe. Protože taky nechceme zůstávat na těch stále stejných místech, signál je z podstaty, bych řekl, takový cestující festival, aby vlastně nikdy nezůstal stát na místě.
1: Tak poslední otázka, vy už jste zmínil kampus v Dejvicích, ale kdybyste se na ty trasy podívala a na to, co vlastně je v programu a vybral třeba něco konkrétně, co opravdu je velmi vhodné pro seniory, ať už dostupností a třeba právě i tím, že je to neplacená zóna, co by to bylo?
0: Tak kromě té neplacené zóny v Dejvicích, která, jak jsem říkal, je tam to studentská zóna, je tam videomapy, hned vedle instalace Jana Kalába, to jsou všechno neplacené instalace, takže to je taková příjemná procházka. V centru si myslím, že je moc zajímavá instalace Karolíny Šulcové, která vlastně se právě odkazuje k tomu Václavu Havlovi a ta se nachází na dvoře kostela Panny Marie Sněžné. To je vlastně ten kostel s tou nedostavenou vlastně velkou věřící záměrem. To bude moc příjemný zážitek. Myslím si, že to je taková malá komorní lokace, je tam klid, přestože to je vlastně v ruchu toho velkoměsta. A dá se o tamto přímě dojít třeba na videomapy na staroměstské náměstí, kde to může být trošku přeplněnější, to uznávám, takže jsem radši vypíchnul právě ten kostel Panny Marie Sněžné například.
1: A já vám za to moc děkuji, jenom tady dodáme, že Signál Festival, jeho 14. ročník letos startuje ve čtvrtek a bude se konat až do neděle a nás na něj pozval projektový manažer Daniel Burda. Díky moc, mějte se hezky, ať se všechno, co máte v programu, líbí, ať jsou lidé spokojeni. Mějte se a naslyšenou na pohodě.
0: Díky, naslyšenou.

8 hodin 20 minut aktuální čas a právě teď Boty proti lásce obula zpěvačka Ivone Přenosilová. Pražská zoologická zahrada si připsala další úspěch. Jako první v Česku se jí podařilo odchovat papouška loríčka oranžovoprsého. Mládě se vylíhlo už 27. května a je to samec. Nyní zůstává v zázemí zoologické zahrady, kde se mu podle chovatelů daří dobře. Loríčci oranžovoprsí totiž patří mezi chovatelsky náročné papoušky. V Evropě je kromě Prahy chovají jenom 3 další instituce. Kurátor ptáků Antonín Weidl řekl, že rodičovský pár je překvapil hned několikrát. Nejprve precizní hnízdí aktivitou a následně snesením zdravě vypadajícího vejce a také zjištěním, že vejce je skutečně oplozené. No a nakonec tím, že se potomka příkladně chopili a odchovali ho naprosto přirozeně. To je u řady ptačích druhů neobvyklé, no a v případě loríčků to prý platí dvojnásob. Díky objevující se oranžové náprsence je tak navíc zřejmé, že jde o samečka. Teď mu jsou 4 měsíce a podle chovatelů je v dobré kondici.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Posloucháte pondělní pohodové ráno a pokud jste ještě doma, tak se vám určitě bude hodit předpověď počasí, abyste věděli, jak se na dnešek řádně obléci. Já už vítám ve vysílání meteoroložku České televize Alenu Zárybnickou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno přeju.
1: Tak já už jsem to otestovala na vlastní kůži. Chce to více vrstev, řekla bych. Budete souhlasit?
2: To bez pochyby ano, nejvyšší teploty dnes budou mezi 10 a 15 stupni Celsia, na jihu Moravy až 17, ale na horách bude jen kolem 6 stupňů a právě na horách na severu a severovýchodě území se v polohách nad 12 metry nad mořem mohou objevit i snížené nebo sněhové přehánky. Ale jinak polojasno nebo oblačno, výjimečně slabší přehánky a právě na večer bude oblačnosti ubývat, srážky budou ustávat a jen doplním ještě vítr, slabý místy, hlavně na Moravě a ve Slezsku mírný, severozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu. Na večer pak bude slábnout.
1: Říká o dnešním počasí meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Tak děkujeme a naslyšenou zítra.
2: Budu se těšit, pěkný den přeju.

0: Tak já doufám, že vaše ráno je podstatně lepší než to, o kterém zpívala právě teď Marcela Holanová. No a před námi bylinková lékárna. Tentokrát bude v naší pravidelné chvilce pro zdraví řeč o rostlince, kterou můžete pěstovat i na parapetu v květináči. Záplava květů ozdobí vaše okna nebo balkon, ale také může zpestřit jídelníček a ještě tak utužíte svoje zdraví. O laskavci nám právě teď poví Eva Bucharová.
1: Laskavec je doma v Jižní Americe, ale pěstovat ho můžete samozřejmě i u nás. Už kvůli jeho květům. Jsou to převislé hrozny, červené, červenofialové, ale i zelenočervené. Klasy laskavce můžou mít i půl metru. Zrníčka z květů milují ptáci. Listy laskavce jsou jedlé, plné minerálů, vitamínů i stobových prvků. Lidoví léčitelé doporučují laskavec v boji proti ekzému, svědění nebo při hemoroidech. Laskavec využívá i kosmetický průmysl, právě do přípravků pro péči o kůži a pleť. Listy užijete i v kuchyni, místo špenátu nebo do polévek. Dají se i osmažit, jako jakákoliv jiná zelenina. Zrnka sice nejsou obilniny, ale mouka se z nich umlít dá. Mouka neobsahuje lepek a je ideální k přípravě sušenek nebo palačinek. Zrnka se dají i uvařit. Mají jemnou chuť, dochutit můžete jak solí, tak cukrem.
0: To všechno umí laskavec, o kterém nám v bylinkové lékárně vyprávěla právě teď Eva Bucharová.

Český Harrison Ford, Michael Douglas a také Steven Seagal. Těm všem propůjčil svůj podmanivý hlas herec Jiří Štěpnička, který včera v 79 letech zemřel. Předního barda Zlaté kapličky a syna herečky Jiřiny Štěpničkové si v pohodovém ránu připomeneme za chvíli.

0: Jiří Štěpňučka byl jedním z nejdéle účinkujících herců v Pražském národním divadle. Od roku 1974 tam vytvořil téměř stovku rolí. Jeho doménou byl i dubbing. Vysloužil si přezdívku český Harrison Ford. Svým hlasem promlouval ve všech filmech s tímto americkým hercem. Syn známé prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpňučkové zemřel včera ve věku 79 let.
1: Moje máma měla takový moudrý rady, několik jich mám v paměti. Říkala, víš chlapče, na Národním divadle se musí umět šeptat tak, že to je slyšet až na třetí galerii a nejenom slyšet, musí tomu být rozumět.
2: Připomínal Jiří Štěpnička v roce 2023 ve vysílání Českého rozhlasu. Štěpnička se narodil v roce 1947 v Londýně, kde jeho matka tehdy pobývala. Předtím se provdala za akademického malíře Jana Samce, po kterém měl Jiří původně i příjmení. V roce 1951 se rozhodla tajně překročit hranice. Přes ty ji ale se synem převáděl příslušník státní bezpečnosti.
1: Když jsme vešli do toho potoka, tak začala střelba a polveli stůjte a tohle a máma zmizela. A já řval samozřejmě jako dítě, které přišlo v matku. To ona nevydržela a vylezla spod takového smrčku, který měl ty větve až na zem, takže ji nebylo vůbec vidět.
2: Matku zatkli a Jiřího umístili do nápravného zařízení.
1: Já jsem ji viděl 4x do roka a to ještě když byla v tom kriminále hodná.
2: Dětství tak prožil s otcem v Karlových Varech. Když matku v roce 1960 propustili, bylo pro něj obtížné vrátit se s ní do Prahy. Jeho kroky vedli na Damu a v roce 1974 do Národního divadla.
3: A kde strkáš všechny peníze, co vyděláš?
4: Chce ti potem! Mám se ti zpovědat?
1: Mám pocit, že jsem jeden po Lukavským, jeden nejstarší herec v Národním divadle. Já jsem věrný.
2: Zahrál si i v desítkách filmů a seriálů. V roce 1986 pak kývl na roli Gottwalda ve stejnojmenném seriálu o komunistickém prezidentovi.
1: Tam jsem dostal strach, že kdybych tuhle roli odmítl, takže bych mohl být vyřazen vůbec z této profese, tou politicko-společenskou atmosférou. No. A odnesem to tím, že jsem dostal dost přes držku, protože v té době to se točilo těsně před politickou změnou tady.
2: Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal cenu Thálie, za dabing pak cenu Františka Filipovského. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Musím říct, že když jsem se teď podívala do toho, co vám ještě zahrají v rámci dnešního pohodového rána, tak jsem se musela opravdu smát, protože teď dohrála Petra Janů. Před námi je Petr Rezek, pak bude Petra Černocká a zavřeme to celé Petrem Spáleným. Tak to je taková květina Petr a Petrů. No a já ještě pozvu na 9. hodinu tandem Honze Rosáka. Tentokrát v archivu půjdeme do roku 2010. Tehdy přijal pozvání herec Jan Vlasák. A nezapomeňte ani na dnešní kolotoč, mozaikou zajímavostí z domova i ze světa vás provede kolegyně Martina Hinková Vrbová. A já už se na vás budu těšit zase zítra v 8 hodin naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Jistě jste zvědaví, koho jsem dnes pozval, aby se mnou tu jízdu ve dvojici po rozhlasových vlnách rozjel. No, je to vynikající český herec, kterého jsme si, no tak docela nedávno připomněli třeba na televizních obrazovkách ve filmu Vratné láhve. Já nikdy nezapomenu, jak mě dostal svým nevým pohledem na Danielu Kolářovou a tou větou Dych, líbe, dych. Vítám Jana Vlasáka, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tandem Jana Rosáka.
2: Hostem dnešního tandemu je tedy herec Jan Vlasák, už jsem vzpomněl Vratné láhve, tak u toho chviličku ještě zůstanu, protože to je, řekl bych, naprosto typický případ toho, že se dá i z takové menší role udělat velikánská záležitost. No to asi nikdo nezapomene. Jednak jste použil fantastický ten způsob toho ráčkování tam. A potom ta postava byla taková úpěnlivá. Dal jste do toho kus jako z vlastní iniciativy, nebo vás takhle vedle Honza Svěrák?
3: No, samozřejmě, já jsem na to dělal konkurs. Na to dělal konkurs Pepek Abraham, Donutil, a tihle lidi byli na to osloveni. To mě říkal pan Svěrák, zde některá, no, to mě říkal. Když už jsem to potom jako začal točit a toto, tak mě říkal, no hele, na to byla fronta. Jako, no. V uvozovkách, no, tak jsem to takhle, no já když jsem ty zkoušky dělal, tak pan Svěrák říkal, počkejte, tohle myslíte vážně takhle, jako, protože já jsem třeba do toho dialogu, mě tekly slzy a tak jsem tak jako byl takový tohle, a on říkal, a to myslíte, že jako takhle byste to, já říkal, no já jsem si myslel, že to tam patří, jako, a třeba když to nebudete chtít, tak to tam nebudu dělat, tak jsme se dohadovali takhle velmi zaražený. A pak, když jsme to točili, tak mladý Svěrák ho říká, pojď se na to podívat, já jsem to nevěděl, protože jsem točil s tou, jo, s Kolářkou, tohle, a on říká, pojď se na to podívat, a on si sedl, a jak já jsem točil s tou Danou, tak on tam seděl na ty židli a koukal na mě a cukalo mu v tom a říkal, to snad není pravda. A tak jako byl z toho takový překvapený, ale mně to přišlo úplně normální. Já jsem si myslel, že to tak prostě má být a musí být, a tak jsem to takhle pojel.
2: Já si myslím, že to tak muselo být, určitě. Aspoň teda mně se to líbilo velice. No, ale abychom nezůstali jenom u Vratných láhví, tak za ty dva roky, co jste, pane Vlasáku, u nás nebyl, tak co je nového? Co máte na repertoáru, co hrajete, co jste natočil?
3: Tak já moc netočím. Já jsem se akorát účastnil se té ordinace, ale musím říct, že mě mrzí, že jsem prošvih jeden film, a to Kawasakiho růži. To jsem dostal nabídku od pana režiséra a za týden mě volal, že bohužel, protože v tom jsou slovenské peníze, tak tu moje roli, co jsem měl dělat, bude dělat pan Huba.
2: No,
3: že jsem to prostě.
2: No, to je samozřejmě na jednu stranu škoda, na druhou stranu je zase docela povzbuzující, že na to byli kandidáti dva, oba dva tak skvělí herci, jako je Hubáli.
3: Jo, tak já jsem to musel to uznat, no to jsou takové
2: no,
3: život.
2: A jak se vám hraje v seriálu?
3: V seriálu, tak já tam teď moc nedělám, i když teď jsem zase, mě jaksi nabídli prodloužit smlouvu do konce kalendářního roku 2010, že tam něco ještě vymění, protože se tam zase proměnila celá ta skvadra, která to vymýšlí, píše a tak dále, která je u zrodu toho, takže snad mě tam něco vymyslí, tak do konce roku možná něco natočím ještě, no. Jinak jsme udělali pěkný představení, Lída Engelová zrežírovala u nás dobře rozehranou partii, to je skvělý představení, to je komedie, a to je právě taková komedie rakouského autora. A mladý kluk, takový 35-letý kabaretier, a píše si pro sebe kabaretní výstupy, a kromě toho napsal tuto hru pro tři stárnoucí lidi, dva chlapy, to hrajeme s Petrem Štěpánkem, a Jitka Smutná do toho hraje tu osobu, která je prostě mezi těma dvěma chlapama. Perfektní.
2: A jmenuje se to?
3: Jmenuje se to Dobře rozehraná partie.
2: Tak, to je v podstatě jako dnešní tandem, taky docela dobře rozehraná partie.
0: Tandem cestuje.
2: Dnes si zacestujeme s hercem Janem Vlasákem. Nevím, jaký jste cestovatel, jestli máte rád spíš takové ty poznávací zájezdy, nebo jste typ, který odjede k moři do Řecka, praští sebou na pláž a nevstane až po 14 dnech.
3: Ne. U mě je to daleko prostší, bych řekl, protože já už jsem starší ročník, takže já zažil ještě takový ten aktivní svůj věk, jsem zažil za bolševíka. A to znamenalo vycestovat někam, znamenalo, to známe, stačí, známe to všecko.
2: Jak se to jmenovalo? Výjezdní doložka?
3: No, přesně to... tyhle. No. Tam bylo takových potřebných lejster k tomu, že to jsem nikdy nechtěl vysát, tak jsem nikam nejezdil. Takže jsme se rozhodli, že místo těchto zájezdů, poznávacích nebo jakýchkoliv jiných, budeme dělat to, že si postavíme domeček. Tak jsme místo toho, vždycky každý prázdniny z Ostravy, kde jsem byl po většinu v tom angažmá, jezdili do mý rodní vesnice a tam jsem tak lepil domeček. No. Tak to bylo moje cestování.
2: Připomeňte vaši rodnou vesnici.
3: Moje rodná vesnice se jmenuje, prosím pěkně, Vrdy Bučice. Tímto zdravím svoji sestřičku Hanku a všechny dobré rodáky, abych tak řekl.
2: Vrdy Bučice a Vrdy Bučice. U jakého většího?
3: To je vesnice, poměrně docela velká, u Čáslavy. Když se jede z Čáslavy na Chrudim, tak projíždíte touto vesnici.
2: Vrdy Bučice. No a jezdíte občas?
3: Jezdím tam, ten domeček už je dokončený, takže tam jezdíme a tam si užíváme.
2: No a ani teď, kdy

0: potom, když jsme to dodělali, říkal, hele, chceš točit? A já jsem říkal, no já bych docela točil. Tak já bych ti to zařídil. Tam, seženu ti manažera a všecko a tohle. A já jsem pak si říkal, ale prosím tě, Honzíku, vzpamatuj se, teď už jsi starý.
1: Ne.
0: Už se na to vyprdni. Jo, já jsem si tohle to řekl, ještě bys musel by se zdoučit tu angličtinu, to by snad takový problém nebyl, ale nikdy ji nezvládneš natolik, abys tam udělal díru do světa. Vykašli se na to. Tak jsem se na to vykašlal. Takovej, já jsem cestoval.
1: Je to možný, vy jste takhle hodil kariéru.
0: Takhle jsem to hodil, to, no ale právě jsem si říkal, no tak v tomhle věku začínat kariéru, je to blbost.
1: No ale víte, co je... Co je u vás docela zajímavé, bych řekl bych cesta, která je v přeneseném slova smyslu cesta angažmá, protože jste prošel pár divadel.
0: To jo, to jsem prošel. Já jsem vůbec k tomu divadlu se klopotně dostával tím, jak jsem neudělal zkoušky na Damu dvakrát, musel jsem jít do Brna, tam jsem je udělal, z toho se odvinulo moje první angažmá v Uherském Hradišti a tak dále. Tam jsem potkal určitý lidi, kteří šli potom do Ostravy, tím se odvinula Ostrava, pak tam přišel Honza Kačer, ten nás jaksi zpracovával, něco nás naučil. Takže to bylo takový velice rušný. No a pak Praha s Honzou Kačerem a potom Brno, protože nás vyhodili, nebo respektive jsme odešli od Buriánu ještě za bolševika.
1: A zase Praha?
0: A z Brna zase Praha do Realistů a pak do Národa a pak z Národa do Komorního, do městských divadel.
1: A v současné době?
0: A v současné době jsem v městských divadlech pražských.
1: Ve stálém angažmá.
0: Ve stálém angažmá ještě pořád, ano.
2: Tandem Jana Rosáka.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Jan Vlasák je člověk přemýšlivý, člověk, který dost často leží v knížkách, čili možná, že odtamtud byste teď mohl načerpat myšlenku na nějakou osobnost historie, kterou obdivujete, o které přemýšlíte, a kdybyste na nějakou takovou osobnost přišel, tak a mohl se s ní teoreticky potkat, o čem byste si popovídali?
2: No, já bych to trošku otočil, že by to nebyla osobnost, která mě fascinuje něčím úžasným a následování hodným. Já bych spíš teďko zabrousil do toho tímhle způsobem. Mě zajímá, proč my jsme na tom teď tak, jak na tom jsme. Takové bych řekl to, aby to neznělo vznešeně, morální klima, v kterým existujeme, jo, a který mám pocit, že je na dost nízký úrovni. Nevím, jestli je to celosvětový, ale u nás je to teda určitě hodně patrný. A tak jsem si říkal, musím šáhnout do historie a začal jsem si, měl jsem doma asi 5 let koupenou knížku, koupený 3 knížky, 3 svazky teda, vzpomínek Karla Ladislava Feuerabenda, což byl takový agrární politik první republiky, který potom s Benešem byl jednak byl potom ještě v protektorátní vládě a pak opustil s Benešem republiku a byl ve vládě londýnský. A tyto vzpomínky jsou teda psané ze skrajně pravicových postojů, ale kde teda on hodně kritizuje Beneše, ale ne z nějakých levných pozic, ale skutečně z pozic člověka, který té politice rozuměl, tu politiku nakonec potom dělal a viděl do toho a kritizuje ty jeho postoje nikoli jenom Mnichov, ale před Mnichovem. Celý to vedení jeho politiky před Mnichovem určitým způsobem, určitým směrem, teda hodně doleva, hodně ke Stalinovi, hodně k Rusku a tak dál. Teď si a konto tohoto jsem dočetl, pak jsem si vzal Prokopa Drtinu, což je teda zase takový člověk, který byl Benešovým sekretářem nebo tajemníkem i na hradě tady v republice, i potom venku v Londýně. A ten zase tu postavu Beneše vidí z levého úhlu teda pohledu, čili mu velice fandí, adoruje ho, obdivuje ho a tak dále. Nicméně se z toho člověk stejně dovídá určitý prvky, který jakoby se založili do té naší povahy, do toho našeho prostě vnímání světa, do toho orientování se. Jo. A já mám takový pocit, že to pořád jsou zdroje, které nás pronásledují ještě teď po těch, já nevím, 40-50 letech.
1: No samozřejmě, přesně to, co říkáte, protože mě by docela zajímalo, jestli pak náhodou o tom Feuerabend nepíše, proč, co vedlo Beneše k tomu, že tu demisi v 48. přijal, protože v podstatě jeho rozhodnutí poslalo tu republiku, i když nevím, možná, že i bez toho rozhodnutí by to tak dopadlo.
2: Ono to bylo asi, co já jsem z toho vyčetl, ta orientace byla celosvětová doleva. V té první republice i ta inteligence naše, kulturní inteligence a tak dále, všechno směřovala doleva, to všechno tíhlo doleva.
1: A po válce zvlášť.
2: Ale oni nedovedli dost dobře docenit rozdíl mezi komunismem, mezi Stalinem, mezi komunistickýma intrikama a mezi Sovětským svazem, tak jak vystupoval navenek. Oni prostě tu bídu toho komunismu, tu faleš toho komunismu, jak si bagatelizovali, mám pocit, nebrali ji dost vážně na to. A potom v 48. už bylo pozdě.
1: Samozřejmě. Bylo tady veliký poválce, veliký nadšení z toho, že nás osvobodila rudá armáda. Všichni vstupovali do komunistické strany.
2: To všechno bylo levý, to od toho roku 43, to bylo tutově levý, všechno už.
1: Říká můj dnešní host, herec Jan Vlasák.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Jan Vlasák měl to štěstí, že při své pouti různými angažmá zakotvil na dlouhou dobu taky v Ostravě a tam jste se potkal s osobností, která je velice taková, řekl bych, nejednoznačná. Já jsem ho taky osobně znal, měl jsem ho moc rád a přestože měl i své stinné stránky, tak ty světlé převládaly. Prostě Jirka Vimr byla veliká osobnost. No, a vy jste se tam s ním potkal i v angažmá přímo.
2: No ano. Já jsem ho poznal v divadle Petra Bezruče. Jsme spolu byli v angažmá a nějak jsme s nějakýma koncema své bizarderie, každé té osoby, jedné, druhé, jsme se nějak prostě dostali do kontaktu bližšího a zpřátelili jsme se a ženy se tak trošku přátelili taky. Takže asi tak půl roku jsme se docela intenzivně stýkali a toto a dělali jsme různý výlety taky, takový blázněviny prostě tam v těch údolíčkách a toto. Jirka byl úžasná persona prostě strašně, no já ho považuji za geniálně talentovaného člověka, což konec konců prokázal, že jo, potom celou svou kariérou. A tak moc vzpomínek na něho mám. Hráli jsme spolu na alternaci Hamlet a já jednou, když jsme byli u něho na návštěvě, tak jenom na dokreslení té bizarnosti jeho osoby, on měl takovej sešitek, do kterého na ty rožky, jo, sešitku, maloval na každý ten list jakousi figuru a potom říkal, pojď se podívat. Pak to vzal a začal ty listy pouštět rychle za sebou a vy jste viděl biograf. To bylo něco úžasného. A tím to on se bavil. A on, když byl v tom, tak on nesměl nikdo vyrušovat. A my jsme tam přišli jednou na oběd a on taky takhle pokračoval, protože byl zrovna v akci. A ta jeho žena byla krásná holka mimo jí. Ta volala, Jirko, v oběd. On tak jako to říká, krucifix zrovna teď, když přijde generál. A maloval to generál.
1: No, Jirka, jak říkáte správně, pane Vlasáku, byl vynikající i herec, jak si i vážný rolí hrál Hamleta, ale pozor, on uměl taky senzačně recitovat, i když to, co si teď zrovna poslechneme, je recitace velice netypická, prostě taková vimrovská.
3: Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni Petr Bezruč, Ostrava. Za sto let v rameni bez masé. Svalím železo zůlím. Chléb s uhlím beru si do práce. Z roboty jdu na botu. Přijdu na jistrmý palác. strmý... Kurík, co mě to rozdrá dneska.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

dobrýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Někteří z herců, kteří přicházejí sem k nám do tandemu jako mý spolutandemisté, mají za sebou taky, anebo přímo jaksi aktuálně, zkušenost hereckých pedagogů. To je i případ Jana Vlasáka. Vy jste nějakou dobu učil herectví, jestli se nepletu, na soukromé herecké škole. Jaká je vaše zkušenost z toho, se výuky mladých herců?
2: No hrozná. Já jsem zjistil, že to vůbec neumím a že to vlastně nemůžu dělat. Ono to je... Já jsem to šel vlastně dělat, jednak to byla taková náhoda, protože Eliška Balcerová, s kterou jsme zrovna zkoušeli na Hradě, učila na té škole a už toho chtěla nechat nebo potřebovala z nějakých důvodů, jestli měla nějakou větší práci mimo a tak dále. To už si nepamatuju, prostě potřebovala sehnat na sebe, za sebe náhradu, oslovila mě. Já jsem říkal, no počkej, tak já si to rozmyslím, ono by to nemuselo být špatný, já bych se mohl dovědět něco o tom, jaký jsem byl, když jsem byl, jak pitomý jsem byl, když jsem byl mladý, jo, co jsem všecko neuměl a tak dále. Tak z tohohle důvodu jsem to vzal a začal jsem to dělat. Tak jsem si k tomu taky opatřil pár knížek Čechova Michaila, Boleslavského, Stanislavského, já nevím, co všecko, takovýhle jakoby návodný texty, co všecko se dá teda dělat. A tak jsem se do toho pustil, ale vždycky jsme tam byli dva, nebyl jsem tam sám. Jednou jsem tam byl s Jitkou Smutnou, jednou s Lenkou Termerovou a s Marií Málkovou. Mařena byla výborná, teda ta myslím, že ta je... A všechny ty holky byly lepší než já vždycky v tom, jo. Vždycky byly praktičtější, energičtější, jako věděli si s tím víc rady.
1: Ono je to totiž docela zvláštní fenomen tohoto učení, protože člověk může být třeba výborný herec, ale třeba to neumí jaksi na ty svoje žáky přenést a neumí to jaksi vyložit.
2: Přesně, já jsem věděl, co by potřeboval, věděl jsem, jak by to mělo vypadat, všecko, ale ta trpělivá cesta... A to správně zvolené slovo, který rozžije toho člověka, to je tak těžký, to je tak jako to trefit, to je ohromně těžká.
1: A to musí být dar, ano.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Herec Jan Vlasák je hostem Tandemu a před chvilkou jsme si popovídali o tom, jak je těžké přenášet, dejme tomu, svoje zkušenosti někomu jinému, jinými slovy, učit někoho, pomáhat mu. Tak zkusme to teď obrátit, protože si o tom taky v našem tandemu velice často povídáme, kdo vám v životě pomohl, kdo byl vaším dobrým pedagogem, ale nejenom pedagogem, třeba už jenom rádcem, že vám dal třeba nějakou radu, na kterou nikdy v životě nezapomenete.
2: Já když vzpomínám na úplný začátek, když jsem ještě byl student teda gymnázia, tak jsem už toužil hrát divadlo a snažil jsem se to nějak prostě se k tomu dostat, ale... V té Čáslavi nebyly vůbec možnosti, ale co jsem dělal v té Čáslavi, že jsem chodil do klavíru. Tak jsem chodil do hudební školy a tam byl vynikající ředitel a pedagog. To byl taky člověk tak mocného talentu, že byl schopný psát opery, napsal nějakou dětskou operu, měl ženu, která učila zpívání, tam jsem taky se snažil chodit a toto. A ten mě dal jednu radu, které jsem neuposlechl, bohužel, možná bohužel, dalo by se říct, říkal, prosím tě, herectví, vykašli se na to, co s tím chceš dělat, to se do světa nedostaneš. Nauč se pořádně hrát na nějaký nástroj a projedeš celý svět. Tak to byla taková první rada, které se mě dostalo. No, tak jsem neuposlechl.
1: No, tak možná jste udělal jste asi dobře.
2: Možná jo, protože já jsem zase takový ten muzikantský talent neměl. Ale potom jsem teda dostal se mě teda pár dobrých, teda jsem potkal pár dobrých lidí. Jedním z nich byl pan Alois Hajda, pedagog, teda režisér Státního divadla v Brně, vynikající režisér. A ten nás dostal ve škole v Brně a pracoval s náma a to bylo teda setkání, to bylo úžasné setkání. To jsem teprve ucítil, co to vůbec může divadlo být. Ten s náma jednal jako s lidma hotovejma, nepoučoval nás, nemustroval nás, ale vyžadoval po nás určitý věci a no, komunikoval s náma na té naší úrovni. No, byl to báječný chlap, báječný pedagog, výborný režisér a prostě no, chlap úžasný.
1: To člověk pozná.
2: Toho zdravím teďko takhle, pokud to poslouchá, tak Lolečko, já tě zdravím.
1: Člověk pozná, jak je strašně důležité trefit na toho správného režiséra, protože dejme tomu, člověka se stejným talentem může i špatný režisér v podstatě zabít.
2: Ano. Ano,
1: a naopak dobrý povýšit.
2: A Další takové setkání, ještě řekl bych takové potom zralejší pro mě, bylo v Ostravě s Honzou Kačerem, který mě dal takovou důvěru, že tam byl prostě tam, já jsem tam byl takový jako ocásek v tom souboru Zakovala, který to vedl, to divadlo. A když tam Honza přišel, tak jedna z prvních věcí, kterou udělal, že mi dal hrát Cyrana z Bergeraku. A prostě já jsem se úplně vyděsil, když jsem to viděl, ale byl to můj sen od dětství, jo, si zahrát tuhle tu roli. To já jsem jako se na to jako jsem si říkal, to bych si někdy chtěl zkusit. Tak on to jak si vytušil, to jak si na to přišel, prostě najednou na tom obsazení to bylo a přitom tam byl Karel Vochoč, který na to byl, to byl prostě bard toho souboru a toto, dal to mě. A bylo to nádherné představení, bylo to prostě, viděl to pan režisér Krejčík a ten říkal, no Kačer, poslechněte, to je vlastenecký čin, co jste zahráli tady, to je úžasný. No to bylo v době velkého temna, teda ty normalizace a toto Honza to udělal parádně, prostě takový živý, pestrý představení, krásný, opravdu. Tak ten Honza byl druhá taková persona, která napsal mi takový dopis, ve kterém říkal, ve kterém mě strašně federoval sebevědomí, jo, podporoval, a v tom dopise bylo napsáno: Heleď, Cyrana hrálo spoustu herců, ale teď seš Cyrano číslo jedna ty. Pamatuj si to.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

Nekorunovaná královna československého šansonu. Tuhle přezdívku dostala výjimečná zpěvačka a herečka Hana Hegerová, která by v těchto dnech oslavila 95. výročí svého narození. Její hlas si můžeme připomenout nejen v melodiích, ale i v dalších rozhlasových pořadech. V sobotu 17. října to bude Tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. V pondělí 19. října zavítáme do Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého a ve čtvrtek 22. října nás čeká speciální pořad nazvaný Večer pro Hanu Hegerovou v divadle Viola.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Jan Vlasák bude ještě chviličku, ještě pár minut hostem tandemu, takže možná by stálo za to popovídat si taky o trošičku vašem soukromí. Jak rodina jste, dědeček?
2: Ano.
1: Spokojený dědeček, šťastný dědeček?
2: Velice spokojený, velice šťastný.
1: Ano. Kolikanásobný?
2: Patero, nebo pětinásobný.
1: Prosím.
2: Ano, no, no, no.
1: Pět... Při vašem mládí?
2: To jsou lichotky. Ne, opravdu, no. Tak my jsme začali brzo a děcka taky.
1: No jo, poměrně brzo. My jsme začali pozdě.
2: Já mám už kolika 19-letýho vnuka, 18-letou vnučku.
1: To budete
2: a ta nejmladší teda. A ta nejmladší má 10.
1: Tak ale přece jenom vrátíme se ještě k herectví, k vaší hlavní činnosti samozřejmě, k tomu, co vás nejvíc naplňuje, co vás určitě taky hodně těší. Co je před vámi teď? Jaké úkoly?
2: No, před námi v divadle vůbec a přede mnou je teď Král Lír, kterého budeme dělat. To už se na to připravujeme, už jsme se scházeli a něco si o tom tak říkali a tak dále a tak dále.
1: Čili vy Lír?
2: Já budu dělat Líra.
1: No to je nádhera.
2: No, začneme zkoušet teď 15. května nebo 10. května a někdy 12. září by měla být premiéra.
1: Je, to je krát, no. To je ale klád. No. Jaký bude obsazení ještě kromě vás?
2: No, já to přesně nemám ještě v hlavě, bude tam Vláďa Čech taky jako Gloster. Ale to bych si to musel vzít sebou, já jsem si to sebou nevzal.
1: Nevadí, no ale to je nádhera a to se určitě těšíte.
2: No těším, to víte, že?
1: No tak to bude hodně zkoušení samozřejmě. Bude... Vejde se do toho nebo zvládnete přitom ještě něco jiného?
2: No tak, teď jsem musel odmítnout už právě vzhledem tomu zkoušení, už jsem odmítl jednu nabídku na televizi, protože by to přišlo zrovna do té doby.
1: No, ale...
2: To by se mělo točit někde v Řecku nebo kde to jsem.
1: No ale seriál, to se odmítnout
2: to
1: nedá,
2: se
1: to určitě.
2: Bude muset točit? Asi dělat samozřejmě, no ale to není jako taková věc, která by vyžadovala být třeba 14 dní někde jinde.
1: To se točí nárazově.
2: To se točí nárazově a víceméně v dohodnutých volných časech.
1: No tak budeme se těšit na Krále Líra. Bude v ABC teda?
2: V ABC, ano.
1: V městských divadlech.
2: Režírovat to bude pan šéf, pan Petr Svojtka.
1: A zdůrazňuji znovu hlavní roli. V roli Krále Líra, Jan Vlasák, který byl dnes v hlavní roli dnešního tandemu. Moc vám děkuji za vaši návštěvu a na Krále Líra, na toho si teda opravdu rádi počkáme a těšíme se.
2: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Naschledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Tady je Pohoda.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci musí,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: A přichází čas pro náš pravidelný cyklus životopisy, jehož prostřednictvím vás seznamujeme s osudy významných osobností české i světové historie. Dnes vám budeme vyprávět příběh světově proslulého českého hudebního skladatele evropské a světové moderny Bohuslava Martinů, který se narodil 8. prosince 1890 v Poličce a zemřel 28. srpna 1959 ve Švýcarsku. Pořad připravila Eva Dvořáková. V režii Michala Bureše účinkují Igor Bareš a Marie Vančurová.
3: Bohuslav Martinů. Poprvé.

0: Trochu jste se opozdil.
1: Obvykle bývám přesný. Promiňte.
0: Stalo se něco?
1: Vlastně se mi ani nechtělo přijít.
0: Proč? Měla jsem pocit, že vás moje pozvání potěšilo.
1: To ano, ale...
0: Ale došlo vám, že by to mohla být ztráta času, že?
1: Ne, ne. Spíš jsem si uvědomil něco jiného.
0: Co?
1: Že příliš zapomínám.
0: No, to přece my všichni.
1: Věřte, já víc.
0: Nechápu.
1: Někdy si nejsem schopný vybavit konkrétní věci, okamžiky.
0: To ten váš úraz?
1: Ano.
0: Některé věci se ale nezapomínají. Stačí jedno gesto, předmět, někdy jenom vůně, cokoliv. A člověku se vybaví spousta momentů. I takové, které sám netušil.
1: Nevím.
0: Třeba by to byla cesta.
1: Já opravdu...
0: Nesmíte se bát.
1: Bude mi to trapné.
0: Prostě to zkusíme, úplně od začátku. Pomůžu vám.
1: Tak dobře.
0: Kdy jste se narodil?
1: 8. prosince 1890.
0: 1890, takže ještě za císaře France Josefa.
1: Ano.
0: Tou dobou se v Čechách pomalu formuje česká moderna, venku vznikají první fotografie, kinematografy a filmy. Okna do Evropy se otvírají, je to tak?
1: No ano, ale v té době šly takové věci ještě mimo mě.
0: Co si vybavujete vy?
1: Je to jen takový pohled do krajiny.
0: Zkuste ho popsat. Klidně zavřete oči, pomáhá to.
1: To není potřeba, tohle vidím úplně přesně. Z jedné strany rybník a lázně, z druhé strany hřbitov a stále se prodlužující vesnice. Na severu jen plocha bez lesů a vpředu město, vše v miniatuře s malými domky a malými lidmi a nad tím velký a nepřehledný prostor.

0: Ptačí perspektiva? Takhle jste se díval na vaše rodné město?
1: Ano. Tohle je asi největší dojem z mého dětství. Pohled na poličku. Stále, jako bych ho někde hledal.
0: Tak je to pravda. Narodil jste se nahoře na věži.
1: Zdá se vám to absurdní?
0: To ne, snad jen trochu zvláštní.
1: My jsme na věži bydleli až do mých 12 let.
0: Jak to?
1: Jednoduše. Otec byl pověžným svatojakubského kostela v Poličce. Tak tam také dostal světničku, kde měl navíc i svou ševcovskou dílnu. Ve dne i v noci hlídkoval proti požáru, natahoval věžní hodiny, zvonil klekání a přitom ještě stačil spravovat boty.
0: A v té světničce žila celá vaše rodina?
1: No ano, snadno jsme se uskromnili. Karel, můj nejstarší bratr, už se učil typografem u tiskařů dole na náměstí, tak tam také přespával. A druhý bratr, František, brzo odešel na gymnázium do Vysokého Mýta.
0: Takže vás tam bylo kolik? Vy a vaši rodiče?
1: Moje starší sestra Marie a později i děda Stodola. Ten měl postel pod věžními hodinami a v zimě si ji vyhříval plochými kameninovými plucary. Říkali jsme mu děda, ale nebyl to náš opravdový dědeček. Byl to ševcovský tovaryš a vedle toho nám doma pomáhal s těžšími pracemi. Třeba s vytahováním vody a dříví rumpálem nahoru.
0: To musel být těžký život tam na věži.
1: Nikdy jsem to tak nevnímal.
0: Ani když jste musel denně zdolávat stovku schodů nahoru a dolů.
1: Bylo jich přesně 193. Ale to mi taky nevadilo, protože se vždycky objevil tatínek a vzal mě na záda. Byl jsem takové neduživé dítě.
0: A jaké ještě?
1: Těžko soudit.
0: Zkuste si ještě něco vybavit.
1: Vybavují se mi jenom večery, kdy všichni zasedáme kolem stolu a čteme knihy.
0: Nic víc?
1: Ne.
0: Zavřete oči. Co vidíte?
1: Papírové vojáčky a dvě polínka dříví. Zkouším na ně hrát jako na housle.
0: Nechte je zavřené.
1: Vzpomínám si, že mi potom tatínek koupil moje první housle na výročním trhu se žíněmi. A k tomu ještě bubínek. Chodil jsem kolem Pavlače, hrál a bubnoval.
0: Takhle tedy probíhaly vaše první koncerty?
1: Jestli mě tam dole někdo slyšel, pak ano. Pan táta Stodola často mašíroval po Pavlači se mnou a zpíval. Byl vášnivý zpěvák a vypravěč nejrůznějších historek. To díky němu se k nám na věž dostali koledy, říkadla a hry.
0: Které se pak obtiskly ve vašich skladbách. Já myslela, že vás k hudbě přivedla matka.
1: Taky, ale trochu jinak. Znala spoustu písní, ale já nebyl moc rád, když je zpívala.
0: Proč?

0: dva na tři dny, ale na věž se vrátil zase střízlivý. Naši to brali velmi filozoficky. Patřilo to prostě k programu.
1: Vy jste nikdy takovou kuráž neměl?
0: Takovou? Asi nikdy.
1: Ani později?
0: Ne.
1: To kvůli matce?
0: Proč kvůli matce?
1: Protože jste vždycky dělal jenom to, co ona dovolila. Je to tak?
0: Měl jsem k ní úctu. To je rozdíl.
1: Vzpomenete si na něco, co byste byl udělal proti její vůli?
0: Teď ne.
1: Tak to zkuste.
0: Nechci.
1: Já vás o to prosím. Tak?
0: Ne, nic si nevybavuji. Promiňte.
1: Tři jezdci jeli tiše doubravou, močálem jeli mraky nad hlavou. Červánků krví západ zahoří a první jezdec takto hovoří. Já smuten v boj jsem nikdy nespěchal, však dnes jsem doma sestru zanechal. Tak mladičká jest, jaký trud a žel, až uloupí ji cizák nepřítel.
0: To je Vrchlický.
1: Poznáváte?
0: Ano, balada Tři jezdci.
1: Podle ní jste napsal svou první kompozici, že?
0: Ano, smyčcový kvartet. To mi bylo 8.
1: 8? Jenom?
0: No ano, pravda. Ještě jsem neznal ani houslový klíč. A notový papír jsem si musel nalinkovat sám, protože maminka říkala, že doma není dost peněz na takové zbytečnosti.
1: Jako bych tam slyšela všechny ty dětské dojmy z Poličské věže. Zvuk bubínku, rozléhající se po její pavlači.

0: Vybavilo se vám něco? Vypadáte tak zamyšleně.
1: Jenom vzrušený pocit z cesty.
0: Z jaké cesty?
1: Do Prahy.
0: Proč?
1: Ani nevím.
0: Byla to vaše první cesta tam?
1: Ano, asi ano. Bylo léto a mě skoro 16.
0: Maminka jela s vámi?
1: Jako doprovod.
0: Proč?
1: Jel jsem se předvést hudebním odborníkům. Housle i první kompozici jsem si vezl sebou.
0: A jak to dopadlo?
1: Už jsem v Praze zůstal.

0: Říkal jste, že jste přišel do Prahy v roce 1906?
1: Ano, a začal jsem tam studovat na konzervatoři.
0: Hudební kompozici?
1: Ne, houslovou hru.
0: Proč housle?
1: S kompozicí jsem začal později.
0: Takže rodiče z vás chtěli mít houslového virtuóza?
1: Ne, já chtěl sám.
0: Ale přesto jste toho nechal.
1: Já bych toho nenechal.
0: Kdyby?
1: Kdybych efektivně chápal, co je a co není dovoleno v kontrapunktu.
0: Tomu nerozumím.
1: Zřejmě jsem nebyl dost způsobilý na to, abych zvládl dokonalou techniku instrumentalisty.
0: To si opravdu myslíte?
1: Ani nevím.
0: V čem byl tedy problém?
1: Snad, že na všechno přicházím citem.
0: To je chyba?
1: Někdy možná.
0: Takže jste neprospíval.
1: Asi už to tak bude. Ale vzpomínám si...
0: Ano.
1: Vzpomínám si, jak nám profesor Horník v hodině harmonie zadal hudební diktát. Přestal jsem vědomě sledovat noty, protože jsem se už někde ve čtvrté notě ztratil. A tak jsem psal, jen abych diktát dokončil. Úplně jsem ztratil kontrolu. Jako bych zažil ten nejdokonalejší pocit bezprostřední inspirace. A diktát byl bezvadný. Jediný z celé tří

0: A tak ve vás dozrálo rozhodnutí, že se stanete skladatelem?
1: To přišlo až potom, co mě nechali opakovat druhý ročník houslí. K opravným zkouškám už jsem raději nešel a přestoupil jsem na oddělení varhaní a kompoziční.
0: A tam teprve ocenili váš talent.
1: A tam mě pro nenapravitelnou nedbalost vyloučili už po prvním roce.
0: Cože?
1: Úzkoprsý akademismus.
0: Tím se vyznačovala Pražská konzervatoř na přelomu století? Vždyť tam učili takové osobnosti jako Antonín Dvořák a...
1: A potom i Josef Suk a Vítězslav Novák. No, to byly jediné čestné výjimky. Ale jinak se tam ve všem žádala strohá disciplína. Hlavně v myšlení.
0: A vy jste potřeboval volnost?
1: Spíš čerstvý vzduch a porozumění.
0: Ale to vám později nabídla právě osobnost Josefa Suka, nemám pravdu?
1: Ano, ale to už mi bylo skoro 32, když se mi na nějaký čas podařilo být alespoň jeho žákem. Do té doby jsem pořád pochyboval a někdy i začínal věřit, že vážně nic neumím.
0: A co vaši rodiče?
1: Co myslíte?
0: Nepřestali tehdy věřit ve váš talent?
1: To víte, že...
0: Řekl jste jim to vůbec? Sám?
1: Nechtěl jsem je zklamat.
0: Ale přesto jste zklamal.
1: Dovedete si představit, jak by ještě za starého Rakouska vypadal návrat takhle neúspěšného studenta zpátky na malé město?
0: Ne.
1: No, tak to zkuste.
0: Ale to snad...
1: Pro změnu zavřete oči vy a zkuste si představit alespoň ten pocit.
0: Jistě by to nebylo nic příjemného.
1: Tak, vidíte.
0: Takže zpátky do Poličky už jste se nevrátil.
1: Jenom na prázdniny.

0: Rodiče nakonec souhlasili, že se pokusím sám v Praze probít jako skladatel.
1: Tak tedy nepřestali věřit ve vaše nadání?
0: Zřejmě.
1: Ale i tak to pro ně muselo být těžké rozhodnutí.
0: Vždyť už mi bylo 20.
1: Jak se tedy může 20-letý mladík protloukat v hlavním městě?
0: Různě.
1: Bez peněz a z jednoho podnájmu do druhého.
0: Ale i tak jsem byl spokojený.
1: Opravdu?
0: Jistě. Nikdo mě netrápil žádným kontrapunktem. Mohl jsem si celé dny číst, chodit na zkoušky do filharmonie a skládat si, co se mi zachtělo. A večer zase do divadla.
1: Praha vás uchvátila.
0: Když zavřu oči, ještě slyším její šum a rachot.
1: A co ještě?
0: Mahlerovy symfonie. Hrávali jsme je se Standou Novákem čtyřručně na klavír. A rušili klid snad na celé kampě. Měli jsme okno do náměstí. To byla asi naše nejšťastnější studentská léta.
1: S tím houslistou Stanislavem Novákem?
0: Ano, potkali jsme se na konzervatoři ve druhém ročníku a stali se z nás nerozluční přátelé. Bydleli jsme spolu a po ta léta v Praze mi byl velkou oporou. Tou největší.
1: To on s vámi jezdil za paní Elou Švabinskou?
0: Jak to myslíte?
1: Prý byla moc krásná.
0: To je sice pravda.
1: Věnoval jste jí přece jednu klavírní skladbu.
0: Motýly a rajky ale vznikly na podnět jejího manžela Maxe. Malíře, jistě ho znáte. Mimo obrazů měl nádhernou sbírku exotů, rajek a motýlů.
1: Ale Max Švabinský svou ženu opustil. Paní Ela tou dobou už žila sama, ne?
0: Nevím, kam tím míříte.
1: Imponovala vám jako žena?
0: Jistě, ale ne tak, jak vy si asi myslíte. Ostatně za ní na Kozlov jezdila spousta umělců. Hrávali jsme na klavír a Standa mě doprovázel na housle.
1: Vybavuje se vám něco?
0: Vlající bílé záclony v oknech, která paní Ela v létě nechávala otevřená jako na malém rodinném portrétu.

0: Už jste byl členem České filharmonie?
1: Ano, dostal jsem se tam díky Standovi Novákovi.
0: Na jaký post?
1: Jenom k pultu druhých houslí.
0: Říkáte to, jako by to pro vás bylo promarněné období.
1: Naopak. Tak jsem mohl pronikat přímo do tajů velkého symfonického orchestru a sledovat hudební dění, které tenkrát dost vřelo.
0: Praha byla tehdy asi řečištěm všech hudebních proudů.
1: Dá se to tak říct.
0: Vybavíte si něco konkrétního?
1: Určitě Debussyho. Vzrušivou premiéru jeho Pélea a Melisandy. Nebo Charpentierovi Louisy a články v pražských hudebních listech. Zjevovala se v nich taková jména jako Igor Stravinský a Béla Bartók.
0: A pak už i to vaše.
1: To až později.
0: Po první světové válce?
1: Ano.
0: Vzpomínáte si na ta léta?
1: Velmi matně.
0: Žádný obraz?
1: Ne.
0: Víc se soustřeďte.
1: Nejde to. Před očima mám jen černou díru.
0: Zkuste to ještě.
1: Vzpomínám si, že jsem se vrátil do Poličky.
0: Proč, víte?
1: Bylo tam bezpečněji, asi.
0: Bál jste se?
1: No, jako všichni.
0: Co jste dělal?
1: Učil a skládal.
0: Zkuste přijít na něco konkrétního.
1: Je to jen jednoduchá představa. Stín. Dívka hrající si se švihadlem a vlastním stínem.

0: To je Česká rapsodie?
1: Ano, složil jsem ji v roce 1918.
0: To, abyste podpořil národní uvědomění.
1: Možná.
0: Juž jede kníže tvůj, nad jeho hlavou vlaje ta stará orlice a v ústret jemu plaje sta ohňů zářících, jak hvězdný k slávě most. To se mi zdá dost vlastenecké.
1: Bylo po válce a po 300 letech vznikal svobodný československý stát, tak proč ne?
0: Já to nemyslela nijak pejorativně.
1: Promiňte.
0: Měla úspěch?
1: Česká filharmonie ji přijala k nastudování a na druhé provedení přišel i Masaryk.
0: Takže to byl velký úspěch.
1: Jak se to vezme?
0: Kritiky nebyly moc příznivé?
1: Různé. Vzpomínám si na jednu. Stálo tam docela neukázněná skladba. Sice velkých gest, ale značně krotkých prostředků. Prý bylo zapotřebí více stručnosti.
0: To si myslíte i vy?
1: Teď už ano.
0: Ale tehdy pro vás jistě znamenala něco jiného.
1: To ano. Cestu.
0: Kam?
1: Zase dál.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Bohuslav Martinů, po třetí.
3: Umíte si představit nábřeží, kde je spousta antikvariátů a v nich spousta přečtených knih?
4: Taková představa se vám líbí?
3: Přímo ji zbožňuji.
4: Kvůli čemu?
3: Tam v těch krámcích najdete všechno. Středověk, renesanci, současnost, všechno, co kdy zajímalo a těšilo nějakého člověka, na jedné hromadě. Nejraději jsem se procházel po břehům Sény a probíral se knihami. Bukinisté už mi potom sami podstrkovali ty nejzajímavější.
4: Ale proto jste do Paříže nepřijel.
3: Co vy víte?
4: V roce 1923 jste dostal stipendium, abyste tam mohl studovat skladbu.
3: To je pravda. Sice jsem si nemohl moc vyskakovat, ale to všechno vyvážila osobnost Alberta Rusla.
4: Učil jste se u velkého skladatele Rusla?
3: Ano. To jemu se povedlo vnést řád do mých myšlenek. Našel jsem u něj všechno, co jsem do Paříže přijel hledat.
4: Co to bylo?
3: Vlastně nic zajímavého.
4: Jak to?
3: Ani nic konkrétního.
4: Můžete to říct?
3: Nemám proto to správné slovo.
4: Tak to zkuste.
3: Snad uvědomění.
4: Nehledá člověk spíš lásku?
3: Ne.
4: Proč myslíte?
3: Láska přichází sama.
4: I do cirkusu?
3: Hlavně do cirkusu.
4: Tak je to pravda. Seznámil jste se s vaší ženou v cirkusu.
3: Ano, jste dobře informovaná. Jmenoval se Medrano a tenkrát tam vystupovalo klaunské trio Fratellini.
4: Ještě na něco si vzpomínáte?
3: Zrovna si ti šašci hráli na koridu. Sál burácel smíchy a ona se na mě otočila.
4: Usmála se?
3: Ano, já taky.
4: Pak jste ji oslovil?
3: Neodvážil jsem se na ní promluvit. Tak jsem jí vtiskl do dlaně lístek.
4: Lístek?
3: No, kus papíru, na který jsem napsal svoji adresu.
4: To jste byl dost odvážný.
3: Co se týká žen, byl jsem vždycky dost nesmělý.
4: Tomu se těžko věří.
3: Ale ano.
4: I později? Třeba k vašim žačkám?
3: Tak to je snad něco jiného.
4: Láska přeci přichází sama. Sám jste to říkal.
3: Ke mně přišla jenom jedna láska. Charlotte.
4: Na adresu z lístku.
3: Ano. Do ulice de Lambre.
4: Vždyť to je nedaleko slavných kaváren Dom a Rotond, kde byla centra tehdejšího uměleckého dění.
3: Taky, že ano. Často jsme tam chodili s Janem Zrzavým a potkávali třeba Picassa a Hemingwaye. Přímo v ulici bydleli třeba Tristan Tzara, Isadora Duncanová.
4: A vy?
3: A já.
4: V nějakém hotelu?
3: Ne, ty doby, kdy jsem přespával po hotelích a neměl k dispozici ani pianino, naštěstí pominuli. Bydlel jsem u doktora Václava Nebeského, kde jsem měl vlastní pokojík a v něm i klavír, na kterém jsem mohl komponovat a hrát.
4: Takže jste při vaší první schůzce zahrál i Charlotte.
3: Až na té druhé. Jak to víte?
4: To se tak dělává, když si chce člověk někoho namluvit.
3: Řekla si o svit luny z Vertra. Ten den jsem ale nikoho svádět nemohl, protože mě rozbolely zuby a napuchla mi tvář.

0: Tohle jste pro ně ale složil vy sám, že?
1: Ano, to už jsme se scházeli 3 roky.
0: Byl jste zamilovaný?
1: No jistě.
0: Prý se to u vás projevilo jako jazzová horečka.
1: Vždycky se dílo musí spojit s něčím osobním.
0: Vždyť to spolu souvisí.
1: Jazz bylo ale něco, co si žádala doba.
0: Co pak vy jste někdy šel se současnými trendy?
1: Ne, ale ten nepřetržitý tep malých jazzových not, ten chaos, ten jakoby zachycoval nervóznost a prudkost doby, ve které jsme žili.
0: Se Charlotou.
1: Jistě, že se Charlotou.
0: Tak vidíte.
1: Asi máte pravdu.
0: Žili jste spolu, ale svoji jste nebyli, že ne?
1: Záleží na tom.
0: Tenkrát byla jiná doba, takže asi ano.
1: Nám to nevadilo.
0: Opravdu?
1: Neřešili jsme to. Byli jsme rádi, že jsme se tak nějak uživili a měli kde bydlet.
0: Nemělo to spíš jiný důvod?
1: Ne. Proč?
0: Třeba vaše matka.
1: Jak jste na tohle přišla?
0: Také se chci zeptat maminky na jednu věc, která je opravdu pro mě vážná. Je to kvůli Charlotte. Chci se oženiti a nemá to žádný smysl to stále odkládati. A také už bych to chtěl mít urovnáno. Takhle to je pro mě moc rozházené a potřebuji už mít i trochu klidu.
1: Co to je?
0: Váš dopis do Poličky ze dne 17. března 1931.
1: Na nic takového si nevzpomínám.
0: Jak dlouho jste se Charlotou chodili, než jste si ji vzal?
1: Asi 5 let.
0: To je docela dlouhá doba, nemyslíte?
1: Jak pro co?
0: Mamince se nelíbilo, že je Charlotte francouzská, je to tak?
1: To nevím.
0: Proč jí to vadilo?
1: Ale vadilo jí spíš, měla představu, že se ožením tak, abych se zaopatřil.
0: A Charlotte byla jenom švadlenka.
1: Ale i tak ji maminka přijala.
0: Co byste dělal, kdyby vám maminka nedala svolení?
1: Stejně bych si Charlotte vzal.
0: Tak proč jste s tím tak otálel?

0: Můj smyčcový sextet z roku 1932.
1: To za něj jste dostal tu cenu?
0: Ano. Ale dlouho jsem tomu nemohl uvěřit.
1: Jak to?
0: Když mi přišel telegram z Washingtonu, myslel jsem, že si někdo z mých přátel ze mě utahuje.
1: Proč?
0: Nikdy by mě nenapadlo, že moje věc předčí dalších 150 skladeb.
1: Jste příliš skromný.
0: Pak mě ale houslista Daškin přesvědčil, že jsem opravdu vyhrál první cenu paní Coolidgeové.
1: Co to znamenalo?
0: $1000 a spoustu premiér.
1: Tedy obrovský úspěch.
0: Ve Washingtonu dokonce takový, že sextet hráli při jednom koncertě dvakrát. Paní Coolidgeová mi potom ohromně gratulovala.
1: Věnoval jste jí potom to dílo?
0: Samozřejmě. Paní Coolidgeová byla mecenáška.
1: Takže jste žili z mecenášských darů?
0: Jako všichni.
1: To proto jste nechtěli mít děti?
0: Chtěli jsme je.
1: Ale?
0: Nechci o tom mluvit.
1: Dobře, nemusíte.
0: Nemohli jsme je mít. To je celé.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Bohuslav Martinů, po čtvrté.

0: My všichni v tomto městě jsme ztratili paměť, nevíme ani jak. Sledujete mě?
1: Jistě.
0: Někteří z nás ji ztratili na dobro, nevzpomenou si na nic. Někteří, jako já, si zachovávají některé vzpomínky. Ty se jim občas vynořují a řídí jejich život. Když se tu objeví cizinec, což se málo kdy stává, obyvatelé ho nutí, aby jim vypravoval nějaké historky, které pak považují za své vlastní vzpomínky.
1: Teď je mi to jasné.
0: Pamatujete si všechno, co vám říkám?
1: Ovšem.
0: Věřím vám na slovo. Tohle říká postava komisaře v prvním dějství mé opery Julieta.
1: Jak si tohle všechno pamatujete?
0: Julieta se nezapomíná.
1: Vaše nejmilejší opera?
0: Asi ano. Bizarní sen, touha.
1: Neklid.
0: Máte z toho ten pocit?
1: Je to špatně?
0: Ne, vůbec ne.
1: Nenapadlo vás někdy, že tenhle bizarní sen vám předpověděl budoucnost?
0: To spíš Georges Nevers, když tu hru psal.
1: Ale i tak...
0: Jak jste na to přišla?
1: Vezměte si, co všechno tam je. Neznámá země, ztráta vzpomínek. A hlavně ta záhadná Julieta.
0: Víte, co je na Julietě tak krásné?
1: Ne.
0: Že si v ní každý najde to své.
1: Nebylo by krásné složit si hudbu k vlastní budoucnosti?
0: To ano. Ale člověk si život dopředu nenakomponuje.
1: To máte pravdu.
0: Víte, vzpomínám si...
1: Na co?
0: Na to, jak bylo po premiéře. Po dlouhé době jsme s Charlotou přijeli do Prahy a viděli spoustu známých. A Julieta v Národním byla ohromná. Talich to vedl, jak jsem si vždycky přál. A já najednou dostal strašnou chuť dělat něco dalšího.
1: Byl jste šťastný?
0: Spíš jako ve snu, před procitnutím. Nevím. Šli jsme potom do Národní kavárny a vesele si připíjeli na úspěch s Talichem, Nevézem, Stáňou Novákem a Františkem Muzikou a nikdo z nás ani netušil, že...
1: Co?
0: Že evropská kultura je na pokraji zkázy.
1: Byl rok 1938?
0: Ano. Julieta měla premiéru v březnu, krátce po Anšlusu Rakouska.
1: Ale vy jste z toho snu tak snadno neprocizel. Nemám pravdu?
0: Jak to myslíte?
1: Ten večer jste přeci ještě vyprovázel domů svoji Julietu.
0: Já vám asi nerozumím.
1: Nebo jste ji říkával jinak?
0: Promiňte, já...
1: Nevzpomínáte si?

0: To jsem nesložil já.
1: Ale je to koleda milostná.
0: Je, ale já ji nesložil.
1: A kdo?
0: Zkomponovala ji moje žačka. Prohlásila, že ta moje nemá žádnou melodii a že to udělá lépe.
1: Ale Vítězslava Kaprálová nebyla jenom vaše žačka.
0: Máte pravdu, to bych jí křivdil. Byla velice talentovaná a já se učil zároveň od ní.
1: Tak jsem to nemyslela.
0: Nebylo to jinak.
1: Opravdu?
0: No samozřejmě. Co to máte?
1: Něco vám přečtu. Ještě se umíš tak usmát jako v loni? Když jsi přišla do Paříže a první cestička byla směrem do parku a potom moc a moc vysoko do jednoho malého pokojíku? Takové dopisy píšete všem žačkám?
0: Měl jsem jí rád.
1: Ale nemohl jste zapomenout, že vám vaše žena Charlotte pomohla přečkat bídu začátku?
0: Tak to není. Vidce jsem chtěl předat své zkušenosti. Mohla z ní být velká skladatelka.
1: Ale cti žádost otce nebylo to jediné, co ve vás vzbuzovala.
0: Byla inspirací, plná života, mládí.
1: Byla želietou. Zatímco Charlotte byla dobrou hospodyní, co vám říká papínku.
0: Nesmíte zapomínat, že to byla žena, kterou jsem miloval.
1: Věděla o vás dvou?
0: Ano.
1: Jak to vnímala?
0: Přehlížela to.
1: Nic vám nevyčítala?
0: Snad párkrát. Jednou brzy ráno mě vyhnala na mráz. Seděl jsem pak v kavárně, pil kafe, styděl se a utěšoval zároveň.
1: Neukončil jste to?
0: Já ne.
1: Takže ona?
0: Cesta z Paříže pryč.

0: Nálety na Paříž začaly na jaře roku 1940.
1: Byli jste rozhodnuti odjet?
0: Ne, dokud nám nezavolal klavírista Ruda Firkušný, že ten večer, myslím, že to bylo 9. června, odjíždí a abychom co nejrychleji odjeli také. Nebýt Firkušného, tak nevím.
1: Zůstali byste v Paříži?
0: Opravdu nevím, ale odjeli jsme se Charlotou hned na druhý den.
1: Kam?
0: Ocitli jsme se nakonec v Haute-Vienne, kde se o nás můj přítel, dirigent a houslista Charles Munch postaral. Našel nám útočiště v malé vesničce asi 5 kilometrů odtud. Ranson se jmenovala. Tam jsme byli doslova odříznuti od světa.
1: To vám ale asi moc nesvědčilo.
0: To ne.
1: Nevěděl jste, co se děje doma v Poličce, je to tak?
0: To byla jedna věc.
1: Co pak, děje se něco?
0: Ne, jen si vzpomínám, jak tam byla všude kolem spousta zmíjí. Doteď mě to nepřestává udivovat. Chodili jsme pár kilometrů pro mléko do sousedního statku a celou cestu jsme se museli rozhánět holemi, abychom ty zmíje zaplašili.
1: To je jak z apokalypsy.
0: Měl jsem pocit, že je všude kolem.
1: To už jste to věděl, že?
0: Co myslíte?
1: O kaprálové.
0: Ano, ta zpráva nás zastihla přímo v Ranson. Bylo to hrozné.
1: Musel jste to přeci tušit.
0: Byla nemocná, to ano. Ale kdo by si chtěl připustit, že umře tak mladá?
1: To proto jste chtěl z Ranson rychle odjet?
0: Něco mi říkalo, že musím pryč.
1: Kam jste jeli?
0: Do Spojených států.
1: Tam už jistě byla spousta vašich přátel, že?
0: Ano, ale nebylo zas tak lehké se tam dostat.
1: Proč?
0: Od našeho odjezdu z Paříže jsme vystřídali na 40 noclehů a míst, kde jsme mohli nějaký čas pobít. Nikde nebylo místo, protože všude byla hromada uprchlíků a my neměli ani frank. Všechny peníze nám v Paříži zablokovali, tak jsme často spali někde na nádraží. Nakonec nám pomohl Paul Saché.
1: Také váš mecenáš?
0: Velký. Zaplatil nám místa na americké lodi a my mohli odplout. Po 18 letech jsem opouštěl Francii.
1: Jaký to byl pocit?
0: Zvláštní, i když jsem se nikdy necítil jako Francouz. Spíš jsem si uvědomoval, že čím dál jsem od domova, tím víc se s ním cítím být spjatý.
1: Od té doby už jste do Poličky nezavítal?
0: Ne tak, jak bych si přál. Místo toho jsme se na konci března 1941 vylodili v New Jersey.
1: Vítala vás přeci nová země plná...
0: Neznáma.
1: Neměl jste radost?
0: Spíš takovou formální, jako by se mě to všechno dotýkalo z velké dálky. Zmocnila se mě jakási letargie, touha nemyslet, nehýbat se, neuvažovat. Trvalo mi dlouho, než jsem začal reagovat na okolí. Neznal jsem ani jazyk.
1: Takže něco jako země plná lidí bez paměti?
0: Tak nějak.
1: Už tedy věříte na Žilietinu osudovost?
0: Ta přišla až o něco později.

0: Vlastně to byl krok do tmy.
1: Jak se to mohlo stát?
0: Matně si vzpomínám. Stál jsem na balkóně, kouřil, přemýšlel.
1: A pak?
0: Zabouchly se balkónové dveře.
1: Cože?
0: Ano, tak jsem si řekl, že se jdu dolů po schodech, ale...
1: Ale žádné schody tam nebyly.
0: Jenom tma. Víc si nepamatuji.
1: Kde se to přihodilo?
0: Na zámku Great Barrington.
1: Massachusetts?
0: Ano, sídlila tam Summer Music School, kde jsem učil několik žáků.
1: Takže jste nakonec za oceánem přece jen našel své místo.
0: Těšilo mě to. Mohl jsem přitom i skládat. Den v Barringtonu začínal snídaní v 7:30, žáci pak za mnou sami docházeli na hodiny, zbývala mi spousta času, který jsem měl jenom pro sebe.
1: Byla tam s vámi i vaše žena Charlotte?
0: Ne, odjela na delší čas za matkou do Francie.
1: Kdo se o vás tedy staral, když se vám to stalo?
0: Špital.
1: Někdo tam za vámi ale musel chodit.
0: To ano.
1: Třeba Rosalie Berstuová.
0: Nikdy jsem to jméno neslyšel.
1: Byla to přece vaše žačka.
0: Ach, ano.
1: Dedikoval jste jí svůj smyčcový kvartet.
0: To je možné.
1: To kvůli ní Charlotte odjela na tak dlouho za matkou do Vie Moulin.
0: Ne, chtěla si odpočinout. Už měla dost toho newyorského hluku a schonu.
1: Ale vy jste byl v bezvědomí. A Charlotte přijela až v listopadu. 4 měsíce po tom, co se vám to stalo. Není to trochu divné?
0: Musíte si uvědomit, že bylo po válce a všechny lodě i letadla byly rezervované pro rodiny amerických vojáků. Nebylo možné sehnat volné místo.
1: Promiňte, to mi nedošlo.
0: Charlotte naopak hned po příjezdu začala velmi tvrdě pracovat, abychom mohli nějak poplatit vysoké účty za doktora. Já nemohl ani pořádně komponovat.
1: Vždyť jste složil ještě spoustu věcí.
0: Ano, ale od té doby bylo všechno jinak.
1: Jak jinak?
0: Jakoby se všechno změnilo. Častokrát jsem seděl u klavíru a měl závrať. Noty se rozbíhaly a já je nebyl schopen zaznamenat a pak i slyšet.
1: Proto jste začal hledat útěchu v alkoholu?
0: Prosím?
1: Vaši přátelé si toho začali všímat.
0: Nesmysl.
1: Prý jste se dost změnil.
0: A divíte se?
1: Ne.
0: Ostatně, jací mý přátelé to mohli říkat?
1: Ti praští, co vás celou válku neviděli.
0: Ti mě nikdy neměli moc rádi. Hlavně po válce. Začaly se rozmáhat všelijaké novinové články.
1: Jaké?
0: Vyčítali mi, že nejsem dost český.
1: Ale vždyť jste psal hudbu jenom pro svou zem.
0: Bylo v tom spíš to, že jsem se odmítal míchat do politiky.
1: Nechápu.
0: Mnozí chtěli využít mého jména a přetáhnout mě na svou stranu tábora.
1: A když se jim to nepovedlo, označili vaši hudbu za přežitek zahnívající buržoázie.
0: Ano, v 50. letech to bylo v Čechách podobné jako za nacistů. Ti moji hudbu pro změnu považovali za výplod méně cenné rasy.
1: Mrzelo vás to?
0: Koho by nemrzelo, když ho někdo začne vystrkovat z míst, po kterých se mu celý život stýská? Z těch kopců tam doma, které zná od dětství?
1: Vidíte, a teď vás naopak v českých zemích považují za jednoho z největších skladatelů, který tam kdy žil.
0: Nemusíte mě utěšovat. Už jsem si na takové věci zvykl. Naštěstí jsem nikdy neměl tolik času, abych na to neustále myslel.
1: Ale to není žádné utěšování.
0: Víte, někdy mám pocit, že ta věž, na které jsem se narodil, mi dala do vínku jednu věc.
1: Jakou?
0: Něco jako být stranou v odloučení.
1: Osamění?
0: Možná.
1: Vítali vás ale zase jinde, v jiných zemích. Vzpomeňte si, Francie, Spojené státy, Itálie...
0: Švýcarsko. A to je právě ten paradox.

0: Poslední léta jsme trávili se Charlotou u sacharů, u velkých mecenášů a našich přátel.
1: Ve Švýcarsku?
0: Ano, na Schönenbergu, na jejich statku nedaleko Bazileje.
1: Proč právě tam?
0: Pozorovala jste někdy lišky?
1: Ne, proč?
0: Tam jich byla spousta. Slídili kolem domu. Díval jsem se na ně z okna.
1: Prosím?
0: A taky spousta koček. Vždycky mi bylo divné, že je tam pokaždé jiná kočka, ale pak mi statkářka řekla, že ty kočky, když zrovna číhají na myš nebo na krtka, vždycky sežere nějaká ta liška.
1: Taková už je příroda.
0: To ano. Zvláštní, jak si člověk vybaví právě takovéhle vzpomínky.
1: Třeba to pro vás bylo nějak důležité, sám ani nemusíte vědět.
0: Začal jsem si tak víc uvědomovat život jako přirozený koloběh a vnímat svět mnohem intenzivněji.
1: I hudbu?
0: Snad.
1: Na Schönenbergu jste přece pracoval na skladbě pro Paula Sachra. Byl to dirigent, pokud se nemýlím.
0: Ano, pracoval jsem tu na oratoriu Epos o Gilgamešovi. Nacvičil ho Paulův sbor, ale věnoval jsem ho nakonec jeho ženě Máje za velkorysost. Ten epos mě přitahoval od jak živa. Jenom jsem dlouho hledal cestu, jak se s ním vypořádat.
1: Bylo to tedy vaše vyrovnání se s tématem nesmrtelnosti?
0: Možná.
1: Co pak, je vám dobře?
0: Ano, jenom jsem si na něco vzpomněl. Už je to v pořádku.
1: Na co?
0: Už nevím. Je to spíš jako sen.
1: To nevadí. Zkuste ho popsat.
0: Jeden farář řekl Charlotě, mojí ženě, že člověk, který složil epos o Gilgamešovi, půjde rovnou do nebe.
1: Proč jí to říkal?
0: Ptala se ho, jestli neumřu jako hříšník, když jsme se vzali jenom na radnici. Víte, byla to ta samá radnice, kde se oženil Napoleon s tou svou Josefín. Byl jsem na to tehdy hrozně pyšný.
1: A jak to dopadlo?
0: Ten farář nás znovu oddal.
1: Zase na té samé radnici, jako se oženil Napoleon?
0: Nevzpomínám si, kde to bylo.
1: Nevybavujete si aspoň, jak to tam vypadalo?
0: Nevím. Všude bylo bílo.
1: Byl tam ještě někdo?
0: Ano. Ano, byli tam naši přátelé Reberovi.
1: Kdo byli Reberovi?
0: Manželé, oba známí švýcarští klavíristé. A pak tam byla Mája Sachrová.
1: Nešli vám náhodou za svědky?
0: Ano, máte pravdu. Bylo to asi na Schönenbergu, ale... Ale počkat, ne. To nemohlo být na Schönenbergu. Tady byla bílá postel. Ano, taková ta nemocniční. A já jsem v ní ležel. Ano, ležel jsem v nemocnici a tak jsem si Charlotu znovu vzal za manželku. Chtěla totiž církevní obřad.
1: Takže to nebyl sen?
0: Nebyl. Přesně si vzpomínám. Bylo to v nemocnici v Lístálu v srpnu 1959.
1: Nedaleko švýcarského Prátel?
0: Ano, přesně tam.
1: Proč jste ležel v nemocnici?
0: Operovali mě.
1: Proč?
0: Nejdřív žaludeční vředy, potom prý rakovina. O tom se bavit nebudeme, že ne?
1: Ovšem.
0: Nikdy jsem nemyslel na bolest. Ani tady.
1: A na smrt?
0: Jistě. Litoval jsem jenom jediné věci.
1: Jaké?
0: Že už se toho nebudu moci více naučit.
1: Ale za to od vás se dost učí jiní.
0: V tom ale není nesmrtelnost.
1: A v čem?
0: V přírodě.
1: A kde?
0: Všude. Když s ní člověk splyne.
1: Ale vy jste splynul s vaší hudbou.
0: Ano. Přesně hudbu jsem totiž vždy za přírodu považoval.

0: Takové byly životopisy věnované světově proslulému českému hudebnímu skladateli, který se ve světě proslavil jako skladatel moderny 20. století. Bohuslav Martinů se narodil 8. prosince 1890 v Poličce a zemřel 28. srpna 1959 ve Švýcarsku. Pořad připravila Eva Dvořáková. V režii Michala Bureše účinkovali Igor Bareš a Marie Vančurová.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Milí posluchači, vítám vás u Kolotoče na pohodě. Dnes se vydáme na výlet mezi planety a představte si, bude nám k tomu stačit pohodlná obuv. Zastavíme se taky u podzimních krásek, jiřin a nahlédneme do starých kuchařek. Na talíři se potká maso s ovocem. V jazykovém koutku zjistíme, jak se vyvarovat chyb ve slovesných vazbách a Jiří Suchý nás díky rozhlasovému archivu zavede mezi malé hudebníky. K tomu vám nabídneme písničky, které máte rádi. Udělejte si pohodlí, Kolotoč se právě roztáčí.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

Ve Vraclavi v Pardubickém kraji můžete nově objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Mají tam totiž planetární stezku, která navazuje na téměř 50-letou historii tamního astronomického klubu. Na 6-kilometrové trase jsou rozmístěné jednotlivé planety, a to v takových vzdálenostech, které odpovídají skutečným poměrům. Vraclavské meziplanetární

0: miliardě.
1: Začínáme u slunce a kromě naučného panelu je tady i to slunce jako takové, v podstatě kovové.
0: Náš model slunce je z kovových plíšků, které nám posvářel zde místní umělec, pan Jakub Vlček. Takže i to je vlastně moc fajn záležitost, že ten model vytvořil někdo zdejší. A náš model vlastně v tomto poměru zmenšené má 1,4 metru.
1: A teď mi řekněte, kolik těch stanovišť je. Počítáte Pluto jako planetu nebo ne?
0: Ne, bohužel Pluto už se nepočítá mezi planety, ale je zařazen jako trpasličí planeta, takže na naší trase ho nenajdete, pouze jako zmínku na 6. panelu. A co se týče počtu panelů, tak těch je 15, to znamená, co panel, to nějaká planeta. A aby ta trasa byla zajímavá a nebyly tam velké vzdálenosti, kde návštěvník nic neobjeví, tak tam máme ještě panely se zajímavostmi o sluneční soustavě. Třeba komety nebo vznik sluneční soustavy. Jeden z panelů je věnovaný teleskopům. Na jednom z panelů se dozvíte o zatměních. Zkrátka to, co v té sluneční soustavě je.
1: Máte nějakou zajímavost, kterou se tam dozvíme, kterou já bych nevěděla, jakožto laik a nepříliš vzdělaný člověk v tomto oboru?
0: Takovou zajímavostí, kterou možná málo kdo ví, je, že náš měsíc se od nás vzdaluje. To vzdálení odpovídá asi 4 cm ročně.
1: Jak dlouho nám to bude trvat, pokud to budeme chtít projít od začátku skutečně až do konce?
0: Záleží na tom, jestli budete pečliví návštěvníci a budete si pročítat panely, pak vám to zabere delší čas, zhruba asi 2,5 hodiny, ale zkoušeli jsme si to různě procházet, nebo máme i zpětnou vazbu, že za 2 hodiny nebo kolem 2 hodin se to dá projít. Je to trasa 6 km dlouhá.
1: A co je velká výhoda planetárního putování, takže je přístupné celoročně a zdarma.
0: Ano, naše stezka je otevřená 24/7 a je zde pro návštěvníky po všechny roční období, ve dne i v noci. Dokonce, když sem návštěvník přijde v noci, tak tady máme takovou raditu, takovou zajímavost, kterou určitě nemá žádná jiná planetární stezka. A to je ta, že když správně zodpovíte otázku, která se týká slunce, je to hnedka u panelu číslo 1, tak si ověříte svoji správnost tím, že se vám rozsvítí celé slunce, když zmáčknete tlačítko u příslušné odpovědi. Takže lákám návštěvníky, aby se sem dostavili i večer, protože si to můžou vyzkoušet.
2: Zve do Vraclavy v Pardubickém kraji autorka tamní planetární stezky Kristýna Maturová. Zajímavý projekt představila redaktorce Mileně Vápeníkové.

0: o Klaudii nám zpíval Jiří Korn a teď už je na řadě jazykový koutek a tak se vás zeptám na váš názor. Říkáme správně česky vyvarovat se chybám nebo vyvarovat se chyb? Odpověď přinášejí jazykovědkyně a kolega Vladimír Šťovíček.
1: Dnes se budeme v jazykovém koutku s Helenou Chýlovou, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Věnovat nesprávným vazbám sloves, které vznikají kvůli naší neznalosti nebo nedbalosti, nebo vazbám novým, které se začínají v současném jazyce stabilizovat.
2: Na úvod bychom měli připomenout, že určitý slovesný tvar tvoří centrum české věty a užití náležité slovesné vazby ovlivňuje významným způsobem stavbu celé věty. V současné češtině dochází k tomu, že vazby sloves v jazyce již dlouho existující jsou nahrazovány novými. Vznik nových slovesných vazeb přispívá k obohacování a rozrůzňování spisovného jazyka, je jednou z možností, jak odlišit různé funkční styly v jazyce. Bohužel se setkáváme i s nesprávným užíváním stabilních slovesných vazeb, které je důsledkem neznalosti nebo záměny vazby jiného slovesa, obvykle vyjadřujícího podobný význam.
1: Často dnes slyšíme například vazbu vyvarovat se chybám, která je ovšem nesprávná.
2: Je nesprávná. Sloveso vyvarovat se má vazbu s druhým pádem. Správně tedy vyvarovat se čeho, tedy chyb. Asi se zde projevuje vliv slovesa ubránit se něčemu nebo slovesa vyhnout se něčemu. Obě zmiňovaná slovesa se vážou se třetím pádem a významová shoda vede pak k záměně pádu u slovesa vyvarovat se. Takže náležitě jen vyvarovat se něčeho, nejčastěji vyvarovat se chyb, vyvarovat se omylů.
1: Frekventované je také slovo diskutovat a vazba diskutovat něco, hlavně tedy v jazyce politiky.
2: Význam slovesa diskutovat slovník uvádí jako debatovat o něčem, hovořit o něčem s někým, vystupovat v diskusi. Stabilně užívaná je vazba s předložkou o a šestým pádem, diskutovat o problému. Také samozřejmě můžeme diskutovat s někým. Bezpředložková vazba se čtvrtým pádem proniká ke slovesu diskutovat z odborného stylu, konkrétně z matematiky, a jednoznačně využívaná právě v jazyce politiky. Slyšíme pak diskutovat problém. Snad zde hraje roli i zdánlivá ekonomičnost vyjádření. Tato vazba, tedy diskutovat problém, postupně proniká prostřednictvím jazyka současné publicistiky i politiky i do spisovného jazyka, je ale stále chápána jako stylově nižší.
1: V jazykovém koutku jsme diskutovali s Helenou Chýlovou. Děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A loučíme se s kolegou Vladimírem Šťovíčkem. Tady je Český rozhlas Pohoda a už teď se můžete těšit na kulinářský zážitek. Připravili jsme pro vás recept našich předků na pečínku s kaší a v hlavní roli bude kromě masa taky ovoce. Teď vám ale nabízím trochu jiný zážitek, hudební. Zaspívají nám kapela Olympic a taky Marie Rotrová s Karlem Kotem.

0: 11 hodin 27 minut posloucháte Kolotoč a dnes si v našem kulinářském okénku inspirovaném starými kuchařkami dopřejeme pečínku z kaší. Originální recept pro nás má etnografka Vladimíra Jakoubějová v doprovodu redaktora Jaroslava Hořeního.
1: Dnes si o zavařování trochu odpočineme a výdobytku sklizně využijeme, abychom si připravili něco dobrého. A přidáme k tomu maso. Do sadu si zajdeme pro čerstvě natrhaná, kyselejší a mírně navinulá jablka a připravíme si z nich kaši. No a tu potom použijeme na potření masa.
2: To maso mě potěšilo. A kombinace masa s ovocem, to je docela lákavé. To ovoce, to bývají nejčastěji jablka, hrušky, švestky či blumy, které byly v kuchyni našich babiček velmi oblíbené.
1: No, ve starých receptářích najdeme celou řadu receptů na vepřové třídrůbeží maso zapečené nebo nadívané ovocem, s ovocnými omáčkami, s povidly či s ovocem sušeným. Ovoce dodávalo masitým pokrmům nejenom zvláštní nasládlo, a přitom pikantní chuť. Ale hlavně maso pečené s ovocem bylo šťavnaté, křehké, no prostě dobré. Určitě stojí za to si některé z receptů našich babiček vyzkoušet.
2: Ta kombinace masa a ovoce je opravdu lákavá inspirace. My dneska si vyzkoušíme vepřové z kaší z jabči šťat.
1: Budeme potřebovat 1,5 kg vepřové pečeně nebo kýty, 1 lžičku soli, pepř, 10 hřebíčků a na jablečnou kaši 0,5 kg kyselejších jablek oloupaných bez jadřinců, 7 deka cukru a čtvrt tyčinky z kořice. Jablka nakrájíme na malé kousky, vložíme do hrnce s půl šálkem vody, přidáme cukr a skořici. Vaříme asi tak 10 minut, pak skořici vyjmeme a jablka propasírujeme. Maso v celku omijeme, osušíme, osolíme, opepříme a stejnoměrně prošpikujeme hřebíčky. Prostě ty hřebíčky do něj zapícháme. Dáme na pekáč tučnější stranou nahoru a pečeme asi 1,5 hodiny. Pak na pečení namažeme jablečnou kaši a pečeme dalších 30 minut. Během pečení jablečná kaše vytvoří na mase zlatou kůrčičku. Troubu pak vypneme a maso ještě necháme chvilinku dojít. Nakrájíme ho potom na porce a podáváme s bramborovým knedlíkem a kysaným zelím. Je to skutečně velká dobrota.
0: Říká milovnice starých receptů Vladimíra Jakoubějová. Jste s Kolotočem a my se za pár minut vydáme na představení jedné hudební školy a zaposloucháme se do vzpomínek Jiřího Suchého, který na něm vystupoval. Nutno říct, že půjde o velkou nadsázku.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Možná víte, že Jiří Suchý měl začátkem října narozeniny. I proto jsme se rozhodli věnovat mu dnešní rubriku Zábava z rozhlasového archivu, kterou nás teď provede kolega Jiří Hubička.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
2: Nevím, jak vy, vážení posluchači, ale já jsem patřil kdysi dávno k dětem, kterým rodiče určili jako další z povinností navštěvovat hudební školu neboli lidovou školu umění. Učil jsem se hrát na klavír, jiní chodili třeba do houslí, jak se říkalo, další pak třeba pokoušeli hru na dechové nástroje. Závidím všem, kteří u této snahy zůstali, kteří se na daný nástroj naučili tak, že svým amatérským hraním mohou dnes dělat radost sobě i svým bližním. Do takové míry jsem já svou hudební výuku nedotáhl. Zbyly mi však velmi intenzivní vzpomínky na závěr každého školního roku, kdy jsme všichni, chtě nechtě, museli vystoupit na veřejném koncertě, který škola uspořádala pro rodiče a další příbuzné. To bylo vždy spojeno se značným traumatem, proto se mi velmi zalíbilo vyprávění, podotknu, že humorně nadsazené vyprávění, o Akademii hudební školy, které kdysi v rozhlase natočil slavný herec, básník, textař, zpěvák, skladatel, výtvarník, režisér a spoluzakladatel a dnes ředitel divadla Semafor Jiří Suchý. Ve svém divadle, které sídlí v pražských Dejvicích, dodnes vystupuje. 1. října tohoto roku oslavil Jiří Suchý úctyhodných 95 let. Nahrávka s názvem Akademie hudební školy pochází ze 60. let minulého století.
3: To se tenkrát konala taková Akademie hudební školy pana profesora Pelíška. Vystupovali děti od 4 do 6 let, akorát mě už bylo 19. Musím říct, že to byl nádherný koncert. Zdeněček Šimák ho zahájil humoreskou, potom jsem vystoupil já a zahrál jsem tu stupnici C-dur. Potom Maruška Prantlová zahrála ukolébavku od Mozarta. A po ní zase já stupnici C-dur. Potom, když dvojčata Marta a Zdena zahráli čtyřručně nějakou fugu a já jsem následoval zase ze stupnicí C-dur, tak už mě začalo být trochu jasný, že v tom pořadu figuruju spíš jako komická vložka, než jako umělec. No. Pak se mi to potvrdilo, poněvadž se přiblížil vrchol večera. Pan profesor Pelíšek zahrál sám osobně variace na nějaký téma, pak ještě na vlastní žádost přidal sonátu. A já měl celý ten večer zakončit stupnicí C-dur. Ale ve mně se to najednou vzedmulo. Řekl jsem si odsaď až pocaď. A předstoupil jsem před to publikum. To byly většinou rodiče a příbuzní těch malých virtuózů. Jo? A řekl jsem jim mocným hlasem. Vážení přátelé, když mě bylo 5 let, hrál jsem na piano stejně krásně jako vaše milé děti, moji mladší kolegové, ale soustavným studiem na škole pana profesora Pelíška jsem totálně zblb a teď hraju takhle a zahrál jsem stupnici C-dur se 7 chybama. Se 7, poněvadž víc jich nadělat nejde, víte, tak. Než jsem to dohrál, tak 6 rodičů odhlásilo děti z dalšího studia a ostatní už začali tvořit frontu. Pan profesor Pelíšek tenkrát opouštěl Sokolovnu ve vodorovné poloze.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Na podzim se milovníci jiřin potkávají na Národní výstavě. V Dolní Rovně na Pardubicku nechyběla ani redaktorka Jitka Slezáková a mezi mnoha tuzemskými pěstiteli a šlechtiteli si vybrala doktora přírodních věd Tomáše Sehnoutku z Jablonce nad Nisou. Jiřiny pěstuje už 30 let a podělil se o své vyzkoušené postupy. A co na těchto podzimních kráskách obdivuje?
1: Zajímavé je to, že jiřinka ze všech květin kvete snad nejdéle. První květy jiřin rozkvetají už v polovině července podle odrůdy a kvetou až do října. Někdy se stane, že kvetou až do začátku listopadu, když je teplý říjen a babí léto.
2: No vidíte, to zrovna si myslím, že lidé úplně tak v povědomí nemají. Dokonce se říká královny podzimu, že? O jiřinách, takže už v tom červenci je můžeme vidět kvést.
1: Ano, záleží na odrůdách. Některé odrůdy jsou opravdu pozdní a vykvétají až v druhé polovině září. Ale některé, a to je většina současných odrůd, už kvetou při dobrém ošetřování od poloviny července.
2: Poradíte třeba i těm začínajícím pěstitelům, kteří by chtěli si vyzkoušet to, jak to nejlíp přechovat a pěstovat? Pár takových zásad.
1: Takže já to dělám tak, že čekám předpověď počasí a někteří jiřinkáři čekají, až jim jiřinky zmrznou a pak je vykopávají. Já 2 dny před prvníma mrazejkama na podzim, když je předpověď v televizi, tak prostě ořežu zhruba 5 až 8 cm nad zemí, to znamená, že nad hlízkou zůstane přibližně 10 cm stvolu. Ořežu ty stvoly, přivážu menovku a opatrně rýčem nebo rycíma vidlema vyreju hlízky. Dělám to v rukavicích. Posvědčilo se mě používat velké gumové rukavice, do kterých si navlíknu látkové, a ty látkové měním, když se spotí látkové rukavice, tak mám pořád ruce čisté a rukama opatrně oberu ty hlízí jiřinek od hlíny a pak je uložím do bedínek a nechám mírně oschnout. Někdo to nechává oschnout
2: venku.
1: Na sluníčku, jako, ale nesmí to zmrznout a nesmí na to pršet samozřejmě. A odnesu to v přepravkách do sklepa a dobré je, aby to byl chladný, suchý sklep. A
2: jinak to splesniví asi, že? Nebo jsou náchylné?
1: Ideální teplota pro přezimování hlíz je mezi 6 a 10 stupni v zimě.
2: Takže fígl je v tom hlídat si to počasí a vychytat si, když začnou ty první mrazíky, abyste byl jakoby před nimi, nevlhký sklep.
1: Jako s bramborama s těma zacházet. Kdo má sklep na brambory a přečkají mu tam brambory zimu, tak má sklep i na jiřinky.
2: No a kdy je zasadit?
1: Jiřinky se sázejí většinou na svatého Jiří, pokud jsou z hlíz. Ovšem někteří pěstitelé kromě hlíz nabízejí i zakořenělé řízky a to je trošku jinak. Řízkovance se sázejí až koncem května nebo začátkem června. Do té doby je mít někde, aby nezmrzly.
0: Doporučuje letitý pěstitel jiřin doktor přírodních věd Tomáš Sehnoutka z Jablonce nad Nisou. Dnešní hobby rubriku pro nás natočila kolegyně Jitka Slezáková.

0: Včera nás zastihla smutná zpráva o odchodu herce Jiřího Štěpničky. Zemřel ve věku 79 let. Byl jedním z nejdéle účinkujících herců Pražského národního divadla. Od roku 1974 tam stvárnil desítky výrazných rolí. Diváci si ho můžou pamatovat třeba jako Švandu ve Strakonickém Dudákovi nebo starostu Dubského v inscenaci Naši furianti. Byl synem prvorepublikové herečky Jiřiny Štěpničkové a na její odkaz celý život navazoval, vzpomněla pro Český rozhlas herečka Veronika Frejmanová.
1: Vzpomínám si, že jsme s manželem vezli do Národního divadla za ním čepec paní Štěpničkový z Mariši, který zdědila jedna paní z Písku a požádala nás, jestli by se jak si mohl dostat do Jirkových rukou. Takže to bylo dojemný a byl to ten červený čepec, když hrála Mariši.
0: S kolegyní Veronikou Frejmanovou si Jiří Štěpnička zahrál mimo jiné v seriálu České televize Vyprávěj. Doménou barda Zlaté kapličky byl také dabing. Svůj podmanivý hlas propůjčil například americkým hercům Harrisonu Fordovi nebo Michaelu Douglasovi. Jiří Štěpnička se narodil 16. dubna roku 1947 v Londýně. Zemřel včera v 79 letech. A vzpomínkou na něj končí dnešní Kolotoč. Zítra naslyšenou, milí posluchači.
2: A Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Miguel de Cervantes Saavedra, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha. Díl druhý, kapitola prvá. O tom, co zažili farář a lazebník s Donem Quixotem za jeho nemoci.
3: Farář a lazebník nenavštívili svého dobrého známého skoro celý měsíc, aby v něm neoživili a nepřipamatovali mu věci minulé. Přišli se však tu a tam podívat na jeho neteř i na jeho hospodyni a vždycky jim připomínali, aby o něho řádně pečovali a aby mu dávali samá vydatná jídla posilující srdce a mozek, neboť je zřejmé, že v mozku má původ všechno jeho neštěstí. Obě vždy odpověděli, že tak činí a nadále mile rády a s největší péči činit budou, protože si již všimli, že se jejich pán chvílemi chová, jako by byl zase při zdravém rozumu. Farář a lazebník z toho měli velikou radost a rozhodli se, že ho přece jen navštíví a přesvědčí se na vlastní oči, zda se jeho stav skutečně zlepšil, a dohovořili se, že ani slovem nezavadí o potulné rytířství, aby mu snad nezítřili ránu, která se ještě ani nezacelila. Navštívili tedy Dona Quixota a spatřili ho, jak sedí na posteli a má na sobě zelenou flanelovou kazajku, na hlavě pak toleckou čapku barvy červené, a byl tak vysílený a vyzáblý, že vypadal věru jako mumie. Přijal je s otevřenou náručí a když se ho vyptávali na jeho zdraví, vyprávěl jim o sobě a o tom, jak se cítí, velmi rozumně a slovy skutečně vybranými. Hospodyně i neteř byli přítomni a vzdávali díky pánu Bohu vidouce, že má jejich pán opět mysl neskalenou. Farář však upustil od svého původního úmyslu, že se totiž před ním o věcech rytířských vůbec nezmíní, a mezi jiným řekl, že se prý považuje za jisté, že Turek znova vyplul s mocným loďstvem, že celé křesťanstvo tone již opět v obavách a jeho veličenstvo dalo rozkaz, aby se hotovilo k obraně pobřeží neapolské a stejně tak Sicílie a Malta.
4: Kdyby se jeho veličenstvo poradilo se mnou, tu bych mu pověděl o jednom opatření, které našemu panovníkovi v tuto chvíli jistě ani na mysl nepřijde. Ale nerad bych, aby se to, co zde před vámi povím, doneslo už zítra ke sluchu královských pánů rádců a odměnu a uznání za všechnu mou námahu mi uzmul někdo jiný.
5: Přísahám tady za oba před pánem Bohem, že z toho, co nám tu vaše milost svěří, nevyzradíme ani jediného slůvka.
4: Nuže tedy. Což pak je to opravdu tak těžké, aby jeho veličenstvo dalo veřejně rozhlásit, ať se toho a toho dne sjedou na královském dvoře všichni potulní rytíři, kteří nazdař Bůh putují Španělskem? I kdyby jich přijelo třeba jen půl tuctu, už by byl možná mezi nimi někdo tak chrabrý, že by sám na dobro zničil všechnu moc tureckou.
6: Ach, snad nechce můj pan strýc jezdit znova světem jako ti potulní rytíři.
4: Ano. Jsem jedním z nich a zůstanu jím až do smrti.
2: Při tomto rozhovoru zastihl faráře, lazebníka a Dona Quixota Sancho Panza, který se přišel podívat na svého pána. Ale to už je obsahem kapitoly druhé, která pojednává o pamětihodném sporu Sancha Panzy s neteří a hospodyní Dona Quixota a o jiných pěkných věcech.
7: Co jen ten poběhlík zase u nás chce? Jen se, brachu, vraťte hezky domů, protože vy, jenom vy svádíte a lákáte našeho pána a vláčíte ho po světě cesta necesta.
8: Kuchařko Satanášova, já jsem ten, koho svedli, koho do světa vylákali a houštím a roštím vláčeli. On mě vytáhl z domu a sliboval mi stále ten ostrov, na který do dneška marně čekám.
7: Mluvte si, co chcete, ale k nám vás nepustím, vy nádobo hříchu a schránko nepravostí. Jděte si jen vládnout svému domu, obdělávejte si své políčko a pusťte už z hlavy ty ostrohy či ostrovy.
3: Farář a lazebník se dobře bavili tou rozprávkou, ale Don Quixote obávaje se, aby Sancho Panza na dobro nerozvázal a nevysypal ze sebe hromadu peprných nejapností. Přikázal, aby už mlčeli a pustili ho dovnitř. Sancho vstoupil a farář i lazebník se rozloučili s Donem Quixotem, nad jeho tělem i duchem již udělali kříž. Zatím se Don Quixote uzamkl se Sančem ve světnici a když byli sami, řekl mu.
4: Ani nevíš, Sančo, jak mě mrzí, že všude roznášíš, že já jsem tě vylákal z tvé chaloupky. Spolu jsme se vydali do světa, spolu jsme putovali, oběma nám stejně přálo štěstí. Tobě protřásly kosti na prostěradle jedenkrát, ale mne stloukly nejmíň stokrát, jen to jsem proti tobě lepšího si vysloužil.
8: A co bylo, dobře bylo, protože, jak sama vaše milost říká, nehody stíhají častěji potulné rytíře než jejich zbrojnoše.
4: Pověz mi, Sancho, co se tak o mně u nás ve vsi povídá? Co o mně soudí prostý lid? A co šlechtici a rytíři?
8: Tak vám to tedy řeknu rovnou. Že lidé považují vaši milost za největšího blázna pod sluncem a mne za nejmenšího hlupáka. A včera večer se vrátil domů syn Bartoloměje Karaska, který byl na školách v Salamance. A ten mi řekl, že se příhody vaší milosti už i do knih dostali pod názvem Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha. A povídal ještě, že se tam mluví také o mně. A jmenují mě tam plným jménem. A paní Dulcinea u Toboza zrovna tak. Jak se to ten dějepisec jenom mohl dovědět?
4: Ujišťují tě, Sanče, že autorem té naší historie je jistě nějaký moudrý čaroděj, neboť těm není tajno nic z toho, o čem chtějí psát.
8: Kdybyste si, milost pane, přál, abych vám sem přivedl toho bakaláře, hned pro něj skočím.
4: To by ses mi opravdu zavděčil, milý brachu.
3: I opustil Sancho svého pána a šel pro bakaláře, s nímž se za krátkou chvíli vrátil. A ti tři se pak dali do neobyčejně zábavného rozhovoru.
9: Dovolte mi, vysoce urozený pane Done Quixote, abych vám ruce zlíbal, neboť vaše milost je jedním z nejslavnějších potulných rytířů, kteří kdy po tomto světě kulatém putovali a putovati budou.
4: Je to pravda, že o mně vyšla kniha?
9: Do té míry pravda, vzácný pane, že do dnešního dne vyšlo, nemýlím-li se, tiskem více než 12 000 výtisků oné historie. A kdo tomu snad nevěří, ať se na to zeptá kohokoliv v Portugalsku, Barceloně a Valencii, kde ji tisknou. Myslím, že nebude národa, který by si ji

0: V tom rytířském čtení, pane bakaláři?
1: To víte, že by se ještě lecos našlo. Jsou to však jen věci pramálo důležité.
0: A neoznámil snad autor, že vyjde také druhý díl?
1: Ovšem, že ano. Ale málo lidí věří, že ten druhý díl spatří světlo světa.
2: Ten kmotr si patrně u nás myslí, že se tu od rána do večera na slamníku povalujeme. A rovnou vám řeknu, že kdyby můj pán dal na moji radu, dávno bychom polem pracovali a křivdy napravovali a bezpráví trestali, jak je zvykem a obyčejem řádných potulných rytířů.
3: Sancho ještě ani nedomluvil, když tu zaslechli zaržání Rosinantovo. Don Quixote považoval to náhlé zaržání za neobyčejně šťastné znamení a rozhodl se, že nejpozději do 4 dnů podniknou novou rytířskou výpravu.
4: Kapitola 5. zaznamenává bystrý a důvtipný rozhovor, který měl Sancho Panza se svou ženou Terezou.
3: Sancho přišel domů s veselou, ba tak rozjařen, že jeho žena poznala jeho radost na dostřel kuše. I nedalo jí to a zeptala se ho.
5: Co se to s tebou děje, že jsi tak veselý?
6: Tak poslyš, Terezo, je mi do skoku, protože jsem se rozhodl znovu jít do služby k svému pánu Donu Quixotovi, který chce vyjet po třetí do světa za dobrodružstvím. Nezapomeň, moje milá, že se teď musíš po 3 dny starat o ušáka, aby mohl táhnout s námi do pole. Dávej mu 2x tolik obroku. Prohlédni dobře postroj, protože nejedeme někam na veselku, ale budeme světem bloudit, se samými draky a rozličnými netvory se potýkat a sykot, ryčení, rev a vytí poslouchat. A tohle všechno by byl ještě sladký oříšek, kdybychom si nemuseli vyřizovat účty s meskaři a zakletými maury.
5: Ráda věřím, že si potulní zbrojnoši svou skývu jen tak lehce nevyslouží. Budu se tady modlit, aby tomu vašemu trápení byl brzo konec.
6: Věř, ženo, že kdybych nedoufal, že se co nevidět stanu vládcem na velikém ostrově, raději bych na místě zemřel. Ale jestli mi pán Bůh nadělí nějaké to vladařství, vdám, ženo milá, Mari Sanču jen do nejlepší rodiny, aby jí všichni museli říkat urozená paní.
5: A to ne, muži. Vdej jenom pěkně za někoho, kdo je zrovna tolik, co ona. A neprohloupíš.
2: Nech už těch hloupých řečí, ty huso a ženo Barabášovo. No co tě to trklo, že mi chceš najednou pro nic za nic překazit, abych vdal svou dceru tak, abych měl vnuky, kterým by každý říkal vaše vznešenosti.
5: Víš, ty muži, co mluvíš? Kdybys mi to vychvaloval, jak chtěl, bojím se, že by se naše dcera tím hraběcím titulem zahrabala. Vždycky jsem měla ráda rovnost a nemohu ani vidět, když se někdo nadnáší a neví proč.
2: Podívej se, Terezo, poslouchej mě dobře, co ti řeknu. Nepřišel jsem na to sám. Jsou to výroky kněze misionáře, který u nás ve vsi kázal o minulém postu. Jestliže se ten, koho štěstina povznesla ode dna bídy na sám vrchol blahobytu, chová ke všem lidem pěkně a zdvořile a nehledí na nějaký ten zlaťák, nikdo si ani nevzpomene, čím kdysi býval.
5: Stojíš-li už opravdu tolik o to slavné vladařství, vezmi alespoň sebou našeho syna Sanča a hned ho začni učit, jak se má vlastně vládnout. Protože je dobré, když se synové přiučí otcovu řemeslu a nevyjde to z rodiny.
2: Jakmile se stanu tím vladařem, pošlu pro něj posla, tobě pošlu peníze. A hlavně hocha krásně obleč, aby vypadal na to, čím zakrátko bude.
5: Jen mi, pane, pošlete hodně peněz, já vám ho nastrojím, že se po něm budou všude točit.
6: Je tedy také ujednáno, že z naší dcery bude hraběnka.
5: Dělej si, jak sám za dobré uznáš. My nebohé ženy musíme přece poslouchat každá svého muže, i kdyby neměl rozumu ani zamák.
4: Kapitola 6. o tom, co zakusil Don Quixote s neteří a hospodyní.
3: Zatímco Sancho Panza a jeho žena Teresa vedli spolu úmorný hovor, nezaháleli ani neteř a hospodyně Dona Kichota, neboť z nesčetných příznaků usuzovali, že jejich strýc a pán hodlá upláchnout z domu potřetí a oddat se znovu tomu svému čerchmanskému řemeslu potulných rytířů.
7: Na mou

0: Věru, pane můj milý, nedá-li vaše milost už jednou pokoj a nezůstane pěkně doma, budete-li vy se nám stále jen toulat po horách a dolinách jako bludná duše, budu si muset s křikem a halacem postěžovat Bohu i králi, aby zjednali nápravu.
1: Nevím, milá hospodyně, jak ti asi odpoví na tvé stesky Bůh, a nevím také, co by ti asi řeklo jeho veličenstvo. Vím však, že kdybych byl králem, neodpovídal bych vůbec na to ohromné množství nesmyslných peticí, kterými lidé den co den panovníka obtěžují.
0: Poslyšte, pane, nejsou u dvora královského také rytíři?
1: Ovšem, mnoho jich tam je a věru, že jejich potřebí. K ozdobě mocných vládců a pro větší lesk majestátu královského.
0: A což kdybyste tak milosti sloužil pěkně klidně svému králi a nehnul se od dvora?
1: Víš, ty má drahá, všichni rytíři nemohou být dvořany a dvořané se zas nemohou, ba nesmějí věnovat potulnému rytířství. Žádný potulný rytíř, i kdyby potkal 10 obrů, z nichž každý nejen, že sahá hlavou do oblaka, ale vysoko nad ně ční, i kdyby viděl, že mají nohy jako dvě neobyčejně vysoké věže, ruce pak podobné stěžňům obrovských lodí.
2: Ach, můj pane strýci, uvažte přece milostivě, že všechno, co nám tu o potulných rytířích povídáte, je pouhý výmysl a báchorka.
1: Jakože je Bůh nade mnou, kdybys nebyla mou neteří a vlastní má sestra ti matkou nebyla, strestal bych tě za to rouhání tak krutě, že by si o tom na druhém konci světa vyprávěli. Jak je vůbec možné, že si zde takové žábě, které tak, že v rukou udrží 12 paliček, když sedí u svých krajek, dovoluje hanlivě mluvit o příbězích potulných rytířů a přát jim to nejhorší?
3: V tom zabušil někdo na dveře a na otázku, kdo to klepe, odpověděl Sancho Panza, že on to tluče. Jakmile její hospodyně poznala pohlase, běžela se hned schovat, aby se na něho ani dívat nemusela. Tak se jí totiž zprotivil. Otevřela mu tedy neteř a jeho pán a velitel Don Quixote mu vyšel vstříc a pak se oba zavřeli do jeho světnice, kde měli rozmluvu, kterou ta předešla sotva přečí. Když hospodyně viděla, že za Sančem Pancou a jejím pánem zapadly dveře, uhodla i hned, o čím jde. Říkala si, že při této poradě padne jistě rozhodnutí o jejich třetí výpravě. I přehodila si plášť a celá sklíčená a skormoucená běžela za bakalářem Samsonem Karaskem, domnívajíc se, že když je tak výmluvný a s pánem se hned zpřátelil, podaří se mu ho také přemluvit, aby se vzdal svých střeštěných úmyslů. Don Quixote a Sancho byli spolu zatím zavřeni ve světnici a pověděli si toho dost a dost.
4: Už jsem, pane, svou ženu přesvědčil a tak mi milosti dovolí, abych jel s vámi, kam jen budete chtít. Ale Tereza povídala, abych prý vaši milost tentokrát přidržel. Lepší prý, co je psáno, než jen tak slibováno, protože slibuje hory doly, půjdeš o žebrácké holy. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
1: To je svatá pravda, ale nevím, kam tím míříš.
4: Mířím k tomu, abyste mě, milost pane, určil stálou mzdu, kterou mi budete vyplácet každý měsíc, dokud vám budu sloužit, protože nechci být odkázán jen tak na odměnu z milosti, které se čeleť dočká pozdě nebo vůbec ne.
1: Poslyš, Sancho, mile, rád bych ti dal pevnou mzdu. Kdybych býval nalezl v některém románě o potulných rytířích, nakolik si přišli zbrojnoši ročně nebo měsíčně, ale nečetl jsem opravdu nikdy o tom, že by snad některý rytíř vyplácel svému zbrojnoši přesně tolik a tolik. Všichni, ano, všichni sloužívali za odměnu z milosti. Někdy pak, když jejich pánům přálo štěstí, dostali ostrov nebo něco stejně cenného. Jestliže se spokojíte, Sancho, s těmito podmínkami a sliby, Zachceli se vám i takto znovu mi sloužit, buďte mi srdečně vítán. Neli, hněvat se na sebe my dva jistě nebudeme.
3: Když uslyšel Sancho z úst svého pána tak rozhodná slova, slunce pro něho zašlo a hned měl srdce v kalhotách. A jak tak tam stál, všecek zaražen, vstoupil Samson Carrasco a za ním hospodyně s neteří, které by byli tak rádi slyšeli, jakými důvody hodlá bakalář přimět jeho pána, aby se nevydával na novou dobrodružnou pouť. A Samson liška počítá přistoupil k Donu Kichotovi, objal ho a už hlaholil.
5: O chloubo všeho potulného rytířstva, zrcadlo cti a slávy, kéž by všemohoucí Bůh podle svého nejlepšího uvážení ráčil dopustit, aby všichni ti, kteří se snad právě stavějí proti tvé třetí cestě, nenalezli sami spásnou stezku a kéž by se také nesplnilo, po čem mrzce touží. A jestliže vám snad něco chybí k uskutečnění vašeho plánu, zde jsem já a k nohám vám kladu sám sebe i svoje jmění. A kdyby třeba bylo, abych vaší urozenosti sloužil jako zbrojnož, považoval bych službu u vás za blaho svrchované.
1: Jen se podívej, Sancho, kdo by chtěl ke mně do služby. Ale nedej bože, abych jen tak sobě pro potěchu strhl sloup vědy a podťal tuto nadýné vynikající palmu krásných a svobodných umění. Jen ať zůstane nový Samson ve své vlasti. Já už se spokojím prvním zbrojnošem, který se mi namane, když se Sančovi už nechce jet se mnou.
6: I chce o mě, pane můj, sotva, kdy někdo řekne snědeno, vypito, přátelství rozbito. A házeli jsem při své řeči o mzdě měďáky a troníky až přes příliš, pak jen a jen proto, aby se na mě žena nezlobila. Chci vám, milost pane, znova věrně a poctivě sloužit. A věřte, že stejně dobře, ba líp, než všichni zbrojnoši, kteří kdy na světě potulným rytířům sloužili.
3: Hospodyně i neteř posílali bakaláře do horoucích pekel, rvali si vlasy a hořekovali nad odjezdem svého pána, jako by už v rubáši odpočíval. Ale bakalář Samson, když přemlouval Dona Kichota, aby jel znovu do světa, měl za lubem něco, o čem vypravuje naše historie později, a učinil tak na radu faráře a lazebníka, kterým se nejdříve se vším svěřil. Za 3 dny si Don Kichote a Sancho připravili všechno, co považovali za potřebné. A když Sancho upokojil svoji ženu a Don Kichote svou neteř a hospodyni, za soumraku, aniž je zahlédl někdo jiný než bakalář, který je chtěl doprovodit na půl míle od vsi, vydali se ti dva na cestu k Tobosu.

0: Můj milý Sancho, noc se kvapem blíží, bude dnes veliká tma a nedostaneme se za svítání do Tobosa. Kam hodlám zajet, dříve než se pustíme do jiného dobrodružství. Přijmu tam požehnání a řádné dovolení s rukou své Dulcinei a domnívám se, ba jsem přesvědčen, že s tímto jejím svolením vyjdu šťastně a jako vítěz i z nejnebezpečnějších dobrodružství, neboť nic pod sluncem nedodá rytířům větší odvahy než projev přízně jejich dam.
1: To rád věřím, ale myslím, že to milosti tentokrát sotva půjde, abyste si s ní někde mezi čtyřma očima pohovořil. Hledám, že by vám stačilo, kdyby to bylo jen tak přes plot dvora, kde jsem ji viděl, když jsem jí nedávno nesl ten list.
0: Opravdu si Sancho považoval za plot? Onu přehradu skrze níž si spatřil krásu a spanilost, kterou by bylo třeba zahrnovat chválou na věky věkův? A přece to byly spíše balkóny nebo arkády nádherných a skvoucích paláců.
1: I to může být. Mám-li však povědět pravdu, viděl jsem jen tu zeď?
2: Druhého dne, když se již stmívalo, objevilo se jim před očima velké město Toboso. I zaradovala se mysl Dona Kichota, ale poklesl na duchu Sancho, protože nevěděl, kde přebývá paní Dulcinea, ba ani v životě neviděl, zrovna tak jako jeho pán.
0: Sancho, synu milý, veď mne k paláci, kde bydlí Dulcinea.
1: Jak vás mám u všech rohatých vést k jejímu paláci, když jsem tehdy její výsost našel v docela obyčejné chaloupce?
0: Patrně se tehdy uchýlila do nějakého nevelkého letohrádku a bavila se o samotě se svými komornými, jak bývá zvykem a obyčejem vznešených paní a princezen.
1: Pane, když už tedy chcete mermomocí udělat z chalupy mé paní a velitelky Dulcinei nějaký zámek s pánem Bohem, ale což pak si opravdu myslíte, že najdeme tak pozdě v noci dveře otevřeny a sluší se bouchat jim tam na dveře a přitom z postele vyjenat a pobouřit celou ves?
0: Podívej se dobře, Sancho. Buď mám před očima vlčí mohu, anebo je tamhle ta velká budova, dozajista palác Dulcinein.
2: Když udělal Rosinante asi 200 kroků, uviděl Don Quixote vysokou věž a hned poznal, že ta budova není žádný nádherný zámek.
0: Jsme před kostelem, Sancho.
1: To, pane, sám vidím. A dej Bůh, abychom tu někde svůj hrob nenašli, protože jezdit pozdě v noci po hřbitovech nevěstí nic dobrého.
0: Nestrácejme přece hned hlavu a neházejme z hněvu do studny provaz za okovem.
1: Jak nemám ztrácet hlavu, když na mě milosti stále chcete, abych třeba i o půlnoci našel dům vaší paní, který jsem viděl jen jednou v životě a sám ho, milost pane, najít nemůžete, ačkoliv jste ho jistě viděl aspoň tisíckrát.
0: Ty bys člověka dohnal k zoufalství, Sancho. Co pak jsem ti neříkal, že jsem nikdy v životě nespatřil Dulcineu, které se nevyrovná žádná jiná, ba že jsem ani nepřekročil práh jejího paláce? Což pak opravdu nevíš, že jsem se do ní zamiloval jen z doslechu? Když se všude mluví a zpívá o její neobyčejné kráse a moudrosti?
1: A když jí tedy vaše milost nikdy neviděla, pak vám řeknu rovnou, že jsem jí také nikdy neviděl.
0: To není možná. Vždyť si mi tehdy přinesl odpověď na dopis, který jsem jí po tobě poslal?
1: Na to, můj pane, nic nedejte a pamatujte si, že když jsem jí tehdy viděl a tu odpověď vám od ní přinesl, že to bylo tak jen z doslechu a znám-li já tu vaši Dulcineu, tak mohu také pěstí nebe rozbít.
2: Když ti dva spolu takto rozmlouvali, uviděli, jak se k ním blíží jakýsi člověk z Mesky. Když došel až k ním, Don Quixote se ho hned otázal.
0: Nemohl byste mi takhle říci, dobrý muži, a dej vám pán Bůh štěstí, kde bychom tu našli paláce slovutné princezny Doni Dulcinei z Tobosa?
3: Nejsem, pane, zdejší a není tomu dávno, co jsem přišel sem do vsi. Sloužím mu jednoho sedláka za čeledína. Ale já myslím, že po nějaké princezně tu není ani památky.
2: A nečekališ ani, zda se ještě budou na něco ptát, a popohnal Mesky. Když Sancho uviděl, že se jeho pán tváří zaraženě a dost kysele, řekl mu:
1: Den se, pane Kvapem, blíží. A kdo je chytrý, ten by sotva čekal tady na ulici. Lepší bude, když pojedeme za město a když si vaše milost odpočine někde na blízku v lesíku. Já se pak za světla vrátím sem a budu tady ve vsi hledat stavení zámek nebo palác své paní a velitelky a sám čert by v tom musel být, kdybych ho nakonec nenašel. A až ho najdu, tak si hned s milostivou promluvím a hned jí povím, kde se milosti skrýváte a jak už netrpělivě čekáte, aby vám po někom vzkázala, jak to udělat, abyste se s ní mohl vidět, ale jen ve vší počestnosti, aby to nebylo na újmu jejího dobrého jména.
0: Schvaluji a přijímám radu, kterou si mi dal, Sancho, z celého srdce svého.
2: Sancho se už věru nemohl dočkat, kdy už odvede pána ze vsi, aby mu nepřišel na tu lež s odpovědí od Dulcineji, kterou mu tehdy přinesl do Sierry Morény. Pospíchal tedy s odjezdem i vydali se hned na cestu a asi tak 2 míle odtud našli doubravu či háj, Don Quixote se tam skryl a Sancho se zatím vracel zpátky, aby promluvil s Dulcineou. A když nesl toto poselství, potkali ho opět rozličné příhody, které si také zaslouží čtenářovi velké pozornosti.
4: Ale o tom až příště.

0: Na Pohodě jste poslouchali vybrané kapitoly z knihy Miguela Cervantese Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v dramatizované četbě z roku 1979. V režii Vladimíra Tomeše účinkovali Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla, Miloš Rozhoň a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen 10

Před nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Půdě už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí z láhve brandy.

zpívaj, Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Nekorunovaná královna československého šansonu. Tuhle přezdívku dostala výjimečná zpěvačka a herečka Hana Hegerová, která by v těchto dnech oslavila 95. výročí svého narození. Její hlas si můžeme připomenout nejen v melodiích, ale i v dalších rozhlasových pořadech. V sobotu 17. října to bude Tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. V pondělí 19. října zavítáme do Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého a ve čtvrtek 22. října nás čeká speciální pořad nazvaný Večer pro Hanu Hegerovou v divadle Viola.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.
2: V poslední době

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Hitparádová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAP rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

zrovna nedávno jsem viděl takovou věc. Cecílie dojila krávu vzhůru nohama. Já povídám, Cecílie, co je to za nesmysl? Ona říká, jaký pak nesmysl? Jak jinak bych docílila, aby ta smet

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Příjemný poslech přeje všem Ondřej Suchý.

0: Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám našeho dnešního vzácného hosta, kterým je pan Jan Kačer.
1: Děkuji, děkuji.
0: Pane Kačere, pravidlem tohoto pořadu jsou tři otázky, kterým neujde žádný z hostů. Jsou to otázky, které se týkají dětství. První patří knížkám. Pane Kačere, vzpomenete si na první knížky svého dětství, která z nich vás okouzlila, ve které jste našel nějakého svého literárního hrdinu? Které knížky to mohly být?
1: Já vás nerad zklamu. Mě tatínek zemřel, když mě byly 2 roky. A zůstala po něm velikánská knihovna. A to bylo jediné, co mi zbylo po tatínkovi. A já jsem už jako malý kluk, teda mě byly 2 roky, čili hnedka ne, ale řekněme už ve 4-5 letech, jsem viděl ty tatínkovy knížky a první knížku, kterou jsem tam viděl, byl Zločin a trest Dostojevského. A dokonce si pamatuju, že ta obálka byla od Dillingera a byl tam takový chlap, který běží s takovou velkou sekerou za nějakou bábou. A to se mi líbilo, tak jsem si to začal číst. A to byla první moje kniha, která mě okouzlila. Takže později ten výběr už byl potom složitý. Takže já jsem šel jaksi ve stopách mýho táty. Další byl, on byl taky trošku asi na Rusko, protože další byla Vojna a mír. No a potom takový už dětský knížky, ale od té doby jsem měl potíže s nacházením knížek. Protože když začnete číst takhle báječné knížky, tak pak těžko se ženete lepší.
0: Vy jste jim rozuměl, v kolika letech jste to...
1: No, teď to je příběh docela u nás. Promiňte, to jsem nikdy nikde neřekl. U nás dole byla taková malinká, já nevím, obchůdek, který měla paní Dudichová. A tam prodávala kyselý zély a takový blbůstky. Jo. A ona vypadala přesně jak ta bába u toho Zločinu a trestu. A když ten... Raskolníkov říkal, že když on tu babu zabije a potom získá ty peníze a svět se zlepší. To se mi zdálo docela dobrý. Ale já jsem měl rád tu paní Dudichovou, ale ona mě tak jako... A ona měla ještě takovou zvláštní, vlastně tam byl takový dvorek a takhle na podzim ona nechala navíst ohromný hromady zelných halávek. A my jsme tam s klukama si hráli na zajíce, žrali jsme tam to zelí. A ona potom z toho dělala kyselý zelí. A to bylo strašně dobrý, takový ten, my jsme to tak jako... No ale ona měla manžela, který byl absolutně opilec a mimochodem on se utopil tím, že zakop a utopil se hlavu nějaké louži.
0: A to všecko byl...
1: A to všecko mě připomínalo ten Zločin a trest. Takže já jsem ten Zločin a trest viděl jako realistickou knížku. A teprve později, když jsem s panem Rizerem Macháčkem o tom diskutoval, a on mi všeho říkal, čo, vy jste úplně zblázni, jak to máte ty svoje myšlenky na ty Rusy, že už s ním do prdele konečně. Tak já jsem to tady získal už od svého tatínka jako takový dárek, no.
0: Ta druhá otázka už se týká divadla. Já vím, že první představení jsem viděl v Národním divadle a to díky tomu, že jsme tam šli ze školou. Jak to bylo u vás, kdy jste se poprvé setkal s divadlem, kdy jste šel poprvé do divadla?
1: Já jsem z malého městečka, Holice v Čechách, kde byly 3 ochotnické spolky. A každý ten spolek hrál 2 kusy, to je 6, a každý měl reprízy. Čili od podzima do jara byl každá sobota z Temochyt v Holicích do divadla. A teď se mezi sebou soupeřilo, že jo, to. A já jsem taky hrál první roli, jsem hrál japonského boje, který byla to taková hra, která byla trošku na způsob Madame Butterfly, protože byla to teda drama, ale on nějaký důstojník opustil nějakou Japonečku a ona se nějak bránila. On ji nasliboval hory doly a odplouval tou lodí. A tam byla moje příležitost. Já jsem přišel, měl jsem vázu, v tom byly nějaké kytky. Vtrhnul jsem tam a vzal jsem tu kytku a prohodil jsem takovým kulatým otvorem, tady napodobovalo jako kajutu, ven. A říkám, šikimi je vzácná rostlina. U nás v kraji roste, a jen málo kdo z nás Japonců ji zná a její smrtelné nebezpečí. Protože ona mu poslala otrávené květiny tomu a on se tomu nadechl a měl umřít. A já jako to jsem to, do dneška si to pamatuju, jak to, no to si dovedete představit, jediný problém bylo trefit se do toho okruhu. No. No a druhá byla, jsem hrál v Broučcích a tam byla nějaká Alice Jaburková se jmenovala, která měla nádherný cop. Já jsem na ten cop popad a on i upad. To bylo moje první jako extempore, protože já jsem netušil, že se žensky taky dovedou falešně takhle.
0: Čili to nebylo v roli, to bylo mimo.
1: Ne, v roli bylo, až abych ji pohladil, ten cop. No a já jsem to bral vážně, tak jsem to, no. No a to bylo v Holicích. No. Pak jsem neviděl nikdy žádný divadlo. Pak jsem studoval v Bechyni, krásný městečko, ale taky ochotnický spolek. Tam jsem hrál Alíka v takových hře, kde se moc nemluví, a potom jsem hrál Lacu v její pastorkyně. No ale zas nic. A pak přišel jeden pan profesor, který nás učil kreslení a říkal, Kačere, člověče, kam ty chceš jít tady z té školy? Já říkal, pane profesore, jak chtěl bych zase na Úprum a ty panáky dělat a to. A jsi v Bechyni na to nejlepší? Já jsem říkal, no tak Jirka, Matýsek je lepší. No víš, Matýsek je v Bechyni lepší. No, přijdeš do Prahy a budeš 20. No a co divadlo? Já no na divadlo jsem tady nejlepší. No tak vidíš, tak jdi na divadlo. Já jsem říkal, počkejte, jak na divadlo? No jdi na divadlo a jdi na režii. Prosím, co to je režie? No to máš to, trošku organizace, ty umíš kreslit, jsi takový veselý, hezky ti to sluší teď. A přines mi knížku. Stanislavský, režijní metody Stanislavského. To byl takový pánbůh. Já jsem si to celý noci čet a mně se to zdálo tak strašně jasný. Říkal jsem, no jestli to je takhle, tak tomu rozumím. Já. No a měl jsem v Praze tetičku, která se jmenovala Viktorie. Jsem si říkal, Viktorie, to je vítězství, to já tam půjdu. A tetička ovšem se vyznala v dětech, protože neměla žádný děti. Takže k nám vždycky jezdila a my jsme s bráchou Pavlem ji nenáviděli, protože jsme se museli koupat vždycky. Když ona přišla, ona naší mamince vykládala, jak nás má vychovávat a při ty příležitosti jsme se museli koupat a učesat. No ale Viktorka teda byla v Praze a matka říkala, bude to dobrý, ta tatě tam bude nějak ošetřovat. A já jsem přišel na zkoušky a tato ta teta z důvodu mě nepochopitelně řekla, překvapil si mě, že děláš zkoušku na vysokou školu. To jsem nečekala od tebe, ale já jsem ti koupila lístek do Stavovského divadla. Já jsem najednou dostal lístek do Stavovského divadla, kde jsem nikdy nebyl, v žádném divadle jsem nikdy nebyl. Teď jsem přišel do toho divadla, druhé pořadí, nádher. Hráli Kupce Benáckého, Štěpánek Zdenek, Shylock, prostě Fabiánova, Petrovická, Krejčí.

0: dveře, vždycky se tam otevřelo.
1: Další.
0: Takhle to šlo. A já nevím, proč jsem byl poslední. A zase mi tak a trému jsem tak jako pospával. Vždycky někdo tam vešel, do toho, do teď jsem mi za chvilku vylít červený uši a vypad. No a tak jak najednou, kdo tam ještě je? Tak já jsem tam vstoupil. První řada. Štěpánek, Fabiánová, Petrovická. Úplně. A tam takový ten politej stůl od toho kafe, v tom takhle ty špočky a červený víno a takový večer a ten Štěpánek s nějak pytlem a takhle mi koukal, říkal, Ježíš, ještě jeden. Do Krista pána, čoče, co jsi se nějak zeptal, viď? Jo, řekni nám svůj nejsilnější zážitek u divadla. A pane Suchy, já jsem věděl, že je pán Bůh se mnou. Já jsem už teda, musím říct, v tom jsem asi byl rafinovaný, co se takhle něj podíval, říkal, mistře, Kupec Benátský v Národním divadle. A celá ta řada udělala. No, konečně. Konečně. Talent jako člověk. No a co pak se ti tam líbilo? No vy jste se mě vystřelil, jak jste takhle udělal. Ale já jsem si všecko pamatoval. To bylo poprvé, jo. Že jo. A oni koukali, co všecko jsem tam jako vykoukal. A pak jsme si povídali. A on, no tak, ale víš, umíš taky nějakou básničku? Pam něco umí, ale nech to bej. A já jsem teda vypadl tím. Teď, ježišmarja, pane profesore, ano, já jsem si tady zapomněl kabát. Už si ho tady můžeš nechat.
2: No a já mám tady otázku třetí. První návštěva biografu. Jak to bylo s filmem?
0: A film jsem miloval. A měl jsem to vždycky od... My jsme měli takového sokolíka, tam na začátku byl promítaný sokolíček takový, v sokolském kroji. Potom byl týdeník, to jsem všecko musel vidět. Pak byl film, ale protože byla jenom jedna promítací kamera, tak vždycky byla pauza po tom díle. My jsme si hnedka tak něco potom špitali. A co jsem mohl, tak jsem viděl všecko. V Holicích byly dvě kina. To já jsem viděl, neumím si vůbec vysvětlit, co to bylo, ale film mě vlastně nahrazoval jako vlastně Cesty do ciziny. A,
2: ano.
0: Takže to si pamatuju všechno.
2: Co se týče...
0: Vy jste nějaký zaražený?
2: Já jsem, já jsem vámi okouzlen.
0: Ne, já právě...
2: Když dovolíte.
0: Já jsem se právě zarazil, že jste se úplně ztratil.
2: Ne, tak já se vynutím, poněvadž teď přichází na řadu. Já si myslím, že přes film jsem víc jaksi než přes divadlo a tak dále, takže ten film mě bude velice zajímat. Mimochodem, lichotilo vám to, když jste se doslechl, že jste podobný Marcello Mastroianimu? Do jaké míry jste té podoby využíval a měl jste Marcella rád?
0: Nevíte, jestli se ho někdo zeptala. Jestli mu nevadí, že je mě podobné. Víte, byla v té době, bylo pár lidí, který zřejmě nějakým zvláštním způsobem stělesňovali ideál ty doby. Jeden byl on, jeden byl Olbrišský, jeden byl ještě jeden polský herec báječný.
2: Cibulský.
0: A samozřejmě člověk teprve s odstupem přijde na to, že vlastně mimo vlastní zásluhy se stane, že jste se do tyhle ty party nějak dostal. Ne svým uměním, ale prostě typem. A já jsem později teda, když už jsem trošku rozumbral, tak jsem vzdoroval takový ty český malosti, to znamená závisti a kecům, a, což mezi hercema bohatě teda se vyskytuje. A říkal jsem, že já jsem vlastně, já konkuruju jenom těmhle těm velkým hercům, jako je třeba Mastroianni. Já jsem ho strašně obdivoval v jednom takovém tam filmu, jak on dělal.

0: Jsem báječky. Manžel si po Italsku. To, na to jsem chodil teda, to bylo báječný teda. No. Cibulského jsem měl strašně rád. A oni většinou, Cibulský skončil tragicky. Olbrýský taky jsem pak rozplynul. A ještě mám takový jeden takový zážitek. Jeden francouzský herec, takový jako trošku takový nakadeřený, ten se mě do toho moc nehodil. A tak jsem ho jako trošičku jako podceňoval. A šel jsem na film, který se jmenoval Láska. Neviděl jste to náhodou?
1: Ne.
0: Já jsem na to šel a tam hrál tenhle ten mnou jaksi přezíraný herec po 40 letech. Hmm. Najednou už ta paráda z něj možná. Starý pán, který hrál s nějakou dámou, který bylo 92 let a byla to slavná francouzská herečka. A on byl slavný filmový herec a ona byla divadelní herečka. A bylo to tam vidět. Ona hrála školeně a bylo do toho vidět. Ale on hrál jako existenci. On tam prostě byl. A tam byla scéna, že jako do takový malý místnosti vletí holub a on jako starý pán toho holuba chce chytit, pak ho chytne a pustí ho okýnkem ven. To se nedá natočit, jo? Proto nejde. Ta kamera tam musí stát tak dlouho, než ten člověk toho holuba chytne. No zkuste si chytit holuba, když mám 90.
2: A on?
1: Zkuste se dožít 90. Ono už jo. To je.
0: No ne, ale představte si, že vy jste v tom kině, ano. Jako kritik jeho. Chcete na něm vidět nějakou chybu nebo konkurence a jste úplně fascinovaný, jak on jde a chytá toho holuba a ta kamera se nestřihne. On jde, on mu ulítne ten holub a on zase dane. A vy furt koukáte 3 minuty, jak dědek chytá holuba a přitom je to zážitek. Pak on ho chytne a teď co s ním udělá? Jako, teď se ho tak jako pohladí. To nemohlo být ve scénáři. Pak otevře okýnko a pustí ho. No prostě zázračný výkon. Jo? A já jsem si říkal, vidíš to, pitomče, tohle bylo herectví velikánský. A jenomže stává se, když už člověk to trošku umí, že už tu roli žádnou nedostane. Jo? Takže je to mrzutý. Kdyby mě někdo dal takovou roli, jak chytám holuba, taky bych to chtěl. To bylo báječný, no.
1: Film Láska, francouzský.
0: No.
1: No, tady jsem zrovna netušil, že už to řeknu vám předem, že tomu filmu budu dávat trošku přednost, přestože vím, že ten svět divadelní je vám možná bližší. Prožil jste tam víc emocí, práce, jako už protože jste byl i režisér. Že?
0: Pane Sochy, víte, že ani ne?
1: Ne.
0: Já jsem vlastně, upřímně řečeno, hercem nikdy nechtěl být. Na mě měla největší vliv paní profesorka Fabiánová, což byla nádherná žena. Bylo jí tehdy 40 let, my jsme si mysleli, že je to stará bába. A ona nás měla ráda a vychovávala nás způsobem jen jí vlastním. Ona byla temperamentní herečka. A ona řekla, jste jak kybl teplý vody. To znamenalo, že nemáme temperament. Jo? A my jsme tam chodil Honza Třísku, Franta Husák, takový ten zvláštní pierot, který tak vždycky trošku byl opilej. Jo? A chodí zasněný a jednou přišla a řekla, jste jak kybl teplý vody. Husák, pojď sem. Ano, paní profesorko, dej sem ruku. On takhle přitiskla na tu svou hruď státníma vyznamenáním a ozdobenou. Říká, cítíš? Franta na nás takhle kouká a říkal, nic necítím, paní profesorová. Tříská, pojď sem. Tříská, cítíš něco? Ne. Kačere, pojď sem. Dej sem do ruku. A to normálně to dělal. To se nedalo přehlídnout. A oni nechtěli to. Já nic necítím. No, trošku cítím. Švormová, to byla spolujačka. Bezhodná holka, ale tady celkem nic. Kde je brož, tam je předek. Libuško, pojďte sem. Dejte ruku. Cítíš něco?
1: Ne, nic.
0: Jaký byl teplý vody? A vyrazila ven. A když se to dělo asi po několikáty, tak my v nejistěli koukli jsme z okna a dole byl Bohoušek Záhorský, se kterým ona chodila s autem, zaparkovaný před školou, ona udělala scénu a už byla dole, jo. Tak my jsme už to moc nebrali, jo. Nicméně ona se mě oblíbila, říkala, ty studuješ režii, co to je, znáš režisery, to jsou dětkové protivny, zakejsne, neumějí vůbec nic, jenom poručej, hrej, sluší ti to, až budeš starý, šeredný, když se k ty režii dostaneš. No tak já jsem vlastně kvůli ní tak jako hrával. No. A k filmu jsem měl takový negativní vztah taky proto, že filmaři, kteří měli na famu pana Brousila, který jezdil po světě a vždycky ukradl nějaký film a dovezl sem, a oni se na ty zahraniční filmy dívali. A znali herečky krásné, nahý herečky, já nevím, Benátky znali. Než to my v divadle, my jsme znali akorát, já nevím, tvrdohlavou ženu, jo. A ty kluci už chytli takový ten, třeba, já nevím, některý ty kameramani nosili, měl Slamáček třeba, jo, podle semaforu, fešáci to byli, jo. A sváděli nám holky. Takže my jsme byli takový jako blbci od divadla a oni nabízali, že ale když budeš se mnou chodit, tak já ti dám roli ve filmu. Jo. Takže já jsem byl proti filmům celkem jako obrněnej. A nechtěl jsem tam. A pak jsem šel do Ostravy daleko od filmu a jednou ve Vrátnici, tam v Ostravě bylo krásné město, teda mně se tam strašně líbilo. Ve Vrátnici seděl pan Němček, do dneška si to pamatuju, který byl původně horník a měl zaprášený plíce. A tam starý horníky takhle umisťovali jako vrátny, aby...
2: Pane režisére, volali vám z Barandova. Jakýsi pan Kadarklo se jmenoval. A že prý vás viděli tady v Ostravské televizi, abyste jim zatelefonoval.
0: Pane Němček, já nikam nebudu volat.
2: To, že byste mi podrazil, já jsem slíbil svým čestným slovem, že vy zavoláte.
0: Tak jsem prostě zavolal a Kadarklo se, že to je jeden člověk. No a tam mě řekli, že mají malér, že mají točit film podle novely Mňačkovi, která byla hrozně aktuální tehdy. No a že už teda se má točit a furt nemají představitele, protože oni žádnému herci, který je známý, to nechtějí dát, protože to je o partizánovi a oni chtějí, aby ten příběh byl autentický. Takže scháněj. A teď se doslechli, že já nejsem známý, ale jsem profesionálně školený, abych přijel na zkoušky. Jo, že nepřijedu. A, no ale nakonec mě přemluvili a já jsem vlez do vlaku a vystoupil jsem v Praze na Vilzoňáku a tam proti mě kráčel člověk 190 kg těžkej.
3: Podá mi ruku a říká, jmenuji se Ouský.
1: Ouský.
0: To jsem věděl, že už, je to, že už to začíná. Jako.
1: No.
0: No tak tím jsem se dostal jako k tomuhle tomu filmu, tak jako, no a potom moje děti, já mám tři holčičky, teď se pořád domlouvají, že napíšou dohromady knihu, jak slavní rodiče zanedbali svoje děti. Že to bude o nás. Simona je soudkyní, která je známá po Praze tím, že Kačerová nerozvádí, protože ona prostě, jak byli toužili po té rodině, protože já jsem nebyl vlastně furt doma. A kdybych to vzal, jako když se chci chlubit, že jsem dlouholetém svazku manželském, tak to, ale když to řeknu objektivně, tak my tak spolu jsme tak sedmý rok teď. Protože když vidíte, kolik já jsem dělal filmů, každý film se točil no. 3 měsíce exteriér, pak jsem byl 9,5 roku sám v Ostravě. No tak myslím tak ten 6. rok, že bychom teď jeli jako. No.
1: Mluvil jste o filmu Smrt se říká Engelchen a tu roli jste dostal tedy od pánu režiséru Kadára a Klose. Předpokládám, že s panem Elmarem Klosem jste se tu a tam setkávali i v letech příštích. A tak by mě zajímalo, jestli jste mu někdy řekl, že vaše tchýně se jmenuje Elmarita, a ne náhodou má to křestní jméno, co si společného právě s křestním jménem pana Klose. Řekl jste mu to?
0: Myslím, že to věděl.
1: On to věděl.
0: No, byl z Brna, no, tak, jo.
1: Mohl byste to vysvětlit zde, proč se vaše tchyně jmenovala Elmarita?
0: No, tak já, oni byli z Brna, a když Divíšková, teda moje tchyně, mimochodem, ty se každej bál, já jedinej ne, ona byla taková ta ladná dáma, která učila dámy, jak se mají chovat. Ona nebyla tanečnice, ona neměla ráda klasický tanec, ale měla ráda pohyb, eleganci a tohle vyučovala. A přitom byla taková vizura hubená, jo, protože nesměla jíst, že aby to, takže jí nic nechutnalo, takže byla hrozně protivná. Ale já jsem, jednou jsem se s ní, že to takhle klikol, jsem se s ní jednou ocejtil v Brně sám, nechali nás tam sami dva, což bylo velmi nebezpečné. A najednou, oni měli poměrně velikánský byt a kolem jedné hodiny ona šla do kuchyně a vzala takhle pytel brambor, takhle veliký, kde bylo asi, řekněme, 3,5 nebo 4 kila brambor. Vzala, dala to do dřezu, to nasypala, pustila na to vodu a začala to čistit. A já říkám, maminko, neříkej mě maminko, nejsem tvoje maminka. No, maminko, a co ty brambory? No, aby jsme měli dost. No, promiňte, ale pro dva lidi 4 kilo brambor, není to moc. No a co, ty co zbydou, tak je dáme zpátky do toho pytlíka. Mám, no to těžko, protože ten pytlík je papírový a ty brambory se rozsypou. No, co je potom? Vzala brambory, nasypala do toho, ten si rozsypal, všechno to tam lítalo. Já jsem se uchecht. No, zase se mě směješ. No, prostě, napětí. Nicméně, nějak se to takhle jako tradovala. Něco ona řekla a tam jsem tam nějakou chodbičku. Já jsem vypadl z té kuchyně a šláp jsem na nočník dětský. Takový stoj, ty umělý hmoty.
1: Ano.
0: A jak jsem to, tak jsem popadl ten nočník a praštěl jsem s ním takovou silou, že on začal takhle kmitat. A tehdy byly takový, jestli si to pamatuje, takový balonky japonský, který jste hodil, tak on se tolikrát odrážel. A teď já najednou jsem se zarazil, protože ten nočník takhle běžel a najednou koukám, jak ta moje tchyně kouká na to taky, jako udivená. Je to možný? Takhle jsme oba na to chvíli koukali, až se to jako zastavilo a tím jsme se skamarali. Takže ona měla ráda odpor.
1: A ještě tu Elmaritu.
0: Jo, a ona, když rodila, její maminka, nějaká Elová se jmenovala, která tam byl, kde kdo byl Němec, Brně Němec, jo. Tak maminka Elová rodila s paní Klosovou.
1: Ano.
0: A ona dala Klosovi, dali jméno Elmar. A oni říkali, je, tak já jí dám Elmarita. Tím pádem ona se jmenovala to... Elmarita, no.
1: Bylo to dost asi nezvyklý, nebo...
0: No, to patřilo taky to Elmarito.
1: Když vám řekla, že ji nemáte říkat maminko, tak jste jí pak říkal Elmarito.
0: Já jsem jí furt říkal, pak už jsem jí směl říkat i maminko.
1: Jo, tak.
0: A já jsem to říkal...
1: Po tom nočníčku.
0: Po tom nočníčku, jo.
4: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, které hostí herce a režiséra Jana Kačera.
1: V 50. letech bylo ve Smečkách divadlo Malá scéna. Bývaly tam prý módní přehlídky a taky tam vystupoval Vlasta Burian a občas mu tam sekundoval jeden z mladíčků, který se jmenoval Petr Nárožný. To jsem se dozvěděl, představte si. No a tu Malou scénu dostalo koncem 50. let divadlo Semafor, který tam ovšem příliš dlouho nebylo a objevilo se tam divadlo Paravan. To nakonec bylo zakázané a objevuje se na tom místě činoherní klub. Pane Kačere, vy jste zakládající člen činoherního klubu. Znal jste ten sálek už z předchozích let? A nebo jak vzpomínáte vůbec na ten přerod tohodle sálku v činoherní klub?
0: Pane Suchý, tohle je nebezpečná otázka, protože to je moje téma. Já vás tady upozorňuji, že když mě k tomu pustíte, tak to budete mít na 3 hodiny.
1: Proto se ptám, jak to bylo předtím, než předtím, vzniklo.
0: Předtím tam byl J.R. Pick satirik, no, který neměl plíce a žil tady jako židovský chlapec, ačkoliv v Argentině měl neobyčejně bohatý příbuzný, který mu platili dolarama. A on tady v té Praze žil s těma polovičníma plícema a zároveň dělal satiru proti režimu. A já jsem to strašně obdivoval, protože to byl druhý satirik po Pavlu Kohoutovi. A Kohouta já jsem nikdy neměl rád. Jo. Ale tohle Jirku, jo, protože on třeba takovýhle byla satira. Vždycky se rozčílím, když slyším, že Adámek bydlí v patře vyšším, proto vidí dál a lépe taky. A co, když je krátkozraký? A protože mě učil profesor Adámek, tak já jsem to bral jako břitu, jo. No a takže je, on mě nějak si mě oblíbil a chtěl, abych já v tom jeho divadýlku
1: v paravanu
0: zavedl pořádek. A já jsem nevěděl, jak to je, takže byl jsem vlastně nominován, abych tam zrežíroval jednu jeho hru. Takže já jsem se tam dostavil asi 3 měsíce vůbec předtím, vůbec než něco začalo, a viděl jsem tam pár představení a bylo to beznadějné, nešlo to vůbec. Jo. Ale to už Jarda Vostrý se Smočkem měli nějaký zámysly a domluvený, ale to není tak důležitý. Pro mě bylo důležité to, že já jsem měl v Ostravě partu lidí, se kterýma jsem, já jsem z Prahy odešel do Ostravy a tam jsem s nějakýma bezvadnýma lidma začal dělat divadlo. Byl tam Petr Čepek, Jirka Hrzán, Franta Husák a tak dále. A pak tak došlo k takovým jako scénám a Jarda Vostrý tam přijel a říkal, že v tomhletom divadelku je možnost zahájit nějaké představení, že Láďa Smoček napsal hru a tak dále. A mě do ní obsadil a měli jsme tím pádem 3. A Smoček nechtěl žádný herce, ten chtěl náhodně si vybírat každýho. Jarda Vostrý chtěl a já jsem říkal, že bez hereckého souboru se nedá udělat styl. A on řekl, když jsi tak chytrý, tak tady máš 10 míst a sežeň 10 herců. A to se stalo snad jedinkrát v historii českého divadla.
1: Krásný.
0: To je taková šance, představte si, že jste najednou, je vám, kolik mě bylo? 26. A teď můžete jet po celý českým divadle, a každýho, koho pokládáte za kvalitního, můžete angažovat, protože do Prahy chtěl každý. A teďka já jsem najednou měl 10 míst a Pepik Abraham, krásný kluk, který už měli do Národního divadla. A já jsem za ním šel a a co byste to tam dělali? No tak já malý divadlo, by se mi líbilo, proč bych měl taky v tom Národním pořád křičet, že už? No a uvidíme, no. Tak to byl jeden, jo. Petr Čepek v Ostravě. Geniální kluk. No a teď jsem prostě Pepik Sommer v Pardubicích. Skvělý herec, jo. A teď já jsem sestavil těch 10 lidí, ale měl jsem jich 11 najednou. A netrouf jsem si to říct v té Ostravě. A nechci na sval říct, na koho jsem neměl, jo. A teď jsme toho září, řekněme teďka v tu dobu nějakou, jsme se teda sešli, všichni museli riskovat, protože to bylo angažmá bez stály smlouvy. To bylo na rok. Čili Pepek Sommer za báječný herec v Pardubicích dal výpověď v Pardubicích. Kluci dali výpověď v Ostravě. A přišli do tohohle toho sálku pro 200 lidí a teď jsme se tam sešli a jeden na druhého koukal jako tady budeme dělat divadlo. Teď tady nejsou ani kulisy, tady není ani světlo, tady není vůbec nic. No jo, ale byli tam ty lidi, jo. To bylo bezvadný. A najednou, a teďka na to dojde, a najednou Láďa Mrkvička, který s náma měl jít, tam přijde, že já v žádný partě, já nebudu, každá parta chrání ty nejslabší a to, co tak tady nebudu. A vypad, a já měl toho 10. Jo. No, bylo to krásný, že pak tam byl Puchold, skvělý, geniální herec.
1: No, já se právě chci zeptat, jak jste v tom činoherním klubu vnímal takový různorodý, potom později různorodý styly, jako třeba Vodňanský a Zkoumal, nebo Oldřich Nový a Miroslav Homola ve hře Pavla Landovského. A vedle toho jste měli teda Jiřího Kodeta, Pucholta, Landovského, samozřejmě Nárožný, Cízler. Já to beru asi ze široka hodně, že jo?
0: Petr Zkoumal přišel jeden z prvních z vojny, sedl si k pianu takovýmhle a začal těma prstíčkama hrát. Fantastické písničky. Já jsem se tam opřel, byl jsem do něj úplně zamilovaný. A on nás učil, jak Janáček dělal ty nápěvky. Říkal, kluci, nebuďte blbí, poslouchejte, jak lidi mluví. A tak jako, ale ne, že by byl pedagog, ale tu a tam to řekl. A Jarda Vostry se toho chytil a přines třeba jako na zkoušku přines text, který nebyl podepsaný. A řekl, tak tady máte text a teď si ho přečtěte a analyzujte toho, kdo to napsal. Abyste to poznali. Každý, kdo něco píše, tak je, nemůže se vylhat. A teď by se četli projevy. Najednou tohle byl politický projev nějakého blba. Tohle byl. A tím jsme vlastně se učili koukat se do toho textu. A do toho Péťa Zkoumal hrál třeba Janáčka. Jo. No a když tam po těch Flámech zpívali ty písničky, tak já jsem říkal, Jardo, my potřebujeme, aby ty herci nehráli každý večer. Oni potřebují taky pauzu. Tak jsme zavedli operetu Činoherního klubu a to byl Zkoumal Vodňanský. Takže ty, když jsme chtěli mít pauzu, tak oni hráli v neděli většinou, nebo v sobotu a soubor měl volno. Jako. Protože nás tam bylo akorát, jedna z takových jako podmínek bylo dobré, že všichni pořád pracovali. Že neměli takový ty závisti, že...
1: Ano.
0: No a v té první partě, že potom zakázali Krejču, tak my jsme vzali Libušku Šafránkovou, ještě Záhajskýho. Nárožný přišel už dávno později, co Jirka Cízler taky. No ale Pán Bůh je báječný dramaturg. Víte co, já jsem tam první vážnou hru, kterou jsem tam dělal. Zločin a trest. A já jsem hrál Raskolníkova a všichni byli hrozně udiveni, co já o tom vím. Já jsem to četl, když mě bylo 5 let. A to režíroval Eval Čorm, který měl pro tohleto smysl a ty kluci každý jako tam s honem scháněli. Tak já už jsem v tom byl doma, že jo.
1: Ale vrátil bych se k té trojici, bych řekl, neuvěřitelný. Pavel Landovský, Oldřich Nový a Miroslav Homola na scéně Činoherního klubu. Jak to, to mohlo vzniknout?
0: Podívejte, Landovský byl neobyčejně talentovaný člověk, který tím, že pořád řval a dělal skandály, tak vlastně ho lidi ani nepoznali. On se nějakým zvláštním způsobem chtěl reprezentovat jako takhle dobytek. Ale měl neobyčejný talent spisovatelský. Měl neobyčejný smysl pro humor. Jeho táta byl emigrant ruský, on měl ruský kořeny. Byl strašně smutný na druhou stranu. No a jednou přišel, přines hru o dvou dětkách, který pronajímají byt milencům, aby si přilepšili penzi. A Evald Schoen si to přečet a říkal, ježiš, to by bylo prima, kdyby toho nejšpinavějšího dělal pan Nový. No a nás to nejdřív nenapadlo. Tenhle ten elegant. No a největšího zprosťáka Homola, tady byl zprosťák. A to se to líbilo a Zkoumal, napsal písničku ve stylu pana, která tam na začátku byla, jo? Oldřicha Novýho. Takže najednou se to spojilo. My jsme přišli na generálku, protože oni to pořád tak mezi sebou to tam vrnili.
1: Kdo ho přesvědčil toho pana Novýho?
0: Evald přesvědčil každýho. A teď si představte, co se začalo stát. To bylo vlastně divadlo uličníků, že jo? A najednou 2 hodiny před začátkem vstoupil po těch schodech pan Oldřich Nový. Zasedl si k klíčícímu stolu, vyndal svíčku, zapálil, vytáhl fotografii své ženy, udělal si takovýhle oltáříček, sedl si, půl hodinu na sebe se díval. Pak si vytáhl tupé, Víte, co je to?
1: Ano, on přišel bez tupé. Se.
0: Ne, on měl, byl plešatý, že? Vzal si tupé, nalepil si tupé a zase se díval. Nikdo ho nesměl dvě hodiny rušit. Potom hrál, báječně hrál, dělal z prostěviny, všecko zpíval. Skončilo to a dvě hodiny za to šlo zpátky. A všichni ty mladí kluci ho obdivovali. A on je prostě jako tam jako veta, hrozně velký kamarád.
1: A jak reagoval na to, když se dozvěděl, že partnerem mu má být?
0: Hrozně si, oni si skvěle rozuměli.
1: Vážně?
0: No, ježiš, to...
1: to je krásný.
0: A tam ještě Landák tam připsal ještě jako i drsný fór. To bylo moc pěkný fór.
1: Vracím se k filmu. Následující otázkou. Čím to, že jste hrál téměř výhradně jednak v dramatech a jak jste snášel, že vás režiséři často obsazovali do rolí doktorů? Měl jste na nějaký lékařský kurz nebo něco takového, když už jste byl obsazován?
0: Ale to jste se splet.
1: No tak jste byl možná právníkem taky?
0: No, tak hrál jsem inteligentní lidi, že jo? No. Děkujte. Ale musím vám říct, že byl jsem jednou taky obsazen do komedie, abych vám radost udělal. A nechtěl jsem, hrozně jsem se spíral z mnoha důvodů. Měla to být parodie na Bondovku, ale Bondovka tam, já jsem žádný Bonda nikdy neviděl do té doby. Čili jsem se tak doslech, o čem to asi je. A tehdy byla taková šťastná náhoda, že československý akademici v judu vyhráli mistrovství Evropy. A oni mě učili práce.
1: Yeah.
0: A tam je v tom taková věc, že vy vypadáte jako borec, když někoho hodíte, ale ten, který padá, ten to musí umět, ne ten, který to váže. Takže to já jsem měl ty přeborníky a jsem vždycky popadl a on bum, jo, to, takže to se mi líbilo, že jo. A ovšem, byl jsem obsazen jaksi do dvojice s panem Sovákem, který byl komik. Protivnej, hrozně protivnej, že se ani s vlastním synem moc neskamarádil. Jo? Ať jsme přišli na první natáčecí den, já jsem měl strach. A ještě tam byla jako epizoda, že ono se to jmenalo věce prostřední...
1: Já jsem si to napsal tady, že to je strašný název. Konec agenta V4C prostřednictvím psa pana Foustky.
0: No, tak agent V4C jsem byl já a ten pes byl školený. Dva měsíce dostal nějaký trenér toho psa, platěný mu, aby uměl kotrmelce a to. No a když teda konečně se čekalo, až pes bude vycvičený, a to byl pes toho pana Foustky, teda pana Sováka. A teď přišel pes, konfrontoval se s panem Sovákem a pes měl. A on říkal, počkejte, ale to má být jeho pes. A co je? Pes zlýho člověka pozná, říkal. Takže se to odložilo o nějakou dobu, sehnali nějakého, na ulici potkali nějakou čuku a toto karála potom. No ale prvně byl první nějaký, jsme měli scénu se Sovákem. No já jsem hrál a on takhle stál a kouká. No, hrajete to teda zajímavě. A jestli to se mu bude někdo smát, to teda nevím. Tak tímhle mě jako uvítá mezi komiky.
1: To je hrozný.
0: To teda nevím.
1: Zase si tak trošičku jako tady přihřeju polívčičku, i když myslím si, že to bude zajímavá otázka, dovolte, já někdy si tak i tady
0: musíte
1: pro
0: se
1: sebe
0: fandí trochu,
1: se pochválím a tak. 60. léta, nová vlna. Na tohle téma by se dalo povídat hodně dlouho, jistě i zábavně. Úžasní páni režiséři. Ale pak také režiséři doby bivší, jako pan Frič, Vávra, Wasserman. A konečně režiséři, kteří nebyli v žádné první linii. Já vím, že váš první film, kde jste se vlastně spíš asi myhl, nicméně otvírá vaši filmografii, režíroval režisér Miloš Makovec. Psal se rok 1959, Film se jmenoval Probuzení a my jsme na plátně.
0: Pozor, to nedělal Mákovac, to dělal Krejčík.
3: To i Krejčík dělal
0: Probuzení. Ale když jste se už takhle šikovně utnul, tak to je hezký příběh.
1: A víte, že to tam nechám, že jsem se, že no, jsem se utnul. Proč jste, ne?
0: Budete člo, tím
1: taky
0: pádem,
1: jsem člověk, ne?
0: No jasně, lidi vás budou mít o to rádi. Oni si myslí, že jste takový bezchybný.
1: No a tam se tančil rock and roll.
0: No jistě. No a Krejčík, složitý konkurs na to byl. No hrozně nás jim trápil a bylo to tak, že já jsem měl být původně hrát volejbal. Na to jsem byl vybraný. Potom jsem byl nucený jezdit na kánoji. To on mě vždycky měnil ten program. Potom všechno tohle odpadlo a my jsme se měli vrhnout do místnosti, kde se líbal Kostka s Brejchovou a měli jsme se tomu smát. A ten výstup, ten jsme zkoušeli celý den. A zkusil jste se někdy na povel smát? To je něco hrozné. To vás bolí bránice a děláte...
1: A ještě panu Kostkovi, že líbá Brejchovou.
0: A on nás pořád vracel. A já jsem se poměrně jadrně smál. Chtěl jsem se za panu Krejčíkovi zavděčit. A když pak jsem pak... A pak došlo teda na natáčení. A když už nás měl dokonale teda zničený, tak najednou řekl, Kačere. To jméno ho nějak zaujalo. A čuval jsem byli úplně začátečně a byli tam různý jiný jména, počestný. A to on si nepamatoval, ale Kačere, to jsem... Kačere, ty bys mohl hrát tak Fortinbras v Hamletovi. A Fortinbras v Hamletovi je role, obrovská hra o Hamletovi a nakonec přijde norský král Fortinbras a řekne čtyři věty. Ale je to teda jako... A já jsem se nad tím zamyslel, proč mě teda ten Krejčík tak nemá rád, když já můžu hrát jenom tuhle malou roli. A celý život jsme s panem Krejčíkem se vídali různě a on mě různě říkal, mám pro vás roli a pak mám pro tebe roli a nikdy mi ji nedal. A potom, když jsme byli starý páni takový, tak jenom takhle sedím a já mu tuhle historku vykládám.
5: A on se zamyslel a říkal, jako čer, co je to ten Fortinbras?
0: Jemu se to líbilo jako slovo, jo? No. Tak jsem mu říkal, že to je jako hlavní role, že...
5: Tak já jsem vás tím ani neurazil.
1: Já vám děkuju, že jste mě odpověděl prakticky na otázky, které mě z části zajímaly a o kterých jsem si myslel, že budou i zajímat zde místní publikum, ale přesto bych si myslel, že z místního publika by třeba měl někdo nějakou jinou otázku, než jsem měl já.
0: No to by bylo prýma.
1: No, ale tak. Dobře, já mám... Takže přátelé, pan Kačer je váš.
6: Dobrý den, pane Kačere, říkal jste, že jste studoval s panem Janem Třískou. Mohl byste zavzpomínat na vaše studentská léta, po případě, jak se vám s ním spolupracovalo?
0: Tak Honza byl takovej absolutní talent. My jsme tam přišli, všichni jsme byli takový, vlastně, ono na té škole je to divný, na začátku nikdo nic neumí. A vlastně my jsme ani nevěděli, co se máme učit, ale Tříska už to uměl. Jo. A on to dával patřičně najevo, on vždycky nafoukaný. Ale my jsme se pak nakonec celý život měli rádi, ale docela jsme se tak jako šťouchali. A tam nás učila jedna paní, nás učila pohybovou výchovu. A tyhletem disciplinám se na škole věnovalo hodně péče. Protože aspoň tam byly vidět nějaké výsledky. Musíte chodit rovně. A aby nám to jako udělala pestry, tak říkala, budeme se učit renesanční tance a budeme to tak uděláme, že dámy jako kolegyně budou princezny a vy budete se je namlouvat, tady bude malá muzika a vy budete jako tím tanečním krokem při ním a přijete, ukloníte se a potom budete tančit. No, bylo to hrozný, ale Tříska měl hrb takový vždycky takhle. A teď jsme se šli spolu a on dával najevo, že tohle on nemá zapotřeby. A najednou slyším, jak to paní Krešlová říká, Tříska, s takovou se ke dvoru nedostaneš. A potom on odešel a po letech se vrátila. My jsme se po letech letoucích, já nevím po kolika, 20, no, viděli. Já jsem seděl dřív v ty zkušebně a vidím, on šel a říká, takovou se ke dvoru nedostaneš. Úplně stejně jako na ty, jako jak ty leta letoucí, furt byl stejný. No. No. A pak jsme spolu hráli dlouho. Bylo to hrozně legrační, protože on zvolil takovou tu cestu, že je vlastně americký herec, že je profesionálnější herec, že my to tady vyláme. Ale v tom měl trošku pravdu, že se to tak bere jako tohle. Takže on byl nekompromisní, protivný, byl vegetarián a vážil 52 kilogramy. A já jsem vedle něj, vážil se jich poctěji 120 kilo. A hráli jsme vedle sebe a dávali jsme, to byla hra, kde byli jenom dva, a Honza Hrušinský, který to jako ved, ten nás jako tak jako šéfoval trochu. A tak jsme si mezi sebou jako vyměňovali různě. A on byl tak pečlivě připravený, že třeba on se smál i na je. Ha, ha, ha, třikrát vždycky udělal. A já jsem se třeba, když jsem se chtěl smát, jsem ha, ha, ha, ha, ha, ha, nebo něco, jo. On nikdy. A já jsem říkal, počkej, ty potvoro. A hráli jsme asi 70 repriz. Jednou, já nevím, co se to stalo, jemu vypad text. A to se nikdy nestalo u něj. A to se stává někdy. Tak já jsem zahrál, jako by se nechumelilo. Nic, on nic neřekl. Za týden mu vypadl text a zase jsem to zahrál. A on říkal, promiň člověče, já jsem dělal, co stalo, čo já. A za nějakou starost. No, dobře. Po měsíc mu vypadl text a já dlouhá, tak jsem to zachránil a on říkal, člověče, víš, co jsme my dva? A on někdy rád do češtiny vkládal americká slova. Jako, který říkal s patřičným jako přesně, jo. Abych já věděl, že on je vlastně americký, ne? Takže říkal, ano, byl jsi někdy v drugstoru? Nebo takhle. Tak víš, tam si je takhle, tam je žrádlo a jídlo. Než si vzpomeneš, jo. A pak je takhle jako políčka. A tam je jídlo s prošlou záruční lhou. To jsme my dva, vole. Nenudíme vás, prosím vás. On to nemůže přiznat, ale vy jste
1: mluvili. Máte ještě někdo nějaký dotaz?
7: Pane Kačer, já nemám dotaz. Já vám chci poděkovat, protože to, co jste tady předvedl a řekl, to je prostě úžasný. Děkujeme.
0: Já toho ještě vím.
1: Tak dovolte teď, abych řekl takovou tu závěrečnou větu, kterou zde říkávám. Dámy a pánové, Šemánovice navštívil pan Jan Kačer. Vážení a milí, hodně pohody, úsměvů a radostí vám všem do dnů příštích přeje Ondřej Suchý.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, mé jméno je Jiří Kasel a přeji vám vše dobré při poslechu vzpomínkově náladotvorného pořadu Světla Ramp. Tentokrát se dotknu druhdy nesmírně populárního českého televizního pořadu, který v 60. letech minulého století odváděl miliony lidí od víkendových chat a večerních hospod.

0: Zlatý slavík Karel Gott na úvod zaspíval jednu z mnoha písniček, které byly uvedeny v někdejším oblíbeném hudebně zábavném pořadu Vysílá studio A. Jehož 30 vydání sledovali mezi lety 1964 až 1966 na televizních obrazovkách v masivním počtu čeští diváci. Zhruba třetinu dílů studia A se podařilo zachránit v archivu České televize. Ta jej před několika měsíci po letech v restaurované podobě opět reprízovala. Bohužel v málo atraktivních časech, a tak snad bude užitečné, když si v několika pokračováních písničky studia A připomeneme. Zde je jedna z těch nejúspěšnějších. Boty proti lásce, která je v podání Ivon Přenosilové českou verzí velkého světového hitu herečky a zpěvačky Nancy Sinatrové.
1: Zasměří.

Rovněž tato zapomenutá písnička Smutek v údolí v podání Karla Kopeckého, kterého znáte zejména díky skladbičce Schody do nebe, zazněla v jednom z dílů Studia A. Vysílat televizní Studio A byl nápad velmi schopného režiséra a scenáristy již zesnulého Jaromíra Vašty, který do spolupráce zapojil známé dirigenty Karla Krautgartnera a Josefa Vobrbu a k tomu také jejich taneční orchestra.

Ráčkovou, kterou do studia A prý přivedl její tatínek. Jeho dcerka mu ostudu rozhodně neudělala a s nabídnutou americkou lidovkou, které dal textař Ivo Fischer český název Červená řeka, se vypořádala nadmíru zdatně.

Už jsem slyšel ledaskoho, ale ta holka v jejím věku, klobouk dolů, to je opravdu muzikant. Těmito slůvky vysekl před dávnou dobou pěknou poklonu Heleně Vondráčkové, tehdy ještě středoškolačce, připravující se na maturitu, již nežijící dirigent Josef Vobruba. Červená řeka v podání této dívenky se po vydání na gramodesce stala velkým českým šlágrem. Obdobným důležitým můstkem v celonárodní popularitě bylo vystoupení ve studiu A

Pro její budoucí kolegyně ze skupiny Golden Kids, českobudějovickou hrdačku Martu Kubišovou, jež v něm zpívala, kromě jiných, i tuto písničku. Loudá se půl měsíc s českým textem Jiřího Štajdla a Rostislava Černého.

Zatímco z titulu Loudá se půlměsíc vyrostl ve své době velký hit, další písnička Marty Kubišové z televizního studia A na věky na melodii George Gershwina a s českým textem Jiřího Appleta víceméně zapadla. Ve světle Chrám se opět můžete setkat s písněmi ze studia A v blízké době. Dnes se však již Jiří Kesa loučí a přeje vám, přátelé, klid a pohodu v čase Dušičkovém.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Nekorunovaná královna československého šansonu. Tuhle přezdívku dostala výjimečná zpěvačka a herečka Hana Hegerová, která by v těchto dnech oslavila 95. výročí svého narození. Její hlas si můžeme připomenout nejen v melodiích, ale i v dalších rozhlasových pořadech. V sobotu 17. října to bude Tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. V pondělí 19. října zavítáme do Nostalgického muzea zábavy Ondřeje Suchého a ve čtvrtek 22. října nás čeká speciální pořad nazvaný Večer pro Hanu Hegerovou v divadle Viola.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Setkáváme se po 4.7. a předem vás varujeme, že vás dnes nečekají žádné skvělé myšlenky, hrdinské činy, ba ani radostné epizody. Možná, že se budete cítit jako inu, jako popádu, skoro jako ti, kteří z jednoho pražského okna onoho jistého květnového dne roku 16.18. vypadli, či spíše byli vyhozeni. Příliš se jim nestalo, ale to víte, když padá vláda, přes jisté dílčí potěšení to nakonec na náladě ve společnosti nepřidá.
2: Úlohy průvodců se dnes opět ujmou
3: Ivana Valešová,
4: František Derfler,
5: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, který jsi inspirován knihami Petra Hory Hořejše a literaturou českých i cizích historiků, připravil program i této v pořadí 4.7. schůzky.
2: Dlužno podotknout, že tak učinil na přání Českého rozhlasu 2 a že se tak děje v Českém rozhlase Brno.
6: Když se ty věci v Praze dály, tak mezi tím jistý páter Passmann, někdy jezuita a nyní již arcibiskup Ostřihomský, 27. dne měsíce máje strojil slavný banket ve Vídni, při němž byl král Ferdinand, kardinál Klesl a mnoho jiného panstva uherského, počínajíce sobě velmi vesele k troubení a střílení salve hřmotnému. Ale když byli v největším rozveselení, přišla k tabuli novina smutná, s čím jsou se někteří místodržící na hradě pražském potkali. A tak ulekli se jí všickni přenáramně, že sklopy vše hlavy jeden každý rozjížděli se a rozcházeli se z téhož banketu do příbytků svých jako omámeni.
1: Ve Vídni měli zase jednou smutek.
7: Co to zas ti Češi vyvedli? Dobrodiní vlády naší pomazané habsburské vážiti si neumějí a do příkopu z oken toho svého hradu naše věrné politiky metati ráčí.
1: Jenže kdybychom chtěli být puntičkáři, tak bychom museli konstatovat, že těch 27 českých pánů, kteří byli pro vzpouru proti Vídni za 2,5 roku na to popraveni na Staroměstském náměstí, nemluvilo většinou jinak než německy, a sotva třetina z nich ovládala také češtinu.
3: Tak ku příkladu proslulý stavovský generál hrabě Jindřich Matyáš Thurn, který svým plamenným projevem na sjezdu české šlechty v pražském Karolínu a ještě plamenějším na tajné schůzce v paláci Smiřických.
7: Oba dva byly proneseny samozřejmě v němčině.
3: Vyprovokoval útok na Pražský hrad a vyhození místodržících z okna. Tak tedy tento Thurn byl Němec s italskými předky.
7: Dokonce i profesor Karlovy univerzity a proslulý lékař Jan Jesenius, původem Slovák, narozený ve Slezské Vratislavi, uměl česky jenom pár slov a běžně hovořil německy.
1: Samozřejmě kromě latiny, kterou ovládali všichni vzdělanci.
3: Celé to slavné české povstání proti císaři bychom mohli arcivelice zjednodušeně definovat jako válku Němců protestantů proti Němcům katolíkům.
1: Nazíráno na věc objektivně, takové vyhazování byť jen dvou členů české vlády do 16-metrové hloubky, to nebyla žádná legrace.
7: A že s nimi letěl i písař Fabricius, to vážnosti celé akce nic neubírá.
3: Z toho, co víme o organizaci tohoto kousku, tak je jasné, že můžeme předpokládat úmysl zabít místodržící.
7: Turnovi a jeho spojencům
3: spolu s několika dalšími horkými hlavami
7: se podařil husarský kousek. Chtěli postavit váhající a nerozhodnou obec protestantských stavů před hotovou věc.
3: Bylo to skutečně na poslední chvíli a ještě včas, než se stavovská opozice zhroutila.
6: Se jmény vykonavatelů rozsudku přichází na pořad otázka osob, které věděli předem o přípravách defenestrace.
1: Zamýšlí se ve své knize Staroměstská exekuce historik profesor Josef Petráň.
6: Nejen sami místodržící, ale též valná většina shromážděných šlechticů se do poslední chvíle domnívala, že rozepře skončí jinak. Závěr ohromil v skutku všechny. S výjimkou organizátorů. Mnohý z přítomných by se nejspíš odtáhl, kdyby znal cíl. Naplno to tvrdí Jáchym Ondřej Šlik v dopise ze dne 2. března roku 16.21.
1: Tedy před chystaným procesem a popravou?
6: Kde omlouvá svou účast při shromáždění v České kanceláři. Thurn prý ho ráno před defenestrací napomínal,
7: abych jen na hrad mezistavy šel, že to ještě prve zvažováno bude, zda se to státi má nebo ne.
1: Myslí se defenestrace.
7: Na to jsem šel a sám pro sebe myslil. Jestliže ten zlý úmysl a předsevzetí pánům stavům předneseny budou, tehdy oni k tomu nepovolí, nýbrž i hned jim to, poněvadž mnozí blízcí příbuzní těch vyhozených budou přitom, bude řečeno. Ale ten falešný a zlopověstný člověk...
1: Tím myslel Šlik svého někdejšího spojence a spoluspiklence, hraběte Thurna?
7: Mně a veliký houf i větší díl tu přítomných a nevinných pánů hanebně podvedl a zavedl. Neb když jsem vedle jiných na hrad do zeleného pokoje šel, stavové se domnívali, že podle včerejšího usnesení v Karlově koleji mají se nejdříve společně dohodnout, co by tehdejším místodržícím přednášeno býti mělo. Ale hrabě Sturnu pojednou od stolu vstal a každého napomínal, aby s ním do kanceláře vešel. Což se stalo?
1: Takže on vlastně šel, pan Šlik, na ten pražský hrad nerad, dokonce snad proti své vůli.
3: O tom lze s úspěchem pochybovat.
7: Nicméně jedno je, jak se zdá zřejmé. Na poradě stavů v zelené světnici.
1: Zopakujme si, že takzvaná zelená světnice a neb pokoj se nacházela v sousedství Vladislavského sálu. Scházeli se tu k poradám a soudům rytíři.
7: Tak tedy v této zelené světnici nebylo ještě řečeno vůbec nic. A také v České kanceláři nepadlo do poslední chvíle ani slovo o defenestraci.
3: Kdyby padlo, tak by se o tom Slavata, Martinic nebo Fabricius ve svých pamětech a zprávách určitě zmínili.
7: O plánu tedy mohli vědět jenom organizátoři.
3: A ti, kterým to bylo důvěrně oznámeno.
7: Tedy především každý, kdo se nějak podílel na uskutečnění tajného plánu.
3: Jinak totiž ani podobný čin provést nebylo možné.
6: Martinic tvrdí, že Slavatu vyhazovali z okna Thurn a Šlik s několika dalšími, jménem neuvedenými osobami. Na něj samotného pak, že vztáhli ruku Vilém Zlobkovic, Jan Litvín Zříčan, Oldřich Vchynský, Albrecht Jan Smiřický a Pavel Kaplíř.
1: Moment, jak mohl Martinic vidět, kdo vystrkuje z okna jeho kolegu Slavatu? Byl přece vyhozen jako první, v té době ležel v příkopu a kromě toho z místa dopadu není do oken vidět.
7: No to je fakt. V případě Martinicově jde o informaci z druhé ruky.
1: A Slavata?
6: Slavata opakuje jména těch, kteří vyhazovali Martinice.
1: Což mohl opsat z Martinicovy výpovědi, ale taky si to mohl pamatovat.
6: Pokud jde o něho samotného, podotýká, že neví, kdo provedl exekuci. Soudí však, že to byly tytéž osoby, protože při defenestraci svého druha stál volně u okna, zatímco vzadu jiní už drželi Fabricia. Teprve potom prý Thurn, který stál za Slavatou a nemohl se tudíž zúčastnit exekuce jeho kolegy, zvolal.
1: Pochopitelně německy.
0: Edle Herrn, da habt ihr den andern.
1: Což máme po našem, tedy po česku.
0: Vzácní páni, tuto máte druhého.
1: Tvrdil Slavata.
3: Tvrdil Slavata, že volal Thurn.
7: Tak to popsal situaci pan místodržící ve svém raportu nedlouho po defenestraci.
3: Později ve svých pamětech už uváděl najisto, že exekuci na něm a na Martinicovi provedli tytéž osoby.
7: Jenomže my máme po ruce řadu dalších verzí.
1: Ano, jedna postranní vysvětlivka ve strahovském rukopise, kde jsou zapsány rozsudky exekuční komise z roku 16.21., tak ta vysvětlivka například uvádí.
6: Nejvyššího purkrabího a Matouše Děpolta Zlobkovic z kanceláře do pokoje zeleného vyvedli Thurn, kolona z Felsu a Vilém Zlobkovic a tu s ním kolona z Felsu a Bohuchval Berka zůstali. Vilém z Lobkovic panu z Martinic klobouk z hlavy srazil. Jan Litvín z Říčan, Oldřich Vchinský, Albrecht Směřický za ruce a nohy jeho a Slavatu vzali a po hlavě z kanceláře vyhodili.
3: Při výsleších si úlohu strážce v zelené světnici přisvojil Vilém z Lobkovic?
4: Je to jasné. Dělal si tím alibi, že nemohl být u samotné defenestrace.
7: Slavata ve svých pamětech potvrzuje, že purkrabího Šternberka a děpolta z Lobkovic vyváděli z české kanceláře Turn, kolona z Felsu, Vilém z Lobkovic a Berka.
3: Z dalšího

0: Však s největší pravděpodobností byli do organizace celé akce nějak zasvěceni.
1: Pavel z Říčan a Bohuslav z Michalovic vypovídali v roce 1621 před soudem.
2: Ano, máme tu další jména, s tím se nedá nic dělat a to nás ještě další čekají.
1: Že na samotném činu se vedle Smiřického, Vchynského, Lobkovice a Berbisdorfa podílel také Jindřich Matyáš Thurn.
0: S výjimkou Lobkovice uváděli ti dva muže, které exekuční komise nemohla stíhat.
2: Proč?
0: Buď to byli za hranicemi, anebo už nežili.
2: Takže tuto výpověď bychom nemuseli brát úplně vážně?
0: Musíme, protože Pavel Skála ze Zhoře, autor Historie české, a podobně i Bořita z Martinic, oba shodně tvrdí, že Thurn pomáhal při svržení Slavaty.
1: Naproti tomu se zdá nepravděpodobné, že by Slavata neuvedl jméno svého úhlavního protivníka,
2: tedy Thurna,
1: kdyby si v skutku povšiml, že na něho Thurn vztáhl ruku.
2: A to on by si asi povšiml, i když byl nutně rozrušen.
0: Dobře si přitom zapamatoval, že Thurn stál hned za ním a pobízel ostatní k násilnému skutku.
1: Ať už tedy Thurn byl opravdu defenestrátorem, anebo celou akci jenom řídil, je jisté, že tu měl účast prvořadou.
2: Ještě nám zbývá písař Filip Fabricius. Kdo pak vyhazoval jeho?
0: Ta jména už pro nás nejsou natolik rozhodující. Šlo totiž o spontánní nápad několika mladíků, které vedl Smiřický a Thurnův důvěrník Ehrenfried z Berbisdorfu.
2: Takže Fabricia schodili z okna jaksi mimo program?
0: No, tak nějak nad plán. Popuzoval okolo stojící, aby pamatovali, že vztahují násilně ruce na královské úředníky.
2: Jako by to dotyční nevěděli.
0: Navíc zapisoval všechno, o čem se v kanceláři v jeho přítomnosti jednalo.
2: Což muselo pány notně naštvat, ještě aby si někdo zapisoval, co a kdo dělá.
0: A tak ho vyhodili taky.
1: Hrabě Thurn jeho potrestání schválil.
3: Fabricius sám psal jednomu svému známému v dopise datovaném 16. července 1618. roku,
2: tedy necelé dva měsíce po defenestraci,
3: že na vyhazování Martinice se nejvíce podílel Oldřich Vchynský a Vilém z Lobkovic.
2: A co se jeho samotného týká?
0: Já sám pak třetí v témž pořádku jsem oba pány následoval a na větším díle jsem pana Smiřického Fedruňku užil. Od něhož také předešle rozličným způsobem byl jsem sužován.
2: Fedruňk je podpora přímluva. Písař Fabricius užívá toto slovo, jak je zřejmo z kontextu, s hořkou ironií.
0: Ehrenfried z Berbisdorfu byl můj nejúhlavnější nepřítel, který také předešle vlasy mé a vousy na bradě snášeti a trpěti nemohl.
2: Proč byl pan z Berbisdorfu alergický na písařův porost hlavy, tak to se nám, prosím vás, zjistit nepodařilo.
3: Filip sekretář chtěl se pod ochranu hraběte Šlika přivinouti a mezi stavy po stranách jako čamrha sa postavy prostřední se točil a dle své všetečnosti a úštipků navyklých jich dosti nevčasně a nerozšafně napomínal.
2: Což neměl dělat čamrha, jak jsme si už řekli.
3: Tou příčinou někteří z nich, pohnuvše se i proti němu hněvem, tulichy ho zkuchati chtěli.
2: Tulich je dýka. Co znamená zkuchat někoho tulichem, to si každý hravě domyslí.
3: Na napomenutí však hraběte Šlika, aby místa toho neobvražďovali.
2: Skvostný termín, neobvražďovat místo, jako aby ho tím mordem neposkvrnili.
3: Nýbrž za pány tohoto služebníka poslali, jako nějakého snopka ho týmž oknem také vyhodili. Což vše zběhlo se téhož 23. dne měsíce máje mezi 15. a 16. hodinou na celém Orloji.
2: Kdybychom postupovali při ohledávání místa činu jako kriminalisté, jakož i při zjišťování, která se choval a zda byl zrovna přítomen nebo ne, jeden každý z aktérů, tak bychom si museli ověřit, do jaké míry byli všichni podezřelí z trestného činu zasvěceni

0: Češi se dokonce na jeho přípravě podíleli.
1: Dobrý nápad.
0: Děkuju.
1: Z těch, které uvedli Slavata a Martinic, že to byli vykonavatelé rozsudku v krátkém procesu, víme o dvou, že se zúčastnili předešlého odpoledne tajné schůzky v domě Smiřických.
2: Byl to mladý Albrecht Jan Smiřický a důstojník blízký Turnovi Oldřich ze Vchynic.
1: Organizovali defenestraci společně s Turnem samozřejmě a z jejich jednání je to vidět.
2: A máme tu ještě Viléma Lobkovice, Pavla Kaplíře a Jana Litvína z Říčan.
1: Ti při vyhazování místodržících čile spolupracovali.
2: Tím máme pohromadě okruh osob, které přicházejí v úvahu jako organizátoři defenestrace.
1: Když nepočítáme Pavla z Říčan...
0: Ten nic, ten byl jenom muzikant, chci říct si mluvčí.
1: Nejčastěji vystupovala do popředí trojice protestantských radikálů. Turn, Kolona z Felsu, Vilém z Lobkovic.
2: K ním se připojili...
1: Občas?
2: Václav Vilém z Roupova, Albrecht Jan Smiřický, Jan Litvín z Říčan, Oldřich Vchynský.
1: Svůj názor dali najevo i Jáchym Ondřej Šlik, pak ještě další Šlik, Jan Albín a Bohuchval Berka.
0: A co ostatní účastníci?
1: To byl onen anonymní dav v líčení Slavatově, spíše vedený či svedený, jak říká Šlik, než iniciativní.
2: Když se celá věc po necelých třech letech vyšetřovala, mnozí z aktérů zapírali, co mohli a jak mohli.
0: Zřejmě nejúporněji Vilém z Lobkovic.
3: Tvrdil na svou obranu, že se o chystané defenestraci dozvěděl až 23. května ráno cestou z Karolina na hrad, a to od Kolony z Felsu.
1: Na mostě se ke mně přidal Fels a řekl mi, že někteří vyletí z oken. Tázal jsem se ho, kde to bylo usneseno, že o tom nic nevím. Potřásl hlavou a jel k hraběti Turnovi.
3: Na hradě se Vilém z Lobkovic prý ptal Šlika ohledně vyhazování z okna. Přísahal, že o tom nic neví, pouze Turn a Fels, že o tom mluvili.
2: I když několik účastníků vypovídalo, že se Vilém z Lobkovice zúčastnil osobně defenestrace, on sám tvrdil...
1: Všichni křičeli, že oni, Slavata a Martinic, jsou ty pravé šelmy, které je třeba vyhodit z okna. Já jsem ale vzal za ruce pana nejvyššího Purkrabího a pana Převoda Křižovníků.
0: Což byl jeho strýc, Děpold z Lobkovic.
1: A odvedl jsem je do zelené světnice. Brzy na to přišel Rudolf ze Štubenberku a řekl česky. Teď jsme ty hromy vyhodili z oken, Slavatu, Martinice a Filipa s nimi. Strhl se velký pokřik. Chtěl jsem jít hned do kanceláře, ale Fels mi radil, abych tam nechodil, že je tam ještě bouřlivo. Proto jsem sedl se svým strýcem a nejvyšším Purkrabím do vozu a jel pryč.
0: Neměl to špatně vymyšleno, pan Lobkovic?
2: On asi správně tušil, z čeho bude obviněn, a tak se už dopředu k některým aspektům události vrací, obrací je na ruby.
0: K vlastnímu prospěchu.
2: Samozřejmě.
0: Některá fakta ale popřít nemohl.
2: To nemohl, ale přesvědčoval všechny, že se o defenestraci dověděl až na poslední chvíli a že neměl s přípravou a provedením plánu nic společného.
1: Jiné jeho projevy vynikají poměrně značnou prostoduchostí.
2: Tímhle si však zřejmě zachránil hlavu.
0: Možná mu to poradil někdo z právníků.
2: Možná.
1: Přitom Lobkovic jednal před defenestrací tak, jako by dobře věděl o tajném plánu. Přidržel se přitom svých nerozlučných druhů Turna a Kolony z Felsu.
3: O Turnově příteli z generality Linhartu Kolonovi z Felsu rovněž účastníci tvrdili, že byl zasvěcen do přípravy defenestrace a jeho jednání v české kanceláři tomu nasvědčuje. Existuje výpověď o jeho účasti na tajné poradě. Přitom on sám nevyhazoval Slavatu a Martinice z okna. Hlídal druhé dva místodržící v zelené světnici.
0: Kolona z Felsu se však Bílé hory nedočkal, padl v bitvě u Zinzendorfu. Posmrtně byl odsouzen ke ztrátě cti a majetku a jeho památka byla prokleta.
2: Do okruhu zasvěcených ještě patřil Pavel Kaplíř.
0: Což byl příbuzný starého pána Kašpara Kaplíře ze Sulevic. Tento stařec skončil na Staroměstském náměstí.
2: Nikoli však Pavel Kaplíř. Tomu se podařilo po Bílé hoře ujet spolu s generalitou ze země.
1: S kaplířem byl zpřízněn i Jan Litvín Kafka z Říčan.
2: Dobrý známý Albrechta Jana Smirického.
1: Který se podle Martinice aktivně podílel na defenestraci, což by nasvědčovalo tomu, že i on věděl o tajném programu radikálů.
0: Oni byli vlastně všichni sami, staří, dobří známí a velmi často i blízcí, nebo aspoň vzdálení příbuzní.
2: Celý panský stav na sněmu, to byla taková schůze švagrů, kmotrů a strejčků, kteří se tak nezapomínali titulovat ani ve své korespondenci.
1: Někteří historikové hledají ve vzájemných sňatcích příčinu častého vymírání rodů v předbělohorské době.
3: Thurn záhy věděl, že se místodržící dostali do Lobkovicova domu. Martinic ve své zprávě líčí, jak hrabě Thurn přišel žádat Polixenu Lobkovicovou o vydání obou místodržících, ale dal se vcelku lehce odbít. Podle některých zpráv posílaných z Prahy brzy po události dobře informovanými jezuity, Thurn dokonce měl navštívit ještě téhož dne oba dva pány, kteří prý ho prosili o ušetření holého života a slibovali, že se ve všem podřídí. Thurn a radikálové, jak je vidět, netrvali na dokončení exekuce. Počítali snad s tím, že hrabata jako rukojmí v jejich moci budou užitečnější při jednání s císařem než jejich mrtvoli? Jestliže ano, pak toho dostatečně nevyužili a nedovedli zabezpečit. Martinic ještě téhož večera uprchl v přestrojení z Prahy. Zraněný Slavata se zavázal reverzem, že zůstane.
0: V podobě mužů dvou dosti silných postav byli z okna prvního patra Ludvíkova křídla Pražského hradu svrženi nejenom jacísi úředníci, ale i zástupci české zemské vlády. Její zbytek už se v české kanceláři raději ani neukazoval.
2: Ozbrojená čeleď hraběte Thurna po obou z okna svržených do hradního příkopu střílela.
1: Poté, když stavové opustili hlučně královskou kancelář, obsadila jeho četa všechny brány hradu, protože mezi vycházejícími nespatřila vycházet svého pána.
2: Jako kdyby jeho ozbrojenci dostali předem pokyny, jak si počínat.
0: Jáchym Ondřej Šlik ve svém listu z března roku 16.21. se snaží předejít výtce, že nezabránil defenestraci, anebo že aspoň nedal výstrahu místodržícím.
1: Nemohl jsem jim tehdáž výstrahu dáti, neboť hrabě z Thurnu již byl hrad Rejtary obsadil a v něm bran se zmocnil právě tehdáž, když procesí na hradě konána byla.
0: To by tedy znamenalo, že brány hradu měl Thurn zajištěny už ráno před tou defenestrací.
2: To ale není pravděpodobné.
0: Proč?
2: Slavatu vynesli z příkopu do Lobkovicova domu zadní branou vedle Černé věže, ještě beze všech překážek.
1: Každopádně Thurnovi jezdci na hradě v době defenestrace už byli.
3: Když bylo po všem, vyšel Thurn na nádvoří a vsedl na koně, aby zjednal klid jako dočasný vojenský diktátor. Nikdo ho do takové funkce nepovýšil, nikdo mu však také nebránil.
2: Hejtman Pražského hradu,
0: byl to katolík Diviš Černín,
2: složil novou přísahu stavům a císaři.
0: Za 3 roky poté to odpikal smrtí.
1: Hrabě Thurn vyjel v čele průvodu z hradu do pražských ulic.
2: Tam to vřelo vzpourou.
1: Pražská chasa se právě chystala k pogromu na katolické domy a kláštery.
2: Thurn se svou ozbrojenou družinou tvrdě zavedl pořádek a vysloužil si za to později pochvalu příznivců i největších odpůrců.
3: Panstva a rytířstva sjelo se v tu dobu na staroměstském rinku dobře do 400 koní.
0: To je hezká věta Pavla Skály ze Zhoře. Lze jen ocenit, že pražského panstva a rytířstva napočítal do 400 koní.
3: Mezi nimi byl i hrabě z Thurnu, nalézaje se životně na rinku i jinde po ulicích, ve všech 3 městech pražských přední místa pokojně projížděje. Lid obecný, jehož se všude a zvláště na staroměstském rinku veliké množství se běhlo, hotov byl kláštery, židy a jiné lidi podezřelé šturmovati a vybíjeti. Thurn však příbětivou řečí je napomínal mluvě.
1: Páni přátelé, my nic proti straně pod jednou nemáme, než ty, kteří nám majestát chtěli zkaziti, potrestati jsme dali, aby žádnému překážky v náboženství více nečinili. Pročež raději, kteří jste řemeslníci ke svým řemeslům a kteří nádeníci ke své práci, zase se najídejte. My, co jsme koli začali, z toho dá pán Bůh, také časem budeme tu, kdež náleží odpovídati.
0: Jindřich Matyáš Turn řekl, že ať se začalo cokoliv, my se tu budeme odpovídati. A řekl to na Staroměstském náměstí. Za 3 roky a 1 měsíc právě tady za to, co začali, ručili svými hlavami mnozí z jeho přátel, příbuzných a spojenců. On sám, který stál u zrodu českého povstání, však mezi nimi

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, lidi.

sice prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí,

0: dostat lekárničku, peníze na pokuty, vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, ozeď, ostrom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Jistě jste zvědaví, koho jsem dnes pozval, aby se mnou tu jízdu ve dvojici po rozhlasových vlnách rozjel. No, je to vynikající český herec, kterého jsme si, no tak docela nedávno připomněli třeba na televizních obrazovkách ve filmu Vratné láhve. Já nikdy nezapomenu, jak mě dostal svým novým pohledem na Danielu Kolářovou a tou větou Dych, líbe, dych. Vítám Jana Vlasáka, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tandem Jana Rosáka. Hostem dnešního tandemu je tedy herec Jan Vlasák, už jsem vzpomněl Vratné láhve, tak u toho chviličku ještě zůstanu, protože to je, řekl bych, naprosto typický případ toho, že se dá i z takové menší role udělat velikánská záležitost. No to asi nikdo nezapomene. Jednak jste použil fantastický ten způsob toho ráčkování tam. Hmm. A potom ta postava byla taková úpěnlivá. Dal jste do toho kus jako z vlastní iniciativy, nebo vás takhle vedle Honza Svěrák?
2: No, samozřejmě, já jsem na to dělal konkurs. Na to dělal konkurs Pepek a Abraham donutil a tihle lidi byli na to osloveni. To mě říkal pan Svěrák, zde některá, no, to mě říkal. Když už jsem to potom jako začal točit a toto, tak mě říkal, no hele, na to byla fronta. Jako, no. V uvozovkách, no, tak jsem to takhle, no já když jsem ty zkoušky dělal, tak pan Svěrák říkal, počkejte, tohle myslíte vážně takhle? Jako, protože já jsem třeba do toho dialogu, mě tekly slzy a tak jsem tak jako byl takový tohleto a on říkal, a to myslíte, že jako takhle byste to? Já říkal, no já jsem si myslel, že to tam patří, jako, a třeba když to nebudete chtít, tak to tam nebudu dělat. Tak jsme se dohadovali takhle velmi zaražený. A pak, když jsme to točili, tak mladý Svěrák ho říká, pojď se na to podívat, pojď se. Já jsem to nevěděl, protože jsem točil s tou, jo, s Kolářkou, tohle. No. On říká, pojď se na to podívat. A on si sedl, a jak já jsem točil s tou Danou, tak on tam seděl na ty židli a koukal na mě a cukalo mu v tom a říkal, to snad není pravda. A tak jako byl z toho takový překvapený, ale mně to přišlo úplně normální. Já jsem si myslel, že to tak prostě má být a musí být a tak jsem to takhle pojel.
0: Já si myslím, že to tak muselo být, určitě. Aspoň teda mně se to líbilo velice. No, ale abychom nezůstali jenom u Vratných láhví, tak za ty dva roky, co jste, pane Vlasáku, u nás nebyl, tak co je nového? Co máte na repertoáru, co hrajete, co jste natočil?
2: Tak já moc netočím. Já jsem se akorát účastnil se té ordinace, ale musím říct, že mě mrzí, že jsem prošvih jeden film, a to Kawasakiho růži. To jsem dostal nabídku od pana režiséra a za týden mě volal, že bohužel, protože v tom jsou slovenské peníze, tak tu moje roli, co jsem měl dělat, bude dělat pan Huba.
0: No,
2: takže jsem to prostě...
0: No, to je samozřejmě na jednu stranu škoda, na druhou stranu je zase docela povzbuzující, že na to byli kandidáti dva, oba dva tak skvělí herci, jako je Hubáli.
2: Jo, tak já jsem to musel jsem to uznat, no to jsou takové
0: no,
2: životy.
0: A jak se vám hraje v seriálu?
2: V seriálu, tak já tam teď moc nedělám, i když teď jsem zase, mě jaksi nabídli prodloužit smlouvu do konce kalendářního roku 2010, že tam něco ještě vymění, protože se tam zase proměnila celá ta skvadra, která to vymýšlí, píše a tak dále, která je u zrodu toho, takže snad mě tam něco vymyslí, tak do konce roku možná něco natočím ještě, no. Jinak jsme udělali pěkný představení, Lída Engelová zrežírovala u nás dobře rozehranou partii, to je skvělý představení, to je komedie a to je právě taková komedie rakouského autora. A mladý kluk, takový 35-letý kabaretier a píše si pro sebe kabaretní výstupy a kromě toho napsal tuto hru pro tři stárnoucí lidi, dva chlapy, to hrajeme s Petrem Štěpánkem a Jitka Smutná do toho hraje tu osobu, která je prostě mezi těma dvěma chlapama. perfektní.
0: A jmenuje se to?
2: Jmenuje se to Dobře rozehraná partie.
0: Tak, to je v podstatě jako dnešní tandem, taky docela dobře rozehraná partie.
3: Tandem cestuje.
0: Dnes si zacestujeme s hercem Janem Vlasákem. Nevím, jaký jste cestovatel, jestli máte rád spíš takové ty poznávací zájezdy, nebo jste typ, který odjede k moři do Řecka, praští sebou na pláž a nevstane až po 14 dnech.
2: Ne. U mě je to daleko prostší, bych řekl, protože já už jsem starší ročník, takže já zažil ještě takový ten aktivní svůj věk, jsem zažil za bolševíka. A to znamenalo vycestovat někam, znamenalo, to známe, starší známe to všecko.
0: Jak se to jmenovalo, výjezdní doložka?
2: No, přesně tyhle styno. Tam bylo takových potřebných lejster k tomu, že to jsem nikdy nechtěl vysát, tak jsem nikam nejezdil. Takže jsme se rozhodli, že místo těchto zájezdů, poznávacích nebo jakýchkoliv jiný, budeme dělat to, že si postavíme domeček. Tak jsme místo toho, vždycky každý prázdniny z Ostravy, kde jsem byl po většinu v tom angažmá, jezdili do mý rodní vesnice a tam jsem tak lepil domeček. No. Tak to bylo moje cestování.
0: Připomeňte vaši rodnou vesnici.
2: Moje rodná vesnice se jmenuje, prosím pěkně, Vrdy Bučice. Tímto zdravím svoji sestřičku Hanku a všechny dobré rodáky, abych tak řekl.
0: Vrdy Bučice, Vrdy Bučice. U jakého většího
2: to je, vesnice, poměrně docela velká, u Čáslavy. Když se jede z Čáslavy na Chrudim, tak projíždíte touto vesnici.
0: Vrdy Bučice. No a jezdíte občas?
2: Jezdím tam, ten domeček už je dokončený, takže tam jezdíme a tam si užíváme.
0: No a ani teď, kdy už se může jezdit a už nepotřebujete dělat tu obíhačku přes domovní důvěrníky, uliční důvěrníky, ROH a já nevím co, kdo všechno museli schvalovat náš výjezd do zahraničí, ne?
2: Já jsem asi praštěnej, anebo se tomu říká blbej taky. Ale já jsem natočil takový film, který se jmenuje Hostel, který proběh celým světem a byl velice populární i v Americe, já nevím kde. A Eli Roth, režisér toho filmu, který teďko točí taky, který natočil taky jednu roli teďko v jednom takovým taky kontroverzním bijáku, mě potom, když jsme to dodělali, říkal, hele, chceš točit? A já jsem říkal, no já bych docela točil. Tak já bych ti to zařídil. Tam, seženu ti manažera a všecko a tohle. A já jsem pak si říkal, ale prosím tě, Honzíku, vzpamatuj se, teď už se starej.
0: Ne.
2: Už se na to vyprdni. Jo, já jsem si tohle to řekl, ještě bys, musel by se zdoučit tu angličtinu, to by snad takový problém nebyl, ale nikdy ji nezvládneš natolik, abys tam udělal díru do světa. Vykašli se na to. Tak jsem se na to vykašlal. Takovej, já jsem cestoval.
0: Je to možný, vy jste takhle hodil kariéru.
2: Takhle jsem to hodil, no ale právě jsem si říkal, no tak v tomhle věku začínat kariéru, je to blbost.
0: No ale víte, co je u vás docela zajímavé, řekl bych cesta, která je v přeneseném slova smyslu cesta angažmá, protože jste prošel pár divadel.
2: To jo, to jsem prošel. Já jsem vůbec k tomu divadlu se klopotně dostával tím, jak jsem neudělal zkoušky na Damu dvakrát, musel jsem jít do Brna, tam jsem je udělal, z toho se odvinulo moje první angažmá v Uherském Hradišti a tak dále. Tam jsem potkal určitý lidi, kteří šli potom do Ostravy, tím se odvinula Ostrava, pak tam přišel Honza Kačer, ten nás jaksi zpracovával, něco nás naučil. Takže to bylo takový velice rušný. No a pak Praha s Honzou Kačerem a potom Brno, protože nás vyhodili, nebo respektive jsme odešli od Buriánu ještě za bolševíka.
0: A zase Praha?
2: A z Brna zase Praha do Realistů a pak do Národa a pak z Národa do Komorního, do městských divadel.
0: A v současné době?
2: A v současné době jsem v městských divadlech pražských.
0: Ve stálém angažmá.
2: Ve stálém angažmá ještě pořád, ano.
3: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Jan Vlasák je člověk přemýšlivý, člověk, který dost často leží v knížkách, čili možná, že odtamtud byste teď mohl načerpat myšlenku na nějakou osobnost historie, kterou obdivujete, o které přemýšlíte, a kdybyste na nějakou takovou osobnost přišel, tak a mohl se s ní teoreticky potkat, o čem byste si popovídali?
2: No, já bych to trošku otočil, že by to nebyla osobnost, která mě fascinuje něčím úžasným a následování hodným. Já bych spíš teďko zabrousil do toho tímhle způsobem. Mě zajímá, proč my jsme na tom teď tak, jak na tom jsme. Takové bych řekl to, aby to neznělo vznešeně, morální klima, v kterým existujeme, jo, a který mám pocit, že je na dost nízký úrovni. Nevím, jestli je to celosvětový, ale u nás je to teda určitě hodně patrný. A tak jsem si říkal, musím šáhnout do historie, a začal jsem si, měl jsem doma asi 5 let koupenou knížku, koupený 3 knížky, 3 svazky teda, vzpomínek Karla Ladislava Feuerabenda, což byl takový agrární politik první republiky, který potom s Benešem byl jednak byl potom ještě v protektorátní vládě a pak opustil s Benešem republiku a byl ve vládě londýnský. Jo. A tyto vzpomínky jsou teda psané ze skrajně pravicových postojů, ale kde teda on hodně kritizuje Beneše, ale ne z nějakých levných pozic, ale skutečně z pozic člověka, který té politice rozuměl, tu politiku nakonec potom dělal a viděl do toho a kritizuje ty jeho postoje nikoli jenom Mnichov, ale před Mnichovem. Celý to vedení jeho politiky před Mnichovem určitým způsobem, určitým směrem, teda hodně doleva, hodně ke Stalinovi, hodně k Rusku a tak dál. Teď si, a konto tohoto jsem dočetl, pak jsem si vzal Prokopa Drtinu, což je teda zase takový člověk, který byl Benešovým sekretářem nebo tajemníkem i na hradě tady v republice, i potom venku v Londýně. A ten zase tu postavu Beneše vidí z levého úhlu teda pohledu, čili mu velice fandí, adoruje ho, obdivuje ho a tak dále. Nicméně se z toho člověk stejně dovídá určitý prvky, který jakoby se založili do té naší povahy, do toho našeho prostě vnímání světa, do toho orientování se. Jo. A já mám takový pocit, že to pořád jsou zdroje, které nás pronásledují ještě teď po těch, já nevím, 40-50 letech.
1: No samozřejmě, přesně to, co říkáte, protože mě by docela zajímalo, jestli pak náhodou o tom Feuerabend nepíše, proč, co vedlo Beneše k tomu, že tu demisi v 48. přijal, protože v podstatě jeho rozhodnutí poslalo tu republiku, i když nevím, možná, že i bez toho rozhodnutí by to tak dopadlo.
2: Ono to bylo asi, co já jsem z toho vyčetl, ta orientace byla celosvětová doleva. V té první republice i ta

0: inteligence naše, kulturní inteligence a tak dále, všechno směřovala doleva, to všechno tíhlo doleva.
1: A po válce
0: ale
1: zvlášť.
0: Oni nedovedli dost dobře docenit rozdíl mezi komunismem, mezi Stalinem, mezi komunistickýma intrikama a mezi Sovětským svazem, tak jak vystupoval navenek. Oni prostě tu bídu toho komunismu, tu faleš toho komunismu, jak si bagatelizovali, mám pocit, nebrali ji dost vážně na to. A potom v 48. už bylo pozdě.
1: Samozřejmě. Bylo tady veliký poválce, veliký nadšení z toho, že nás osvobodila Rudá armáda. Všichni vstupovali do komunistické strany.
0: To všechno bylo levý, od toho roku 43 to bylo tutově levý, všechno už.
1: Říká můj dnešní host, herec Jan Vlasák.
2: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Jan Vlasák měl to štěstí, že při své pouti různými angažmá zakotvil na dlouhou dobu taky v Ostravě a tam jste se potkal s osobností, která je velice taková, řekl bych, nejednoznačná. Já jsem ho taky osobně znal, měl jsem ho moc rád a přestože měl i své stinné stránky, tak ty světlé převládaly. Prostě Jirka Vimr byla veliká osobnost. No, jo, vy jste se tam s ním potkal i v angažmá přímo.
0: No ano. Já jsem ho poznal v divadle Petra Bezruče. Jsme spolu byli v angažmá a nějak jsme s nějakýma koncema své bizarderie, každé té osoby, jedné, druhé, jsme se nějak prostě dostali do kontaktu bližšího a zpřátelili jsme se a ženy se tak trošku přátelili taky. Takže asi tak půl roku jsme se docela intenzivně stýkali a toto a dělali jsme různý výlety taky, takový blázněviny prostě tam v těch údolíčkách a toto. Jirka byl úžasná persona, prostě strašně, no já ho považuji za geniálně talentovaného člověka, což konec konců prokázal, že jo, potom celou svou kariérou. A tak moc vzpomínek na něho mám. Hráli jsme spolu na alternaci Hamlet a já jedno, když jsme byli u něho na návštěvě, tak jenom na dokreslení té bizarnosti jeho osoby, on měl takovej sešitek, do kterého na ty rožky, jo, sešitku, maloval na každý ten list jakousi figuru a potom říkal, pojď se podívat. Pak to vzal a začal ty listy pouštět rychle za sebou a vy jste viděl biograf.
1: Kinematograf.
0: To bylo něco úžasného. A tím to on se bavil. A on když byl v tom, tak on nesměl nikdo vyrušovat. A my jsme tam přišli jednou na oběd a on taky takhle pokračoval, protože byl zrovna v akci. A ta jeho žena byla krásná holka mimo jí. Ta volala, Jirko, v oběd. On tak jako to říká, krucifix zrovna teď, když přijde generál. Maloval to generál.
1: No, Jirka, jak říkáte správně, pane Vlasáku, byl vynikající i herec, jak si i vážný rolí hrál Hamleta, ale pozor, on uměl taky senzačně recitovat, i když to, co si teď zrovna poslechneme, je recitace velice netypická, prostě taková vymrovská.
3: Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez masem. Petr Bezruč, Ostrava.
4: těžil. Mlže, mlže. Mlže, já jsem... Jsem. 100 roků.
5: Kopal.
4: Kopal. Tuhlí. Zase. Petr Bezruč. Otrava. Strava. Stroku však těžil myšel jsem. Stroku kopal jsem. Za 100 let prameni bez masé. Svalím železo zůlím. Chléb s uhlím beru si dobrá. Z roboty jdu na botu. Při Dunaji strmý je strmý kurík, že pa mě to rozdrá dneska.
6: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
7: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Někteří z herců, kteří přicházejí sem k nám do tandemu jako mý spolutandemisté, mají za sebou taky, anebo přímo jaksi aktuálně, zkušenost hereckých pedagogů. To je i případ Jana Vlasáka. Vy jste nějakou dobu učil herectví, jestli se nepletu, na soukromé herecké škole.
2: Ano.
1: Jaká je vaše zkušenost z toho, se výuky mladých herců?
2: No hrozná. Já jsem zjistil, že to vůbec neumím a že to vlastně nemůžu dělat. Ono to je... Já jsem to šel vlastně dělat, jednak to byla taková náhoda, protože Eliška Balcerová, s kterou jsme zrovna zkoušeli na Hradě, učila na té škole a už toho chtěla nechat nebo potřebovala z nějakých důvodů, jestli měla nějakou větší práci mimo a tak dál. To už si nepamatuju, prostě potřebovala sehnat na sebe, za sebe náhradu, oslovila mě. Já jsem říkal, no počkej, tak já si to rozmyslím, ono by to nemuselo být špatný, já bych se mohl dovědět něco o tom, jaký jsem byl, když jsem byl, jak pitomej jsem byl, když jsem byl mladý, jo, co jsem všecko neuměl a tak dál. Tak z tohohle důvodu jsem to vzal a začal jsem to dělat. Tak jsem si k tomu taky opatřil pár knížek Čechova Michaila, Boleslavského, Stanislavského, já nevím, co všecko, takovýhle jakoby návodný texty, co všecko se dá teda dělat. A tak jsem se do toho pustil, ale vždycky jsme tam byli dva, nebyl jsem tam sám. Jednou jsem tam byl s Jitkou Smutnou, jednou s Lenkou Termerovou a s Marí Málkovou. Mařena byla výborná, teda to myslím, že to je... Všechny ty holky byly lepší než já vždycky v tom, jo. Vždycky byly praktičtější, energičtější, jako věděli si s tím víc rady.
1: Ono je to totiž docela zvláštní fenomen tohoto učení, protože člověk může být třeba výborný herec, ale třeba to neumí jaksi na ty svoje žáky přenést a neumí to jaksi vyložit.
2: Přesně, já jsem věděl, co by potřeboval, věděl jsem, jak by to mělo vypadat, všecko, ale ta trpělivá cesta... A to správně zvolené slovo, který rozžije toho člověka, to je tak těžký, to je tak jako to trefit, to je ohromně těžká.
1: To musí být dar, ano, ano.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Herec Jan Vlasák je hostem Tandemu a před chvilkou jsme si popovídali o tom, jak je těžké přenášet, dejme tomu, svoje zkušenosti někomu jinému, jinými slovy, učit někoho, pomáhat mu. Tak zkusme to teď obrátit, protože si o tom taky v našem tandemu velice často povídáme, kdo vám v životě pomohl, kdo byl vaším dobrým pedagogem. Ale nejenom pedagogem, třeba už jenom rádcem, že vám dal třeba nějakou radu, na kterou nikdy v životě nezapomenete.
2: Já když vzpomínám na úplný začátek, když jsem ještě byl student teda gymnázia, tak jsem už toužil hrát divadlo a snažil jsem se to nějak prostě se k tomu dostat, ale... V té Čáslavi nebyly vůbec možnosti, ale co jsem dělal v té Čáslavi, že jsem chodil do klavíru. Pak jsem chodil do hudební školy a tam byl vynikající ředitel a pedagog. To byl taky člověk tak mocného talentu, že byl schopný psát opery, napsal nějakou dětskou operu, měl ženu, která učila zpívání, tam jsem taky se snažil chodit a toto. A ten mě dal jednu radu, které jsem neuposlechl, bohužel, možná bohužel, dalo by se říct, říkal, prosím tě, herectví, vykašli se na to, co s tím chceš dělat, to se do světa nedostaneš. Nauč se pořádně hrát na nějaký nástroj a projedeš celý svět. Tak to byla taková první rada, které se mě dostalo. No, tak jsem neuposlechl.
1: No, tak možná jste udělal jste asi dobře.
2: Možná jo, protože já jsem zase takový ten muzikantský talent neměl. Ale potom jsem teda dostal se mě teda pár dobrých, teda jsem potkal pár dobrých lidí. Jedním z nich byl pan Alois Hajda, pedagog, teda režisér Státního divadla v Brně, vynikající režisér. A ten nás dostal ve škole v Brně a pracoval s náma a to bylo teda setkání, to bylo úžasné setkání. To jsem teprve ucítil, co to vůbec může divadlo být. Ten s náma jednal jako s lidma hotovejma, nepoučoval nás, nemustroval nás, ale vyžadoval po nás určitý věci a no, komunikoval s náma na té naší úrovni. No, byl to báječný chlap, báječný pedagog, výborný režisér a prostě no, chlap úžasný.
1: To člověk pozná.
2: Toho zdravím teďko takhle, pokud to poslouchá, tak Lolečko, já tě zdravím.
1: Člověk pozná, jak je strašně důležité trefit na toho správného režiséra, protože dejme tomu, člověka se stejným talentem může i špatný režisér v podstatě zabít.
2: Ano. Ano,
1: a naopak dobrý povýšit.
2: A Další takové setkání, ještě řekl bych takové potom zralejší pro mě, bylo v Ostravě s Honzou Kačerem, který mě dal takovou důvěru, že tam byl prostě tam, já jsem tam byl takový jako ocásek v tom souboru za Kovala, který to vedl, to divadlo. A když tam Honza přišel, tak jedna z prvních věcí, kterou udělal, že mi dal hrát Cyrana z Bergeraku. A prostě já jsem se úplně vyděsil, když jsem to viděl, ale byl to můj sen od dětství, jo, si zahrát tuhle tu roli. To já jsem jako se na to jako jsem říkal, to bych si nikdy chtěl zkusit. Tak on to jak si vytušil, to jak si na to přišel, prostě najednou na tom obsazení to bylo. A přitom tam byl Karel Vochoč, který na to byl, to byl prostě bard toho souboru a to dal to mě. A bylo to nádherné představení, bylo to prostě, viděl to pan režisér Krejčík, a ten říkal, no Kačer, poslechněte, to je vlastenecký čin, jo. Jste zahráli tady, to je úžasný. No to bylo v době velkého temna, teda ty normalizace, a toto Honza to udělal parádně, prostě takový živý, pestrý představení, krásný, opravdu. Tak ten Honza byl druhá taková persona, která napsal mi takový dopis, ve kterém říkal, ve kterém mě strašně fedroval sebevědomí, jo, podporoval, a v tom dopise bylo napsáno: Heleď, Cyrana hrálo spoustu herců, ale teď seš Cyrano číslo 1 ty. Pamatuj si to.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: chytré otázky prvou zejlec, kdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Jan Vlasák bude ještě chviličku, ještě pár minut hostem tandemu, takže možná by stálo za to popovídat si taky o trošičku vašem soukromí. Jak rodina, jste dědeček?
2: Ano.
1: Spokojený dědeček, šťastný dědeček?
2: Velice spokojený, velice šťastný.
1: Ano. Kolikanásobný?
2: Patero, nebo pětinásobný.
1: Prosím.
2: Ano, no, no,
1: pět. Při vašem mládí?
2: To jsou lichotky. Ne, opravdu, no. Tak my jsme začali brzo a děcka taky.
1: No jo, mě brzo. My jsme začali pozdě.
2: Já mám už kolika 19-letýho vnuka, 18-letou vnučku.
1: To budete
2: A ta nejmladší má 10.
1: Tak ale přece jenom vrátíme se ještě k herectví, k vaší hlavní činnosti samozřejmě, k tomu, co vás nejvíce naplňuje, co vás určitě taky hodně těší. Co je před vámi teď? Jaké úkoly?
2: No, před námi v divadle vůbec a přede mnou je teď Král Lír, kterého budeme dělat. To už se na to připravujeme, už jsme se scházeli a něco si o tom tak říkali a tak dále a tak dále.
1: Čili vy Lír?
2: Já budu dělat Líra.
1: No to je nádhera.
2: No, začneme zkoušet teď 15. května nebo 10. května a někdy 12. září by měla být premiéra.
1: Je, to je krát, no. To je ale klád. No. Jaký bude obsazení ještě kromě nás?
2: No, ne, já to přesně nemám ještě v hlavě, bude tam Vláďa Čech taky jako Gloster. Ale to bych si to musel vzít sebou, já jsem si to sebou nevzal.
1: Nevadí, no ale to je nádhera a to se určitě těšíte.
2: No těším, to víte, že?
1: No tak to bude hodně zkoušení samozřejmě. Vejde se do toho nebo zvládnete přitom ještě něco jiného?
2: No tak, teď jsem musel odmítnout už právě vzhledem tomu zkoušení, už jsem odmítl jednu nabídku na televizi, protože by to přišlo zrovna do té doby.
1: No, ale
2: to by se mělo točit někde v Řecku nebo kde, to jsem.
1: No ale seriál, to se odmítnout
2: to
1: nedá,
2: se
1: to určitě.
2: Bude muset točit? Asi dělat samozřejmě, no ale to není jako taková věc, která by vyžadovala být třeba 14 dní někde jinde.
1: To se točí nárazově.
2: To se točí nárazově a víceméně v dohodnutých volných časech.
1: No tak budeme se těšit na Krále Líra. Bude v ABC teda?
2: V ABC, ano.
1: V městských divadlech.
2: Režírovat to bude pan šéf, pan Petr Svojtka.
1: A zdůrazňuji znovu hlavní roli, Krále Líra, Jan Vlasák, který byl dnes v hlavní roli dnešního tandemu. Moc vám děkuji za vaši návštěvu a na Krále Líra, na toho si teda opravdu rádi počkáme a těšíme se.
2: Děkuji a děkuji za pozvání.
1: Naschledanou.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Nemám. Polka Rudolfa Lampa a Ládi Jacury zahájila pravidelný pořad Ta naše písnička a neb trupte nám trumpety. Josefa Zímu doprovodila dechová hudba Antonína Votavy a od mikrofonu zdraví Vláďa Brandt. Čekají nás samé příjemné melodie a písničky. Tu následující napsal Jiří Voldán, má název Mysliveček a se zlatou muzikou Jiřího Eliáška zpívají Josef Opelt a Incognito Quarteto. Hezký poslech.

Česká švitorka, kterou řídí Milan Baginský, nabídne další dvojici písniček. Valčík Bohumila Vošického a Miloše Bárty má název Léta jdou a tango Josefa Stelipského, Jarky Motla a Jiřího Melíška má název Večer nad Prahou.

Další trojici písniček zahraje Zlatá muzika, kterou po léta úspěšně vedl bývalý vojenský muzikant a později redaktor Československého rozhlasu Jiří Eliášek. Vokální soubor Lubomíra Pánka se Zlatou muzikou nabídne pochod Emila Štolce Šli panenky, českou lidovou Stavěli tesaři a Petr Altman a Milena Zemanová přidají pochod Františka Živného To je ta muzika.

Zlatá muzika Jiřího Eliáška nabídne na závěr pořadu valčík Jiřího Voldána Jetel voněl z Rally Klasy. Pokud nás uslyší i naše bývalá kolegyně, moderátorka Dušica Zimová, tak jistě pozná hlas svého tatínka, pěvce Jaroslava Slováčka. Příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Dvojky od mikrofonu přeje Vláďa Brandt. Naschledanou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: A přichází čas pro náš pravidelný cyklus životopisy. Jehož prostřednictvím vás seznamujeme s osudy významných osobností české i světové historie. Dnes vám budeme vyprávět příběh světově proslulého českého hudebního skladatele evropské a světové moderny Bohuslava Martinů, který se narodil 8. prosince 1890 v Poličce a zemřel 28. srpna 1959 ve Švýcarsku. Pořad připravila Eva Dvořáková. V režii Michala Bureše účinkují Igor Bareš a Marie Vančurová.
3: Bohuslav Martinů. Poprvé.

0: Trochu jste se opozdil.
1: Obvykle bývám přesný. Promiňte.
0: Stalo se něco?
1: Vlastně se mi ani nechtělo přijít.
0: Proč? Měla jsem pocit, že vás moje pozvání potěšilo.
1: To ano, ale...
0: Ale došlo vám, že by to mohla být ztráta času, že?
1: Ne, ne. Spíš jsem si uvědomil něco jiného.
0: Co?
1: Že příliš zapomínám.
0: No, to přece my všichni.
1: Věřte, já víc.
0: Nechápu.
1: Někdy si nejsem schopný vybavit konkrétní věci, okamžiky.
0: To ten váš úraz?
1: Ano.
0: Některé věci se ale nezapomínají. Stačí jedno gesto, předmět, někdy jenom vůně, cokoliv. A člověku se vybaví spousta momentů. I takové, které sám netušil.
1: Nevím.
0: Třeba by to byla cesta.
1: Já opravdu...
0: Nesmíte se bát.
1: Bude mi to trapné.
0: Prostě to zkusíme, úplně od začátku. Pomůžu vám.
1: Tak dobře.
0: Kdy jste se narodil?
1: 8. prosince 1890.
0: 1890, takže ještě za císaře France Josefa.
1: No, ano.
0: Tou dobou se v Čechách pomalu formuje česká moderna, venku vznikají první fotografie, kinematografy a filmy. Okna do Evropy se otvírají, je to tak?
1: No ano, ale v té době šly takové věci ještě mimo mě.
0: Co si vybavujete vy?
1: Je to jen takový pohled do krajiny.
0: Zkuste ho popsat. Klidně zavřete oči, pomáhá to.
1: To není potřeba, tohle vidím úplně přesně. Z jedné strany rybník a lázně, z druhé strany hřbitov a stále se prodlužující vesnice. Na severu jen plocha bez lesů a vpředu město, vše v miniatuře s malými domky a malými lidmi a nad tím velký a nepřehledný prostor.

0: Stačí perspektiva? Takhle jste se díval na vaše rodné město?
1: Ano. Tohle je asi největší dojem z mého dětství. Pohled na poličku. Stále jako bych ho někde hledal.
0: Tak je to pravda. Narodil jste se nahoře na věži.
1: Zdá se vám to absurdní?
0: To ne, snad jen trochu zvláštní.
1: My jsme na věži bydleli až do mých 12 let.
0: Jak to?
1: Jednoduše. Otec byl pověžným svatojakubského kostela v Poličce, tak tam také dostal světničku, kde měl navíc i svou ševcovskou dílnu. Ve dne i v noci hlídkoval proti požáru, natahoval věžní hodiny, zvonil klekání a přitom ještě stačil spravovat boty.
0: A v té světničce žila celá vaše rodina?
1: No ano, snadno jsme se uskromnili. Karel, můj nejstarší bratr, už se učil typografem u tiskařů dole na náměstí, tak tam také přespával. A druhý bratr, František, brzo odešel na gymnázium do Vysokého Mýta.
0: Takže vás tam bylo kolik? Vy a vaši rodiče?
1: Moje starší sestra Marie a později i děda Stodola. Ten měl postel pod věžními hodinami a v zimě si ji vyhříval plochými kameninovými plucary. Říkali jsme mu děda, ale nebyl to náš opravdový dědeček. Byl to ševcovský tovaryš a vedle toho nám doma pomáhal s těžšími pracemi. Třeba s vytahováním vody a dříví rumpálem nahoru.
0: To musel být těžký život tam na věži.
1: Nikdy jsem to tak nevnímal.
0: Ani když jste musel denně zdolávat stovku schodů nahoru a dolů?
1: Bylo jich přesně 193. Ale to mi taky nevadilo, protože se vždycky objevil tatínek a vzal mě na záda. Byl jsem takové neduživé dítě.
0: A jaké ještě?
1: Těžko soudit.
0: Zkuste si ještě něco vybavit.
1: Vybavují se mi jenom večery, kdy všichni zasedáme kolem stolu a čteme knihy.
0: Nic víc?
1: Ne.
0: Zavřete oči. Co vidíte?
1: Papírové vojáčky a dvě polínka dříví. Zkouším na ně hrát jako na housle.
0: Nechte je zavřené.
1: Vzpomínám si, že mi potom tatínek koupil moje první housle na výročním trhu se žíněmi. A k tomu ještě bubínek. Chodil jsem kolem Pavlače, hrál a bubnoval.
0: Takhle tedy probíhaly vaše první koncerty?
1: Jestli mě tam dole někdo slyšel, pak ano. Pan táta Stodola často mašíroval po Pavlači se mnou a zpíval. Byl vášnivý zpěvák a vypravěč nejrůznějších historek. To díky němu se k nám na věž dostali koledy, říkadla a hry.
0: Které se pak obtiskly ve vašich skladbách. Já myslela, že vás k hudbě přivedla matka.
1: Taky, ale trochu jinak. Znala spoustu písní, ale já nebyl moc rád, když je zpívala.
0: Proč?
1: Proč? Stávala se přitom hrozně sentimentální a v hlase měla takové tremolo, co já nemám rád.
0: Ale to jste jí raději nikdy neřekla, že?
1: Ne, na to byla příliš přísná.
0: Proto vás více fascinoval svět dědy Stodoly?
1: To zase ne.
0: Ne?
1: Na dědovi mi imponovalo, že v tom našem všedním životě ve věži měl takovou kuráž dělat něco otevřeně a přitom ctít závazky k naší rodině.
0: Co třeba?
1: Uměl se tak opít, že se ztratil třeba na 2, na 3 dny, ale na věž se vrátil zase střízlivý. Naši to brali velmi filozoficky. Patřilo to prostě k programu.
0: Vy jste nikdy takovou kuráž neměl?
1: Takovou? Asi nikdy.
0: Ani později?
1: Ne.
0: To kvůli matce?
1: Proč kvůli matce?
0: Protože jste vždycky dělal jenom to, co ona dovolila. Je to tak?
1: Měl jsem k ní úctu. To je rozdíl.
0: Vzpomenete si na něco, co byste byl udělal proti její vůli?
1: Teď ne.
0: Tak to zkuste.
1: Nechci.
0: Já vás o to prosím. Tak?
1: Ne, nic si nevybavuji. Promiňte.
0: 3 jezdci jeli tiše Doubravou, močálem jeli mraky nad hlavou. Červánků krví západ zahoří a první jezdec takto hovoří. Já smuten v boji jsem nikdy nespěchal, však dnes jsem doma sestru zanechal. Tak mladičká jest, jaký trud a žel, až uloupí ji cizák nepřítel.
1: To je Vrchlický.
0: Poznáváte?
1: Ano, Balada tři jezdci.
0: Podle ní jste napsal svou první kompozici, že?
1: Ano, Smyčcový kvartet. To mi bylo 8.
0: 8? Jenom?
1: No ano, pravda. Ještě jsem neznal ani houslový klíč. A notový papír jsem si musel nalinkovat sám, protože maminka říkala, že doma není dost peněz na takové zbytečnosti.
0: Jako bych tam slyšela všechny ty dětské dojmy z poličské věže. Zvuk bubínku, rozléhající se po její pavě.

0: Vybavilo se vám něco? Vypadáte tak zamyšleně.
1: Jenom vzrušený pocit z cesty.
0: Z jaké cesty?
1: Do Prahy.
0: Proč?
1: Ani nevím.
0: Byla to vaše první cesta tam?
1: Ano, asi ano. Bylo léto a mě skoro 16.
0: Maminka jela s vámi?
1: Jako doprovod.
0: Proč?
1: Jel jsem se předvést hudebním odborníkům. Housle i první kompozici jsem si vezl sebou.
0: A jak to dopadlo?
1: Už jsem v Praze zůstal.

0: Říkal jste, že jste přišel do Prahy v roce 1906?
1: Ano. A začal jsem tam studovat na konzervatoři.
0: Hudební kompozici?
1: Ne, houslovou hru.
0: Proč housle?
1: S kompozicí jsem začal později.
0: Takže rodiče z vás chtěli mít houslového virtuóza?
1: Ne, já chtěl sám.
0: Ale přesto jste toho nechal.
1: Já bych toho nenechal.
0: Kdyby?
1: Kdybych efektivně chápal, co je a co není dovoleno v kontrapunktu.
0: Tomu nerozumím.
1: Zřejmě jsem nebyl dost způsobilý na to, abych zvládl dokonalou techniku instrumentalisty.
0: To si opravdu myslíte?
1: Ani nevím.
0: V čem byl tedy problém?
1: Snad, že na všechno přicházím citem.
0: To je chyba?
1: Někdy možná.
0: Takže jste neprospíval.
1: Asi už to tak bude. Ale vzpomínám si...
0: Ano.
1: Vzpomínám si, jak nám profesor Horník v hodině harmonie zadal hudební diktát. Přestal jsem vědomě sledovat noty, protože jsem se už někde ve čtvrté notě ztratil. A tak jsem psal, jen abych diktát dokončil. Úplně jsem ztratil kontrolu. Jako bych zažil ten nejdokonalejší pocit bezprostřední inspirace. A diktát byl bezvadný. Jediný z celé třídy.
0: A tak ve vás dozrálo rozhodnutí, že se stanete skladatelem.
1: To přišlo až potom, co mě nechali opakovat druhý ročník houslí. K opravným zkouškám už jsem raději nešel a přestoupil jsem na oddělení varhaní a kompoziční.
0: A tam teprve ocenili váš talent.
1: A tam mě pro nenapravitelnou nedbalost vyloučili už po prvním roce.
0: Cože?
1: Úzkoprsý akademismus.
0: Tím se vyznačovala

0: jsem pořád pochyboval a někdy i začínal věřit, že vážně nic neumím.
1: A co vaši rodiče?
0: Co myslíte?
1: Nepřestali tehdy věřit ve váš talent?
0: To víte, že...
1: Řekl jste jim to vůbec? Sám?
0: Nechtěl jsem je zklamat.
1: Ale přesto jste zklamal.
0: Dovedete si představit, jak by ještě za starého Rakouska vypadal návrat takhle neúspěšného studenta zpátky na malé město?
1: Ne.
0: No, tak to zkuste.
1: Ale to snad...
0: Pro změnu zavřete oči vy a zkuste si představit alespoň ten pocit.
1: Jistě by to nebylo nic příjemného.
0: Tak, vidíte.
1: Takže zpátky do Poličky už jste se nevrátil.
0: Jenom na prázdniny.

0: Rodiče nakonec souhlasili, že se pokusím sám v Praze probít jako skladatel.
1: Tak tedy nepřestali věřit ve vaše nadání?
0: Zřejmě.
1: Ale i tak to pro ně muselo být těžké rozhodnutí.
0: Vždyť už mi bylo 20.
1: Jak se tedy může 20-letý mladík protloukat v hlavním městě?
0: No, různě.
1: Bez peněz a z jednoho podnájmu do druhého.
0: Ale i tak jsem byl spokojený.
1: Opravdu?
0: Jistě. Nikdo mě netrápil žádným kontrapunktem. Mohl jsem si celé dny číst, chodit na zkoušky do filharmonie a skládat si, co se mi zachtělo. A večer zase do divadla.
1: Praha vás uchvátila.
0: Když zavřu oči, ještě slyším její šum a rachot.
1: A co ještě?
0: Mahlerovy symfonie. Hrávali jsme je se Standou Novákem čtyřručně na klavír. A rušili klid snad na celé kampě. Měli jsme okno do náměstí. To byla asi naše nejšťastnější studentská léta.
1: S tím houslistou Stanislavem Novákem?
0: Ano, potkali jsme se na konzervatoři ve druhém ročníku a stali se z nás nerozluční přátelé. Bydleli jsme spolu a po ta léta v Praze mi byl velkou oporou. Tou největší.
1: To on s vámi jezdil za paní Elou Švabinskou?
0: Jak to myslíte?
1: Prý byla moc krásná.
0: To je sice pravda.
1: Věnoval jste jí přece jednu klavírní skladbu.
0: Motýly a rajky ale vznikly na podnět jejího manžela Maxe. Malíře, jistě ho znáte. Mimo obrazů měl nádhernou sbírku exotů, rajek a motýlů.
1: Ale Max Švabinský svou ženu opustil. Paní Ela tou dobou už žila sama, ne?
0: Nevím, kam tím míříte.
1: Imponovala vám jako žena? No,
0: jistě, ale ne tak, jak vy si asi myslíte. Ostatně za ní na Kozlov jezdila spousta umělců. Hrávali jsme na klavír a Standa mě doprovázel na housle.
1: Vybavuje se vám něco?
0: Vlající bílé záclony v oknech, která paní Ela v létě nechávala otevřená jako na malém rodinném portrétu.

0: už jste byl členem České filharmonie?
1: Ano, dostal jsem se tam díky Standovi Novákovi.
0: Na jaký post?
1: Jenom k pultu druhých houslí.
0: Říkáte to, jako by to pro vás bylo promarněné období.
1: Naopak. Tak jsem mohl pronikat přímo do tajů velkého symfonického orchestru a sledovat hudební dění, které tenkrát dost vřelo.
0: Praha byla tehdy asi řečištěm všech hudebních proudů.
1: Dá se to tak říct.
0: Vybavíte si něco konkrétního?
1: Určitě Debussyho. Vzrušivou premiéru jeho Pélea a Melisandy. Nebo Charpentierovi Louisy a články v pražských hudebních listech. Zjevovala se v nich taková jména jako Igor Stravinský a Béla Bartók.
0: A pak už i to vaše.
1: To až později.
0: Po první světové válce?
1: Ano.
0: Vzpomínáte si na ta léta?

0: Velmi matně.
1: Žádný obraz?
0: Ne.
1: Víc se soustřeďte.
0: Nejde to. Před očima mám jen černou díru.
1: Zkuste to ještě.
0: Vzpomínám si, že jsem se vrátil do Poličky.
1: Proč, víte?
0: Bylo tam bezpečněji, asi.
1: Bál jste se?
0: No, jako všichni.
1: Co jste dělal?
0: Učil a skládal.
1: Zkuste přijít na něco konkrétního.
0: Je to jen jednoduchá představa. Stín. Dívka hrající si se švihadlem a vlastním stínem.

0: To je Česká rapsodie?
1: Ano, složil jsem ji v roce 1918.
0: To, abyste podpořil národní uvědomění.
1: Možná.
0: Juž jede kníže tvůj, nad jeho hlavou vlaje ta stará orlice a v ústret jemu plaje sta ohňů zářících, jak hvězdný k slávě most. To se mi zdá dost vlastenecké.
1: Bylo po válce a po 300 letech vznikal svobodný československý stát, tak proč ne?
0: Já to nemyslela nijak pejorativně.
1: Promiňte.
0: Měla úspěch?
1: Česká filharmonie ji přijala k nastudování a na druhé provedení přišel i Masaryk.
0: Takže to byl velký úspěch.
1: Jak se to vezme?
0: Kritiky nebyly moc příznivé?
1: Různé. Vzpomínám si na jednu. Stálo tam docela neukázněná skladba. Sice velkých gest, ale značně krotkých prostředků. Prý bylo zapotřebí více stručnosti.
0: To si myslíte i vy?
1: Teď už ano.
0: Ale tehdy pro vás jistě znamenala něco jiného.
1: To ano. Cestu.
0: Kam?
1: Zase dál.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Bohuslav Martinů, po třetí.
3: Umíte si představit nábřeží, kde je spousta antikvariátů a v nich spousta přečtených knih?
4: Taková představa se vám líbí?
3: Přímo ji zbožňuji.
4: Kvůli čemu?
3: Tam v těch krámcích najdete všechno. Středověk, renesanci, současnost, všechno, co kdy zajímalo a těšilo nějakého člověka, na jedné hromadě. Nejraději jsem se procházel po břehu Sény a probíral se knihami. Bukinisté už mi potom sami podstrkovali ty nejzajímavější.
4: Ale proto jste do Paříže nepřijel.
3: Co vy víte?
4: V roce 1923 jste dostal stipendium, abyste tam mohl studovat skladbu.
3: To je pravda. Sice jsem si nemohl moc vyskakovat, ale to všechno vyvážila osobnost Alberta Rusla.
4: Učil jste se u velkého skladatele Rusla?
3: Ano. To jemu se povedlo vnést řád do mých myšlenek. Našel jsem u něj všechno, co jsem do Paříže přijel hledat.
4: Co to bylo?
3: Vlastně nic zajímavého.
4: Jak to?
3: Ani nic konkrétního.
4: Můžete to říct?
3: Nemám proto to správné slovo.
4: Tak to zkuste.
3: Snad uvědomění.
4: Nehledá člověk spíš lásku?
3: Ne.
4: Proč myslíte?
3: Láska přichází sama.
4: I do cirkusu?
3: Hlavně do cirkusu.
4: Tak je to pravda. Seznámil jste se s vaší ženou v cirkusu.
3: Ano, jste dobře informovaná. Jmenoval se Medrano a tenkrát tam vystupovalo klaunské trio Fratellini.
4: Ještě na něco si vzpomínáte?
3: Zrovna si ti šašci hráli na koridu. Sál burácel smíchy a ona se na mě otočila.
4: Usmála se?
3: Ano, já taky.
4: Pak jste ji oslovil?
3: Neodvážil jsem se na ní promluvit. Tak jsem jí vtiskl do dlaně lístek.
4: Lístek?
3: No, kus papíru, na který jsem napsal svoji adresu.
4: To jste byl dost odvážný.
3: Co se týká žen, byl jsem vždycky dost nesmělý.
4: Tomu se těžko věří.
3: Ale ano.
4: I později? Třeba k vašim žačkám?
3: Tak to je snad něco jiného.
4: Láska přeci přichází sama. Sám jste to říkal.
3: Ke mně přišla jenom jedna láska. Charlotte.
4: Na adresu z lístku.
3: Ano. Do ulice de Lambre.
4: Vždyť to je nedaleko slavných kaváren Dom a Rotonde, kde byla centra tehdejšího uměleckého dění.
3: Taky, že ano. Často jsme tam chodili s Janem Zrzavým a potkávali třeba Picassa a Hemingwaye. Přímo v ulici bydleli třeba Tristan Tzara, Isadora Duncanová.
4: A vy?
3: A já.
4: V nějakém hotelu?
3: Ne, ty doby, kdy jsem přespával po hotelích a neměl k dispozici ani pianino, naštěstí pominuli. Bydlel jsem u doktora Václava Nebeského, kde jsem měl vlastní pokojík a v něm i klavír, na kterém jsem mohl komponovat a hrát.
4: Takže jste při vaší první schůzce zahrál i Charlotte.
3: Až na té druhé. Jak to víte?
4: To se tak dělává, když si chce člověk někoho namluvit.
3: Řekla si o svit luny z Vertra. Ten den jsem ale nikoho svádět nemohl, protože mě rozbolely zuby a napuchla mi tvář.

0: Tohle jste pro ně ale složil vy sám, že?
1: Ano, to už jsme se scházeli 3 roky.
0: Byl jste zamilovaný?
1: No jistě.
0: Prý se to u vás projevilo jako jazzová horečka.
1: Vždycky se dílo musí spojit s něčím osobním.
0: Vždyť to spolu souvisí.
1: Jazz bylo ale něco, co si žádala doba.
0: Co pak vy jste někdy šel se současnými trendy?
1: Ne, ale ten nepřetržitý tep malých jazzových not, ten chaos, ten jakoby zachycoval nervóznost a prudkost doby, ve které jsme žili.
0: Se Charlotou.
1: Jistě, že se Charlotou.
0: Tak vidíte.
1: Asi máte pravdu.
0: Žili jste spolu, ale svoji jste nebyli, že ne?
1: Záleží na tom.
0: Tenkrát byla jiná doba, takže asi ano.
1: Nám to nevadilo.
0: Opravdu?
1: Neřešili jsme to. Byli jsme rádi, že jsme se tak nějak uživili a měli kde bydlet.
0: Nemělo to spíš jiný důvod?
1: Ne. Proč?
0: Třeba vaše matka.
1: Jak jste na tohle přišla?
0: Také se chci zeptat maminky na jednu věc, která je opravdu pro mě vážná. Je to kvůli Charlotce. Chci se oženiti a nemá to žádný smysl to stále odkládati. A také už bych to chtěl mít urovnáno. Takhle to je pro mě moc rozházené a potřebuji už mít je trochu klidu.
1: Co to je?
0: Váš dopis do Poličky ze dne 17. března 1931.
1: Na nic takového si nevzpomínám.
0: Jak dlouho jste se Charlotou chodili, než jste si ji vzal?
1: Asi 5 let.
0: To je docela dlouhá doba, nemyslíte?
1: Jak pro co?
0: Mamince se nelíbilo, že je Charlotte francouzská, je to tak?
1: To nevím.
0: Proč jí to vadilo?
1: Ale vadilo jí spíš, měla představu, že se ožením tak, abych se zaopatřil.
0: A Charlotte byla jenom švadlenka.
1: Ale i tak ji maminka přijala.
0: Co byste dělal, kdyby vám maminka nedala svolení?
1: Stejně bych si Charlotu vzal.
0: Tak proč jste s tím tak otálel?

0: Můj smyčcový sextet z roku 1932.
1: To za něj jste dostal tu cenu?
0: Ano. Ale dlouho jsem tomu nemohl uvěřit.
1: Jak to?
0: Když mi přišel telegram z Washingtonu, myslel jsem, že si někdo z mých přátel ze mě utahuje.
1: Proč?
0: Nikdy by mě nenapadlo, že moje věc předčí dalších 150 skladeb.
1: Jste příliš skromný.
0: Pak mě ale houslista Daškin přesvědčil, že jsem opravdu vyhrál první cenu paní Coolidgeové.
1: Co to znamenalo?
0: $1000 a spoustu premiér.
1: Tedy obrovský úspěch.
0: Ve Washingtonu dokonce takový, že sextet hráli při jednom koncertě dvakrát. Paní Coolidgeová mi potom ohromně gratulovala.
1: Věnoval jste jí potom to dílo?
0: Samozřejmě. Paní Coolidgeová byla mecenáška.
1: Takže jste žili z mecenášských darů?
0: Jako všichni.
1: To proto jste nechtěli mít děti?
0: Chtěli jsme je.
1: Ale?
0: Nechci o tom mluvit.
1: Dobře, nemusíte.
0: Nemohli jsme je mít. To je celé.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Bohuslav Martinů, po čtvrté.

0: My všichni v tomto městě jsme ztratili paměť, nevíme ani jak. Sledujete mě?
1: Jistě.
0: Někteří z nás ji ztratili na dobro, nevzpomenou si na nic. Někteří, jako já, si zachovávají některé vzpomínky. Ty se jim občas vynořují a řídí jejich život. Když se tu objeví cizinec, což se málo kdy stává, obyvatelé ho nutí, aby jim vypravoval nějaké historky, které pak považují za své vlastní vzpomínky.
1: Teď je mi to jasné.
0: Pamatujete si všechno, co vám říkám?
1: Ovšem.
0: Věřím vám na slovo. Tohle říká postava komisaře v prvním dějství mé opery Julieta.
1: Jak si tohle všechno pamatujete?
0: Julieta se nezapomíná.
1: Vaše nejmilejší opera?
0: Asi ano. Bizarní sen, touha.
1: Neklid?
0: Máte z toho ten pocit?
1: Je to špatně?
0: Ne, vůbec ne.
1: Nenapadlo vás někdy, že tenhle bizarní sen vám předpověděl budoucnost?
0: To spíš Georges Nevers, když tu hru psal.
1: Ale i tak...
0: Jak jste na to přišla?
1: Vezměte si, co všechno tam je. Neznámá země, ztráta vzpomínek. A hlavně ta záhadná Julieta.
0: Víte, co je na Julietě tak krásné?
1: Ne.
0: Že si v ní každý najde to své.
1: Nebylo by krásné složit si hudbu k vlastní budoucnosti?
0: To ano. Ale člověk si život dopředu nenakomponuje.
1: To máte pravdu.
0: Víte, vzpomínám si...
1: Na co?
0: Na to, jak bylo po premiéře. Po dlouhé době jsme s Charlotou přijeli do Prahy a viděli spoustu známých. A Julieta v Národním byla ohromná. Talich to vedl, jak jsem si vždycky přál. A já najednou dostal strašnou chuť dělat něco dalšího.
1: Byl jste šťastný?
0: Spíš jako ve snu, před procitnutím. Nevím. Šli jsme potom do Národní kavárny a vesele si připíjeli na úspěch s Talichem, Nevézem, Stáňou Novákem a Františkem Muzikou a nikdo z nás ani netušil, že evropská kultura je na pokraji zkázy.
1: Byl rok 1938?
0: Ano. Julieta měla premiéru v březnu, krátce po anšlusu Rakouska.
1: Ale vy jste z toho snu tak snadno neprocizel. Nemám pravdu?
0: Jak to myslíte?
1: Ten večer jste přeci ještě vyprovázel domů svoji Julietu.
0: Já vám asi nerozumím.
1: Nebo jste ji říkával jinak?
0: Promiňte, já...
1: Nevzpomínáte si?

0: jsem nesložil já.
1: Ale je to koleda milostná.
0: Je, ale já ji nesložil.
1: A kdo?
0: Zkomponovala ji moje žačka. Prohlásila, že ta moje nemá žádnou melodii a že to udělá lépe.
1: Ale Vítězslava Kaprálová nebyla jenom vaše žačka.
0: Máte pravdu, to bych jí křivdil. Byla velice talentovaná a já se učil zároveň od ní.
1: Tak jsem to nemyslela.
0: Nebylo to jinak.
1: Opravdu?
0: No samozřejmě. Co to máte?
1: Něco vám přečtu. Ještě se umíš tak usmát jako v loni? Když jsi přišla do Paříže a první cestička byla směrem do parku a potom moc a moc vysoko do jednoho malého pokojíku? Takové dopisy píšete všem žačkám?
0: Měl jsem jí rád.
1: Ale nemohl jste zapomenout, že vám vaše žena Charlotte pomohla přečkat bídu začátku?
0: Tak to není. Vidce jsem chtěl předat své zkušenosti. Mohla z ní být velká skladatelka.
1: Ale cti žádost otce nebylo to jediné, co ve vás vzbuzovala.
0: Byla inspirací, plná života, mládí.
1: Byla želietou. Zatímco Charlotte byla dobrou hospodyní, co vám říká papínku.
0: Nesmíte zapomínat, že to byla žena, kterou jsem miloval.
1: Věděla o vás dvou?
0: Ano.
1: Jak to vnímala?
0: Přehlížela to.
1: Nic vám nevyčítala?
0: Snad párkrát. Jednou brzy ráno mě vyhnala na mráz. Seděl jsem pak v kavárně, pil kafe a styděl se a utěšoval zároveň.
1: Neukončil jste to?
0: Já ne.
1: Takže ona?
0: Cesta z Paříže pryč.

0: Nálety na Paříž začaly na jaře roku 1940.
1: Byli jste rozhodnuti odjet?
0: Ne, dokud nám nezavolal klavírista Ruda Firkušný, že ten večer, myslím, že to bylo 9. června, odjíždí a abychom co nejrychleji odjeli také. Nebýt Firkušného, tak nevím.
1: Zůstali byste v Paříži?
0: Opravdu nevím, ale odjeli jsme se Charlotou hned na druhý den.
1: Kam?
0: Ocitli jsme se nakonec v Haute Vienne, kde se o nás můj přítel, dirigent a houslista Charles Munch postaral. Našel nám útočiště v malé vesničce asi 5 kilometrů odtud. Ranson se jmenovala. Tam jsme byli doslova odříznuti od světa.
1: To vám ale asi moc nesvědčilo.
0: To ne.
1: Nevěděl jste, co se děje doma v Poličce, je to tak?
0: To byla jedna věc.
1: Co pak, děje se něco?
0: Ne, jen si vzpomínám, jak tam byla všude kolem spousta zmíjí. Doteď mě to nepřestává udivovat. Chodili jsme pár kilometrů pro mléko do sousedního statku a celou cestu jsme se museli rozhánět holemi, abychom ty zmíje zaplašili.
1: To je jak z apokalypsy.
0: Měl jsem pocit, že je všude kolem.
1: To už jste to věděl, že?
0: Co myslíte?
1: O kaprálové.
0: Ano, ta zpráva nás zastihla přímo v Ranson. Bylo to hrozné.
1: Musel jste to přeci tušit.
0: Byla nemocná, to ano. Ale kdo by si chtěl připustit, že umře tak mladá?
1: To proto jste chtěl z Ranson rychle odjet?
0: Něco mi říkalo, že musím pryč.
1: Kam jste jeli?
0: Do Spojených států.
1: Tam už jistě byla spousta vašich přátel, že?
0: Ano, ale nebylo zas tak lehké se tam dostat.
1: Proč?
0: Od našeho odjezdu z Paříže jsme vystřídali na 40 noclehů a míst, kde jsme mohli nějaký čas pobít. Nikde nebylo místo, protože všude byla hromada uprchlíků a my neměli ani frank. Všechny peníze nám v Paříži zablokovali, tak jsme často spali někde na nádraží. Nakonec nám pomohl Paul Saché.
1: Také váš mecenáš?
0: Velký. Zaplatil nám místa na americké lodi a my mohli odplout. Po 18 letech jsem opouštěl Francii.
1: Jaký to byl pocit?
0: Zvláštní, i když jsem se nikdy necítil jako Francouz. Spíš jsem si uvědomoval, že čím dál jsem od domova, tím víc se s ním cítím být spjatý.
1: Od té doby už jste do Poličky nezavítal?
0: Ne tak, jak bych si přál. Místo toho jsme se na konci března 1941 vylodili v New Jersey.
1: Vítala vás přeci nová země plná...
0: Neznáma.
1: Neměl jste radost?
0: Spíš takovou formální, jako by se mě to všechno dotýkalo z velké dálky. Zmocnila se mě jakási letargie, touha nemyslet, nehýbat se, neuvažovat. Trvalo mi dlouho, než jsem začal reagovat na okolí. Neznal jsem ani jazyk.
1: Takže něco jako země plná lidí bez paměti?
0: Tak nějak.
1: Už tedy věříte na Žilietinu osudovost?
0: Ta přišla až o něco později.

0: Vlastně to byl krok do tmy.
1: Jak se to mohlo stát?
0: Matně si vzpomínám. Stál jsem na balkóně, kouřil, přemýšlel.
1: A pak?
0: Zabouchly se balkónové dveře.
1: Cože?
0: Ano, tak jsem si řekl, že sejdu dolů po schodech, ale...
1: Ale žádné schody tam nebyly.
0: Jenom tma. Víc si nepamatuji.
1: Kde se to přihodilo?
0: Na zámku Great Barrington.
1: Massachusetts?
0: Ano, sídlila tam Summer Music School, kde jsem učil několik žáků.
1: Takže jste nakonec za oceánem přece jen našel své místo.
0: Těšilo mě to. Mohl jsem přitom i skládat. Den v Barringtonu začínal snídaní v 7:30. Žáci pak za mnou sami docházeli na hodiny. Zbývala mi spousta času, který jsem měl jenom pro sebe.
1: Byla tam s vámi i vaše žena Charlotte?
0: Ne, odjela na delší čas za matkou do Francie.
1: Kdo se o vás tedy staral, když se vám to stalo?
0: Špital.
1: Někdo tam za vámi ale musel chodit.
0: To ano.
1: Třeba Rosalie Berstuová.
0: Nikdy jsem to jméno neslyšel.
1: Byla to přece vaše žačka.
0: Ach, ano.
1: Dedikoval jste jí svůj smyčcový kvartet.
0: To je možné.
1: To kvůli ní Charlotte odjela na tak dlouho za matkou do Vie Moulin.
0: Ne, chtěla si odpočinout. Už měla dost toho newyorského hluku a schonu.
1: Ale vy jste byl v bezvědomí. A Charlotte přijela až v listopadu. 4 měsíce po tom, co se vám to stalo. Není to trochu divné?
0: Musíte si uvědomit, že bylo po válce a všechny lodě i letadla byly rezervované pro rodiny amerických vojáků. Nebylo možné sehnat volné místo.
1: Promiňte, to mi nedošlo.
0: Charlotte naopak hned po příjezdu začala velmi tvrdě pracovat, abychom mohli nějak poplatit vysoké účty za doktora. Já nemohl ani pořádně komponovat.
1: Vždyť jste složil ještě spoustu věcí.
0: Ano, ale od té doby bylo všechno jinak.
1: Jak jinak?
0: Jakoby se všechno změnilo. Častokrát jsem seděl u klavíru a měl závrať. Noty se rozbíhaly a já je nebyl schopen zaznamenat a pak i slyšet.
1: Proto jste začal hledat útěchu v alkoholu?
0: Prosím?
1: Vaši přátelé si toho začali všímat.
0: Nesmysl.
1: Prý jste se dost změnil.
0: A divíte se?
1: Ne.
0: Ostatně, jací mý přátelé to mohli říkat?
1: Ti praští, co vás celou válku neviděli.
0: Ti mě nikdy neměli moc rádi. Hlavně po válce. Začali se rozmáhat všelijaké novinové články.
1: Jaké?
0: Vyčítali mi, že nejsem dost český.
1: Ale vždyť jste psal hudbu jenom pro svou zem.
0: Bylo v tom spíš to, že jsem se odmítal míchat do politiky.
1: Nechápu.
0: Mnozí chtěli využít mého jména a přetáhnout mě na svou stranu tábora.
1: A když se jim to nepovedlo, označili vaši hudbu za přežitek zahnívající buržoázie.
0: Ano, v 50. letech to bylo v Čechách podobné jako za nacistů. Ti moji hudbu pro změnu považovali za výplod méně cenné rasy.
1: Mrzelo vás to?
0: Koho by nemrzelo, když ho někdo začne vystrkovat z míst, po kterých se mu celý život stýská? Z těch chlapců tam doma, které zná od dětství?
1: Vidíte, a teď vás naopak v českých zemích považuji za jednoho z největších skladatelů, který tam kdy žil.
0: Nemusíte mě utěšovat, už jsem si na takové věci zvykl. Naštěstí jsem nikdy neměl tolik času, abych na to neustále myslel.
1: Ale to není žádné utěšování.
0: Víte... Někdy mám pocit, že ta věž, na které jsem se narodil, mi dala do vínku jednu věc.
1: Jakou?
0: Něco jako být stranou v odloučení.
1: Osamění?
0: Možná.
1: Vítali vás ale zase jinde, v jiných zemích. Vzpomeňte si, Francie, Spojené státy, Itálie...
0: Švýcarsko... To je právě ten paradox.

0: Poslední léta jsme trávili se Charlotou u sachrů, u velkých mecenášů a našich přátel.
1: Ve Švýcarsku?
0: Ano, na Schönenbergu, na jejich statku nedaleko Bazileje.
1: Proč právě tam?
0: Pozorovala jste někdy lišky?
1: Ne, proč?
0: Tam jich byla spousta. Slídili kolem domu. Díval jsem se na ně z okna.
1: Prosím?
0: A taky spousta koček. Vždycky mi bylo divné, že je tam pokaždé jiná kočka, ale pak mi statkářka řekla, že ty kočky, když zrovna číhají na myš nebo na krtka, vždycky sežere nějaká ta liška.
1: Taková už je příroda.
0: To ano. Zvláštní, jak si člověk vybaví právě takovéhle vzpomínky.
1: Třeba to pro vás bylo nějak důležité, sám ani nemusíte vědět.
0: Začal jsem si tak víc uvědomovat život jako přirozený koloběh a vnímat svět mnohem intenzivněji.
1: I hudbu?
0: Snad.
1: Na Schönenbergu jste přece pracoval na skladbě pro Paula Sachra. Byl to dirigent, pokud se nemýlím.
0: Ano, pracoval jsem tu na oratoriu Epos o Gilgamešovi. Nacvičil ho Paulův sbor, ale věnoval jsem ho nakonec jeho ženě Máje za velkorysost. Ten epos mě přitahoval od jak živa. Jenom jsem dlouho hledal cestu, jak se s ním vypořádat.
1: Bylo to tedy vaše vyrovnání se s tématem nesmrtelnosti?
0: Možná.
1: Co pak, je vám dobře?
0: Ano, jenom jsem si na něco vzpomněl. Už je to v pořádku.
1: Na co?
0: Už nevím. Je to spíš jako sen.
1: To nevadí. Zkuste ho popsat.
0: Jeden farář řekl Charlotě, mojí ženě, že člověk, který složil epos o Gilgamešovi, půjde rovnou do nebe.
1: Proč jí to říkal?
0: Ptala se ho, jestli neumřu jako hříšník, když jsme se vzali jenom na radnici. Víte, byla to ta samá radnice, kde se oženil Napoleon s tou svou Josefín. Byl jsem na to tehdy hrozně pyšný.
1: A jak to dopadlo?
0: Ten farář nás znovu oddal.
1: Zase na té samé radnici, jako se oženil Napoleon?
0: Nevzpomínám si, kde to bylo.
1: Nevybavujete si aspoň, jak to tam vypadalo?
0: Nevím. Všude bylo bílo.
1: Byl tam ještě někdo?
0: Ano. Ano, byli tam naši přátelé Reberovi.
1: Kdo byli Reberovi?
0: Manželé, oba známí švýcarští klavíristé. A pak tam byla Mája Sachrová.
1: Nešli vám náhodou za svědky?
0: Ano, máte pravdu. Bylo to asi na Schönenbergu, ale... Ale počkat, ne. To nemohlo být na Schönenbergu. Tady byla bílá postel. Ano, taková ta nemocniční. A já jsem v ní ležel. Ano, ležel jsem v nemocnici a tak jsem si Charlotu znovu vzal za manželku. Chtěla totiž církevní obřad.
1: Takže to nebyl sen?
0: Nebyl. Přesně si vzpomínám. Bylo to v nemocnici v Lístálu v srpnu 1959.
1: Nedaleko švýcarského Prátel?
0: Ano, přesně tam.
1: Proč jste ležel v nemocnici?
0: Operovali mě.
1: Proč?
0: Nejdřív žaludeční vředy, potom prý rakovina. O tom se bavit nebudeme, že ne?
1: Ovšem.
0: Nikdy jsem nemyslel na bolest. Ani tady.
1: A na smrt?
0: Jistě. Litoval jsem jenom jediné věci.
1: Jaké?
0: Že už se toho nebudu moci více naučit.
1: Ale za to od vás se dost učí jiní.
0: V tom ale není nesmrtelnost.
1: A v čem?
0: V přírodě.
1: A kde?
0: Všude. Když s ní člověk splyne.
1: Ale vy jste splynul s vaší hudbou.
0: Ano. Přesně hudbu jsem totiž vždy za přírodu považoval.

0: Takové byly životopisy věnované světově proslulému českému hudebnímu skladateli, který se ve světě proslavil jako skladatel moderny 20. století. Bohuslav Martinů se narodil 8. prosince 1890 v Poličce a zemřel 28. srpna 1959 ve Švýcarsku. Pořad připravila Eva Dvořáková. V režii Michala Bureše účinkovali Igor Bareš a Marie Vančurová.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Miguel de Cervantes Saavedra, důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha. Díl druhý, kapitola prvá. O tom, co zažili farář a lazebník s Donem Quixotem za jeho nemoci.
3: Farář a lazebník nenavštívili svého dobrého známého skoro celý měsíc, aby v něm neoživili a nepřipamatovali mu věci minulé. Přišli se však tu a tam podívat na jeho neteř i na jeho hospodyni a vždycky jim připomínali, aby o něho řádně pečovali a aby mu dávali samá vydatná jídla posilující srdce a mozek, neboť je zřejmé, že v mozku má původ všechno jeho neštěstí. Obě vždy odpověděli, že tak činí a nadále mile rády a s největší péčí činit budou, protože si již všimli, že se jejich pán chvílemi chová, jako by byl zase při zdravém rozumu. Farář a lazebník z toho měli velikou radost a rozhodli se, že ho přece jen navštíví a přesvědčí se na vlastní oči, zda se jeho stav skutečně zlepšil, a dohovořili se, že ani slovem nezavadí o potulné rytířství, aby mu snad nezítřili ránu, která se ještě ani nezacelila. Navštívili tedy Dona Quixota a spatřili ho, jak sedí na posteli a má na sobě zelenou flanelovou kazajku, na hlavě pak toleckou čapku barvy červené, a byl tak vysílený a vyzáblý, že vypadal věru jako mumie. Přijal je s otevřenou náručí a když se ho vyptávali na jeho zdraví, vyprávěl jim o sobě a o tom, jak se cítí, velmi rozumně a slovy skutečně vybranými. Hospodyně i neteř byli přítomni a vzdávali díky pánu bohu vidouce, že má jejich pán opět mysl neskalenou. Farář však upustil od svého původního úmyslu, že se totiž před ním o věcech rytířských vůbec nezmíní, a mezi jiným řekl, že se prý považuje za jisté, že Turek znova vyplul s mocným loďstvem, že celé křesťanstvo tone již opět v obavách a jeho veličenstvo dal rozkaz, aby se hotovilo k obraně pobřeží Neapolské a stejně tak Sicílie a Malta.
4: Kdyby se jeho veličenstvo poradilo se mnou, tu bych mu pověděl o jednom opatření, které našemu panovníkovi v tuto chvíli jistojistě ani na mysl nepřijde. Ale nerad bych, aby se to, co zde před vámi povím, doneslo už zítra ke sluchu královských pánů rádců a odměnu a uznání za všechnu mou námahu mi uzmul někdo jiný.
5: Přísahám tady za oba před pánem Bohem, že z toho, co nám tu vaše milost svěří, nevyzradíme ani jediného slůvka.
4: Nuže tedy. Což pak je to opravdu tak těžké, aby jeho veličenstvo dalo veřejně rozhlásit, ať se toho a toho dne sjedou na královském dvoře všichni potulní rytíři, kteří nazdař Bůh putují Španělskem? I kdyby jich přijelo třeba jen půl tuctu, už by byl možná mezi nimi někdo tak chrabrý, že by sám na dobro zničil všechnu moc tureckou.
6: Ach, snad nechce můj pan strýc jezdit znova světem jako ti potulní rytíři.
4: Ano. Jsem jedním z nich a zůstanu jim až do smrti.
2: Při tomto rozhovoru zastihl faráře, lazebníka a Dona Quixota Sancho Panza, který se přišel podívat na svého pána. Ale to už je obsahem kapitoly druhé, která pojednává o pamětihodném sporu Sancha Panzy s neteří a hospodyní Dona Quixota a o jiných pěkných věcech.
7: Co jen ten poběhlík zase u nás chce? Jen se, brachu, vraťte hezky domů, protože vy, jenom vy svádíte a lákáte našeho pána a vláčíte ho po světě cesta necesta.
8: Kuchařko Satanášova, já jsem ten, koho svedli, koho do světa vylákali a houštím a roštím vláčeli. On mě vytáhl z domu a sliboval mi stále ten ostrov, na který dodneška marně čekám.
7: Mluvte si, co chcete, ale k nám vás nepustím, vy nádobo hříchu a schránko nepravostí. Jděte si jen vládnout svému domu, obdělávejte si své políčko a pusťte už z hlavy ty ostrohy či ostrovy.
3: Farář a lazebník se dobře bavili tou rozprávkou, ale Don Quixote obávaje se, aby Sancho Panza na dobro nerozvázal a nevysypal ze sebe hromadu peprných nejapností. Přikázal, aby už mlčeli a pustili ho dovnitř. Sancho vstoupil a farář i lazebník se rozloučili s Donem Quixotem, nad jeho tělem i duchem již udělali kříž. Zatím se Don Quixote uzamkl se Sančem ve světnici a když byli sami, řekl mu.
4: Ani nevíš, Sančo, jak mě mrzí, že všude roznášíš, že já jsem tě vylákal z tvé chaloupky. Spolu jsme se vydali do světa, spolu jsme putovali, oběma nám stejně přálo štěstí. Tobě protřásli kosti na prostěradle jedenkrát, ale mne stloukli nejmíň stokrát, jen to jsem proti tobě lepšího si vysloužil.
8: A co bylo, dobře bylo, protože, jak sama vaše milost říká, nehody stíhají častěji potulné rytíře než jejich zbrojnoše.
4: Pověz mi, Sancho, co se tak o mně u nás ve vsi povídá? Co o mně soudí prostý lid? A co šlechtici a rytíři?
8: Tak vám to tedy řeknu rovnou. Že lidé považují vaši milost za největšího blázna pod sluncem a mne za nejmenšího hlupáka. A včera večer se vrátil domů syn Bartoloměje Karaska, který byl na školách v Salamance. A ten mi řekl, že se příhody vaší milosti už i do knih dostali pod názvem Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha. A povídal ještě, že se tam mluví také o mně. A jmenují mě tam plným jménem. A paní Dulcinea u Toboza zrovna tak. Jak se to ten dějepisec jenom mohl dovědět?
4: Ujišťují tě, Sancho, že autorem té naší historie je jistě nějaký moudrý čaroděj, neboť těm není tajno nic z toho, o čem chtějí psát.
8: Kdybyste si, milost pane, přál, abych vám sem přivedl toho bakaláře, hned pro něj skočím.
4: To by ses mi opravdu zavděčil, milý brachu.
3: I opustil Sancho svého pána a šel pro bakaláře, s nímž se za krátkou chvíli vrátil. A ti tři se pak dali do neobyčejně zábavného rozhovoru.
9: Dovolte mi, vysoce urozený pane Done Quixote, abych vám ruce zlíbal. Neboť vaše milost je jedním z nejslavnějších potulných rytířů, kteří kdy po tomto světě kulatém putovali a putovati budou.
4: Je to pravda, že o mně vyšla kniha?
9: Do té míry pravda, vzácný pane, že do dnešního dne vyšlo, nemýlím-li se, tiskem více než 12 000 výtisků oné historie. A kdo tomu snad nevěří, ať se na to zeptá kohokoliv v Portugalsku, Barceloně a Valencii, kde ji tisknou. Myslím, že nebude národa, který by si ji časem do svého jazyka nepřeložil.
4: Muže ctnostného a přitom vynikajícího nejvíce těší, dočkáli se ještě za svého života, že se jeho dobré jméno nese mezi lidmi daleko široko. Vyzvedl jsem řeči to dobré jméno, protože kdyby tomu bylo naopak, to raději hanebnou smrtí se světa sejít.
3: Don Quixote vyzval bakaláře, aby vzal za vděk jeho hubenou tabulí. Při jídle se opět hovořilo o rytířských záležitostech.
4: Bylo by snad třeba ještě něco opravit v tom rytířském čtení, pane bakaláři?
9: To víte, že by se ještě lecos našlo. Jsou to však jen věci pramálo důležité.
4: A neoznámil snad autor, že vyjde také druhý díl?
9: Ovšem, že ano. Ale málo lidí věří, že ten druhý díl spatří světlo světa.
8: Ten kmotr si patrně u nás myslí, že se tu od rána do večera na slamníku povalujeme. A rovnou vám řeknu, že kdyby můj pán dal na moji radu, dávno bychom polem pracovali a křivdy napravovali a bezpráví trestali, jak je zvykem a obyčejem řádných potulných rytířů.
3: Sancho ještě ani nedomluvil, když tu zaslechli zaržání Rosinantovo. Don Quixote považoval to náhle zaržání za neobyčejně šťastné znamení a rozhodl se, že nejpozději do 4 dnů podniknou novou rytířskou výpravu.
2: Kapitola 5. zaznamenává bystrý a důvtipný rozhovor, který měl Sancho Panza se svou ženou Terezou.
3: Sancho přišel domů s veselou, ba tak rozjařen, že jeho žena poznala jeho radost na dostřel kuše. I nedalo jí to a zeptala se ho.
7: Co se to s tebou děje, že jsi tak veselý?
10: Tak poslyš, Terezo, je mi do skoku, protože jsem se rozhodl znovu jít do služby k svému pánu Donu Quixotovi, který chce vyjet po 3. do světa za dobrodružstvím. Nezapomeň, moje milá, že se teď musíš po 3 dny starat o ušáka, aby mohl táhnout s námi do pole. Dávej mu 2x tolik obroku. Prohlédni dobře postroj, protože nejedeme někam na veselku, ale budeme světem bloudit. Se samými draky a rozličnými netvory se potýkat a sykot, ryčení, řev a vytí poslouchat. A tohle všechno by byl ještě sladký oříšek, kdybychom si nemuseli vyřizovat účty s meskaři a zakletými maury.
7: Ráda věřím, že si potulní zbrojnoši svou skývu jen tak lehce nevyslouží. Budu se tady modlit, aby tomu vašemu trápení byl brzo konec.
10: Věř, ženo, že kdybych nedoufal, že se co nevidět stanu vládcem na velikém ostrově, raději bych na místě zemřel. Ale jestli mi pán Bůh nadělí nějaké to vladařství, vdám, ženo milá, Marii Sanču jen do nejlepší rodiny, aby jí všichni museli říkat urozená paní.
7: A to ne, muži. Vdej jenom pěkně za někoho, kdo je zrovna tolik, co ona. A neprohloupíš.
10: Nech už těch hloupých řečí, ty huso a ženo Barabášovo. No co tě to trklo, že mi chceš najednou pro nic za nic překazit, abych vdal svou dceru tak, abych měl vnuky, kterým by každý říkal vaše vznešenosti.
7: Víš, ty muži, co mluvíš? Kdybys mi to vychvaloval, jak chtěl, bojím se, že by se naše dcera tím hraběcím titulem zahrabala. Vždycky jsem měla ráda rovnost a nemohu ani vidět, když se někdo nadnáší a neví proč.
10: Podívej se, Terezo, poslouchej mě dobře, co ti řeknu. Nepřišel jsem na to sám. Jsou to výroky kněze misionáře, který u nás ve vsi kázal o minulém postu. Jestliže se ten, koho štěstina povznesla ode dna bídy na sám vrchol blahobytu, chová ke všem lidem pěkně a zdvořile a nehledí na nějaký ten zlaťák, nikdo si ani nevzpomene, čím kdysi býval.
7: Stojíš-li už opravdu tolik o to slavné vladařství, vezmi alespoň sebou našeho syna Sanča. A hned ho začni učit, jak se má vlastně vládnout. Protože je dobré, když se synové přiučí otcovu řemeslu a nevyjde to z rodiny.
10: Jakmile se stanu tím vladařem, pošlu pro něj posla, tobě pošlu peníze. A hlavně hocha krásně obleč, aby vypadal na to, čím zakrátko bude.
7: Jen mi, pane, pošlete hodně peněz, já vám ho nastrojím, že se po něm budou všude točit.
10: Je tedy také ujednáno, že z naší dcery bude hraběnka.
7: Dělej si, jak sám za dobré uznáš. My nebohé ženy musíme přece poslouchat každá svého muže, i kdyby neměl rozumu ani zamák.
2: Kapitola 6. o tom, co zakusil Don Quixote s neteří a hospodyní.
3: Zatímco Sancho Panza a jeho žena Teresa vedli spolu úmorný hovor, nezaháleli ani neteř a hospodyně Dona Quixota, neboť z nesčetných příznaků usuzovali, že jejich strýc a pán hodlá upláchnout z domu po 3. a oddat se znovu tomu svému čarchmanskému řemeslu potulných rytířů.
11: Na mou věru,

0: Stepane, nejsou u dvora královského také rytíři?
1: Ovšem, mnoho jich tam je a věru, že jejich potřebí. K ozdobě mocných vládců a pro větší lesk majestátu královského.
0: A což kdybyste tak milosti sloužil pěkně klidně svému králi a nehnul se ode dvora?
1: Víš, ty má drahá, všichni rytíři nemohou být dvořany a dvořané se zas nemohou, ba nesmějí věnovat potulnému rytířství. Žádný potulný rytíř, i kdyby potkal 10 obrů, z nichž každý nejen, že sahá hlavou do oblak, ale vysoko nad ně ční, i kdyby viděl, že mají nohy jako dvě neobyčejně vysoké věže, ruce pak podobné stěžňům obrovských lodí.
2: Ach, můj pane strýci, uvažte přece milostivě, že všechno, co nám tu o potulných rytířích povídáte, je pouhý výmysl a báchorka.
1: Jakože je Bůh nade mnou, kdybys nebyla mou neteří a vlastní má sestra ti matkou nebyla, strestal bych tě za to rouhání tak krutě, že by si o tom na druhém konci světa vyprávěli. Jak je vůbec možné, že si zde takové žábě, které tak, že v rukou udrží 12 paliček, když sedí u svých krajek, dovoluje hanlivě mluvit o příbězích potulných rytířů a přát jim to nejhorší?
3: V tom zabušil někdo na dveře a na otázku, kdo to klepe, odpověděl Sancho Panza, že on to tluče. Jakmile její hospodyně poznala pohlase, běžela se hned schovat, aby se na něho ani dívat nemusela. Tak se jí totiž zprotivil. Otevřela mu tedy neteř a jeho pán a velitel Don Quixote mu vyšel vstříc a pak se oba zavřeli do jeho světnice, kde měli rozmluvu, kterou ta předešla sotva přečí. Když hospodyně viděla, že za Sančem Pancou a jejím pánem zapadly dveře, uhodla i hned, o čím jde. Říkala si, že při této poradě padne jistě rozhodnutí o jejich třetí výpravě. I přehodila si plášť a celá sklíčená a skormoucená běžela za bakalářem Samsonem Karaskem, domnívajíc se, že když je tak výmluvný a s pánem se hned zpřátelil, podaří se mu ho také přemluvit, aby se vzdal svých střeštěných úmyslů. Don Quixote a Sancho byli spolu zatím zavřeni ve světnici a pověděli si toho dost a dost.
4: Už jsem, pane, svou ženu přesvědčil a tak mi milosti dovolí, abych jel s vámi, kam jen budete chtít. Ale Tereza povídala, abych prý vaši milost tentokrát přidržel. Lepší prý, co je psáno, než jen tak slibováno, protože slibuje hory doly, půjdeš o žebrácké holy. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
1: To je svatá pravda, ale nevím, kam tím míříš.
4: Mířím k tomu, abyste mě, milost pane, určil stálou mzdu, kterou mi budete vyplácet každý měsíc, dokud vám budu sloužit, protože nechci být odkázán jen tak na odměnu z milosti, které se čeleť dočká pozdě nebo vůbec ne.
1: Poslyš, Sancho, mile, rád bych ti dal pevnou mzdu. Kdybych býval nalezl v některém románě o potulných rytířích, nakolik si přišli zbrojnoši ročně nebo měsíčně. Ale nečetl jsem opravdu nikdy o tom, že by snad některý rytíř vyplácel svému zbrojnoši přesně tolik a tolik. Všichni, ano, všichni sloužívali za odměnu z milosti. Někdy pak, když jejich pánům přálo štěstí, dostali ostrov nebo něco stejně cenného. Jestliže se spokojíte, Sancho, s těmito podmínkami a sliby, zachceli se vám i takto znovu mi sloužit, buďte mi srdečně vítán. Ne-li, hněvat se na sebe my dva jistě nebudeme.
3: Když uslyšel Sancho z úst svého pána tak rozhodná slova, slunce pro něho zašlo a hned měl srdce v kalhotách. A jak tak tam stál, všecek zaražen, vstoupil Samson Carrasco a za ním hospodyně s neteří, které by byly tak rády slyšeli, jakými důvody hodlá bakalář přimět jeho pána, aby se nevydával na novou dobrodružství.

0: vážnou pouť. A Samson liška počítá přistoupil k Donu Kichotovi, objal ho a už hlaholil.
1: O chloubo všeho potulného rytířstva, zrcadlo cti a slávy, kéž by všemohoucí Bůh podle svého nejlepšího uvážení ráčil dopustit, aby všichni ti, kteří se snad právě stavějí proti tvé třetí cestě, nenalezli sami spásnou stezku a kéž by se také nesplnilo, po čem mrzce touží. A jestliže vám snad něco chybí k uskutečnění vašeho plánu, zde jsem já a k nohám vám kladu sám sebe i svoje jmění. A kdyby třeba bylo, abych vaší urozenosti sloužil jako zbrojnož, považoval bych službu u vás za blaho svrchované.
2: Jen se podívej, Sancho, kdo by chtěl ke mně do služby. Ale nedej bože, abych jen tak sobě pro potěchu strhl sloup vědy a podťal tuto nadýné vynikající palmu krásných a svobodných umění. Jen ať zůstane nový Samson ve své vlasti. Já už se spokojím prvním zbrojnošem, který se mi namane, když se Sančovi už nechce jet se mnou.
3: I chce o mě, pane můj, sotva, kdy někdo řekne snědeno vypito, přátelství rozbito. A házeli jsem při své řeči o mzdě měďáky a troníky až přes příliš, pak jen a jen proto, aby se na mě žena nezlobila. Chci vám, milost pane, znova věrně a poctivě sloužit. A věřte, že stejně dobře, ba líp, než všichni zbrojnoši, kteří kdy na světě potulným rytířům sloužili.
0: Hospodyně i neteř posílali bakaláře do horoucích pekel, rvali si vlasy a hořekovali nad odjezdem svého pána, jako by už v rubáši odpočíval. Ale bakalář Samson, když přemlouval Dona Kichota, aby jel znovu do světa, měl za lubem něco, o čem vypravuje naše historie později, a učinil tak na radu faráře a lazebníka, kterým se nejdříve se vším svěřil. Za 3 dny si Don Kichote a Sancho připravili všechno, co považovali za potřebné. A když Sancho upokojil svoji ženu a Don Kichote svou neteř a hospodyni, za soumraku, aniž je zahlédl někdo jiný než bakalář, který je chtěl doprovodit na půl míle od vsi, vydali se ti dva na cestu k Tobosu.

0: Můj milý Sancho, noc se kvapem blíží, bude dnes veliká tma a nedostaneme se za svítání do Tobosa, kam hodlám zajet dříve, než se pustíme do jiného dobrodružství. Přijmu tam požehnání a řádné dovolení s rukou své Dulcineji a domnívám se, ba jsem přesvědčen, že s tímto jejím svolením vyjdu šťastně a jako vítěz i z nejnebezpečnějších dobrodružství, neboť nic pod sluncem nedodá rytířům větší odvahy než projev přízně jejich dam.
1: To rád věřím, ale myslím, že to milosti tentokrát sotva půjde, abyste si s ní někde mezi čtyřma očima pohovořil. Hledám, že by vám stačilo, kdyby to bylo jen tak přes plot dvora, kde jsem ji viděl, když jsem jí nedávno nesl ten list.
0: Opravdu si Sancho považoval za plot onu přehradu, skrze níž si spatřil krásu a spanilost, kterou by bylo třeba zahrnovat chválou na věky věkův? A přece to byly spíše balkóny nebo arkády nádherných a skvoucích paláců.
1: To může být. Mám-li však povědět pravdu, viděl jsem jen tu zeď?
2: Druhého dne, když se již stmívalo, objevilo se jim před očima velké město Toboso. I zaradovala se mysl Dona Kichota, ale poklesl na duchu Sancho, protože nevěděl, kde přebývá paní Dulcinea, ba ani v životě neviděl, zrovna tak jako jeho pán.
0: Sancho, synu milý, veď mne k paláci, kde bydlí Dulcinea.
1: Jak vás mám u všech rohatých vést k jejímu paláci, když jsem tehdy její výsost našel v docela obyčejné chaloupce?
0: Patrně se tehdy uchýlila do nějakého nevelkého letohrádku a bavila se o samotě se svými komornými, jak bývá zvykem a obyčejem vznešených paní a princezen.
1: Pane, když už tedy chcete mermomocí udělat z chalupy mé paní a velitelky Dulcinei nějaký zámek s pánem Bohem, ale což pak si opravdu myslíte, že najdeme tak pozdě v noci dveře otevřeny a sluší se bouchat jim tam na dveře a přitom z postele vyjenat a pobouřit celou ves?
0: Podívej se dobře, Sancho. Buď mám před očima vlčí mohu, anebo je tamhle ta velká budova, dozajista palác Dulcinein.
2: Když udělal Rosinante asi 200 kroků, uviděl Don Quixote vysokou věž a hned poznal, že ta budova není žádný nádherný zámek.
0: Jsme před kostelem, Sancho.
1: To, pane, sám vidím. A dej Bůh, abychom tu někde svůj hrob nenašli, protože jezdit pozdě v noci po hřbitovech nevěstí nic dobrého.
0: Nestrácejme přece hned hlavu a neházejme z hněvu do studny provaz za okovem.
1: Jak nemám ztrácet hlavu, když na mě milosti stále chcete, abych třeba i o půlnoci našel dům vaší paní, který jsem viděl jen jednou v životě a sám ho, milost pane, najít nemůžete, ačkoliv jste ho jistě viděl aspoň tisíckrát.
0: Ty bys člověka dohnal k zoufalství, Sancho. Co pak jsem ti neříkal, že jsem nikdy v životě nespatřil Dulcineu, které se nevyrovná žádná jiná, ba že jsem ani nepřekročil práh jejího paláce? Což pak opravdu nevíš, že jsem se do ní zamiloval jen z doslechu, když se všude mluví a zpívá o její neobyčejné kráse a moudrosti?
1: A když jí tedy vaše milost nikdy neviděla, pak vám řeknu rovnou, že jsem ji také nikdy neviděl.
0: To není možná. Vždyť si mi tehdy přinesl odpověď na dopis, který jsem jí po tobě poslal?
1: Na to, můj pane, nic nedejte a pamatujte si, že když jsem jí tehdy viděl a tu odpověď vám od ní přinesl, že to bylo tak jen z doslechu. A znám-li já tu vaši Dulcineu, tak mohu také pěstí nebe rozbít.
2: Když ti dva spolu takto rozmlouvali, uviděli, jak se k ním blíží jakýsi člověk z Mesky. Když došel až k ním, Don Quixote se ho hned otázal.
0: Nemohl byste mi takhle říci, dobrý muži, a dej vám pánu štěstí, kde bychom tu našli paláce slovutné princezny Doni Dulcinei z Tobosa?
3: Nejsem, pane, zdejší a není tomu dávno, co jsem přišel sem do vsi. Slouží mu jednoho sedláka za čeledína. Ale já myslím, že po nějaké princezně tu není ani památky.
2: A nečekališ ani, zda se ještě budou na něco ptát, a popohnal Mesky. Když Sancho uviděl, že se jeho pán tváří zaraženě a dost kysele, řekl mu:
1: Den se, pane Kvapem, blíží. A kdo je chytrý, ten by sotva čekal tady na ulici. Lepší bude, když pojedeme za město a když si vaše milost odpočine někde na blízku v lesíku. Já se pak za světla vrátím sem a budu tady ve vsi hledat stavení zámek nebo palác své paní a velitelky a sám čert by v tom musel být, kdybych ho nakonec nenašel. A až ho najdu, tak si hned s milostivou promluvím a hned jí povím, kde se milosti skrýváte a jak už netrpělivě čekáte, aby vám po někom vzkázala, jak to udělat, abyste se s ní mohl vidět, ale jen ve vší počestnosti, aby to nebylo na újmu jejího dobrého jména.
0: Schvaluji a přijímám radu, kterou si mi dal, Sancho, z celého srdce svého.
2: Sancho se už věru nemohl dočkat, kdy už odvede pána ze vsi, aby mu nepřišel na tu lež s odpovědí od Dulcineji, kterou mu tehdy přinesl do Sierry Morény. Pospíchal tedy s odjezdem, i vydali se hned na cestu a asi tak 2 míle odtud našli doubravu či háj, Don Quixote se tam skryl a Sancho se zatím vracel zpátky, aby promluvil s Dulcineou. A když nesl toto poselství, potkali ho opět rozličné příhody, které si také zaslouží čtenářovi velké pozornosti.
4: Ale o tom až příště.

0: Na Pohodě jste poslouchali vybrané kapitoly z knihy Miguela Cervantese Důmyslný rytíř Don Quixote de la Mancha v dramatizované četbě z roku 1979. V režii Vladimíra Tomeše účinkovali Radovan Lukavský, Petr Haničinec, Eva Klepáčová, Milan Neděla, Miloš Rozhoň a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, mé jméno je Jiří Kasel a přeji vám vše dobré při poslechu vzpomínkově náladotvorného pořadu Světla Ramp. Tentokrát se dotknu druhdy nesmírně populárního českého televizního pořadu, který v 60. letech minulého století odváděl miliony lidí od víkendových chat a večerních hospod.

Zlatý slavý Karel Gott na úvod zaspíval jednu z mnoha písniček, které byly uvedeny v někdejším oblíbeném hudebně zábavném pořadu Vysílá studio A. Jehož 30 vydání sledovali mezi lety 1964 až 1966 na televizních obrazovkách v masivním počtu čeští diváci. Zhruba třetinu dílů studia A se podařilo zachránit v archivu České televize. Ta jej před několika měsíci po letech v restaurované podobě opět reprízovala. Bohužel v málo atraktivních časech, a tak snad bude užitečné, když si v několika pokračováních písničky studia A připomeneme. Zde je jedna z těch nejúspěšnějších, Boty proti lásce, která je v podání Ivon Přenosilové českou verzí velkého světového hitu herečky a zpěvačky Nancy C.

Rovněž tato zapomenutá písnička Smutek v údolí v podání Karla Kopeckého, kterého znáte zejména díky skladbičce Schody do nebe, zazněla v jednom z dílů Studia A. Vysílat televizní Studio A byl nápad velmi schopného režiséra a scenáristy již zesnulého Jaromíra Vašty, který do spolupráce zapojil známé dirigenty Karla Krautgartnera a Josefa Vobrbu a k tomu také jejich taneční orchestr Československého rozhlasu. Do cyklu hudebních pořadů se dále zapojili divadlo Rokoko se svými herci a zpěváky a také vydavatelská firma Suprafon, která většinu skladeb uvedených ve Studiu A posléze vydala na deskách. Tvůrci této relace však nesázeli jenom na zavedené hvězdy, ale dávali prostor i neznámým začínajícím, avšak talentovaným mladým ženám a mužům. Také pánové Vašta, Vobroba a Krautgartner objevili v pozdních letních dnech roku 1964 mladičkou rodačku z východočeských Slatyňan Helenu Vondráčkovou, kterou do Studia A prý přivedl její tatínek. Jeho dcerka mu ostudu rozhodně neudělala a s nabídnutou americkou lidovkou, které dal textař Ivo Fischer český název Červená řeka, se vypořádala nadmíru zdatně.

Už jsem slyšel Ledaskoho, ale ta holka v jejím věku, klobouk dolů, to je opravdu muzikant. Těmito slůvky vysekl před dávnou dobou pěknou poklonu Heleně Vondráčkové, tehdy ještě středoškolačce, připravující se na maturitu, již nežijící dirigent Josef Vobruba. Červená řeka v podání této dívenky se po vydání na gramodesce stala velkým českým šlágrem. Obdobným důležitým můstkem v celonárodní popularitě bylo vystoupení ve studiu A pro její budoucí kolegyni ze skupiny Golden Kids, českobudějovickou rodačku Martu Kubišovou, jež v něm zpívala, kromě jiných, i tuto písničku. Loudá se půlměsíc s českým textem Jiřího Štajdla a Rostislava Černého.

Zatímco z titulu Loudá se půlměsíc vyrostl ve své době velký hit, další písnička Marty Kubišové z televizního studia A na věky na melodii George Gershwina a s českým textem Jiřího Appleta víceméně zapadla. Ve světle Chrám se opět můžete setkat s písněmi ze studia A v blízké době. Dnes se však již Jiří Kesa loučí a přeje vám, přátelé, klid a pohodu v čase dušičkovém.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Návraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu Noční linky Českého rozhlasu s datem 12. října. Pravda, během těch 2 hodin našeho povídání se ono datum změní. Až do zítřejší 1 hodiny jsem připraven v brněnském rozhlasovém studiu přijímat telefonáty na čísle 731 800 900 a podrobně prozkoumávat to, co napíšete na náš web. Jinými slovy, rozhlas.cz/linka, to je ta druhá možnost, jak zveřejnit svůj příběh. No a bez příběhů, bez vašich příběhů, by noční linka nebyla noční linkou. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Už teď se těším na vaše telefonáty, na to, co zavoláte, na téma, které dnes bude spojovat, nebo mělo by spojovat vaše příběhy. Když se naše očekávání a skutečnost potkají, a je to setkání nepříjemné. Když jste náhle konfrontováni s následky lidského chování, nebo když jste nuceni přijmout to, že máte vlastní limity, že nejste neomylní, anebo vás okolnosti zbaví iluzí, ve kterých jste žili, tak to jsou ty chvíle, kdy se takzvaně srazíte s pravdou, s realitou. A pravda někdy bolí. Přijmout realitu bývá někdy těžké, až bolestné. Řekl bych, že šťastný je ten, kdo takovému okamžiku zatím nečelil. Bolela vás někdy pravda? Věřím, že máte svůj příběh, ale jedním dechem dodávám, že podle toho, jaké téma jsem zvolil pro dnešní vysílání, to budou asi příběhy hodně osobní. Takže tradičně zavolejte na 731 800 900 nebo napište na web rozhlas.cz/linka o tom, jak jste se srazili s pravdou a jak to bolelo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a tématem, které by mělo spojovat to, co vy zavoláte na 731-800-900 anebo napíšete na naši webovou stránku, je Pravda někdy bolí. Prvním posluchačem, který se ozval na zmíněném telefonním čísle, je Karel. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer. To jsem dověděl, že se dovolám, jako samozřejmě.
0: Vy máte puštěný rozhlasový přijímač a o toto pro vás možná bude těžší. Vy se uslyšíte s mírným zpožděním.
1: Já ho hned vypnu.
0: Děkuju. No a otázka
1: a
0: je... úplně. A otázka je jasná. Bolela vás někdy pravda? Sdělená? Zjištěná? Čelil jste někdy realitě?
1: Ano. Hlavně, když mě bývalá manželka řekla, že ty našla druhého a to bylo moc nechutné. Ale byla to pravda.
0: Zkuste popsat ten pocit, který jste měl, když to zaznělo z jejich úst.
1: Ten pocit byl takový, že bych asi tak sežral lokomotivu, nebo byl velmi špatně na tom.
0: Uvědomil jste si, že jste delší dobu žil v nepravdě, respektive, že před vámi něco tajila? Asi to nebylo ze dne na den, asi k tomu něco vedlo, asi to trvalo delší dobu, nebo se pletu?
1: Ano, nepletete se, samozřejmě, že to nemohlo být ze dne na den. Ale třeba měsíc na měsíc.
0: Jak to pokračovalo, smím-li vědět?
1: Ale ve slušnosti. Rozvod. Jo. A ticho. Je.
0: Jak je to dávno?
1: Asi tak 20, 25 let.
0: A jste dnes rád, že jste se dozvěděl pravdu?
1: Samozřejmě. Než žít v nějakých pravidách, tak bylo dobré jako to ukončit a nechat to prostě, ať to jde tak, jak to život jde.
0: To si myslíte dnes, ale tipuju, že v ten okamžik jste si to nemyslel, že jo?
1: Ne, to bych obradil.
0: Došlo k nějakému násilí, došlo k nějakým bouřím?
1: Ne, to bych já neudělal. Samozřejmě ne, nejsem takový člověk.
0: A poučil jste se z toho, co je za vámi? Třeba...
1: Ano, poučil jsem se z toho, že s ženskýma žádné drobné.
0: S ženskýma žádné drobné. To zní jako hezký bonmot. Karle, děkuju.
1: No, to nevím, vlastně je to bonmot, to nevím, co to
0: je. S ženskýma žádné drobné. No.
1: Žádné drobné.
0: Mám tomu rozumět tak, že jste zanevřel na ženy?
1: Ano.
0: Zůstal jste sám?
1: Ano.
0: Já jsem zvědavý dneska, ale to je tím, že jsem vám chtěl dát prostor a jak tak cítím, spíš potřebujete otázky. Nicméně ta moje poslední otázka je, jestli se ještě se svojí bývalou stýkáte a jestli máte děti.
1: Nestýkám, nechtěl bych ji ani vidět.
0: A děti máte?
1: No, to nevím.
0: Myslím s vaší bývalou.
1: No samozřejmě říkám, to nevím.
0: Takže vy nevíte, jestli s vaší bývalou manželkou máte děti, ano?
1: Ano, to nevím, protože jsem nebyl informován.
0: No tak ono toho 3/4 roku se mohlo něco stát. No ale to už je věc zase třeba na další téma.
1: 3/4 roku, dobře, ale to je 20-25 let.
0: Já vím, já myslel těch 9 měsíců případných. Karle, dnes už vás to nebolí?
1: No, už ne. Už je to dobrý.
0: Ono se někdy říká, je to takové okřídlené rčení, co vás nezabije, to vás posílí. Tak vám přeju hodně síly. Mějte se hezky.
1: Budu se snažit být silný.
0: Děkuji vám za telefonát a za důvěru, kterou jste mi právě tím telefonátem dal. Mějte se hezky a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Dobře, naslyšenou. Vesle.
0: Michal napsal na rozhlas.cz/linka na téma Pravda někdy bolí následující. Bolí, když vám doktor třeba jenom naznačí, že na váš problém nemá současná medicína spolehlivé řešení a že si musíte zvyknout. Mně se to stalo dvakrát. U ušního šelestu a u sklivcových zákalků. To jsou ty protivné létající mušky v oku. Člověku nezbývá, než se kruté pravdě postavit čelem. Ono mu v podstatě ani nic jiného nezbývá. A po třetí jsem čelil kruté pravdě, když jsem si vyslechl výsledky lumbální punkce. Ač to bylo oproti předchozím dvěma případům nejzávažnější, přijal jsem to statečně, protože už jsem byl připraven. Původně jsem se ale té pravdě dlouho vyhýbal. Když mi pak na evokovaných potenciálech zjistili nález na zrakovém nervu, neváhal jsem a na tu lumbálku přece jenom šel a udělal jsem dobře. Schválili mi biologickou léčbu a progrese nemoci by měla být pozastavena, napsal Michal z Myšlína. Mohly to být různé situace, různé životní zápletky, nespočet životních dramat, kdy jste náhle byli vystaveni pravdě, realitě. Ona pravda někdy bolí. Možná o tom povykládáte po písničce Hany Zagorové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: život tak, jak jste si ho naplánovali, a najednou přijde ten okamžik, kdy jste přímo postaveni před pravdu. Někdy krutou. A právě proto říkám, že tématem dnešní noční linky je Pravda někdy bolí, a čekám na vaše příběhy na tohle téma. S tím dalším je na telefonu 731 800 900 připraven Martin. Zdravím vás do vašeho vozu. Takhle pozdě vy musíte být buď to taxikář nebo kamioňák. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer. Ano, kamionák, jsem na cestě do Německa.
0: Tak v tom případě, ať vám dobře utíká, žádné komplikace na cestě. A teď poslouchám váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Moc krát děkuji za přání. No, onehda měl váš kolega téma na co vás žere, nebo co vás žírá. Mm-hmm. Tak jsem onehda volal a sdělal jsem, že tenkrát bývalá přítelkyně mi nepřiznala otcovství její dcery. A teďkon v září jsem přes ní nechal přát všechno nejlepší k narozeninám té dcery, domněle naší společné. No a nechtěně jsem se dozvěděl, že opravdu to, že mi to nepřizná tenkrát, tak že opravdu moje není. Což je bylo opravdu nepříjemné, pravda bohužel opravdu bolí. Do teďka, do té doby, vlastně do letošního září se doufal, že mám jakoby potomka, a díky tady tomu se ukázalo teda, že ho vlastně nemám, a tím to celý skončilo. Byli jsme do té doby občas v kontaktu, jak říkám, je to už 18 let. S tou mojí bývalou přítelkyní, a kontakt přímo na tu dceru nemám, takže jsem přes ní každý rok blahopřál k svátku a k narozeninám. A teďkon se bohužel teda potvrdilo, že ne, že nejsem otec. Je to nemilé.
0: Já budu zvědavý a doufám, že se vás to nějak nedotkne, respektive, že nebudu šťourat v ránách, které ještě pořád bolí. Jak jste se to dozvěděl, že tedy opravdu nejste otcem? Ona vám přímo řekla, přítelkyně, není tvoje, jo?
1: Teďkon jsem jí napsal po tom blahopřání, jestli mi už konečně dá vědět, jestli jo nebo ne. Mm-hmm. No a sdělila mi, že tady v jejich 7 letech se nechávali dělat testy otcovství, a což jsem nevěděl do té doby, a potvrdilo se, že jí bejvalej vlastně je otcem týho holky.
0: Mám ještě jednu otázku a trošku se zdráhám ji položit. To znamená, že ona měla společně s vámi ještě někoho dalšího. Tady paralelní vztah?
1: Bohužel, to je pravda, to je realita. Takže uvědomění toho, že vlastně 18 let si myslíte, že máte dceru, a potom se dozvíte teda, že nemáte, a ještě k tomu vlastně mi dojde potom, že mě vlastně v tu dobu podváděla. Hmm.
0: Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl tu pravdu? Nemyslím o podvádění, ale o tom, že ta dcera, o které jste doufal, že je vaše není.
1: Tak samozřejmě mě to mrzelo a mrzí mě to i teď, jo. I po měsíci prostě to jsem se to dozvěděl, leží mi to v hlavě, ale s tím prostě člověk bohužel nic neudělá.
0: Namísto toho, abych se vás zeptal, jestli vás ten okamžik poučil, tak se zeptám, kdyby teď zatelefonovala vaše bývalá a řekla, chci se k tobě vrátit, co byste udělal?
1: To je hodně těžká otázka.
0: Tak já ještě stížím. Chci se k tobě vrátit i s dcerou, která sice není tvoje, ale mohla by. Mohl by si dělat tatínka. Co byste, jak byste reagoval?
1: Kdybych nevěděl, že má dvě další děti s někým dalším, tak bych ještě hodně, hodně uvažoval. A vlastně do té doby, než mi to sdělila, tady tu pravdu, tak jsem si zahrával i s tou myšlenkou, že kdyby se ozval, že ano, tak asi bych možná změnil i svůj život a podřídil bych ho jakoby svojí nový rodině, jo, když to tak řekl. No ale potom s tom zjištění tam už není co řešit. To je prostě tečka, konec, a není co řešit.
0: Martine, já si teď tipnu, A je to pravděpodobnost 1:12, že se netrefím. Tedy, že se trefím,

0: Tak, vy jste znamením rak? Netrefil jsem se, protože pro raka je rodina nejdůležitější. Myslel jsem si, že jste, ale to je samozřejmě věc, řekl bych, spíše taková efemérní, není ani tak podstatná. Martine, moc krát vám děkuju za upřímnost, se kterou jste nám svěřil část svého životního příběhu a přeju vám šťastnou cestu.
1: Když jste to pravdu, tak jsem na přelomu blížence a býka.
0: No, tak aspoň to mám trošku přesněji. A hned se jdu podívat, jak to mají blíženci a býci s rodinou a věrností a oddaností rodině. Mějte se pěkně a šťastnou cestu.
1: Jestli byste mi povolil, chtěl bych pozdravit moji milovanou babičku Helenku Bujinovskou do Teplic. Moc krát děkuju.
0: Zdravím do Teplic a na cesty naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Pravda někdy bolí. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Možná, že po písničce Dua Verona přispějete i vy svým příběhem na tohle téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když tak teď přemýšlím o tom, co všechno mohla být ta krutá pravda, která někdy bolí, tedy v jakých oblastech se odehrálo to vaše prozření, když jste byli postaveni před krutou realitu, tak mě napadá, že těch příběhů, které dnes odezní, bude oproti těm, které neodezní, jen velmi málo. Jeden z nich jsem si teď během písničky kapely Verona vyslechl s tím, že posluchačka nechce do vysílání a já to naprosto respektuju, protože taky jsem říkal, že to bude asi hodně upřímných příběhů a zpovědí, které nás čekají. A asi ne vždycky veselých. Tak jsem zvědavý, kdo další se ujme toho úkolu nelehkého říct svůj příběh na téma Pravda někdy bolí. Dobrý večer, tady je Borek, kapitánček Noční linka. Kdo je prosím telefon? No to už ani se nemusím ptát, je to paní Dana z Blatné. Tak vám přeju nerušený poslech a to i proto, abych vás dobře slyšel.
1: Já vám taky přeju to tež a všem posluchačům. A já se k tomu musím vyjádřit, protože mě úplně teď dostal tematicky směrem ke svému příběhu, teda ocitovanému pan Martin. A já se přiznám, že já teda snesu všechno celkem, jakoukoliv pravdu, pokud teda se přesvědčím o tom, že to pravda je, ať už je příjemná nebo nepříjemná, ale co nesnáším, jsou podvody, lži a klamstvo. Prostě to nesnáším. A protože jsem byla v životě klamaná a hodně klamaná, hodně klamaná v manželství, tak jsem prostě se zařekla, že radši zůstanu sama, než bych tohle to ještě podstupovala. Protože, jako víte co, když jste zklamán svým manželem a ještě se svojí vlastně kamarádkou, který on zničil život, mě zničil život, mému synovi zničil život a tak dále, tak prostě je to krutá pravda, která vlastně ona mi to přiznala. Ona mi to chtěla přiznat, ale pak málem spáchala sebevraždu. Jo. Takže to bylo krutý, ale on ji prostě bránil. A já se z toho nějak do dneška nemůžu zpamatovat. A to jsem docela upřímný a statečný člověk, si myslím, jako žena. Ale prostě bolí to do dneška. Jako. Je to prostě takový...
0: A jak je to dávno?
1: Taková rána do vazu. No, je to dávno, je už to dávno. Danielovi je 50 roků, takže to už je fakt dávno. Ale pořád mě to bolí, to se přiznám. Protože si říkám, jemu se to vrátilo více než třikrát, trojnásobně, jo. Ale mě to prostě bolí a poznamenalo to můj život. A já, ačkoliv teda jsem... mámou tří dětí, tak už jsem se nikdy nevdávala vlastně, protože já jsem se prostě bála. Bála vstoupit zase do zklamání. Vstříc zklamání dalšímu. Takže mám tři dětičky, ale to je v pořádku, to je v pohodě, ale to, co zažil Martin, to bych teda zažít fakt nechtěla.
0: Martin je váš syn, ano?
1: Ne, Martin není můj syn. Martin není můj syn.
0: Jo, Martin předchozí posluchač. Tak, jo.
1: Přede mnou, ano, předchozí posluchač.
0: Já jsem se Martin, tak zaposlouchal.
1: Martin, vy máme společného pouze to, že já jsem teda na rozmezí blíženců a raka a pro mě rodina je vše. To je posvátnost prostě, jo? Ale do manželství už bych teda hnedka nastoupila. To fakt se bojím.
0: Bojíte se proto, že si myslíte, že byste to znovu případné zklamání neunesla? Rozumím tomu správně, ano?
1: To přesně tak rozumíte úplně přesně, Morku. Já prostě bych takovýhle další zklamání už neunesla.
0: Jak jste se v okamžiku, kdy došlo k tomu, no já nechci říkat prozření, zřejmě to bylo přiznání, jestli tedy se pletu, tak mě opravte. V tom okamžiku přiznání pravdy ze strany vašeho partnera a vaší kamarádky, jak jsem tomu rozuměl, jak jste se cítila? Vzpomínáte si na to dodnes?
1: Cítila jsem se příšerně, protože jí to málem stálo život. A pak jsem ho ještě nachytala, když jsem se už s ním definitivně rozhodla, že se rozvedu. Tak jsme s tatínkem za ní jeli jí navštívit, jí, protože já jsem o ní měla strach. Ona se pokusila o sebevraždu, pak teda přišla o to dítě, který jako s ním čekala údajně. A vlastně bylo to tak strašně krutý, když jsme jí tam našli v slzách a on tam byl s ní a mlátil jí a nalejval jim červeným vínem, aby prostě potratila, ale pak jí stejně k tomu dohnal, jo. No, bylo to příšerný a možná právě to zanechalo ten otisk věčný na mém dalším životě. Jestli mi rozumíte.
0: Myslím, že vám rozumím dobře, Dano.
1: No, je to smutný příběh možná. Já nerada takhle zdůrazňuji ty křivdy, kterými byly spáchány, napáchány. Říkám, na rovinu říkám, pravdu snesu i krutou, ale lež a podvádění a prostě takový to balamucení, takový to, říkám,
0: přetvářování a vytváření legend.
1: Já bych to možná
0: řekl ještě trošku vulgárněji. Ten pocit, že z vás někdo dělá blbce dlouhou dobu, protože ono
1: přesně,
0: se to nestane ze dne na den,
1: blbce,
0: ale něco
1: to,
0: k tomu
1: to
0: vede,
1: přesně,
0: takže určitou dobu...
1: Ono to nebylo ze dne na den. Ono to trvalo a já jsem si všimla spoustu věcí a pominu i to, že to házel pak na jinýho úplně mužského, který v tom byl úplně nevinně, nastěhoval na... Prostě víte co, když z vás někdo dělá dlouhodobě blbce, tak vás to poznamená fakt na celý život. A já se omlouvám posluchačům, jestli jsem zdržovala. A i vám se, Borku, omlouvám.
0: Nemáte se začít omlouvat. Ne.
1: Je mi to líto, že jsem se tak rozohněla trošku. I,
0: takhle vypadá, ale... když jste rozohněná, tak to je ještě dobrý. Dano,
1: ne,
0: já vám děkuju.
1: Já jsem teď zažila takový tragický 2 týdny a... Není mi z toho dobře ještě pořád, takže se omlouvám, že jsem se zapojila do vysílání, ale s vámi jsem se ráda viděla, slyšela vlastně, neviděla. Jestli vás můžu najít na kameře. Mějte se krásně všichni posluchači, ať nezažijou takovéhle kruté pravdy a podvody hlavně.
0: Já vám na kameře mávám, Dano, stejně jako ostatním posluchačům a posluchačkám, a přeju dobrou noc.
1: Tu si zapnu za chviličku noc, teď jsem jenom na telefonu. Jde se krásně.
0: I vy.
1: A krásnou noc všem a zdravíčko a tak dále, jo?
0: Děkuju. A naslyšenou. Pravda někdy bolí. Možná máte příběh na tohle téma. V tom případě ještě jednou uslyšíte, a není to naposledy, to telefonní číslo, které vás spojí se studiem Noční linky, kterou právě posloucháte. Ale nemusí to být jen příběhy, řekněme, partnerské, ale i příběhy typu, který teď zrovna přečtu, napsala jej Věra z Karviné. Zdraví všechny posluchače Noční linky a píše: po 12 letech manželství manžel onemocněl závažnou nemocí, avšak naučil se s ní žít. S jeho nemocí jsme se jako rodina smířili. Ale po dalších 10 letech onemocněl stejnou nemocí i syn. Průběh nemoci má horší. Velmi nás to omezuje jako rodinu a jen protože jsem věřící, tak si říkám, že by mohlo být ještě hůře. Mějte se hezky, podepsána Věra. I tohle je srážka s realitou, která mnohdy bolí. Věro, držím vám pěsti. A ten nahoře, který neustále poslouchá, vězte, že je to v jeho rukou a že možná už zítra bude všechno jinak. A když ne zítra, tak možná pozítří. Na téma Pravda někdy bolí můžete vaše příběhy volat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A příliš veselé vaše příběhy dnes asi nebudou. Už podle toho, co jsme slyšeli od Karla, od Martina, od Dany, a jsem zvědavý, jestli tomu přítrž učiní Jiřina, jestli má trošku veselější příběh, ale netypoval bych. Jiřino, dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já vás zdravím, nemám. Mám hrozný příběh nebo hroznou pravdu. Když mě bylo 23 let a mému mužovi 30, byli jsme spolu krátce, tak jsem za ní měla na návštěvu do nemocnice, protože tam byl hospitalizovaný. No a tak byly návštěvy středa, neděle, tenkrát to bylo jako normální. Telefony nebyly, jenom ty státní linky, takže moc člověk nevěděl. No tak jsem tam měla s tím, že prostě na kontrole a to. No a chtěla jsem jít do pokoje a zastavila mě sestřička a říká, ještě tam nechoďte, musíte za panem primářem. Tak jsem šla za panem primářem a ten mě bez obalu prostě řekl, ani mě neřekl, posaďte se, nic. Řekl mě, no tak vám sděluju, že, že vašemu manželovi zbývají 2 měsíce života. A bylo vymalováno. A teď já jsem na něj koukala, já jsem říkala, no to prostě není pravda, tohle není pravda. Já v jiném stavu se třetím dítětem, no a on je a už se s tím nedá nic dělat. Tak já jsem ho prosila, jestli ještě třeba Praha, Hradec nebo něco takového, že jemu se lhaly ledviny, jo. A umělá ledvina ještě nebyla. Ta byla až v tom roce 66, ale tak jsme to potom, a teď já jsem měla za tím manželem jít na ten pokoj prostě a tvářit se, že nic nevím. A to prostě bylo hrozný, no ale překonala jsem to, že se mě ptal, co se stalo, a já říkám, no nic, jenom mě pan primář říkal, že ti bylo špatně a že prostě už je to lepší. No a tak normálně jsem tu návštěvu přežila. Nevím, jak jsem se dostala domů zpátky, to jsem šla nějak na vlak, já nevím, prostě byla jsem doma, tak jsem to jako bydleli jsme u našich, tak jsem jim to řekla, tak jsme hned volali jeho sestru, že ona měla známý v Praze, jestli by to prostě nešlo nějak. Tam byl strejda, který řekl, že on se nebude dívat na to, jak synovec umírá, tak nakonec jsme to jako sehnali v Hradci Králové, tam ta umělá ledvina začínala, tak prostě jsme ho tam vezli a ten pan primář byl tak zlej, že říkal, a on vám stejně po cestě umře. No ale neumřel nám, tam ještě byl na té dialýze, jednou mu to pomohlo, dokonce, když jsme tam za ním měli, nám přišel naproti, jenomže jak měl oslabené žíly, tak mu pořád měnili krev. Takže neumřel za 2 měsíce, ale za 4. Takže takhle já jsem stála tyhle ty pravdě velmi mladá a můžu vám říct, že to bylo snad to nejhorší.
0: Jak to popisujete, je to, jestli tedy počítám správně, opravte mě, je to asi 50 let, co se to odehrálo, nebo ne?
1: No, to už je 60 skoro.
0: 60.
1: No.
0: Hmm.
1: No, ale to pořád, to nemůžete prostě na to zapomenout. To se vám pořád jako vrací.
0: No právě proto jsem teď tak hloupě počítal nahlas a říkám si, jak dlouho vlastně máte tu bolest v sobě.
1: No a já potom, že děti byly malé, že jo, já jsem byla mladá, sama jsem zůstat nechtěla, tak potom za rok a půl jsem se vdala, ale stejně pořád vám to z té hlavy nešlo, i když jsem měla šťastný manželství, vychovali jsme děti, ale to nezapomenete, nikdy to nezapomenete. A teď mě je to 6, byli jsme tím druhým mužem 51 let a teď je to 8 let, co zemřel. Ale to se vám všechno vrací a jak oni říkají, často vyhojí, nevyhojí, jen otupí. A to vám prostě nikdy z hlavy nezmizí tohle.
0: Teď řeknu něco, co by se dalo klidně označit jako kdyby, chyby a takové ty věci. Ale co myslíte, kdyby tenkrát pan primář byl aspoň o něco vstřícnější, protože tak, jak to popisujete, mi moc vstřícný nepřipadnul, a to ještě používáme eufemismus, kdyby vám aspoň nějakou jinou formou sdělil tuhle hroznou zprávu.
1: No a to my jsme ještě, on bydlel kousek, my jsme věděli, kde bydlí tady ve Žďáře, tak jsme ho ještě šli prosit, jsem ho šla, jestli ho neotravujte, prostě nedá se nic dělat a hotovo, no, tak prostě takhle.
0: No tak to je pro mě nejvíc šokující z toho, co říká, z toho, co říkáte tedy.
1: No, je krom, to dlouho, je to dlouho, ale stejně se vám tohle to pořád vrací a člověk pořád přemýšlí, proč mě se tohle muselo stát, proč to, ale nikdy nedostanete odpověď. Prostě tak to musí být, asi tak je to zařízený, tak to prostě asi je. No. Takže tohle to jsem vám jenom chtěla sdělit. Ale vím třeba, že si říkám, byl to osud hroznej, krutej, ale vyvázla jsem z něj ještě docela dobře a myslím si, že jsou třeba lidi, kteří jsou na tom ještě hůř, víte, třeba, tak si říkám, ještě někdo je třeba, nebo na tom byl ještě hůř než já, no ale nebyla to legrace, nebylo to prostě nic pěkného, no. Ale přežije se to. Musíte, pane Borku, přežít všechno. Nedá se nic dělat. A kvůli těm dětem člověk musel žít dál, protože tomu nejmladšímu byly 4 měsíce, že jo.
0: Hádám, že právě, hádám, že právě děti byly těmi osobami, které vám nejvíc pomohly přenést se přes ten prvotní šok.
1: Musíte. Ale kolikrát třeba jsem říkala, manžel chodil na odpolení, že jo, tak bylo 10 hodin a já si stala večeři, že jo, prostě úplně zblblá a pořád jste nemohl pochopit, že prostě není, no. To byl takovej šok hrozný, no, ale musíte přežít všechno musíte přežít, nedá se nic dělat.
0: Abyste tady byla právě pro ty, kteří jsou zde s vámi. To je pravda.
1: No, Jiřino, musím a tak to. Teď mě ty děti taky drží, že jo? Tak ale říkám, nikdy nezapomenete. Jak oni říkají, že můžete zapomenout, není to pravda. Pořád se vám to vrací a vrací.
0: Děkuji za upřímnost, děkuji za váš telefonát.
1: Nemáte zač.
0: Jediné, co vám můžu popřát, je pevné zdraví.
1: No, to moc nemám, ale děkuju.
0: No, to s určitým věkem děkuju. Přichází na každého. Vím, o čem mluvím, jinak bych si nedovolil něco takového říct.
1: Já zrovna jsem přijela dneska nemocnice z operace,
0: jejda.
1: Ale bude to snad dobrý, takže pohodě. Já už to beru tak všechno, tak jako spíš s humorem, že to musí být, protože nejde být pesimista, to by člověk nemohl vydržet už.
0: To máte pravdu. Já jsem si zrovna dneska říkal, že už 8 let žiju nad plán po té operaci, kterou jsem podstoupil v roce 18. No, mějte se hezky, Jiřino.
1: A taky krásný podzim. A zdravím všechny posluchače a hlavně to zdravíčko, abyste všichni měli. To je nejdůležitější. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je dnes Pravda někdy bolí. Od toho se vlastně odvíjí i, no, řekněme, zabarvení vašich příběhů. Dnes asi moc veselosti neuslyšíme. A bohužel musím říct, že podobný je i příběh posluchačky Daniely z Prahy, která napsala na rozhlas.cz/linka to následující, co se teď budu snažit citovat. Pravda opravdu bolí a asi nepřekvapím, když přiznám, že největší psychickou a prakticky i fyzickou bolest jsem prožila před 8 lety, kdy mi zcela nečekaně při preventivním vyšetření na mamografii lékař oznámil tu nejhorší možnou diagnózu. Byla to pravda, ale mně se udělalo fyzicky špatně. Vyšla jsem s touto pravdou na nemocniční chodbu a asi naposledy jsem plakala tak, že se mi řinuly slzy jako z vodovodního kohoutku. Navíc jsem na tuto skutečnost, abych ji zpracovala, byla úplně sama. Byl to nejhorší okamžik po sdělení pravdy v mém životě. Tak jsem mnohokrát přemýšlela, zda by člověk neměl být na takovou informaci předem připraven, aby tehdy čekal na chodbě manžel nebo by mě zavolali za týden. Ale oni už mě za týden poslali na biopsii a do 14 dnů jsem byla na operaci. Faktem je, že mě tato krutá pravda, takzvaně plivnutá nečekaně do očí, posílila. Potom už jsem veškeré zdánlivě fatální pravdy dokázala brát s nadějí. Když mi před operací lékařka hladila ruku a tvrdila, že se budeme potkávat za 5 let, nevěřila jsem a brala jsem to jako milosrdné utěšování. Ale díky Bohu měla pravdu. Danielo, děkuju za tenhle váš příběh. A ty vaše, které možná zavoláte i ve druhé části Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, tak ty směřujte na číslo 731 800 900. Tahle telefonní linka vás spojí v tomto případě s brněnským rozhlasovým studiem a já se vlastně můžu zeptat, kdo je teď na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím vás, pane Borku.
0: Zdravím vás, Františku. Myslím, že už jsme spolu párkrát mluvili. Podle hlasu si to tak říkám.
1: Ano, ano, mluvili. Velice rád vás poslouchám a jsou zajímavý příběhy.
0: Děkuju. Ale nejsou moje, já jsem jenom zprostředkovatel. Františku, vy máte příběh na téma Pravda někdy bolí?
1: Mám příběh a je podobný tý paní, co tý posluchačce, co teď mluvila.
0: Mm-hmm. Paní Jiřině.
1: Můžu mluvit?
0: Samozřejmě jsme ve vysílání a všichni vás posloucháme.
1: Maminka normálně najednou, že ji odvezli do nemocnice a pan Ježíš, co se děje. Tak jsme tam jeli za ní, už byla po výsledku, jako co měli, co zjistili a přišli jsme tam za panem doktorem a do té posluchárny a dáme se, jako jak to vypadá, co dopovídá, má rakovinu střev. Ujda, jo, takhle. A já, jak to vypadá, bude operace nebo něco, no, něco s tím uděláme, ale čekáme, že to bude tak 3/4 roku a bude konec. Takhle, jo. No tak to víte, že jsme z toho byli, kdo by z toho nebyl vykulený, jak se říká, že jo. Tak jsme čekali prostě, máma normálně vypadala dobře, všecko, ty bolesti. Dostávala ty kapačky, tak ty bolesti jako jí ustaly, co jí bolelo to břicho. No a odvezli jsme jí domů, potom asi za 3 neděle jsme jí odvezli domů. No a chodila manželka hlavně teda, musím, já jsem byl v práci a manželka hlavně, ta se o to starala, o všecko. A babička normálně začala si vyvažovat, jo, ono to bylo nějak takhle na jaře, vyvažovat si, ona měla ráda takový hutní polivky a tohle. A já jsem říkal ženo a pán Malek, člověče, to asi nějaký omyl, tohle, kdyby přeci měla, jak říkal, rakovinu střeva, tohle, tak to se by jí nechutnalo jíst a to přeci není možný, aby takhle. A ona vyvadlo, prostě bezvadný to bylo všecko. Jo, a přišel pan doktor, ten její ošetřující, co tady byl v Chalupech a dával jí vždycky nějakou injekci. Je, každý den injekci, až vám přijde to, jako kdyby měla bolesti maminka, tak zavolejte, je to tam zařízení na pohotovosti a i hned sem přijedou a dají tu injekci, jako proti té bolesti to. Mm-hmm. No a tak to šlo to nějak takhle všecko v pořádku a jednou měla opravdu, začaly asi po 3 měsících začaly bolesti a v noci to bylo. Já pám, ježišmarja, tak šup na pohotovost a přijdu tam. Sestřička pá, co chcete, já pám, no, mám tady zařízíno, jako jméno, všecko to, kdyby byly bolesti, takže pan doktor tam hned zajede. No tak dobře, odjel jsem, ona hodina, dvě hodiny, máma se kroutila na posteli, víte, do, já pám, no, to není možný, tak tam jedu znova. A pána tý pohotovosti, já pám, sestří, prosím vás, tak co je? A co chce, co je jako, co je? Já povídám, no, tady bylo dohodnuto, že když bude mít bolesti, že přijede pan doktor a dá jí tu injekci. No tak dobře, ale on tam přijede a taky se musí najíst. Já pám, tak jsem se s tím taky smířil a pám, no, lidi jsme, to se nedá nic dělat. Tak potom přijel, normálně maminka ještě z postele, dobrý večer, pane doktore, ještě jako to. On vůbec nemluvil, nepozdravil, naštvaný prostě, jo. Přijel, dal jí tu injekci a odjel, jo. Tak jsme ještě to, říkám, tak bude mít pokoj, ale on jí dal asi nějakou slabou nebo co, jak byl nějaký rozčílený, rozrušený, ne, že jsme ho nějak vyvedli večír v noci, tohle. Takže slabší nějakou injekci a ona stejně chudák měla potom bolesti na chvilku. Tak potom druhý den jsme volali tomu jejímu ošetřujícímu doktorovi a co jako jí měl na starosti, říkáme, pane doktore, takhle se věci mají. No tak on hned přijel, on byl bezvaný, on byl ochotný, takovej přijel, hned si s mámou tady všecko vyříkali, dali injekci, ona usnula v pořádku, všecko. Pane Borku, trvalo to opravdu, a oni řekli v té nemocnici, že to tak trvá tři čtvrtě roku. Hmm. A přesně vám na těch tři čtvrtě roku maminka normálně odešla. Najednou tam žena přišla, jak se o ní starala, to přišla tam, a že maminka jako, jestli něco dělá, nebo tohle, ona spala. Tak nechtěla jí budit, říká, tak ještě nechám chvilku spát. A ona už usnula na to, na věky, jak se říká. Hmm. Takže to byla, to jsou nervy, prostě o tom se těžko mluví, jo.
0: Já vám rozumím, ale obdivuju, že jste to vydržel až do téhle chvíle, že se vám netřásl hlas.
1: Ale je to v lidech, pane Borku, je to v lidech. Nemůžu naříct, ale já mám teď lékaře, měl jsem takovou lehčí vrtvičku, už je to asi 5-6 let to bude. Vynikající pan doktor, jo, prostě ochotnej všecko, prášky mi dal, všecko v pohodě. Nemůžu říkat, že doktory, my si stěžujeme na doktory, nebo to je v lidech. Jako jsme lidi různý, tak jsou i ty doktoři, víte, někdo prostě to je poslání a má to prostě a někdo prostě, no, je to v lidech prostě. No,
0: líp bych to neřekl. Máte naprostou pravdu. Ano, všude jsou lidé dobří, i lidé, kteří nejsou příliš kvalitní.
1: Přesně. Hmm. Ale měl jsem ještě, pane Borku, můžu ještě mluvit?
0: Poslouchám vás a myslím si, že nejenom
1: já. Měl jsem ještě případ takovej, normálně v noci bolesti. A já pám nebudu manželku budit, zalezu si na pohotovost, možná, že mám zaražený větry nebo něco tohle, půjdu na pohotovost, taky to bylo večer, už to bylo v noci vlastně, tak jdu na pohotovost, jenže ta pohotovost z Lobečku asi 3 kilometry a asi v půli cesty je nemocnice. A já pán dojdu na tu pohotovost, aby, a já vám už jsem nemohl prostě, posledním zbytkem sil jsem se došel rád k nemocnici. Zaťukám na toho nadvratního, on odevřel, myslel si nějaký obejda, ožralej nebo něco, co tady chce. Tak já prostě poslední zbytkem přil, mu říkám, že nejsem opilej nic, ale že mám hrozný bolesti a že jsem šel na pohotovost, už jsem tam nedošel. Jestli to, a tak on hned zavolal to, přijeli, a taky bezvadný pan doktor, nějaký pan Paríš, ale už chudák nežije. A přišli, vzali mě hned na pokoj, dali mi ty infuze a takový, a druhý den normálně doslanýho na operaci. Akutní zánět slepého střeva, zněla diagnóza. Mm-hmm. Tak mě přivezli do toho slanýho, sedím tam v té přijímačce a teď v té čekárně, teď přišel takový vysoký frajer, doktor, a pát, co seš, čím seš tady? já povídám, no, akutní zánět slepýho střeva. Co děláš? Já pávno na šachtě, to jsem dělal nakladně na šachtě. Páno, ale, jak víte, noční šichty a tohle, tak člověk asi jak vypadá, víte, pobledlej takovej to. Pát, ale ty nemáš slepý střevo, ty máš prasklej vřet, takhle jo. Já pávno, hledajte, co může člověk uvažovat v téhle chvíli. A odešel, přijeli pro mě, odvezli mě na pokoj a už nevím nic. Probudil jsem se a měl jsem zalepený celý břicho a ty chlapi, co tam se mnou byli na tom pokoji, říkali, s čím seš tady, já pávno, slepý střevo. Povídá, ty vole, ty nemáš slepý střevo, ty máš rozpáraný celý břicho. Na slepý střevo jsou 4 štíšky tady na pravý straně a ty máš rozpáraný celý břicho. Přijel ten, byla vizita, přišli ten a tenhle ten doktor, já nevěděl, kdo to je, ale potom říkali, že to byl kapacita jako tohle. Přišel tenhle ten doktor a mě se zastavil a povídá, no tak hele, jak to vypadá, já pám, no, máš bolesti, já pám, nemám ani to, ale to víš, ale my jsme se museli posikrovat, ale ten břed to nebyl, ale bylo to střevo to bylo.
2: Yeah.
1: Slepý střevo to bylo.
2: No,
1: takže
2: teda.
1: To byl omyl prostě, jo. Takže já mám na rozpáraný břicho, ale pane Borku, ještě v rychlosti, ale to už je pryč za mnou, ale pak jsem jel se žlučníkem a dělal mi to ve vojenské nemocnici ve Střešovicích žluči. A po té operaci přišli, zase byla vizita, takový frajeři, šikovní chlapi, doktoři to přišli a ten, co mě jako operoval, tak pán Marýra, vy jste nám dál, a pán Ježíš, pane doktore, co se stalo? Povídal, vy jste to tam všechno srostlí, to už bylo pár let po tom slepáku.
0: Takže tím, že se posichrovali, vám zařídili srůsty a potom se to projevilo o něco později, jo, Františku?
1: Tak, přesně, pane Borku. A my prý jsme se k tomu žlučíku nemohli ani dostat. Takže ono prostě, ale všecko to dobře dopadlo, všecko jsem to přežil, jo, ale říkám, prostě je to všecko v lidé, přesně, jak jsme...
0: Byla to sice trošku obsáhlejší ilustrace tohoto tvrzení.
1: Tak je to, že těma lékařema, víte, prostě.
0: Ano, ale myslím si, že dokonala. Františku, moc krát děkuju a snad už nic takového nebude. Mějte se a hezký podzim.
1: A všem posluchačům hlavně zdravíčko přeju. Nic jiného na tom světě není dražšího než to zdraví. A mějte se moc hezky a díky, bezvadnej pořad je to.
0: Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Noční linka.
0: Společně s Františkem a s vaší pozorností jsme překonali půlnoc, tedy vstoupili z jednoho dne do druhého. Teď už máme úterý 13. října 2026 a pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já se budu snažit co nejvíc vašich příběhů takzvaně vpustit do vysílání i v těch následujících necelých 60 minutách. K tomu slouží telefon 731 800 900, ale také web rozhlas.cz/linka. Z něj za malou chvilku budu citovat to, co napsala Monika z Prahy, ale teď už dávám prostor Věře Martinové, protože i já si musím z některých příběhů, no slušně řečeno, oddechnout.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeji vám nerušený poslech a znovu připomínám téma Pravda někdy bolí.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A já si říkám, a řeknu to i nahlas, kéž by vaše příběhy byly spíše v tom duchu, pokud znáte Cimrmany, tak si jistě vybavíte, jaká je to hra. Ne, jsem tvoje vzdálená snacha, ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku. Nedělej si výčitky, milý synu. Já totiž nejsem tvůj otec, jsem tvůj syn. To je hrozné, jsem tady úplný sirotek, ale nevadí, hlavně, že jsem konečně poznal pravdu. No, musel jsem si otevřít, abych mohl citovat z této hry od Cimrmanů, ale znovu říkám, kéž by vaše příběhy byly v tomto spíše humornějším duchu, jenomže ona pravda někdy doopravdy bolí. A jsem zvědavý, co nám na tohle téma poví naše posluchačka Jana, která čeká na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás taky. No, říkal jste to hezky, líbilo se mě to.
0: Děkuju. Ale teď k vašemu příběhu.
1: Ano, neřeknu vám nic veselýho. Já totiž, je to teďka, dřívejška, stalo se mě to v červnu. Já jsem v 2000 roku jsem měla velkou havárku a byla jsem strašně potlučená, strašně. Byla jsem v nemocnici 2,5 měsíce a ještě jsem prodělala 6 operací. Ale bolelo mě rameno a vždycky jsem říkala, pane primáři, bolí mě rameno. On mě říká, to máte voti s nohou. Takhle mě to vymlouvali. No a ukázalo se, já jsem se pak, to bylo v Plzni a já jsem se tak v Plzni odstěhovala do Pardubic a že budu pokračovat v léčbě. Protože rameno bolelo, tak jsem šla na ortopedii a tam zjistili, že vlastně to rameno mám rozbité, špatně se rozkle a proto mě bolí. Tak mě to odoperovali, dali mě tam vložku na vystužení, ale narušili mě nějaký nerv na ruce, teda v tom ramení a působilo to na ty prsty na ruce a ty mě začaly vystřelovat. No tak zase to dělal jiný lékař, udělal mě 2 prsty. No a 2 prsty ještě zůstaly. Po čase jsem zase šla tam a říkám, že ty 2 prsty bych chtěla ještě spravit. No, říkali, no jo, ale když to budeme spravovat, stejně vám zůstanou křivé. Říkám, to je jedno, jestli budou křivé, ale chci, aby byly funkční a prostě mě neboleli. No, tak jsem měla operaci 26.6. a spravili mi jako 2 prsty, ale jenom jeden. Takže už mám 3 prsty dobrý, ale ještě jeden mě zlobí. A když je dám spolem k sobě, jsou pěkně rovné, ale když pustím ten jeden, to je prstěníček, tak mě to zkazí všechny prsty. Jo?
0: Já se teď dívám na svoje prsty a já jsem rád, že něco takového nemusím podstupovat, tak je to trošku křivý, no, ale zase nejsem žádný klavírní virtuos. Paní Ano, ale já teď musím říct, bohužel, jednu věc, vy jste, tak jak jsme před malou chvilkou mluvili s Františkem poměrně dlouho na téma i zdravotní, vy jste zřejmě pojala dnešní noční linku na téma Pravda někdy bolí. Trošičku jinak chcete mluvit asi o tom, jaké zdravotní problémy vás provázejí. Pokud tedy máte příběh na téma Pravda někdy bolí, poslouchám.
1: No, ale když jsem šla z operačního sálu, tak jsem říkala, pane doktore, dáte mne sanitu, protože já, je mi 87 let, jsem slepá, špatně chodím, mám ortézu v koleně a chodím o francouzských holích. A pan doktor mě říká, kde pak, já vám nedám sanitu. Říkám, a proč, říkám, teď já nevidím, špatně chodím. A říká mě, kdybyste to měla na noze, tak vám to dám, ale máte to na ruce a to vám teda nedám.
0: To myslí vážně?
1: A mu říkám, pro Boha, říkám, teď já mám na dlaní, mám 6 pehů a když se opřu o tu hůl, říkám, teď to všechno zničím a nebo prostě to nezvládnu bolestí. A on mě říká, no nedá se nic dělat, nedám. Říkám, tak jo, tak já se budu muset asi naučit létat. No a takže, když až jsem přijela domů, ono se nade mnou smiloval jeden řidič dole, jak čekal na manželku a říkal ještě, že to bude až za hodinu, tak já jsem měla 10 minut tak domů. Tak mě odvezl, pomohl mě a můžu vám říct, že když jsem došla na pokoj, že jsem měla plnou ruku krve, skoro to bylo takové, že za chvilku to začne kapať, a tak jsem přišla domů, rozstřihla jsem to, umyla, vydezinfikovala, zavázala a můžu vám říct, že už jsem tam nešla.
0: No,
1: ten
0: pravda.
1: Jeden prosil ještě stůlej, tak jsem to rozcvičila jakž tak, ale ještě ten jeden mě zlobí, ale už tam nemám vůbec chodit, protože takovou neuznalost, když pustí ženskou ze stolu a nedá jí ani sanitu, i když je slepá, jak to mám zvládat?
0: Naprosto rozumím a nechápu, jak něco takového je možné. Nicméně, musím se znovu vrátit k tématu. Pravda někdy bolí a uzavřu to tak, jak byste to možná ani nečekala. Vy jste se vlastně dozvěděla pravdu o lidech. Jací někteří můžou být.
1: Ano,
0: ale taky ten muž, který vám pomohl, taky v tom pozitivním slova smyslu. Že jsou lidé, kteří ještě umí pomáhat a chtějí pomáhat.
1: Paní Jano,
0: já vám rozumím, ale nechci mluvit o lékařích a o problémech s lékaři, a taky je to úplně jiné téma. Paní Jano, já vám moc krát děkuju a snad už nikdy nic takového nezažijete. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Bolí to, rozumím. Opravdu. Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Slíbil jsem vám to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Lomítko/Linka. Opakuju na téma Pravda někdy bolí. Ono je to trošku jinak, než jste možná nabili dojmu. Ne, nemluvíme o problémech zdravotních, ale o tom, že někdy srážka s realitou může být hodně bolestná. Monika zdraví všechny linkaře, linkařky a linkařčata. I vás, pane kapitančiku, tady čtu. Myslím, že pravda je důležitá zejména tehdy, když vás někdo neopětovaně miluje. Myslím, že je lepší říci mu přímo, promiňte, nejste můj typ, než ho nechat trpět, zatímco k vám chová tajnou či platonickou lásku. Milovat někoho totiž znamená i pochopit to, že on vás nemiluje. Hodně opravdové lásky, dobré nálady, zdraví a snesitelné pravdy všem přeje Monika. Dovolím si jenom drobnou poznámku. Moniko, pokud je to tajná láska a ten druhý o tom ani neví, tak to je potom zaděláno na problém. Ale teď zase trošku vážně, protože to téma si vážnost zaslouží. Pravda někdy bolí. Můžete zavolat? Po písničce Václava Neckáře můžeme slyšet váš příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: písnička Václava Neskáře je za námi. Byla to píseň pro mne a před námi, věřím, další příběh na téma Pravda někdy bolí. Emo, zabolela vás někdy pravda? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím posluchače hlavně z Valach, protože jsem z Valašska. A i vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako pravda bolí někdy strašně, protože vezmu to v rychlosti. Já jsem po dětech onemocněla rakovinou, byla jsem 2 roky v nemocnici skoro a měla jsem výbornou kamarádku, která byla vdaná, měla dceru. A když jsem byla v nemocnici, tak pomáhala mému manželovi s dětma a všechno na to. A když jsem se vrátila z nemocnice, tak jsem slyšela takové různé, jako, že oni dva tam. A já jsem tomu prostě nevěřila, že kam ona je. Kapča je vdaná, má Romana, má dceru, jsou šťastní, jo, pomáhala mi tak, jak já jsem mi pomáhala s dcerou. No a už jsem byla jako z nemocnice doma, zase jsem se vrátila do svojí práce. Ona mi volala, že večer přijede na kafičko, a říkám, ale já jdu na 8 do baru jako sloužit. Jo, já to všechno stihnu. A říkala se manželovi, přijde kapča. On začal lítat, sprchovat se holit. První moment mi to jako fakt nedošlo, jo. Tak přišla, dali jsme kafe, všechno to. Pokecali jsme o dětech a jak se cítíme, říkám, jo, dobrý, jako už jsem v pohodě, všechno to. Ještě mi říká, já tě odvezu do práce. Odvezla mě do práce. Já jsem dělala do 6 do rána a ve 4 hodiny ráno přišel šéf a říká, Emčo, ty jsi nějaká nervně. Já říkám, ty, mě není dobře. Jo, jsi po ten emoci a potom všem běž domů, já to odsloužím do tebe a napíšu ti 6 do 6, říkám, díky šéfe. A přišla jsem doma a první, co bylo, že jsem šla do pokojčka podívat se na syny, přikryla se mě, otevřu ložnici, a koho tam nevidím. Gabču s mým manželem. To byl šok. A ještě ta potvora měla na sobě moji noční košili, což mě nejvíc nasralo.
0: Tak tomu věřím.
1: No, ale tak se si sedla.
0: Děkuju i za tohle zlehčení, protože to není lehká životní situace.
1: To byl pro mě totální šok. Jo, tak jsem si sedla v obývák, udělala kafičko a čekala jsem. O 5:30 se zazvonil, já jsem měla přijít o 6:30 jako z práce, vše jsem končila. Zazvonil o 6:30 budík, vylezla Gábina, podívala se na mě, vrátila se do ložnice, vylezli s manželem mým, šli do sprchy, jako do koupelny. A já jsem měla v ložnici křeslo, takový ten velký ušák, protože já jsem měla děti po císařích. Takže kvůli kojení jsem si ho pořídila, a se mi pohodlně sedí a všechno na to. Oni na to měli věci, tak jsem je chytla, vyjazila na chodbu. A oni říkají, kde máme věci, říkám, na chodbě. Vypla jsem zvonek, aby se měli z druhé strany koulí. Takže oni vyšli ven a se zabuchla dveře a tím to pro mě skončilo.

0: a řeknu vám, že jak jsem v životě nepila alkohol, opravdu ne, tak jsem si z ledničky vytáhla flašku a pila jsem to. To byl šok pro mě, to opravdu, toto jsem jako nečekala v životě, že toto já zažiju. Když jsem slyšela práci od kamarádek, říkám, toto se mě v životě nemůže stát a stalo se. No nakonec to skončilo rozvodem, oni se vzali, po dvou letech se rozvedli, že? Manžel vůbec o děti nebyl zájem, jako to pro ně. Děti to je aušus. A řeknu vám, že jsem z 80 kil spadla na 50, co se mi jako líbí svým způsobem, ale opravdu, kdo tady to nezažil, tak nebude věřit, co to je za šok prostě, jo?
1: Něco podobného, a nebyla sama, vykládala i naše posluchačka Dana. A jí jsem se na to zeptal a zeptám se i vás, jak jste se z toho, no nechci říct, poučila, ale co jste si z toho vzala pro další život? Našla jste si dalšího partnera?
0: Zůstal jsem s dětma sama. To už jsem tady taky vykládala z rádiu, jak bylo na téma nový manžel nebo tak. Přestěhovali jsme se ze Zlatých hor na Jesenicku do Mikulovic. Já jsem chtěla prostě ze Zlatých vypadnout, protože jsem všude viděla manžela, Gabinu, jo, a to. A chodila ke mně poštěčka, kočena 25 let, taková pěkně utěle a to. A milovala mé buchty strašně. A jednoho dne mi řekla, já strašně ráda peču, ale já to nejím. Já dělám dorty, zákusky, rolády. Jako, kdybych viděla kam, tak napeču a pošlu vám to do rádi, ať odchutnáte, jo.
1: No tak znám pár a takových, ona, kteří zase neradi pečou, ale rádi to jí. No to je pravda. No. Ale to nechme stranou.
0: Já ráda peču, ale nejím to. No a mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili. Ono říká, ty, můj manžel přijede z Německa, on je automechanik, má dílnu za barak, on ti to spraví, přijď patek tam a tam. A já jsem měla volno zrovna, mi se tak nechtělo nikam jít. A synové říkali, mamko, proč sedíš doma, běž mezi lidi. Tak jsem, jako jsem hospodská, ale jako já radši, když mám volno, jsem venku, v přírodě, jo, bez lidí. Hmm. Tak jsem tam šla, počačka mi se známěla se svým manželem, on říkal, jo, zítra mi dovez auta, jsem ti na to podívat, to spravím. A ta Jaruška mi říká, a mimochodem, já tě se známím s tatínkem, který byl vdovec. To jsme si podali ruce s Ferentišem, dali jsme si pusu na tykaní a popraskali v hospodě žárovky a jeho sestřenice, která tam sloužila, říká, já jsem to viděla, je to tutovka. Už jsme spolu, 10 let jsme spolu žili a potnazili jsme manžele.
1: Kéž by všechny příběhy dnešní noční linky končily takhle optimisticky a vesele. Emo, já vám vlastně musím pogratulovat. Vy jste sice překonala hodně těžký okamžik, kdy vás osud postavil před krutou pravdu. Pravda někdy bolí, ale ten závěr byl krásný. Mějte se hezky a moc krát vám děkuji za váš telefonát.
0: Jsem nemohla mít opravdu a tátu pro moje kluky úžasného. Vychoval, dal jim vzdělání, všechno.
1: Ne nadarmo se říká, že když se jedny dveře zavřou, tak se druhé otevřou. Naslyšenou, Emo, a děkuju.
0: Já děkuji, že jste mě přijali, pozdravu všechny posluchače, vás a to a vaše linka je úžasná, boží. Až jdu večer z práce, tak si hned pustím rádio a jdu spát a poslouchám vaše linku. Tak jsem boží, fakt.
1: Budu se snažit. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, kterou posloucháte a kterou dnes vysíláme na téma Pravda někdy bolí, má před sebou tu závěrečnou půl hodinu. Ale pořád ještě je šance, že se dovoláte a že uslyšíme vaše zajímavé příběhy a většinou to byly smutné příběhy, tak jsem zvědavý, jestli v tom nastoleném směru bude pokračovat i Pavel tím svým příběhem, anebo jestli se na té vyhýbce vydá někam jinam. Pavle, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a hezké ráno, pěknou noc.
0: Nebo pěknou noc. Pravda no, někdy bolí.
1: Veselé to není. Vydal jsem se s kamarádkami na ples. A jedné jsem cítil něco více, než by se mohlo líbit, ale byla vdaná. A tančili jsme, byli jsme, užívali jsme si. A začaly být polky, tak ona polky nechtěla tančit. A já jsem slíbil jiné kamarádce maminky, že si s ní zatančím. A v okamžiku, kdy jsem s ní tančil, tak říká, no, mohl by si najít nějakou takovou šikovnou přesně s tou, s kterou si tančil. A tak to byla taková ta pravda, která bolí. Tak to je jenom takový krátký příběh.
0: No, počkejte, ale to já vás tak snadno ze spáru nepustím, Pavle. Jak to pokračovalo? Vy jste si tu radu vzal k srdci nebo ne? Pokračovalo to nějak s tou dotyčnou, se kterou jste tancoval? Já chápu, že...
1: Nemohlo to pokračovat, no, protože prostě to nešlo.
0: Protože je vdaná, já chápu, ale jestli jste... A někdy to pomůže. Někdy to pomůže, jestli jste jí o tom aspoň něco naznačil.
1: Ona to věděla.
0: Ona to věděla?
1: Mhm.
0: Jak? Jak to, že to věděla?
1: Protože jsme to řešili.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě to nešlo.
0: Rozumím. Možná víc, než si myslíte. Něco takového jsem zažil. Takže, Pavle, jestli můžu poradit, i když tady je opět jednak každá rada drahá a navíc nevyžádané rady jsou ty nejhorší, jestli vám můžu aspoň trošku poradit, zachovejte si to jako hezkou vzpomínku a jděte od toho, protože byste se jenom trápil.
1: Tak, tak.
0: Takhle jsem to udělal já.
1: Tak, tak, tak by se člověk jenom trápil, přesně tak.
0: Ona pravda někdy bolí, ale taky to zaznělo před několika minutami, když se jedny dveře zavřou, otevřou se druhé.
1: Mm.
0: Moc vám držím pěsti, ať to přijde co nejdřív. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, taky. Pěknou dobrou noc.
0: A děkuju za upřímnost.
1: A
0: díky.
1: A pěkný program.
0: Upřímnost, tak za tu vám musím vyseknout poklonu všem. Všem, kteří píšete, všem, kteří telefonujete. No a okamžik na další telefonát právě nastal. 731 800 900, to číslo ještě uslyšíte. A ještě se musím podívat na to, jestli na naší webové stránce náhodou něco nepřibylo. Jana Zírkova píše. Ano, vím, o čem mluvím. Onu bolestivou pravdu často slýchám ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu a také mého koníčku, sběratelství hraček, což se bohužel některým nelíbí. Potud vzkaz Jany Zírkova. Téma je Pravda někdy bolí a Jano, já musím říct, že s tím sběratelstvím, no tam, neříkám, nechci to zlehčovat, tam se s tím dá počítat, že totiž ne každému se to líbí nebo to každý tomu rozumí. Horší je to, co říkáte, ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu. S tím se člověk vyrovnává trošku hůř, ale vězte, že to je opravdu jenom slupka, na které v podstatě nezáleží. No, někdy trošku, ale není to to podstatné. Volejte 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím dnešním tématem je Pravda někdy bolí. A na telefonu s číslem 731 800 900 čeká paní Zita. Dobrý večer, hezké ráno. Dobrou noc možná taky, paní Zito.
1: No, dobrou noc i vám.
0: No a to by znamenalo, že odcházíte od telefonu a to já nechci. Já chci slyšet váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Já chci vám popřát dobrou noc a skončí noční linka, abyste se taky vyspal. A takže já, když jsem byla kdysi mladá, byla jsem vdaná už přes rok, no a pak najednou se stalo něco, nevěděla jsem, jestli je to pravda nebo ne, a tak ještě jsem nebyla ani na gynekologické prohlídce, jestli čekám dítě nebo ne. Pracovala jsem v jedné nemocnici na ústředně. Přišel za mnou jednu ráno jeden lékař, gynekolog, a já jsem si myslela, že chce objednat nějaký telefonický hovor. A tak jsem se optala, co potřebuje, a on mě říká: sestřinko, já se vás jdu zeptat, vy to děťátko nechcete? A já jsem se zděsila, jak to, že to může vědět, když jsem za ním ještě vůbec nebyla. A říkám: ale pane doktore, já jsem u vás ještě nebyla, já to ani nevím, já se teprve za vámi chystám. A proč mě dáváte takovou otázku? Byla jsem z toho velmi nešťastná a on mě říká: no ráno mě potkal váš Kája a povídá, že jste v jiném stavu a že to špatně snášíte, abych vám provedl interrupci. No já jsem se zděsila. Tak jsem mu říkala, že je mě velice špatně, protože on ten manžel byl velmi surový na mě a prožila jsem hrozné věci, nepěkné, takže jsem zvracela. A tak on mě říká: zítra, sestřínko, přijďte k nám na oddělení, my vám od toho pomůžeme. Tak jsem přijela potom z práce dom, chystala jsem si kabelu, říkám: zítra jdu na gindu ležet. A tak mě tam přijali, dostávala jsem infuze výživový a všechno možný, měla jsem se tam dobře a on si myslel, že já jsem šla na tu interrupci. Oni mě propustili, až už by to jako vůbec nebylo možné udělat tu interrupci, protože oni mě ji udělat ani nechtěli. A takže já jsem potom byla propuštěna, byla jsem doma a byla jsem potom asi už 5 měsíců těhotná. A najednou on zjistil, že jsem se převlékala, že mám to břicho nějaké větší. Tak se rozběhl a kopl mě vší silou do toho břicha. No, chvála Bohu, naštěstí se nic nestalo. No a tak je dítě na světě. A už je v důchodě. Takže to byla velká pravda, která mě velmi bolela. Ale pak jsem se s chlapem rozvedla a měla jsem svatý pokoj.
0: Nemám slov, paní Zito, ten okamžik, kdy se něco takového stalo, to není ani chvíle, kdy pravda zabolí. To je něco nepředstavitelného.
1: Ano, a to kdybych vám ještě řekla další a jiné věci. Tomu lidé nechtějí vůbec věřit. Strčil, když ta holčička měla ani ne půl roku, tak mě strčil do kapny 3 srčně. O tom jsem mluvila s paní doktorkou Tajamrovou nedávno. Ptala jsem se jí, co by se nám stalo, kdyby nás ti 3 srční pozoubali. Ona říká: byli byste obě mrtví, tak jak ten Kramný zavraždil manželku s tím děvčátkem. Takže jsou takoví vrahouni, kteří vymýšlejí vraždu, aby se na to nepřišlo. A řekla mě, že ten Kramný to je zavraždil, nechce se přiznat a oni mu to tady nemůžou dokázat, protože v tom Egyptě to prostě špatně vyšetřovali. Nedávno o tom byl přece každou neděli.
0: Vím, že za to je odsouzen, ale to je téma, které raději nechme bokem, protože
1: jasně.
0: To se netýká vašeho příběhu. Paní Zito, já děkuji za vaši upřímnost a jsem skoro konsternován.
1: No, já děkuji. mluvím, tak já se potom začnu uvnitř třást a musím o tom přestat mluvit. Takže to mám stále v sobě.
0: Rozumím, ale já spavit. Přece jenom mám ještě jednu otázku. Poučila jste se nějak z toho, co jste zažila s tím tyranem?
1: No samozřejmě jsem se poučila.
0: Našla jste si ještě nějakého dalšího partnera?
1: No tak potom ano.
0: Ale už jste asi byla obezřetná, že?
1: No, zas to bylo jiný, ale až byl jaký byl, tak byl zlatý.
0: Děkuju za upřímnost, děkuju za váš příběh a přeju vám krásný podzim. Nebudu vás dál zdržovat ani trápit, paní Zito. Teď to musíte vydýchat stejně jako já.
1: Ano.
0: Jo. Mějte
1: jak to
0: se
1: dopadlo
0: hezky
1: na té vaší zahradě, no jak jste dneska povídal, že musíte, aby vám nezmrzla ta voda.
0: No, ještě kontroloval jsem to, ještě jsem polovinu dešťovky použil na zalévání a budu se jí zbavovat, protože už nás čekají i noční přízemní mrazíky. Tak, aby mi nezmrzl všechen obsah. Mějte se hezky a naslyšenou. Tématem noční linky, abych se k tomu vrátil a neodbíhal sám zbytečně, je pravda někdy bolí. Ještě jeden telefonát určitě stihneme. Možná, že budou i dva. Takže tady je telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je to samozřejmě jenom otázka pohledu, ale už vlastně máme zítra, o kterém o zítřku zpíval Petr Kotwald. Ale tím jsem chtěl říct, že už jsme v té druhé části noční linky a že do jejího konce už zbývá jen nějakých 12 minut. Tak rychle k dalšímu telefonátu. Tady bude kapitánček noční linka. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Dobrý večer, pane kapitánčík.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem Šárka Šolcová z Karlova pole.
0: Zdravím vás do Keniku, vlastně sousedku. Šárko, zabolela vás někdy pravda?
1: Ono pravda bolí hodně. Já jsem dala příteli téma, že on šel někam, ale mě neodpověděl na to. Je postižený jen na vazíku. On nedal mě ani to, že to nemůžu tak brát.
0: Teď vám nescela rozumím. Zkuste mi to trošičku ještě vysvětlit.
1: On je pobožný. Pobožňák. No a mě udělal to, že šel s nejlepším kamošem na nějaký festival rock. Já jsem to chtěla přijít s ním. Jako. Jo, miluju, ale nevím, co dělal. A ta pravda není a ono nebude ani. Proč to bylo? Mě nechtěl odpovědět ani nechce odpovídat.
0: Ale na co by měl odpovědět? Já vím, že teď vypadám jako člověk, řekněme, se sníženými kognitivními schopnostmi, ale na co měl odpovědět a neodpověděl?
1: On odpověděl, chtěla jsem odpověď, já jsem mu dala odpověď, že to nejde takhle dělat, jo, že kamaška mě říkala Jarka, že se to nedělá a dal mě to a nedal mě odpověď vůbec žádnou odpověď na to téma nechtěl, neodpověděl.
0: No, takové jsou prostě někdy noce. Jak říkal ten taxikář. Šárko, asi vám rozumět nebudu, nicméně děkuji aspoň za ten pokus a za to, že posloucháte noční linku. Tak doufám, že ten poslední telefonát si poslechnete taky. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou, hezký večer.
0: Nápodobně, pokud možno nebolavý. Ale myslím si, že po takto krátkém telefonu by to chtělo ještě jeden s příběhem na téma Pravda někdy bolí a já bych navrhoval rovnou teď. Teďka hnedka, jak se taky někdy říká. Takže ptám se. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánčík. Kdo je prosím na telefonu?
2: Dobrý večer, Borku.
0: Ani se nemusíte představovat. Vás si pamatuju, Ludmilo. Zabolela vás někdy, pravda?
2: Zabolela právě před 14 dnama.
0: A já vás teď poprosím, abyste vypnula rozhlasový přijímač, hlavně kvůli sobě, tam se slyšíte se zpožděním a to potom nemá zrovna hezký vliv na to, jak mluvíme. Tak, Ludmilo, před 14 dny jste čelila kruté pravdě?
2: No ano, protože jsem měla jít na své spolužáku, nebyla jsem 4 roky. Mm-hmm. Napřed mě nemohli sehnat, ale potom mě sehnal spolužák a říkal, že abych přišla určitě. A já jsem říkala, že se jako bojím, stydím se, protože já, jak mám problémy s tou páteří, tak já musím chodit jezdit s tím vozítkem, protože já ujdu tak 100 metrů a musím si sednout nebo se předchodit nebo tak. No jiné, ale tohle. A taky, že jsem přibrala, jo, za tu dobu, že ten pojít nemám. No a nakonec jsem si říkala, ale co, pak mi volala druhá kamarádka jako z ulice a říká mě, Lidu, no prosím tě, přijeď. A přijeď dřív, my jsme si strašně viděli, rádi viděli a dokud ještě můžeme. No a tak já jsem se teda rozhodla, že jo. Nechala jsem si udělat hlavu, účest novej a jela jsem teda taxíkem. Přijela jsem tam, holky mě vítali strašně moc, tak jsem seděla s nimi 2 hodiny, to jsem se jako zvedla a pořád řeším tu váhu, A oni, prosím tě, ty jsi taková pěkná baba, a s tebou je taková sen, co řečíš váhu pořád.
0: Že jo?
2: No. Pak jsem to šla za těma spolužákama, že no to je dost, že už jsi za náma. No a tak a byla ta moja školní láska.
0: Je, ale tak,
2: oni mu říkají, poslouchejte, a oni mu říkají, víš, no co to je? A on se na mě díval. A říkají, já nevím. Ježiš, tak to není možný. A jsem promluvila, tak mě poznal. A potom, takže to mě teda zabolelo. Až jsem potom tam byla dílo, tak potom za mnou přišel a pohá, ty víš co, nezlob se, ale ty normálně máš jiný vlasy, byla tmavá, teď to máš. Já jsem chtěla vypadat jak ministryně financí.
0: Prosím nejmenovat.
2: No já nebudu jmenovat. A tak to tak mám. A že jsem omládla. Ale no potom, a potom se, tak se mě omlouvali, jo, tak jsem se trošku jako sklidnila, ale pořád tu váhu.
0: Ale Ludmilo, já, protože už se nám blíží závěr noční linky, tak se pokusím do toho vstoupit. Vy jste mi připomněla krutou realitu, které, neříkám, že jsem nějak čelil, ale na našich srazech tam se, a nebudu taky jmenovat, naše jedna spolužačka taky neobjevuje pravidelně kvůli váze. Prosím vás, jo? Co na tom vy ženský máte? Teď přece jedno kilečko hezký než, hezčí než druhý. No.
2: Poslušíte, ale po co jak jsme se tam začali bavit a smát se, tak ten jeden za spolužák jim říká, dětka, tady Luna je furt, jak kdyby měla 22. Akorát mám trošku připrav.
0: No, a nějaký vozík nikdo neřešil, že jo?
2: No, já jsem si vozíkem tam nebyla. Jste,
0: nebyla, no úplně nejlepší. No.
2: Víte co, já to mám jako pojistku, kdyby náhodou.
0: Rozumím. No tak,
2: a
0: Ludmilo.
2: Tak jsem si potom jsem se teda sklínila a když jsem jela taxíkem zpátky, tak ten taxíkář mě říká, paní, vy jste tak strašně příjemná ženská a zábavná, že s váma bych jel třeba i do pekla. A byl o tolik mladší.
0: No.
2: Měl 56.
0: No, ještě nakonec říká, zbalíte chlapa.
2: Až budete pro někde chcet, tak mě zavolejte, já vás zavezu kamkoliv.
0: Paní Ludmilo, teď už je ale opravdu čas, abychom se rozloučili.
2: Končila takhle veselé.
0: Já vám moc krát děkuju a jsem rád, že posloucháte noční linku. Naslyšenou.
2: Já každý den.
0: No, to nepochybuju. A věřím, že to bude i při té další brněnské noční lince.
2: No,
0: bude to trvat sice, no, bude to sice chviličku trvat, než se ve středu zase prokopu k mixážnímu pultu, ale bude téma, které vás na rozdíl od toho dnešního možná i rozesměje. Moje taneční. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Dobrou noc, mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Vám přeju taky dobrou noc, vážení přátelé, loučím se s vámi. A jak zaznělo, ve středu začínáme ve 23 hodin. Téma Moje taneční. U mikrofonu byl Borek a přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Setkáváme se po 47. a předem vás varujeme, že vás dnes nečekají žádné skvělé myšlenky, hrdinské činy, ba ani radostné epizody. Možná, že se budete cítit jako po pádu, skoro jako ti, kteří z jednoho pražského okna onoho jistého květnového dne roku 1618. vypadli, či spíše byli vyhozeni. Příliš se jim nestalo, ale to víte, když padá vláda, přes jisté dílčí potěšení to nakonec na náladě ve společnosti nepřidá.
2: Úlohy průvodců se dnes opět ujmou
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, který jsi inspirován knihami Petra Hory Hořejše a literaturou českých i cizích historiků, připravil program i této v pořadí 47. schůzky.
2: Dlužno podotknout, že tak učinil na přání Českého rozhlasu 2 a že se tak děje v Českém rozhlase Brno.
5: Když se ty věci v Praze dály, tak mezi tím jistý páter Passmann, někdy jezuita a nyní již arcibiskup ostřihomský, 27. dne měsíce máje strojil slavný banket ve Vídni, při němž byl král Ferdinand, kardinál Klesl a mnoho jiného panstva uherského, počínajíce sobě velmi vesele k troubení a střílení salve hřmotnému. Ale když byli v největším rozveselení, přišla k tabuli novina smutná, s čím jsou se někteří místodržící na hradě pražském potkali. A tak ulekli se jí všickni přenáramně, že sklopy vše hlavy jeden každý rozjížděli se a rozcházeli se z téhož banketu do příbytků svých jako omámeni.
1: Ve Vídni měli zase jednou smutek.
6: Co to zas ti Češi vyvedli? Dobrodiní vlády naší pomazané habsburské vážiti si neumějí a do příkopu z oken toho svého hradu naše věrné politiky metati ráčí.
1: Jenže kdybychom chtěli být puntičkáři, tak bychom museli konstatovat, že těch 27 českých pánů, kteří byli pro vzpouru proti Vídni za 2,5 roku na to popraveni na Staroměstském náměstí, nemluvilo většinou jinak než německy, a sotva třetina z nich ovládala také češtinu.
0: Tak ku příkladu proslulý stavovský generál hrabě Jindřich Matyáš Thurn, který svým plamenným projevem na sjezdu české šlechty v pražském Karolínu a ještě plamenějším na tajné schůzce v paláci Smiřických.
6: Oba dva byly proneseny samozřejmě v němčině.
0: Vyprovokoval útok na Pražský hrad a vyhození místodržících z okna. Tak tedy tento Thurn byl Němec s italskými předky.
6: Dokonce i profesor Karlovy univerzity a proslulý lékař Jan Jesenius, původem Slovák, narozený ve Slezské Vratislavi, uměl česky jenom pár slov a běžně hovořil německy.
1: Samozřejmě kromě latiny, kterou ovládali všichni vzdělanci.
0: Celé to slavné české povstání proti císaři bychom mohli arcivelice zjednodušeně definovat jako válku Němců protestantů proti Němcům katolíkům.
1: Nazíráno na věc objektivně, takové vyhazování byť jen dvou členů české vlády do 16-metrové hloubky, to nebyla žádná legrace.
6: A že s nimi letěl i písař Fabricius, to vážnosti celé akce nic neubírá.
0: Z toho, co víme o organizaci tohoto kousku, tak je jasné, že můžeme předpokládat úmysl zabít místodržící.
6: Turnovi a jeho spojencům
0: spolu s několika dalšími horkými hlavami
6: se podařil husarský kousek. Chtěli postavit váhající a nerozhodnou obec protestantských stavů před hotovou věc.
0: Bylo to skutečně na poslední chvíli a ještě včas, než se stavovská opozice zhroutila.
5: Se jmény vykonavatelů rozsudku přichází na pořad otázka osob, které věděli předem o přípravách defenestrace.
1: Zamýšlí se ve své knize Staroměstská exekuce historik profesor Josef Petráň.
5: Nejen sami místodržící, ale též valná většina shromážděných šlechticů se do poslední chvíle domnívala, že rozepře skončí jinak. Závěr ohromil v skutku všechny. S výjimkou organizátorů. Mnohý z přítomných by se nejspíš odtáhl, kdyby znal cíl. Naplno to tvrdí Jáchym Ondřej Šlik v dopise ze dne 2. března roku 16.21.
1: Tedy před chystaným procesem a popravou?
5: Kde omlouvá svou účast při shromáždění v české kanceláři. Thurn prý ho ráno před defenestrací napomínal,
6: abych jen na hrad mezistavy šel, že to ještě prve zvažováno bude, zda se to státi má nebo ne.
1: Myslí se defenestrace.
6: Na to jsem šel a sám pro sebe myslil. Jestliže ten zlý úmysl a předsevzetí pánům stavům předneseny budou, tehdy oni k tomu nepovolí, nýbrž i hned jim to, poněvadž mnozí blízcí příbuzní těch vyhozených budou přitom, bude řečeno. Ale ten falešný a zlopověstný člověk...
1: Tím myslel Šlik svého někdejšího spojence a spoluspiklence, hraběte Thurna?
6: Mně a veliký houf i větší díl tu přítomných a nevinných pánů hanebně podvedl a zavedl. Neb když jsem vedle jiných na hrad do zeleného pokoje šel, stavové se domnívali, že podle včerejšího usnesení v Karlově koleji mají se nejdříve společně dohodnout, co by tehdejším místodržícím přednášeno býti mělo. Ale hrabě Sturnu pojednou od stolu vstal a každého napomínal, aby s ním do kanceláře vešel. Což se stalo?
1: Takže on vlastně šel, pan Šlik, na ten pražský hrad nerad, dokonce snad proti své vůli.
0: O tom lze s úspěchem pochybovat.
6: Nicméně jedno je, jak se zdá zřejmé. Na poradě stavů v zelené světnici.
1: Zopakujme si, že takzvaná zelená světnice aneb pokoj se nacházela v sousedství Vladislavského sálu. Scházeli se tu k poradám a soudům rytíři.
6: Tak tedy v této zelené světnici nebylo ještě řečeno vůbec nic. A také v české kanceláři nepadlo do poslední chvíle ani slovo o defenestraci.
0: Kdyby padlo, tak by se o tom Slavata, Martinic nebo Fabricius ve svých pamětech a zprávách určitě zmínili.
6: O plánu tedy mohli vědět jenom organizátoři.
0: A ti, kterým to bylo důvěrně oznámeno.
6: Tedy především každý, kdo se nějak podílel na uskutečnění tajného plánu.
0: Jinak totiž ani podobný čin provést nebylo možné.
5: Martinic tvrdí, že Slavatu vyhazovali z okna Thurn a Šlik s několika dalšími, jménem neuvedenými osobami. Na něj samotného pak, že vztáhli ruku Vilém Zlobkovic, Jan Litvín Zříčan, Oldřich Vchynský, Albrecht Jan Smiřický a Pavel Kaplíř.
1: Moment, jak mohl Martinic vidět, kdo vystrkuje z okna jeho kolegu Slavatu? Byl přece vyhozen jako první, v té době ležel v příkopu a kromě toho z místa dopadu není do oken vidět.
6: No to je fakt. V případě Martinicově jde o informaci z druhé ruky.
1: A Slavata?
5: Slavata opakuje jména těch, kteří vyhazovali Martinice.
1: Což mohl opsat z Martinicovy výpovědi, ale taky si to mohl pamatovat.
5: Pokud jde o něho samotného, podotýká, že neví, kdo provedl exekuci. Soudí však, že to byly tytéž osoby, protože při defenestraci svého druha stál volně u okna, zatímco vzadu jiní už drželi Fabricia. Teprve potom prý Thurn, který stál za Slavatou a nemohl se tudíž zúčastnit exekuce jeho kolegy, zvolal.
1: Pochopitelně německy.
3: Edle Herrn, da habt ihr den andern.
1: Což máme po našem, tedy po česku.
3: Vzácní páni, tuto máte druhého.
1: Tvrdil Slavata.
0: Tvrdil Slavata, že volal Thurn.
6: Tak to popsal situaci pan místodržící ve svém raportu nedlouho po defenestraci.
0: Později ve svých pamětech už uváděl najisto, že exekuci na něm a na Martinicovi provedli tytéž osoby.
6: Jenomže my máme po ruce řadu dalších verzí.
1: Ano, jedna postranní vysvětlivka ve strahovském rukopise, kde jsou zapsány rozsudky exekuční komise z roku 16.21., tak ta vysvětlivka například uvádí.
5: Nejvyššího purkrabího a Matouše Děpolta Zlobkovic z kanceláře do pokoje zeleného vyvedli Thurn, kolona z Felsu a Vilém Zlobkovic a tu s ním kolona z Felsu a Bohuchval Berka zůstali. Vilém z Lobkovic panu z Martinic klobouk z hlavy srazil. Jan Litvín z Říčan, Oldřich Vchinský, Albrecht Směřický za ruce a nohy jeho a Slavatu vzali a po hlavě z kanceláře vyhodili.
0: Při výsleších si úlohu strážce v zelené světnici přisvojil Vilém z Lobkovic?
1: Je to jasné. Dělal si tím alibi, že nemohl být u samotné defenestrace.
6: Slavata ve svých pamětech potvrzuje, že purkrabího Šternberka a děpolta z Lobkovic vyváděli z české kanceláře Turn, kolona z Felsu, Vilém z Lobkovic a Berka.
0: Z dalšího jeho vyprávění je patrné, že se Turn a Lobkovic vrátili a účastnili se dalšího dění v kanceláři.
1: Doufám, že se pořád ještě naši posluchači v té spleti jmen jednajících osob orientují. Uznáváme, že tato pasáž je trošku náročnější, tím spíše, že ku příkladu takoví Lobkovicové se vyskytují na obou stranách.
6: Nám zatím z těchto údajů vyplývá, že kolona z Felsu a Bohuchval Berka jsou mimo podezření.
0: Tedy, že by jako přímo vyhazovali místo držící.
6: Avšak s největší pravděpodobností byli do organizace celé akce nějak zasvěceni.
0: Pavel z Říčan a Bohuslav z Michalovic vypovídali v roce 1621 před soudem.
1: Ano, máme tu další jména, s tím se nedá nic dělat a to nás ještě další čekají.
0: Že na samotném činu se vedle Směřického, Vchinského, Lobkovice a Berbisdorfa podílel také Jindřich Matyáš Thurn.
6: S výjimkou Lobkovice uváděli ti dva muže, které exekuční komise nemohla stíhat.
1: Proč?
6: Buď to byli za hranicemi, anebo už nežili.
1: Takže tuto výpověď bychom nemuseli brát úplně vážně?
6: Musíme. Protože Pavel Skála ze Zhoře, autor Historie české, a podobně i Bořita z Martinic, oba shodně tvrdí, že Turn pomáhal při svržení Slavaty.
0: Naproti tomu se zdá nepravděpodobné, že by Slavata neuvedl jméno svého úhlavního protivníka,
1: tedy Turna,
0: kdyby si v skutku povšiml, že na něho Turn vztáhl ruku.
1: A to on by si asi povšiml, i když byl nutně rozrušen.
6: Dobře si přitom zapamatoval, že Thurn stál hned za ním a pobízel ostatní k násilnému skutku.
0: Ať už tedy Thurn byl opravdu defenestrátorem, anebo celou akci jenom řídil, je jisté, že tu měl účast prvořadou.
1: Ještě nám zbývá písař Filip Fabricius. Kdo pak vyhazoval jeho?
6: Ta jména už pro nás nejsou natolik rozhodující. Šlo totiž o spontánní nápad několika mladíků, které vedl Směřický a Turnův důvěrník Ehrenfried z Berbisdorfu.
1: Takže Fabricia schodili z okna jaksi mimo program?
6: No, tak nějak nad plán. Popuzoval okolo stojící, aby pamatovali, že vztahují násilně ruce na královské úředníky.
1: Jako by to dotyční nevěděli.
6: Navíc zapisoval všechno, o čem se v kanceláři v jeho přítomnosti jednalo.
1: Což muselo pány notně naštvat, ještě aby si někdo zapisoval, co a kdo dělá.
6: A tak ho vyhodili taky.
0: Hrabě Turn jeho potrestání schválil.
5: Fabricius sám psal jednomu svému známému v dopise datovaném 16. července 1618. roku,
1: tedy necelé dva měsíce po defenestraci,
5: že na vyhazování Martinice se nejvíce podílel Oldřich Vchinský a Vilém z Lobkovic.
1: A co se jeho samotného týká?
6: Já sám pak třetí v témž pořádku jsem oba pány následoval a na větším díle jsem pana Směřického Fedruňku užil. Od něhož také předešle rozličným způsobem byl jsem sužován.
1: Fedruňk je podpora přímluva. Písař Fabricius užívá toto slovo, jak je zřejmo z kontextu, s hořkou ironií.
6: Ehrenfried z Berbisdorfu byl můj nejúhlavnější nepřítel, který také předešle vlasy mé a vousy na bradě snášeti a trpěti nemohl.
1: Proč byl pan z Berbisdorfu alergický na písařův porost hlavy, tak to se nám, prosím vás, zjistit nepodařilo.
4: Filip sekretář chtěl se pod ochranu hraběte Šlika přivinouti a mezi stavy po stranách jako čamrha sa postavy prostřední se točil a dle své všetečnosti a úštipků navyklých jich dosti nevčasně a nerozšafně napomínal.
1: Což neměl dělat čamrha, jak jsme si už řekli.
4: Tou příčinou někteří z nich, pohnuvše se i proti němu hněvem, tulichy ho zkuchati chtěli.
1: Tulich je dýka. Co znamená zkuchat někoho tulichem, to si každý hravě domyslí.
4: Na napomenutí však hraběte Šlika, aby místa toho neobvražďovali.
1: Skvostný termín, neobvražďovat místo, jako aby ho tím mordem neposkvrnili.
4: Nýbrž za pány tohoto služebníka poslali, jako nějakého snopka ho týmž oknem také vyhodili. Což vše zběhlo se téhož 23. dne měsíce máje mezi 15. a 16. hodinou na celém Orloji.
1: Kdybychom postupovali při ohledávání místa činu jako kriminalisté, jakož i při zjišťování, která se chovala a zda byl zrovna přítomen nebo ne jeden každý z aktérů, tak bychom si museli ověřit, do jaké míry byli všichni podezřelí z trestného činu za

0: a Jana Litvína z Říčan.
1: Ti při vyhazování místodržících čile spolupracovali.
0: Tím máme pohromadě okruh osob, které přicházejí v úvahu jako organizátoři defenestrace.
1: Když nepočítáme Pavla z Říčan...
2: Ten nic, ten byl jenom muzikant, chci říct si mluvčí.
1: Nejčastěji vystupovala do popředí trojice protestantských radikálů. Turn, Kolona z Felsu, Vilém z Lobkovic.
0: K ním se připojili...
1: Občas?
0: Václav Vilém z Roupova, Albrecht Jan Smiřický, Jan Litvín z Říčan, Oldřich Vchinský.
1: Svůj názor dali najevo i Jáchym Ondřej Šlik, pak ještě další Šlik, Jan Albín a Bohuchval Berka.
2: A co ostatní účastníci?
1: To byl onen anonymní dav v líčení Slavatově, spíše vedený či svedený, jak říká Šlik, než iniciativní.
0: Když se celá věc po necelých 3 letech vyšetřovala, mnozí z aktérů zapírali, co mohli a jak mohli.
2: Zřejmě nejúporněji Vilém z Lobkovic.
3: Tvrdil na svou obranu, že se o chystané defenestraci dozvěděl až 23. května ráno cestou z Karolina na hrad, a to od Kolony z Felsu.
1: Na mostě se ke mně přidal Fels a řekl mi, že někteří vyletí z oken. Tázal jsem se ho, kde to bylo usneseno, že o tom nic nevím. Potřásl hlavou a jel k hraběti Turnovi.
3: Na hradě se Vilém z Lobkovic prý ptal Šlika ohledně vyhazování z okna. Přísahal, že o tom nic neví, pouze Turn a Fels, že o tom mluvili.
0: I když několik účastníků vypovídalo, že se Vilém z Lobkovice zúčastnil osobně defenestrace, on sám tvrdil...
1: Všichni křičeli, že oni, Slavata a Martinic, jsou ty pravé šelmy, které je třeba vyhodit z okna. Já jsem ale vzal za ruce pana nejvyššího Purkrabího a pana Převora Křižovníků.
2: Což byl jeho strýc, Děpold z Lobkovic.
1: A odvedl jsem je do Zelené světnice. Brzy na to přišel Rudolf ze Štubenberku a řekl česky. Teď jsme ty hromy vyhodili z oken, Slavatu, Martinice a Filipa s nimi. Strhl se velký pokřik. Chtěl jsem jít hned do kanceláře, ale Fels mi radil, abych tam nechodil, že je tam ještě bouřlivo. Proto jsem sedl se svým strýcem a nejvyšším Purkrabím do vozu a jel pryč.
2: Neměl to špatně vymyšleno, pan Lobkovic?
0: On asi správně tušil, z čeho bude obviněn, a tak se už dopředu k některým aspektům události vrací, obrací je na ruby.
2: K vlastnímu prospěchu.
0: Samozřejmě.
2: Některá fakta ale popřít nemohl.
0: To nemohl, ale přesvědčoval všechny, že se o defenestraci dověděl až na poslední chvíli a že neměl s přípravou a provedením plánu nic společného.
1: Jiné jeho projevy vynikají poměrně značnou prostoduchostí.
0: Tímhle si však zřejmě zachránil hlavu.
2: Možná mu to poradil někdo z právníků.
0: Možná.
1: Přitom Lobkovic jednal před defenestrací tak, jako by dobře věděl o tajném plánu. Přidržel se přitom svých nerozlučných druhů Turna a Kolony z Felsu.
3: O Turnově příteli z generality Linhartu, Kolonovi z Felsu rovněž účastníci tvrdili, že byl zasvěcen do přípravy defenestrace a jeho jednání v české kanceláři tomu nasvědčuje. Existuje výpověď o jeho účasti na tajné poradě. Přitom on sám nevyhazoval Slavatu a Martinice z okna. Hlídal druhé 2 místodržící v Zelené světnici.
2: Kolona z Felsu se však Bílé hory nedočkal, padl v bitvě u Zinzendorfu. Posmrtně byl odsouzen ke ztrátě cti a majetku a jeho památka byla prokleta.
0: Do okruhu zasvěcených ještě patřil Pavel Kaplíř.
2: Což byl příbuzný starého pána Kašpara, kaplíře ze Sulevic. Tento stařec skončil na Staroměstském náměstí.
0: Nikoli však Pavel Kaplíř. Tomu se podařilo po Bílé hoře ujet spolu s generalitou ze země.
1: S Kaplířem byl zpřízněn i Jan Litvín Kafka z Říčan.
0: Dobrý známý Albrechta Jana Smiřického.
1: Který se podle Martinice aktivně podílel na defenestraci, což by nasvědčovalo tomu, že i on věděl o tajném programu radikálů.
2: Oni byli vlastně všichni sami staří, dobří známí a velmi často i blízcí, nebo aspoň vzdálení příbuzní.
0: Celý panský stav na sněmu, to byla taková schůze švagrů, kmotrů a strejčků, kteří se tak nezapomínali titulovat ani ve své korespondenci.
1: Někteří historikové hledají ve vzájemných sňatcích příčinu častého vymírání rodů.

0: předbělohorské době.
1: Thurn záhy věděl, že se místodržící dostali do Lobkovicova domu. Martinic ve své zprávě líčí, jak hrabě Thurn přišel žádat Polixenu Lobkovicovou o vydání obou místodržících, ale dal se vcelku lehce odbít. Podle některých zpráv posílaných z Prahy brzy po události dobře informovanými jezuity, Thurn dokonce měl navštívit ještě téhož dne oba dva pány, kteří prý ho prosili o ušetření holého života a slibovali, že se ve všem podřídí. Thurn a radikálové, jak je vidět, netrvali na dokončení exekuce. Počítali snad s tím, že hrabata jako rukojmí v jejich moci budou užitečnější při jednání s císařem než jejich mrtvoli? Jestliže ano, pak toho dostatečně nevyužili a nedovedli zabezpečit. Martinic ještě téhož večera uprchl v přestrojení z Prahy. Zraněný Slavata si zavázal reverzem, že zůstane.
2: V podobě mužů dvou dosti silných postav byli z okna prvního patra Ludvíkova křídla Pražského hradu svrženi nejenom jacísi úředníci, ale i zástupci české zemské vlády. Její zbytek už se v české kanceláři raději ani neukazoval.
3: Ozbrojená čeleď hraběte Thurna po obou z okna svržených do hradního příkopu střílela.
0: Poté, když stavové opustili hlučně královskou kancelář, obsadila jeho četa všechny brány hradu, protože mezi vycházejícími nespatřila vycházet svého pána.
3: Jako kdyby jeho ozbrojenci dostali předem pokyny, jak si počínat.
2: Jáchym Ondřej Šlik ve svém listu z března roku 16.21. se snaží předejít Vítce, že nezabránil defenestraci, anebo že aspoň nedal výstrahu místodržícím.
0: Nemohl jsem jim tehdáž výstrahu dáti, neboť hrabě z Thurnu již byl hrad rejtary obsadil a v něm bran se zmocnil právě tehdáž, když procesí na hradě konána byla.
2: To by tedy znamenalo, že brány hradu měl Thurn zajištěny už ráno před tou defenestrací.
3: To ale není pravděpodobné.
2: Proč?
3: Slavatu vynesli z příkopu do Lobkovicova domu zadní branou vedle Černé věže, ještě beze všech překážek.
0: Každopádně Thurnovi jezdci na hradě v době defenestrace už byli.
1: Když bylo po všem, vyšel Thurn na nádvoří a vsedl na koně, aby zjednal klid jako dočasný vojenský diktátor. Nikdo ho do takové funkce nepovýšil, nikdo mu však také nebránil.
3: Hejtman Pražského hradu,
2: byl to katolík Diviš Černín,
3: složil novou přísahu stavům a císaři.
2: Za 3 roky poté to odpíkal smrtí.
0: Hrabě Thurn vyjel v čele průvodu z hradu do pražských ulic.
3: Tam to vřelo vzpourou.
0: Pražská chasa se právě chystala k pogromu na katolické domy a kláštery.
3: Thurn se svou ozbrojenou družinou tvrdě zavedl pořádek a vysloužil si za to později pochvalu příznivců i největších odpůrců.
1: Panstva a rytířstva sjelo se v tu dobu na staroměstském rinku dobře do 400 koní.
2: To je hezká věta Pavla Skály ze Zhoře. Lze jen ocenit, že pražského panstva a rytířstva napočítal do 400 koní.
1: Mezi nimi byl i hrabě z Thurnu, nalézaje se životně na rinku i jinde po ulicích, ve všech 3 městech pražských přední místa pokojně projížděje. Lid obecný, jehož se všude a zvláště na staroměstském rinku veliké množství se běhlo, hotov byl kláštery, židy a jiné lidi podezřelé šturmovati a vybíjeti. Thurn však příbětivou řeči je napomínal mluvě.
0: Páni přátelé, my nic proti straně pod jednou nemáme, než ty, kteří nám majestát chtěli zkaziti, potrestati jsme dali, aby žádnému překážky v náboženství více nečinili. Pročeš raději, kteří jste řemeslníci ke svým řemeslům a kteří nádeníci ke své práci zase se najít dejte. My, co jsme koli začali, z toho dá pán Bůh, také časem budeme tu, kdež náleží odpovídati.
2: Jindřich Matyáš Thurn řekl, že ať se začalo cokoliv, my se tu budeme odpovídati. A řekl to na staroměstském náměstí. Za 3 roky a 1 měsíc právě tady za to, co začali, ručili svými hlavami mnozí z jeho přátel, příbuzných a spojenců. On sám, který stál u zrodu českého povstání, však mezi nimi

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Posloucháte Český rozhlas. Po prázdninách vysíláme premiérové díly Záletu. Dnes si budu povídat s mužem, který na filmovém plátně i v televizi hraje častěji padouchy. Přitom proti mně sedí gentleman s typickou dikcí a velkým kloboukem. Herec a pedagog Jan Přeučil.
3: 4 roky na Damu, to byla fantazie, na kterou nikdy nezapomenu.
2: Mluvit budeme o jeho rodině, divadle na Zábradlí, kde strávil velkou část své herecké kariéry, o filmech, rozhlasu, rétorice a taky češtině. Jsem ráda, že nás posloucháte. Mimochodem, naladit si nás můžete i na webu Českého rozhlasu. V archivu najdete nejen tento, ale všechny starší záletové rozhovory.
4: Zálety Aleny Zárybnické.